0: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb, protože potřeba psychologické péče roste.
1: Kliničtí psychologové diagnostikují psychické poruchy nebo můžou vést osobní a skupinové psychoterapie. Sport. Hokejisté Třince vylepšili vlastní rekord v Tipsport Extralize. V základní hrací době vyhráli i 9. utkání v sezóně. Tentokrát doma porazili Hradec Králové 5-2. Oceláři vedou tabulku o 3 body před Pardubicemi, které zvítězili ve Vítkovicích 3-2. O gol vyhrálo taky Kladno, které doma zdolalo Mladou Boleslav 4-3. Středočeské derby rozhodli Rytíři v závěrečné třetině, kterou otevřeli dvěma rychlými góly. V dresu Mladé Boleslavy nastoupil znovu po 9 letech útočník Tomáš Hika, který přišel v týdnu ze Sparty.
2: Tak já jsem se na to strašně těšil, tak bylo to 9 let, co jsem naposledy tady za Mladou Boleslav hrál a strašně jsem si to užil a kluci mě přivítali dobře a říkám, škoda, že jsme nevyhráli, protože jsme to měli dobře rozehrané.
1: Liberec deklasoval Karlovy Vary 5-0 a Litvínov porazil Olomouc 3-1. A fotbalisté Zlína dál čekají na vítězství v sezóně Šance ligy. V předehrávce 10. kola podlehli doma 0-1 vedoucí Slavii. Ta naopak zůstává neporažená.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Koberovicemi a nehoda u Liberce. Na D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za odbočkou na Koberovice. Na 77. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. D1 Brno-Praha, 77. kilometr, pozor na pneumatiku v pravém pruhu. V Brně počítejte s uzavírkou Pisáreckého tunelu ve směru od D1 do centra. Práce na údržbě mají skončit do 5 ráno. Na Liberecku komplikuje provoz nehoda v Krištofově údolí. Na konci obce směrem na Andělskou horu se převrátilo osobní auto. Na místě policie, hasiči, průjezd je omezený. A u Velkých Albrechtic na Novojčínsku odklízejí popadané stromy, které blokují silnici do Studénky. A silnice je teď neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
5: Ladíte noční radiožurnál, 5 minut po 2. hodině, je tu sobota a i o víkendu naše noční soutěž. Dnes a zítra ještě rozdáváme právě vyšlou knihu od Johana Theorina Legendy severské krimi a nabídneme vám mysteriózní thriller, kde se s hlavními hrdiny ocitnete uprostřed švédských lesů v kempu během silné bouře, která je odřízne od zbytku civilizace a na povrch začne vyplouvat dávné tajemství, které mělo zůstat skryto. Kniha se jmenuje Lesní sny a jestli vás zajímá víc, soutěžte s námi, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Víkend a Daft Punk vám zpříjemnili sobotní noc a teď jdeme soutěžit.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johanna Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo z vás si přečte tento napínavý thriller, tak to zjistíme během následujících desítek vteřin. Pojďme zjistit, kdo z vás se dovolal jako první sem k nám do studia. Halo, slyšíme se?
2: Halo, slyším.
0: Výborně, kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Ladislav.
0: Ladislave, než se pustíme do soutěžení, tak prolétnu pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti, jedna z nich je správná odpověď. Takhle je to srozumitelné?
2: Je.
0: Tak jdeme na to. Dílo i život Johanna Theorina jsou spojeny s jedním švédským ostrovem. Napovím, že je to druhý největší ostrov Švédska a často se vyskytuje v dílech právě Johanna Theorina jako lokalita, kde se odehrávají jeho příběhy. Za A to může být Gotland, za B Öland, a nebo za C Orust.
2: Tohle se moc nevyznám v zeměpisu, ale zkusím Bčko.
0: Zkoušíte Bčko, Öland. A zkoušíte to naprosto správně, já vám gratuluji.
2: Děkuji.
0: Není vůbec zač, poprosím tedy jenom vydržte ještě chviličku na telefonu.
2: Ano.
0: Díky. A vy ostatní, kterým to dnes nevyšlo, tak budete mít určitě příležitost ještě zítra, protože ještě zítra naposledy budeme soutěžit o mysteriózní thriller Lesní sny od Johanna Theorina. Tak pokud to dnes neklaplo, zítra po druhé hodině v nočním radiožurnálu bude opět další příležitost.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Původně to byla hlasatelna radiožurnálu, pak Kino Květen a teď se minimálně na 3 roky z Radiopaláce na Pražské Vinohradské třídě stane divadlo. Do zrekonstruovaného sálu se už brzo přestěhuje soubor divadla na Vinohradech. Kdyby to mělo být, tak to prozradíme za moment.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Adam Ďurica, píseň Iskry zazněla v nočním radiožurnálu a bývalé kino Květen na pražské Vinohradské třídě se proměnilo v divadelní sál. Budova Radiopaláce se minimálně na 3 roky stane útočištěm divadla na Vinohradech. Jeho historickou budovu totiž čeká náročná rekonstrukce. Jestli ale soubor začne v Radiopaláci hrát ještě letos, není jisté. A tak jsme se tam byli podívat.
1: Tak tohle je náš nový sál.
2: Do nového sálu přímo na jeviště jsme vstoupili s Lukášem Mate, vedoucím umělecko-technického provozu divadla na Vinohradech. Oproti divadlu na Vinohradech, které má, pokud dobře vím, nějakých 620 míst, toto hlediště je o něco menší?
1: Výrazně menší, kapacita je skoro poloviční.
2: Jak se tak rozhlížím kolem sebe, mám pocit, že téměř vše už je hotovo.
1: No, zdaleka ne, i když celé jeviště, podlaha, tahy, točna. A co se týče hlediště, tak samozřejmě ubyly lože, balkóny a...
2: Ale nějaké balkóny tu přece jen jsou.
1: No, ale myslím si, že budou spíš technické. Velký rozdíl proti Vinohradskému původnímu divadlu je, že ty sedačky jsou ve velké, ostré elevaci, takže je tady velká šance, že vlastně všichni diváci by měli dobře vidět.
2: A teď vstupujeme do boční chodby, tady budou asi šatny.
1: Pánské šatny.
2: A jestli se nepletu, jelikož jsem se byl dívat i v šatnách divadla na Vinohradech, tak ty stolky jsou původní, jsou přestěhované.
1: Ano.
2: A teď už vidím sklad, to je sklad kulis?
1: No, sklad kulis.
2: Kostýmu a rekvizit.
1: Problém Vinohradského divadla bylo, že nikdy neměl sklady dekorací v divadle. A to se teda stěhováním nezměnilo, takže my opět budeme každý den vozit dekorace a odvážet ty dekorace z minulého dne.
2: Technici zároveň musí přizpůsobit každou hru z repertoáru novému jevišti, jak říká ekonomicko-provozní ředitelka divadla na Vinohradech Věra Slavinská.
3: V současné době probíhá montáž našeho světelného a zvukového zařízení. Další věc, na kterou čekáme, je kolaudace prostoru od hasičů a bude navazovat schválení našeho evakuačního plánu a plánu boje proti požáru.
2: Teprve potom se bude moct začít hrát. Podle původního plánu měl přitom soubor na náhradní scéně poprvé vystoupit 24. října.
3: Pak jsme to přesunuli na konec listopadu a moje nejhorší varianta je, že začneme hrát v lednu.
2: Divadlo na Vinohradech jako příspěvková organizace hlavního města by přitom potřebovalo zahájit provoz co nejdřív. Od září nemá kromě příspěvku magistrátu žádné tržby.
3: Na rok 26 je příspěvek od magistrátu přibližně 124 milionů korun a naše tržby budou činit něco kolem 15-16 milionů korun, protože hrajeme jenom půlku roku.
2: Mezitím pokračuje vyklízení historické budovy divadla, kterou by v říjnu měli převzít stavbaři. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Monika Chmilová.
3: Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh, oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon, který zpřísnil sankce na Rusko. Prezident Vladimir Putin tvrdí, že Rusko je na dodávky připravené navzdory ukrajinským útokům na ropné rafinérie. Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí jich chodí desítky denně. Další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecných rozpočtů k vlastní propagaci. Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se ještě dnes můžou v místním referendu vyjádřit k plánu výstavby spalovny nebezpečných odpadů. Vybudovat ji chce v areálu Hurka společnost Quail. Záměr už dřív odmítli zastupitelé obce a v petici také obyvatelé blízkého okolí. Aby bylo referendum platné a závazné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. A před Národním technickým muzeem v Praze mohou lidé ještě dnes odevzdat staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend pořádá muzeum letos po 12. jako oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu. Ten připadá na středu. Cílem akce je získat do sbírky muzea nové exponáty. Ty přístroje, o které muzeum mít zájem nebude, můžou lidé na místě nechat k ekologické likvidaci.
0: Sport.
3: Fotbalový brankář Jiří Pavlenka bude několik měsíců mimo hru. Golman PAOK Soluň musel na operaci po vykloubení ramena. Řecký klub to oznámil na síti X. A fotbalisté Karviné zvítězili na stadionu Táborská 1-0 a vedou tabulku druhé ligy o 3 body před Ústím nad Labem. To podlehlo Opavě 2-3. V dalších zápasech 10. kola slávistická rezerva prohrála s Vlašimí 0-2 a Jihlava remizovala s Prostějovem 2-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Bílovcem a uzavírka v Pisáreckém tunelu v Brně. Na D1 z Ostravy do Přerova opatrně za odbočkou na Bílovec. Na kilometru 339 stojí porouchaný kamion. Místo je označené světelnou šipkou. V Brně je uzavřený Pisárecký tunel ve směru od D1 do centra. Je to kvůli plánované údržbě. Ta potrvá až do 5 hodin ráno. V Krištofově údolí na Liberecku zasahují záchranáři u převráceného osobního auta. Nehoda omezuje provoz na konci obce ve směru na Andělskou horu. A ve Velkých Albrechticích na Novojičínsku je uzavřený výjezd směrem na Studénku. A na vozovce pracují hasiči, odstraňují tam popadané stromy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Ladíte noční radiožurnál s datem 10. října a ještě dnes budou probíhat komunální a senátní volby a kromě našeho vysílání vše můžete sledovat i na našem webu irozhlas.cz, kde je připravený volební speciál. Najdete tam třeba i rady, co všechno k volbám musíte mít sebou ve volební místnosti a taky tam najdete i záznamy z našich předvolebních debat. Tak se tam určitě podívejte a teď už Robbie Williams a píseň Supreme.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Co musí vědci udělat, aby se včely v laboratoři cítily jako venku? Třeba na ně svítit od spodu, nebo jim pečlivě hlídat vlhkost a teplotu. Právě to teď dělají odborníci ve speciální hale v Terezíně. Testují tam totiž přípravek, který by mohl včely chránit před morem a hnilobou včelího plodu. Za chvíli se tam tak v nočním radiožurnálu vypravíme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: To byla Nirvana a teď se v nočním radiožurnálu vydáme do jedné speciální haly v Terezíně. Je určená pro včely. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd tam spolu s včelařskými a technickými odborníky testují nový přípravek, který by mohl zabránit například včelímu moru. Včely mají v hale nasimulované přirozené venkovní podmínky.
1: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ten je rozdělený na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overally, kombinézy, který si vezmete na sebe, i takový slušivý čepičky na vlasy.
2: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu, vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
1: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak, aby patogeny, s kterými se tady provádí experimenty, neunikly do vnějšího prostředí a neohrozily lidi, popřípadě zvířata, mimo podnik a mimo Terezín.
2: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
3: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení a pro náš projekt je to naprosto klíčová součást. Protože abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, to je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
2: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
3: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozený prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem, proto vidíme nahoře tu folii.
2: To znamená, že nám to světlo nesvítí zhora, jak by člověk čekal, ale ze spoda a odráží se.
3: Zdroj světla jsou zářivky, které svítí od spoda na vršek a právě od střechy toho zařízení se polarizuje, ono se rozptyluje a tím pádem částečně polarizuje a to je přesně, co ty včely potřebují k tomu, aby vnímali to polarizované světlo, které připomíná světlo jako ve vnějším prostředí.
2: Vědci jim tu pečlivě hlídají i teplotu a vlhkost. A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
3: Jsou to v podstatě enzymy, které lizují tu

0: které by jinak byly nuceni být spáleny.
1: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Prezident Pavel nakonec přiletěl do Česka volit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Ukrajina kritizuje dohodu mezi Spojenými státy a Ruskem o prodeji ruské ropy. Fotbalisté Zlína ani v 10. ligovém kole nevyhráli, doma podlehli vedoucí Slavii. A dnes bude převážně zataženo, většinou s deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Koaliční i opoziční politici oceňují, že prezident Petr Pavel nakonec dorazil ke komunálním volbám. Pavel původně neplánoval hlasovat kvůli soukromé zahraniční cestě. V pátek odpoledne ale odvolil ve svém bydlišti v Černoučku na Litoměřicku. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD by se každý vysoký ústavní činitel měl voleb jako svátku demokracie účastnit. Prezidentovo rozhodnutí uvítali třeba i šéf hnutí STAN Vít Rakušan nebo předseda ODS Martin Kupka.
3: Ten krok pana prezidenta jednoznačně oceňuju a myslím, že tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
1: Včera k urnám dorazila nejčastěji 1/5 až 1/3 voličů. Dnes budou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin. Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích. Dohodli se na tom prezidenti obou zemí Donald Trump a Vladimír Putin. Ukrajina se zmírněním sankcí proti Rusku ostře nesouhlasí.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že dárky pro Putina mír nepřinesou a on se za naftu odvděčí jen dalším terorem a podlostmi. Povolit Putinovi prodávat ropné produkty znamená investovat do války, napsal Zelenský a dodal, že jakékoliv zmírnění sankcí bez dohody o deeskalaci konfliktu je očividnou slabostí, která nahrává Rusku. To bude víc zabíjet, déle bojovat, bude ještě méně respektovat Spojené státy a světu způsobí ještě víc ztrát a škod. Podle ukrajinského prezidenta by dialog Spojených států s Ruskem neměl být slabý, ale silný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Dobrovolníci se dnes zapojí v Krkonoších do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Sbírat budou odpadky po letní sezóně. Seras je od 8:30 do 10:00 u hudebního klubu v Peci pod Sněžkou, kde organizátoři rozdají účastníkům rukavice a odpadkové pytle. Zároveň je nasměrují na trasy a do míst, kde zůstává po turistech nejvíc odpadků. Účastníci se mohou nechat vyvést lanovkou na vrchol Sněžky zdarma a pozbírané odpadky pak odložit na vyznačených místech u jednotlivých tras. Svoz odpadu zajistí pracovníci Krkonošského národního parku. Lidé se do úklidu mohou zapojit po celý den. Sport. Fotbalisté Zlína v 10. kole šance ligy podlehli Slavii 0-1. V tabulce tak zůstali s 1 bodem a bez vítězství poslední. Podle zlínského útočníka Daniela Šmigy přesto může těsná prohra s obhájci titulu a vedoucím týmem soutěže fungovat jako povzbuzení.
5: Srdnatý a slušný výkon, ale bohužel jsme nedali gól, takže pozitivum si z toho vzít to, že takhle musíme hrát v ostatních zápasech a prostě já pevně věřím, že to přijde, protože soupeři si myslím určitě budou ne takový jako je Slavie.
1: 10. kolo bude dnes pokračovat 4 zápasy. Plzeň nastoupí v 15 hodin proti Mladé Boleslavi, Hradec Králové proti Artisu Brno a brněnská Zbrojovka proti Jablonci. Od 18 hodin se pak Bohemians utkají s Baníkem Ostrava. A v hokejové Tip Sport Extralize je Třinec dál 100%. Tentokrát porazil Hradec Králové 5-2, Vítkovice podlehly Pardubicím 2-3, Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0, Litvínov nad Olomoucí 3-1 a Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D8 za Lovosicemi a nehoda u Kadaně na Chomutovsku. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Litoměřice. Na 41. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. A policie odhaduje uzavírku asi na 3/4 hodiny. Poslední je sjezd na 45. kilometru. Nehoda překáží na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů. Před Kláštercem nad Ohří, před kruhovým objezdem na Kadaň, osobní auto srazilo zvěř. Na překážku pozor na silnici 380 z Hodonína do Mutěnic. Za křižovatkou na Dubňany stojí porouchané vozidlo, zasahuje do jízdního pruhu. A v Brně je uzavřený Pisárecký tunel ve směru do centra. A kvůli noční údržbě neprojedete až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
0: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 3 hodině a zástupci státního podniku Diamo se snaží urychlit likvidaci kadmiových kalů, které jsou déle než 40 let uloženy v plechové hale ve Vikanticích na Šumpersku. Vedení obce se totiž obává, že budova s jedovatými látkami nemusí přežít zimu. Reportáž uslyšíte hned za moment.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Nový plán na likvidaci kadmiových kalů ve Vykanticích na Šumpersku posuzují pracovníci Ministerstva životního prostředí. Pokud ho schválí, jedovaté látky by odborníci mohli začít odvážet z plechové haly na okraji obce ještě letos. Kaly jsou na místě přes 40 let a jejich odvoz se vázne a obyvatelé Vykantic se obávají ekologické havárie.
1: Jezdíme sem s obavou, protože ta loňská zima nám jasně ukázala ty povětrnostní vlivy, které tady byly, na hodně sněhu. My jsme si skutečně mysleli, že to je poslední hodinka té haly.
2: S nezávislým starostou Vykantic Liborem Sedlaříkem stojíme u haly plné nebezpečných látek. On sám ve vedení obce po volbách končí, i tak mu ale zhoršující se podzimní počasí a blížící se zima nedají spát. Odvoz kalů z jeseníků úřady plánovali už několikrát, vždy ho však odložili. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale požadují proces EIA neboli posouzení vlivu na životní prostředí. Starostu Libora Sedlaříka to zarazilo.
1: Ten největší paradox je to, na to, aby se tyto látky uskladnily na specializovanou skládku, se vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA. Ale na to, že to tady stojí 41 let, na to EU nepotřebujeme.
2: Končící starosta vidí naději v novém projektu, který na odvoz kalů zpracoval státní podnik Diamo. Tyto plány ale ještě musí schválit Ministerstvo životního prostředí, říká mluvčí podniku Diamo Kristýna Hanušová.
3: Podle nově zpracovaného projektu by měly být kaly zpracovány v areálu společnosti AHV ve Svojšovicích ve Středočeském kraji a poté převezeny k uložení na skládku v Lukavci v Ústeckém kraji. K převozu kalů musí být vhodné klimatické podmínky. Tudíž bude záležet na termínu schválení projektu ze strany Ministerstva životního prostředí. Věříme, že se podaří letos zahájit odvoz kalů a případně dokončit na jaře příštího roku.
2: Ministerstvo životního prostředí pak o projektu podle mluvčí Jany Šilerové může rozhodnout v horizontu jednoho týdne. Z Vykantic Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Pokračuje noční radiožurnál a pokračuje sportem. Judista Lukáš Krpálek se v azerbajdžánském Baku chystá na dnešní boje na mistrovství světa. Už je tam několik dní, hodně trénoval a také hodně fandil.
1: To judo tady je opravdu velice populární. Ono to je vidět i na té hale, že opravdu je narvaný publikum a ta atmosféra je opravdu krásná, jako když nastupuje domácí závodník.
2: Vysvětluje Lukáš Krpálek, který si ale na vlastní kůži vyzkoušel, že v Azerbajdžánu nejsou populární jen domácí hvězdy. Když prochází halou Heydara Alijeva, musí se prodírat davem hlavně dětí. Ty ho neustále žádají o podpisy, společné fotky a Lukáš trpělivě pózuje a podepisuje se. 50 metrů z hlediště do uzavřené zóny pro závodníky jde kolem 20 minut.
1: Já jsem se snažil úplně tolik nechodit mezi ty lidi, přesto prostě za mnou chodili, protože se to samozřejmě v hale rozkřiklo rychle, kde jsem schovaný. Ten klid tam úplně není, nicméně já jsem si tohle to nemohl nechat ujít.
2: Lukáš Krpálek podstupoval zdánlivě nekonečné focení s fanoušky jen proto, aby mohl z hlediště podporovat třeba Renatu Zachovou a vidět její bronzový závod. Stálo to za to.
1: No, prožívá se to hezky. Musím říct, že jsem teda byl nervózní možná víc, než když se peru já. Prožíval jsem každý ten zápas. Jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, protože přece jenom po 27 letech bronzová medaile pro ženský judo, to je něco neskutečného.
2: Říká Lukáš Krpálek, který se na mistrovství světa bude prát v sobotu v kategorii nad 100 kg. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Máme přesně 15:30. Posloucháte zprávy, je tu Monika Chmelová.
3: Digitální a informační agentura upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali aktualizaci aplikace e-občanka. Starší verze aplikace totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Většina lidí sice má zapnuté automatické aktualizace, ale někteří ne a je třeba to zkontrolovat ručně. Digitální agentura naposledy e-občanku ve velkém aktualizovala v létě, aby byla připravená na komunální volby. Krajně pravicový kandidát Flavio Bolsonaro vede v průzkumech před druhým kolem prezidentských voleb v Brazílii. Vyplývá to z průzkumu agentury Datafolia, který přisuzuje Bolsonarovi 49% hlasů. Jeho soupeř Lula da Silva má podle prognóz o 4% body méně. Průzkum ukazuje, že se Bolsonarovi daleko lépe daří získávat hlasy kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola. Příští hlavu státu si Brazilci zvolí v neděli 25. října. Francouzská policie objevila dva obrazy malíře Renoira. V září je dvojce mužů ukradla z muzea věnovaného dílům tohoto francouzského impresionisty. Policisté zadrželi celkem 6 lidí, mezi kterými jsou podle francouzské televize BFM i dva pravděpodobní pachatelé. A kino v Sušici dnes hostí 16. šumavský fotomaraton. Soutěžící mají za úkol během 5 hodin zpracovat 5 témat, a to v přesně daném pořadí. Použít přitom můžou fotoaparát nebo mobilní telefon. Součástí šumavského fotomaratonu jsou i přednášky o cestovatelské a reportážní fotografii.
0: Sport.
3: České fotbalistky zahájily baráž o účast na mistrovství světa prohrou. Na úvod semifinále play-off o světový šampionát podlehly v Pardubicích 0-2 Skotsku, které bude hostit úterní odvetu. Vítězky si o postup na závěrečný turnaj zahrají s lepším z dvojice Litva Švédsko. A nizozemský pilot Red Bullu Max Verstappen ovládl kvalifikaci na sprint velké ceny Singapuru vozů Formule 1. Druhý skončil Brit George Russell z Mercedesu a třetí Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Sprint se pojede od 11 hodin českého času. Kvalifikace na hlavní nedělní závod začne o 4 hodiny později.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D8 průjezdná a nehoda před Kláštercem nad Ohří. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy byla zavřená za odbočkou na Litoměřice. Na 41. kilometru vyprošťovali havarovaný kamion. A teď už je to průjezdné, provoz ještě ale může být omezený. Kolona už se rozjela. Na Chomutovskou pozor na nehodu na silnici 13 do Karlových Varů mezi Prunéřovem a kruhovým objezdem na Kadaň. Osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. A v Brně počítejte s uzavírkou Pisáreckého tunelu ve směru od D1 do centra. Práce na údržbě tam mají trvat až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme reprízu našeho pravidelného pátečního pořadu Co se děje se světem. Moderuje Tomáš Pancíř.
4: Jak vážné jsou incidenty v Černém moři u bulharského a rumunského pobřeží? Jak by mělo reagovat na to? Dočká se Litva americké vojenské základny a také umístění jaderných zbraní na litevském území? A jaká je bezpečnostní situace v Izraeli a v pásmu Gazy 3 roky po teroristickém útoku hnutí Hamás? O tom všem budeme mluvit v dalších minutách vysílání Radiožurnálu.
1: Co se děje se světem?
0: Události končícího týdne v kontextu.
4: Ve studiu Radiožurnálu je expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
4: I tento týden přinesl řadu zpráv, které stojí za rozebrání, které zasluhují, aby se jim dodal kontext. Já bych tentokrát začal v Bulharsku, respektive v bulharské ekonomické zóně v Černém moři. Tam v úterý drony zasáhly dvě obchodní lodě. Bulharská média psala o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Jak vážný incident to podle vás je?
5: No, je to signál k několika závěrům. Vy hovoříte o bulharských výsostných vodách, nicméně výlučné ekonomické zóně. Ono den předtím se odehrál podobný incidenty v rumunské.
4: To jsem chtěl dodat za chvíli, tam to byla turecká loď,
5: ono to spolu,
4: dva mrtví.
5: Je to tak, máte pravdu, ono to spolu souvisí. Jde o to, že vidíte, že i v tom Černém moři má konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou tendenci a schopnost eskalovat. My jsme se domnívali, že bude omezen pouze mezi tyto dva státy, ale opak je pravdou. A jeví se to tak, že zatímco v těch prvních měsících, letech války to byl čistě vojenský aspekt, respektive ruská snaha odříznout Ukrajinu od moře, eliminovat její schopnosti nejenom vojenské, ale i ekonomické, to znamená vyvážet, tak Ukrajina šla cestou eliminace ruských vojenských schopností její černomorské flotily. To se Ukrajině bezesporu povedlo, dokázala vytlačit černomorskou flotilu de facto na to původní ruské území někam k Novorosijsku, na Kubáň. Nicméně letos sledujeme nový stupeň eskalace v tom smyslu, že ta vojenská část přerůstá i do té ekonomické blokády, jak bych to nazval. Ona samozřejmě není vyhlášená napevno. Nicméně jak ruská, tak ukrajinská strana se snaží o to, aby druhý stát nebyl schopen vyvážet přes Černé moře své strategické komodity a tím omezit její ekonomický příjem. Ruská strana se snaží především omezit vývoz obilí z Ukrajiny, zatímco ukrajinská vývoz ropy plus obilí či dalších chemických surovin. A co v tuto chvíli je něco nového, jsou tyto útoky, které jste správně sám označil. Pojďme jenom rozlišit výsostné území daného státu, ať Bulharska nebo Rumunska, to končí 12 námořních mil od pobřeží. To jsou ony teritoriální vody, kde je pouze pokojná plavba ostatních lodí povolená, nicméně celá jurisdikce, celý právní režim je podřízen tomu státu. Následuje výlučná ekonomická zóna, ta má rozměry až 200 námořních mil. Černé moře není tak velké, tak ne všechny státy takto velkou výlučnou ekonomickou zónu mají. Nicméně tam jde o to, že ten daný stát tam má práva především hospodářská pro těžbu či jiné energetický význam tohoto území. A automaticky útok v tomto území neznamená aktivaci článku 5, neznamená to útok proti členskému státu NATO a nutnost kolektivní obrany. To je jenom na vysvětlení, na úvod. Proč to zřejmě ruská strana dělá? My nevíme pořád najisto, že
4: to jsem
5: ruská
4: se samozřejmě
5: strana
4: také chtěl zeptat, jestli to bylo z ruské strany, protože Ukrajina obvinila Rusko, bulharský premiér byl daleko zdrženlivější.
5: Máte pravdu, proto nedělám kategorické závěry, ale samozřejmě ta větší míra pravděpodobnosti spíše směřuje k ruskému útoku. Že to není náhoda, je na snadě, protože ten útok byl kombinovaný. Rozumějte, nebyl to náhodný dron, který letěl zřejmě kolem a spadl na onen tanker. Proto vy zcela správně, a děkuju za to, jste zmínil především tu bulharskou výlučnou ekonomickou zónu, protože předtím v té rumunské šlo o jednu loď, zatímco v té bulharské šlo o koordinovaný útok námořního
4: jedna
5: dronu.
4: Jedna plavala přesně na sever, druhá na jih.
5: Je to tak a navíc to byl, jeden byl námořní dron a druhý byl vzdušný dron. Koordinovaně v podobný čas, stejnou noc, zaútočili na tato dvě plavidla, takže to určitě nebyla náhoda. Kdyby zatím stala ruská strana, tak si pojďme říct, co by tím chtěla sledovat. Tři cíle. První, co jsme už naznačili v tom obšírném úvodu, poškodit export Ukrajiny, to znamená její ekonomické zájmy, především obilí. Protože právě přes výlučné ekonomické zóny států, které jsou v Černém moři a jsou zároveň členskými státy NATO, jako je Bulharsko, Rumunsko, Turecko, tak prochází ten ukrajinský námořní obilný koridor, protože Ukrajina se domnívala, že tyto vody budou podstatně bezpečnější než ty běžné veřejné vody. Rusko vypadá, že si to nechce nechat líbit a přitvrzuje i v tomto ohledu. První důvod je na snadě, jak jsem zmínil, poškodit export Ukrajiny. Druhý, a to je zásadní, málo akcentovaný, ve chvíli, kdy tak učiníte, tak odradíte řadu rejdařů od toho, aby tam svoje lodě pouštěli. Případně za daleko vyšších nákladů. společnosti, které pojišťují lodě, to nebudou chtít udělat jen tak. Tam bude obrovská přirážka, ale opravdu obrovská. Ostatní společnosti tam nebudou vůbec chtít ty lodě vyslat. Takže opět, omezení exportu. Takže první, fakticky neutralizovat ten export. Za druhé, omezit to i do budoucna z toho titulu, že prostě bude natolik drahý, že to nebude mít žádný ekonomický smysl. No a konečně, ten třetí důvod je vyslání signálu členským státům Severoatlantické aliance. Umíme ochromit dopravu i ve výlučné ekonomické zóně členského státu NATO a vlastně nic se nám nestane. Takže to jsou tři hlavní motivy, pakliže by se prokázalo, že zatím stojí ruská strana.
4: Vy jste říkal, že ten útok není důvodem k aktivaci článku 5 NATO. Samozřejmě Bulharsko i Rumunsko jsou členy NATO. Jak by Severoatlantická aliance měla reagovat?
5: Je to tak, střídmě, umírněně, v tom smyslu, aby ten případný střet neeskalovala. Protože kdyby došlo k tomu, že členský stát NATO by se měl setkat, pardon, jeho vojenské prostředky se setkat třeba ve výlučné ekonomické zóně některého členského státu NATO s přímým vojenským prostředkem Ruské federace a mělo by dojít k výměně nejenom informací, ale i vymezení statutu, nedej bože střelbě, tak by se mohlo stát, že bychom se opět zase o prah přiblížili k nějakému přímému kontaktu, konfliktu s Ruskem, čemuž se Severoatlantická aliance chce za každou cenu doslova do písmene vyhnout. Takže určitě je potřeba posílit průzkum, je potřeba, aby členské státy NATO, které v té oblasti jsou již činné, já vysvětlím vlastně proč, byly aktivnější z hlediska mém avizovaném průzkumu, případně tam posílat svoje vlastní válečná plavidla, především preventivně, aby se pokusili těmto útokům zamezit. Jde totiž o to, že jiné členské státy NATO, které mají velká hladinová loďstva, se vlastně jenom velmi obtížně dostanou do Černého moře, protože vstup do Černého moře, úžiny Bospor Dardanely, kontroluje Turecko. A tuším, že v roce 1936 byla podepsána dohoda v Montreux, která stanoví omezení limitu tonáže válečných plavidel mimo konflikt i ve válečném konfliktu. A Turecko od toho roku 2022 se na to dívá optikou válečného konfliktu, takže je samozřejmě stížen vstup jakýchkoliv válečných plavidel všech států světa, nejenom členských států NATO, ale i Ruské federace. Takže bylo by obtížné přesouvat tam podstatně větší kapacity do Černého moře. Proto to je většinou na těch státech, které výlučnými ekonomickými zónami v této části Černého moře disponují, samozřejmě nejsilnější námořnictvo má Turecko. Ale ještě snad jedna možná zajímavost, jedna vsuvka, jestli jste si všiml, pane pancíř, tak většina lodí, které proplouvají Černým mořem, ale i tou výlučnou ekonomickou zónou, tyto tři lodě nebyly výjimkou, tak plují pod jinou vlajkou, než vlastně jaký náklad vezou. To je zajímavost mezinárodních vztahů. Není to nic ilegálního. Většina obyvatel, musím říct, že i včetně mě, řadu některých vlajek není schopná ani identifikovat, protože to jsou státy opravdu exotické, typu Palau, Liberie a tak dále. A jsou to takzvané lodě, které používají výhodné vlajky. To je terminus technicus, v angličtině je to termín flex of convenience a ten má vlastně čtyři hlavní motivy. První, ve státech typu Liberie, Palau jsou nižší daně poplatky. Druhý důvod, levnější posádky. Třetí důvod, méně administrativy než v jiných velkých státech. A konečně čtvrtý, a ten je podstatný, složitější vlastnická struktura. Tyto vlajky vám vlastně zakryjí minimálně na první pohled, ale většinou jurisdikce i těchto států to umožňuje na druhý pohled zakrýt skutečného vlastníka toho plavidla. Takže je velice obtížné identifikovat, jaký náklad a kdo ho vlastně kam veze. Já to řeknu na jednom konkrétním příkladu, který na první pohled bude znít velice komplikovaně, ale v tom je vlastně obsaženo všechno. Běžně se stává, že řecký rejdař, který vlastní tanker, ho registruje v Liberii, provozuje ho společnost Singapuru a ten tanker přepravuje saúdskou ropu do Číny. Takže vidíte tu složitost té situace. 4 nebo 5 vlajek různých států figuruje v tom, že ropa ze Saudské Arábie, která jde do Číny, má takovouto složitou historii a průběh plavby.
4: Expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza je dnešním hostem Radiožurnálu.
0: Co se děje se světem?
4: Přesuňme se do Pobaltí. Litevský parlament v prvním ze dvou potřebných hlasování schválil zrušení zákazu rozmístit jaderné zbraně v této pobaltské zemi. Ten zákaz platí od 90. let, je součástí litevské ústavy. Ten příslušný článek litevské ústavy, o kterém hlasoval tamní parlament, také kromě rozmístění zbraní hromadného ničení zakazuje zřízení cizích základen v Litvě. Jak důležité tohle všechno je pro obranu Litvy a celého Pobaltí?
5: Je to důležitá symbolika. Litva není první, která by k tomuto kroku přistoupila v letošním roce. Stalo se taky již ve Finsku, které tuším od 1. července letošního roku svůj podobný zákaz zrušilo. To znamená, i ve Finsku bylo stanoveno, že na území Finska se nesmí nacházet zbraně hromadného ničení žádného státu. Tak Finsko to již zrušilo. Litva jde podobnou cestou. Ono to má vlastně velkou logiku. Když se podíváte na mapu a vyhodnotíte si, kde Litva leží. Tak Litva leží ve velice napjaté oblasti, která v tuto chvíli opravdu v tom regionu je. Je to bývalý členský stát Sovětského svazu, jako Litva, Lotyšsko, Estonsko, jeden ze těch třech pobaltských států, republik Sovětského svazu, takže i to je zajímavé. Vždy Ruská federace si činí větší nároky na bývalé státy Sovětského svazu než na státy jiné, takže to je první atribut. Druhý důvod je, Litva sousedí s Kaliningradskou oblastí. To je ruská exkláva, ruské výsostné území, vlastně ruské území, které se nachází v Evropě, právě mezi Polskem a Litvou. Takže vidíte, že ta jižní hranice je přímé sousedství s Ruskou federací, která každým týdnem vlastně hrozí nejenom NATO, ale partikulárně i estonským státům, obzvláště pak v posledních týdnech přímo Litvě jako takové. Dále mezi vlastně Polské, to znamená těmi velkými členskými státy NATO, které potom spolu sousedí dál, ať už je to Slovensko, Česká republika, Německo a můžeme pokračovat dál tím pásem, a Litvou, je přímá hranice. Nicméně ta se takzvaně nazývá Suvalským koridorem a je to území, které se nachází mezi onou ruskou Kaliningradskou oblastí a běloruským výběžkem. Takže vlastně, kdyby mělo dojít k nějaké provokaci nebo konfliktu, tak jedním ze scénářů je, že by Rusko s Běloruskem se pokusilo tím Suvalským koridorem se propojit přímo s Kaliningradem a tím odříznout ony tři pobaltské státy, Litvo, Estonsko, Lotyšsko. Takže to je vlastně jenom ta premisa, ten předpoklad pro to, proč se v Litvě tak vehementně diskutuje o tom, že Rusko by mohlo být hypotetický nepřítel. Proto Litva si nechtěla svazovat ruce a chtěla mít do budoucna možnost, že by v případě jakékoliv eskalace, jakékoliv mezinárodní situace mohla na svém území hostit, nikoli sama vyvíjet, to vůbec netvrdí, hostit jaderné zbraně nějakého jiného členského státu NATO. Ostatně česká ústava například takový toto prvek vůbec nemá, takže u nás by to bylo možné, nic takového rušit nemusíme. A co je zajímavé, tak ta reakce Ruska. Dmitrij Peskov jako mluvčí Kremlu opět velice explicitně varoval Západ, hrozil Litvě, proč něco takového činí. A já to jenom zasadím do kontextu. Vemte si, pane Pancíř, že Rusko svoje taktické jaderné zbraně rozmístilo v Bělorusku, aniž by hlo brvou, aniž by cokoliv vyhlašovalo, aniž by cokoliv oznamovalo. Ale stejnou možnost, rozumějte, možnost, ne faktické rozmístění, označuje za eskalaci. Takže samo rozmisťuje svoje taktické jaderné zbraně v Bělorusku a když některý členský stát NATO jako Litva jenom zruší nemožnost mít jaderné zbraně na svém území, tak to považuje za eskalaci. Tak vidíte tu disproporci a tu klasickou ruskou retoriku.
4: Dmitrij Peskov řekl, že v takovém případě by Rusko muselo přijmout nebo bylo nuceno přijmout odvetná opatření. Je to jenom strašení?
5: V tomto případě ano, je to ta retorika, ta snaha rozdělit Západ, rozdělit NATO, varovat NATO před další pomocí Ukrajině a hrát na tu notu toho strachu, že Rusko je jaderná supervelmoc a disponuje tolika jadernými zbraněmi, že by mohla ohrozit existenci evropských členů NATO, nejenom evropských členů NATO, všech

0: cílem Ruské federace a vtahli by nás do války. Ale pobaltské státy, Polsko, ale i jiné státy se na to dívají úplně jinou optikou. Právě naopak, ve chvíli, kdy na svém území budou hostit americkou základnu, tak jsou o to bezpečnější, protože si nikdo nedovolí zaútočit na stát, kde je americká základna. A když si to dovolí, tak ponese obrovské následky, protože Washington to nenechá bez reakce a nebudou to Spojené státy, které se nezapojí do toho konfliktu. Naopak se do toho zapojí mezi prvními. Takže to je ten důvod a jenom vidět ta různá, je potřeba vidět tu různou optiku pohledu, která v některých státech by mohla nastat. Takže pro Litvu to bezesporu výhodné je. Prezident Trump to určitě bude zvažovat. Na druhou stranu víme dobře, že on je ekonomicky smýšlející, on je biznisově smýšlející, on by z toho musel mít nějaký profit, rozumějte, Spojené státy, nemyslím tím jeho osobně. Na druhou stranu samozřejmě Litva určitě přijde i s kartou, že základna se bude jmenovat podle Donaldu Trumpovi a tak dále, což mu také bude lichotit. Nicméně on podobnou kartu už má rozehranou s Polskem, takže je otázka, zdali se bude do podobné situace dál chtít angažovat.
1: Na závěr se ještě zeptám na Izrael. Ve středu si v Izraeli, ale nejenom tam, připomněli třetí výročí teroristického útoku Hamásu. Přitom ozbrojenci zabili 1200 lidí, dalších 251 unesli do pásma Gazy. Následovala válka v pásmu Gazy, necelý rok máme příměří. Jaká je v tuto chvíli bezpečnostní situace v Izraeli?
0: Já myslím, že jste to shrnul velmi pregnantně. Pojďme jenom ozřejmit tu tragédii, protože opravdu během ní bylo zavražděno 1200 lidí, 1200 Izraelců, 251 jich bylo odvlečeno brutálním způsobem do pásma Gazy. Byl to největší masakr Izraele od holokaustu. To je taky podstatné, že to není jen tak nějaký masakr, ale opravdu největší od vyhlazení 6 milionů evropských židů v nacistických koncentračních táborech. Jednalo se o selhání izraelských zpravodajských služeb, armády, vlastně i politického vedení. No, co se týče reakce, tak následovala velká vojenská operace v Gaze. Při ní zemřely desítky tisíc lidí, to je potřeba také zmínit. A musíme oddělit ten legitimní cíl zajistit bezpečnost Izraele, který bezesporu legitimní byl, versus debata o zákonnosti a přiměřenosti opatření. I to je vlastně relevantní téma. Co je z toho závěr pro Izrael? Že technologická a vojenská převaha neumí a nemůže zaručit bezpečnost. To je první závěr. Druhý, došlo k oslabení nepřátel, Hamásu, Hizbaláhu, těchto teroristických organizací, do jisté míry i Iránu. Nicméně přesto všechno nebyly odstraněny příčiny budoucích konfliktů. No a konečně Hamás nezmizel jako hrozba, protože v pásmu Gazy dosud nevznikla alternativa politická, která by byla míru milovná, byla by schopna převzít otěže vlády v Gaze. Takže jsou to spíše smíšené výsledky. Na druhou stranu Izrael musel reagovat rezolutně, to je potřeba zmínit, protože samozřejmě na takovýto čin nelze jenom přihlížet.
1: Vy říkáte, že to oslabilo nepřátele, neoslabilo to v důsledku také vztahy Izraele se spojenci, když vezmeme v úvahu i aktuální uzavření britského konzulátu v Jeruzalémě?
0: Ten masakr sám o sobě ne.
1: Ale ta reakce?
0: Přesně, jak jsme se o ní bavili, proto jsem tam zmínil tu rozporuplnost k oprávněnosti, k zajištění bezpečnosti židovského státu versus tu zákonnost a přiměřenost opatření. Některé státy to nesou hůře, ano, máte pravdu, jsou tam i evropské státy typu Británie, typu Francie, nebo snad výkladní skříní v tuto chvíli protiizraelské nálady je španělská vláda vedená Pedrem Sanchezem, který ostatně to i do našeho pořadu patří, vyhlásil předčasné volby, které se budou v listopadu konat. Určitě to budeme v příštích našich seancích spolu diskutovat. Takže ano, je to tak, i toto je reziduum, že vztahy mezi Izraelem a některými svými spojenci ochably.
1: Jaká je situace v Gaze a co se dá čekat dál v Gaze?
0: Situace v Gaze není šťastná, není dokonalá, má v dokonalosti daleko, to jsem řekl až špatné slovo. Opravdu tam pořád panuje do jisté míry chaos. Hamás pořád ovlivňuje dění v pásmu Gazy. Samozřejmě Izrael velkou část pásma ovládá, vytvořil si z ní bezpečnostní pásmo, koridor pro to, aby nedošlo k opakování onoho 7. října. Takže ta situace tam je do jisté míry nepřehledná, ale musíme říct i to B, ať je to, jak to je, tak největší úsilí pro to, aby ta situace se nějak stabilizovala, vyvinul americký prezident Donald Trump, který založil onu Radu míru, která právě má

0: primárně sloužit proto, aby pásmo Gazy se postupně vrátilo do normálního stavu. Byly k tomu vytvořeny i různé komise, různé vládní výbory, různí čelní představitelé jednotlivých států se osobně angažují proto, aby vznikla technokratická vláda v pásmu Gazy. To všechno je na nějaké cestě, ale je to velmi strastiplné a v tuto chvíli nechci říct, že bych neviděl světlo na konci tunelu, ale ty kroky jdou podstatně pomaleji, než si Donald Trump vysnil. To je pravda.
1: A ten tunel je ještě dlouhý.
0: Bezesporu.
1: Expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Karlovy univerzity Vlastislav Bříza byl naším hostem. Díky za to, naviděnou, naslyšenou.
0: Moc díky, pokud možno klidný podzimní víkend všem.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Co se děje se světem?
3: Události končícího týdne v kontextu.

0: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
2: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
1: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Posloucháte stále noční radiožurnál a za pár vteřin budou 4 hodiny a uslyšíte zprávy. Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmelová.
4: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené od 8 do 14 hodin. Státy Evropské unie finálně schválily zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění a dopravu. Judista Krpálek bude bojovat o 6. medaili z mistrovství světa a dnes bude převážně zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. V Černoučku na Litoměřicku odpoledne v komunálních volbách odvolil prezident Petr Pavel. Původně se neplánoval hlasování zúčastnit kvůli soukromé zahraniční cestě. Po návratu do Česka a odevzdání hlasu Pavel své předešlé rozhodnutí označil za chybu. Řekl, že jako prezident by měl jít příkladem. Jeho návrat ze zahraničí kvůli volbám ocenili koaliční i opoziční poslanci, například předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
6: Já si myslím, že v téhle chvíli to bylo jediné správné rozhodnutí. Já to velmi oceňuji. Já jsem rád, že pan prezident jde příkladem i ostatním lidem a doufám, že volební účast bude co nejvyšší.
4: Prezidentovu účast ve volbách kvitoval i šéf vládní SPD Tomio Okamura. Emisní povolenky pro vytápění a dopravu budou podléhat měkkému cenovému stropu. Změnu systému v pátek finálně schválily státy Evropské unie. Cílem je zabránit prudkým cenovým výkyvům, které by dopadaly na domácnosti. Evropská unie má systém ETS2 spustit od roku 2028.
7: Nová pravidla zavádějí cenový strop ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má další růst cen omezit. Podle Rady Evropské unie změna přispívá k zajištění stabilního a předvídatelného trhu s povolenkami před plným spuštěním systému ETS2 v roce 2028. Evropský parlament už úpravu finálně odsouhlasil v polovině září. Cílem povolenek je motivovat firmy a spotřebitele ke snižování emisí CO2. Z Lucemburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ode dneška ukazuje letošní úrodu z celého Zlínského kraje. Ovoce, zeleninu i obilí vystaví v Janíkově stodole. Návštěvníci uvidí taky staré a krajové odrůdy. Muzeum je samopěstuje přímo ve skanzenu. Lidé tak můžou porovnat, co rostlo na Valašsku dříve a co dnes. Výstava bude otevřená o víkendu a pak od středy do neděle 18. října.
5: Sport.
4: Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek se představí na mistrovství světa v judu v hmotnostní kategorii nad 100 kg. V prvním kole ho v Baku čeká Kanaďan John Mess a Besong, pokračuje Krpálek.
8: To nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit. On je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený. Jsem se s ním pral na Grand Slamu v Tokiu. A jsem tam udělal chybu a on vlastně mě hodil na vazáry a docela dlouhou dobu vedl. Až teprve potom se mi podařilo ten zápas otočit a vyhrát.
4: Krpálek bude na světovém šampionátu v Azerbajdžánu bojovat o svou šestou medaili. Jeho první zápas začne kolem 11. hodiny českého času a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. A wimbledonská šampionka Linda Nosková si poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň, který se bude hrát od 8. do 15. listopadu v Indian Wells. Šanci na účast ve dvouhře má i poražená finalistka z londýnského Grand Slamu Karolína Muchová.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 za Lipníkem a také u Kadaně na Chomutovsku. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na nehodu za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 se střetlo osobní auto s kamionem. Na pravý pruh je uzavřený, zasahují tam záchranáři, pohybují se tam lidé na vozovce, tak opatrně zpomalte. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů překáží nehoda před Kláštercem nad Ohří. Před Korovým objezdem na Kadaň osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s překážkou na vozovce. V Brně je uzavřený Pisárecký tunel směrem z D1 do centra. Je to kvůli plánované údržbě, potrvá do 5 ráno. A v Brně je také nehoda v ulici Cejl. Mezi Vranovskou a mostem přes Svitavu osobní auto narazilo do domu. Jede tam policie, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Dobré časné ráno přeji v sobotu 10. října, pokračuje ještě Noční radiožurnál a hodiny nyní ukazují necelých 6 minut po čtvrté. Víc klinických psychologů, to si slibuje Ministerstvo zdravotnictví od chystaných změn v jejich vzdělávání. Povinnou praxi po vysoké škole navrhuje zkrátit ze 4 let na 1 rok. Vysoké školy a profesní organizace jsou ale proti. Tématu se budeme věnovat za okamžik.
5: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Diagnostikují psychické poruchy, mohou vést individuální i skupinové terapie. Kliničtí psychologové jsou potřeba čím dál víc, přitom v Česku dlouhodobě chybí. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost péče a k tomu by mělo vést i to, že se povinná praxe klinických psychologů má zkrátit ze 4 let na 1 rok. Proti tomuto nápadu jsou ale vysoké školy, profesní organizace i někteří mladí psychologové.
1: Ten obor je tak komplexní, že se tomu dá jako rozumět, že je to takhle náročný. Nějak jako, že by to mělo být kratší. Neumím si to vůbec představit, jak by tohle bylo možné poskládat.
2: Říká Pavla Frej z Prahy, která se právě připravuje na atestaci z klinické psychologie.
1: Řekla bych, že hlavní díl té přípravy spočívá v dobré diagnostické práci. To není něco, co se dá vyčíst z knih, to je opravdu potřeba zažít v té praxi, učit se od starších kolegů. Další kus té práce je v krizové intervenci a v psychoterapii.
2: Pavla Frej má za sebou několik let praxe. Jejím budoucím kolegům by ale mohl stačit pouze 1 rok. Vysoké školy a profesní organizace varují před horší kvalitou péče a ohrožením bezpečnosti pacientů. Vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Nikolaj navíc pochybuje, že kratší doba vzdělávání nedostatek klinických psychologů vyřeší. Podle něj spíš zájem o obor klesne.
3: Příprava také zároveň znamená, že ten obor je přitažlivý pro naše absolventy, že už dodává, řekněme, jistou prestiž.
2: Spolu s Asociací klinických psychologů navrhuje jiné změny. Například to, aby mladí psychologové mohli už při praxi samostatně dělat jednodušší úkony. Pokračuje prezidentka Asociace klinických psychologů Hana Jánová.
4: Aby nemusel vše konzultovat s tím zkušeným školitelem klinickým psychologem. To by nám přišlo rozhodně praktičtější a pro poskytování té klinicko-psychologické péče bezpečnější z ohledu toho pacienta.
2: Ministerstvo zdravotnictví se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků.
2: Předloni v Česku podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky působilo 1600 klinických psychologů. Za 15 let jich přibylo 500. Kvůli rostoucímu počtu pacientů, ale mají stále víc práce. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Po schodech na taneční parket se šli poprvé 4. listopadu 2006, aby uvedli první večer Stardance. 14. řadou pořadu České televize, která začne už dnes, se symbolicky jejich spojení se soutěží uzavře. Marek Eben a Tereza Kostková v září oznámili, že letos uvedou Stardance naposledy. Pojďme se za jejich 20-letou érou ohlédnout.
1: Živě z Prahy!
2: Začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
3: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i moderátory. Ani Marek Eben, ani Tereza Kostková přitom původně nabídku moderovat pořad přijmout nechtěli.
4: Vás to přejde, ta legrace, vás to přejde.
5: Britskou verzi jsem neznala, ale samozřejmě mi byla doručena na CDčku tehdy ještě a já jsem se velmi brzy dostala do obrazu. Nejprve jsem měla chuť to odmítnout v domnění, že půjde o reality show, ale právě jméno Marka Ebena bylo to zaklínadlo, které mě vlastně přinutilo doposlechnout informaci celou, podívat se na to a pochopit, že jde o něco úplně jiného, než jsou reality show.
3: I Marek Eben se doma na DVD podíval na britskou Strictly Come Dancing, která se vysílala na BBC od roku 2004, jak připomněl letos v září ve vysílání České televize.
6: Já jsem to přivez domů a svoji ženě jsem říkal, hele, podíváme se na to a uvidíme, nabízí mi tady něco. Chceš se na to kouknout? A Markéta, že jo? Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi půl druhé ráno. A moje žena říká, ale ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
7: Tak vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
3: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních dvou řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
5: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí, nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem byla vlastně o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tom to nejdojemnější, nejzajímavější.
8: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
3: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Uber a Hrajs v galaxii na Jižáku.
1: Uber a Hrajs.
0: Každé představení je premiéra.
1: Hrají si
0: Šíma,
1: Lu,
0: Slovák,
1: Nikl.
0: Uber a Hrajs.
2: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Je přesně 5:30. Jana Utendorfská a krátké zprávy.
4: Spojené státy v pátek uvalily na Mezinárodní trestní soud sankce, které zakazují finanční transakce s touto institucí. Informovalo to Marco Rubio jen několik hodin poté, co jeho africká právnička, bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navi Pillayová, získala Nobelovu cenu míru. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vůči instituci vystupuje nepřátelsky dlouhodobě. Už dřív uvalila sankce na jeho soudce a prokurátory. Na základě oznámených sankcí bude možné trestat i firmy, které soudu poskytují služby. Velkoodběratelé elektřiny v Česku mají poslední 3 měsíce na úpravy smluv, které se týkají připojení na hladiny vysokého a velmi vysokého napětí. Energetický regulační úřad rozhodl, že od ledna budou nově platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Vést by to mělo ke zvýšení kapacit v síti. O změnách už teď zástupce firem informují jednotliví distributoři. Z ruzyňského letiště dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost VietJet Air 2x týdně. Letadla Airbus A330 budou mít mezipřistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestujících. A dobrovolníci se dnes zapojí v Krkonoších do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Sbírat budou odpadky po letní sezóně. Sraz je od 8:30 do 10:00 hodiny u dolního klubu v Peci pod Sněžkou, kde organizátoři rozdají účastníkům rukavice a odpadkové pytle. Zároveň je nasměrují na trasy a do míst, kde zůstává po turistech nejvíc odpadků. Lidé se do úklidu mohou zapojit po celý den.
5: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnej série Masters v Šanghaji do 3. kola, když porazil Srba Miomira Kecmanoviče 2x6-3. Jeho dalším soupeřem bude Argentinec Francisco Cerundolo. Vypadl naopak Tomáš Macháč, který podlehl Alexandru Bublikovi z Kazachstánu ve 2 setech. Dnes o účast ve 3. kole zabojují Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 za Lipníkem a omezení v tunelech na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zasahují záchranáři za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 se střetlo osobní auto s kamionem. Zablokovaný je pravý pruh, na vozovce se pohybuje větší množství lidí. Záchranářů raději zpomalte. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz. V každém směru je vždy volný pouze jeden pruh. A v Brně je ještě uzavřený Pisárecký tunel ve směru do centra. Kvůli noční údržbě neprojedete ve směru do centra až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
7: Nejpozději na začátku jarní části by diváci na některých fotbalových stadionech v Česku mohli sledovat opakované záběry, podle kterých ligoví sudí rozhodli po kontrole u videa. Novinku, která má přinést větší důvěru ve verdikty rozhodčích, oznámil šéf jejich komise Carlos Clos Gomez. Vrátíme se k tomu podrobněji za chvíli v nočním Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Novinka v nočním radiožurnálu, to byla píseň Funeral v podání americké písničkářky, která se říká jednoduše Ash. Ale teď od hudby pojďme ke sportu. Komise rozhodčích fotbalové asociace bude znovu po každém ligovém kole veřejně komentovat 4 sporné situace. A větší otevřenost vůči fanouškům chce podpořit i jednou novinkou. Nejen doma u televize, ale i přímo na stadionech se budou promítat situace, které se kontrolují po konzultaci s videorozhodčím.
1: Diváci na stadionu uvidí na velkoplošné obrazovce záběry, podle kterých se sudí na hřišti rozhodl. Není to technicky úplně jednoduché a ne všude je to možné, ale myslím, že v závislosti na možnostech tuhle novinku v nadcházejících týdnech divákům na některých stadionech nabídneme.
2: Tvrdí šéf komise rozhodčích fotbalové asociace Carlos Clos Gomez.
3: Je to otázka několika, nechci říct snad týdnu, ale měsíců, nejpozději na začátku k jarní části, věřím, že na většině stadionů, kde je k dispozici velkoplošná obrazovka, budeme schopni tyto obrázky fanouškům poskytovat.
2: Doplňuje výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a zároveň místopředseda komise rozhodčích Tomáš Bárta. V tuhle chvíli ve spolupráci s televizním vysílatelem probíhá vyhodnocování připravenosti jednotlivých ligových stadionů. Na Slávii, Spartě, v Plzni nebo třeba v Hradci Králové by se zavedením novinky problém být neměl. Někde to ale může být výrazně složitější.
3: Určitě nebudeme čekat, až budou připraveny všechny stadiony. Na některých stadionech já to nedokážu predikovat, ale taky můžeme čekat třeba 3-4 měsíce. Nemusí to tam být hnedko ani na začátku na jaře, ale pokud nějaký stadion již budeme mít připravený, tak to rozběhneme. Takhle jsme začínali s projektem videorozhodčích, taky jsme ho na začátku měli v jednom zápase z kola, potom ve dvou, pak třeba ve 4, dneska máme všechny zápasy.
2: Diváci na stadionech se tak můžou těšit, že stejně jako doma u televize uvidí záběry, podle kterých sudí rozhodl, nebo naopak svůj verdikt změnil. Ale slovní vysvětlení od rozhodčích do mikrofonu zatím pravidla nepovolují.
1: Aktuálně není možné, aby to bylo i s audiokomentářem. Mezinárodní fotbalová federace to v tuhle chvíli zakazuje. Můžeme nabídnout fanouškům jen video, ale na velkoplošné obrazovce budou stejné záběry, jako uvidí rozhodčí u monitoru.
2: Říká šéf komise rozhodčích Carlos Clos Gomez, který si od novinky slibuje větší transparentnost a důvěru v rozhodnutí sudích. Ze Strahova, Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: 10 minut chybí do páté a tou dobou vás uvítá v raním víkendovém radiožurnálu Štěpán Pokorný. Tak mějte příjemný poslech i nadále. A teď závěrečná noční reportáž. Proč Poláci milují českou literaturu? Tak nejen o tom mluvila na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem Julia Růževič, polská nakladatelka a překladatelka českých autorů do polštiny.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Předlohu k vánočnímu evergreenu Pelíšky vydal v 90. letech Petr Šabach. A právě on byl pro tehdy začínající překladatelku Julii Růževič impulzem pro vydávání českých autorů v polštině. Jak vysvětlila při rozhovoru na frankfurtském knižním veletrhu, polští čtenáři jí nakladatelskou práci ulehčují.
3: Mám to štěstí, že v Polsku existuje takový jev, který zní jako nemoc a jmenuje se čechofilie. Takže ti lidi, kteří se už jednou zamilují do české literatury, mám vlastně zaručeno, že si koupí všechno.
2: Julia Růževič se ale snaží změnit pohled na českou literaturu jako na moderní, středoevropskou, evropskou. Vydává knihy Bianky Belové, Kateřiny Tučkové, ale i dětské knížky nebo detektivky.
3: Já vydávám třeba na Vymížího Březinu, Michala Sikoru, Ivu Proházkovou, Františka Šmehlika, Petru Klabouhovou. Co je nejdůležitější a za mě, já jsem na to nejvíc pyšná, že se mi podařilo prostě prosadit tu českou detektivku mezi čtenáři, kteří už nemají zájem o to, že je to české, ale prostě mezi čtenáři detektivek.
2: Julia Růževič je sama překladatelka do češtiny a spolu se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou je teď nominována na Středoevropskou literární cenu za polský překlad románu Bílá voda. Kateřina Svátková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené od 8 do 14 hodin. Americký prezident uvolní sankce vůči Rusku, s Moskvou uzavřel dohodu o dodávkách nafty. Hokejisté Třince porazili Hradec Králové, 9. výhrou v úvodu sezóny vylepšili extraligový rekord. A bude převážně zataženo s přeháňkami, teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin ráno. Po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
3: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
1: Policie dorazila taky do volební místnosti v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odhlasovat starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se někteří lidé k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Americký prezident Donald Trump uvolní sankce vůči Rusku. Dohodl se na tom při telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Rusko výměnou za zmírnění sankcí dodá 100 000 tun ropy na světové trhy. Dohoda staví Spojené státy na stranu Moskvy proti Ukrajině, která ruské rafinérie bombarduje. Volodymyr Zelenský dohodu mezi Kremlem a Bílým domem ostře odsoudil.
4: Americký prezident Donald Trump chce osvobozením Ruska od sankcí srazit rekordní ceny nafty, a to necelý měsíc před volbami do kongresu. Analytici ale varují, že jde o zlomek americké spotřeby. Dohoda přichází ve chvíli, kdy do amerického Miami přiletěli ukrajinští vyjednavači jednat o podmínkách mírového ukončení ruské invaze s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dohodu odsoudil a varoval, že peníze z ropy poplynou na válku proti Ukrajině. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. Dostupnost potřebné péče je ale v některých regionech špatná a lidé za ní musí dojíždět i několik hodin, upozorňuje ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši Barbora Pšenicová.
5: Kapacita neodpovídá tomu, jaká je vlastně poptávka ze strany té klientely. Je velmi náročné dostat ten termín u psychologů například do měsíce. To je vlastně něco, co se děje málo kdy. Řada těch psychologů a psycholožek vytváří různé pořadníky.
1: Se vznikem regionálních krizových center pro lidi s psychickými problémy počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030.
2: Sport.
1: Hokejisté Třince vyhráli za 3 body i 9. utkání v úvodu ročníku Tipsport Extraligy. Tentokrát porazili Hradec Králové 5-2. Za Východočechy poprvé nastoupil teprve 15-letý útočník Marek Domkář.
6: Tak za mě to je hodně rychlejší a zároveň i fyzičtější. Prostě z té juniorky nebo z toho staršího dorostu je to úplně jináčí tempo, než na který jsem zvyklý, ale myslím, že jsem se k tomu přizpůsobil a jsem rád za to, že jsem mohl dostat tuhle šanci si zahrát v extralize. Chtěli jsme porazit, škoda, že nám to nevyšlo. Prostě dostal jsem šanci, využil jsem ji, jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát proti týmu, který dosavat neprohrál.
1: Oceláři vedou extraligovou tabulku o 3 body před Pardubicemi, které zdolali Vítkovice na jejich ledě 3-2. Kladno porazilo Mladou Boleslav 4-3, Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0 a Litvínov nad Olomoucí 3-1. A fotbalisté Slavie po reprezentační přestávce zvítězili v předehrávce 10. kole Šance ligy. Vyhráli lídři tabulky na stadionu posledního Zlína 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D6 u Lokte a nehoda na D1 za Lipníkem. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu velmi opatrně za odbočkou na Loket. Na kilometru 147 se pohybuje stádo divokých prasat. Může jich být 10 až 15 kusů. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zpomalte za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 zasahují záchranáři u srážky osobního auta s kamionem. Zavřený je tam pravý pruh a dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A na překážku pozor na silnici 380 z Hodoní na Domutěnic. Za křižovatkou na Dubňany stojí porouchané vozidlo, zasahuje do jízdního pruhu a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě bude ojediněle až 18, na horách kolem 7 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál. Je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 5. hodině, ještě před několika dny to vypadalo, že prezident Petr Pavel komunální volby vynechá kvůli dovolené v zahraničí. Nakonec svůj plán změnil, přiletěl do Česka, odvolil a zase se vrátil zpátky do severní Afriky. Proč svůj původní postoj přehodnotil a jak na to reagují politici? To shrneme za chvilku v úvodu ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Štěpán Pokorný.

0: Prezident Petr Pavel nakonec přerušil dovolenou a přiletěl do Česka odvolit. Hlas odevzdal včera krátce před 15:00 odpoledne v Černoučku na Litoměřicku. Hrad přitom původně oznámil, že se prezident kvůli soukromé zahraniční cestě voleb nezúčastní. Pavel teď své původní rozhodnutí označuje za chybu a říká, že hlava státu by měla jít občanům příkladem.
1: Ještě ve středu přitom prezidentská kancelář tvrdila, že Pavel svůj plán měnit nebude. Obrat tak přišel až těsně před volbami. Prezident své rozhodnutí po odevzdání hlasu vysvětloval novinářům v Černoučku.
2: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. A já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
1: Kolize termínů přitom byla známá dopředu. U komunálních voleb není možné hlasovat ze zahraničí, ani na voličský průkaz mimo obec trvalého bydliště. A termín voleb, který letos vyplývá přímo ze zákona, prezident formálně vyhlásil už v červnu. Pokud tedy chtěl hlasovat, musel se vrátit přímo do Černoučku. Na otočku mezi Marokem a Českem cestoval soukromým letadlem. Po hlasování pak z Prahy krátce po 16:00 odpoledne znovu odletěl do Casablanky. První dáma Eva Pavlová se voleb nezúčastnila. Pavel připustil, že část kritiky jeho původní neúčasti byla oprávněná, část ale označil za hysterickou. Právě změna postoje byla podle politického komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana vzhledem k prezidentovým dřívějším výrokům o významu voleb prakticky nevyhnutelná.
3: Pokud prezident chtěl dostát tomu, jak v minulosti vyzýval občany k tomu, že volby jsou důležité, že se nesmí podceňovat, tak mu nezbylo nic jiného, než tedy přehodnotit svůj úsudek a nalézt způsob, jak se vrátit alespoň na otočku do České republiky a zúčastnit se těch voleb.
1: Prezidentův návrat ocenili politici napříč politickým spektrem. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD zdůrazňuje, že podle něj by se voleb měli účastnit i nejvyšší ústavní činitelé.
4: Je svým způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
1: Podobně reagoval i šéf opozičního STAN Vít Rakušan. Podle něj může prezident svou účastí povzbudit i další voliče.
5: Já si myslím, že v téhle chvíli to bylo jediné správné rozhodnutí. Já to velmi oceňuji a jsem rád, že pan prezident jde příkladem i ostatním lidem a doufám, že volební účast bude co nejvyšší.
1: Prezidentův návrat vítal taky předseda ODS Martin Kupka.
6: Ten krok pana prezidenta jednoznačně oceňuji a myslím, že tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
1: Pozitivně reagoval i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. Připomněl ale i praktickou stránku prezidentova návratu a řekl, že cesta z Maroka do Černoučku a zase zpátky může vyvolávat logistické otázky. Politologové pak upozorňují, že původně avizovaná neúčast mohla zbytečně oslabit důvěru v prezidentský úřad. Pavel napsal, že z vlastní chyby se poučil a věc považuje za uzavřenou. Michal Forst, Radiožurnál.

0: 5 hodin, 16 minut, přejeme vám dobré ráno a počasí má dnes na starosti Václava Marešová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
2: Počasí.
1: A jak bude? Teďka vstáváte do rána s velkou oblačností nad velkou částí našeho území. Prší třeba nad středními Čechami a taky nad severem republiky a severem Moravou. Severem Moravy, no a teploty, ty se teď pohybují od 8 do 13 stupňů. Přehánky a občasný déšť nás budou provázet celým dnem. Později odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu a taky v západní polovině Čech ubývat. Nejvyšší teploty tak ty dnes budou dál nízké od 11 do 16 stupňů. Ojediněle naměříte jen 18. No a když se vypravíte nahory, tak tam vám teploměr ukáže kolem 7. A vítr ten dnes povane mírný, jižní. Noc na zítra pak bude opět chladnější, teploty v noci klesnou i k 5 stupňům a při déle trvající oblačnosti se můžou objevit i přízemní mrazíky. Tak hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Tuny suti už vyvezli specialisté na důlní stavby ze skály v Novém Dvoře u Opavy. V areálu arboreta obnovují zapomenutou břidlicovou štolu, ve které skončila těžba zhruba před 100 lety. Břidlice se používala hlavně na střechy domů a obnovený důl tuto historii připomene.
1: Baza na hlavu tady, tady to nízké. Tady jsou nějaké nápisy 4.7. Zde pobývali Vlastík a Majka.
2: Tak třeba přijdou potom ještě tady na návštěvu.
1: Přísahali
3: věrnost.
1: Jo, to je, to víte, jo. Přísaha.
2: Zavalená štola přilákala před lety i zamilované. Museli se sem ale soukat po kolenou. Vzkaz se srdíčkem na zdi přečkal do dneška.
1: Teď jsme v té hlavní komoře K1.
2: Jiří Kocur má obnovu a vyklízení této štoly na starosti. Už se sem dá normálně projít. Dvě velké dutiny a dobývací komory jsou asi 50 metrů od vstupu do skály. Jsou krásně vidět vrstvy břidlice, jak se postupně odlamovaly.
1: Jakmile jsme to vytěžili, tak jsme potom objevili tady ty větší části vlastně krásně zachovalé původní zakládky.
2: Obnovili jste i nebo postavili jste i portály, tady vidím.
1: Postavili jsme dva portály, jeden je v románském stylu a druhý je v gotickém stylu. Umožňovali vlastně průchod mezi těma jednotlivýma zdma nebo do těch jednotlivých komor.
2: Důl využíval zakladatel novodvorského arboreta Guido Riedl a proto se štola stane součástí prohlídky botanického parku. Bude to hodně neobvyklé zastavení, říká vedoucí arboreta Rostislav Schindler.
4: Mělo by se to otevřít příští rok v dubnu. Bude vlastně nový přístup, nová cesta udělaná ze zahrady, takže návštěvníci budou mít vlastně další kus nové přírody.
2: Stojí to za pohled i zvenku. Zmizelo tady křoví a odhalená skála se vstupem do útrop naznačuje, že tam uvnitř je něco velkého. Z Opavska, Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardyho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socr.rozhlas.cz.
3: Pět hodin a 30 minut. Jana Utendorfská a zprávy.
4: K obecním volbám první den přišla nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před 4 lety. V některých menších obcích svůj hlas odevzdala i polovina oprávněných voličů. Volby do Senátu, které se konají v 27 obvodech, provází o něco menší účast. Hlasování se zatím obešlo bez větších problémů nebo mimořádných událostí. Dnes se volební místnosti otevřou v 8 hodin. Irské předsednictví v Radě Evropské unie dnes představí přepracovaný návrh nového 7letého unijního rozpočtu. Ten má platit od roku 2028. Proti původnímu návrhu se postavilo 17 členských zemí, včetně Česka, které varovaly před škrty v zemědělských dotacích a kohezních fondech. Ty slouží ke srovnávání rozdílu mezi státy 27. Přepracovaný návrh 7letého rozpočtu pak bude jedním z hlavních témat říjnového unijního summitu, který začne ve čtvrtek. Spojené státy zasáhl první hurikán letošní sezóny. Úřady ve státech Florida a Alabama předem vyzývaly obyvatele k evakuaci pobřežních oblastí. Zároveň je přerušená těžba na některých ropných plošinách v Mexickém zálivu. Hurikán Isaias má sílu druhé kategorie z maximálních 5. Pohybuje se směrem na sever a doprovází ho vítr o rychlosti až 165 km za hodinu. Americké úřady očekávají, že hurikán ještě dnes zeslábne na tropickou bouři. A přes 100 ateliérů uměleckých škol a galerií se letos připojilo ke dnům otevřených ateliérů v Jihočeském kraji. Po celý víkend se zájemci můžou setkat přímo s umělci a vidět je při práci. Kromě výtvarníků a řemeslníků se zapojili taky street artisti, šperkaři nebo keramici.
5: Sport.
4: Fotbalisté Lyon se záložníkem Pavlem Schulzem v sestavě přišli o neporazitelnost v sezóně francouzské ligy. V šestém kole prohráli v Lens 1-2. Tomáš Souček nastoupil za West Ham do soutěžního utkání po 3,5 měsících od zranění na mistrovství světa. V zápase druhé anglické ligy proti Queen's Park Rangers odehrál první poločas při remíze 1-1. V Nizozemsku pak gólman Matěj Kovář vychytal výhru PSV Eindhoven nad Herenfénem 2-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprojezdná D8 v tunelech a nehoda na D7 u Kněževsi. Na dálnici D8 z Drážďan do Ústí nad Labem a Prahy je zastavený provoz v tunelech Panenská a Libouchec. Čidla na 87. kilometru zachytila nadměrně vysoké vozidlo a zastavila provoz. Na místo to jede řešit policie. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova teď čerstvá nehoda u Kněževsi. Ve sjezdu na 3. kilometru havarovalo osobní auto a je mimo vozovku. Poškodilo tam dopravní značky a vytákají z něj kapaliny, i tam opatrně. Na D1 z Přerova do Ostravy pozor na nehodu za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 se střetlo osobní auto s kamionem. Pravý pruh je uzavřený, na vozovce se pohybují lidé tak opatrně. A na D1 počítejte také s omezením u Brna ve směru na Vyškov. V dlouhodobém zúžení u bratislavské dálnice na kilometru 196 se teď kvůli práci na vozovce projíždí pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: máme před sebou deštivý víkend s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. Teď ráno jsou časté dešťové přehánky a nejchladní je aktuálně na západě Čech, třeba v Mariánských Lázních, v Chebu, v Karlových Varech. Tam teď naměříte kolem 8 stupňů. Ve středních Čechách je většinou kolem 12. No a jak bude přes den? Nejvyšší teploty je většinou od 11 do 16 stupňů, ojediněle i víc, až 18. No a když se vypravíte nahory, tam vám teploměr ukáže kolem 7. A jak jsem zmínila v úvodu, dneska bude pršet, čekáme občasné přehánky, ty se ale postupně rozšíří na většinu území. No a taky noc na zítra bude chladnější, teploty klesnou k 5 stupňům, místy můžeme očekávat i přízemní mrazíky. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný.
3: Dobré ráno, 5 hodin 34,5 minutky. K tomu pouštíme Pink.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Sebepoškozování, úzkostné stavy nebo třeba sociální fobie, takové případy bude řešit nové Centrum duševního zdraví pro děti a mládež, které jako první v regionu vzniká v Otrokovicích. Kdy začne naplno fungovat, povíme vám to za chvilku.

0: Od Rokovicích vzniká Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Sídlit bude v nevyužívaných prostorách polikliniky. Jeho úkolem bude podchytit včas začínající psychické potíže. Ve Zlínském kraji už fungují dvě centra duševního zdraví pro dospělé, v Kroměříži a Uherském Hradišti. To otrokovické, zaměřené na děti, bude první v regionu.
1: Tady na téhle straně budou konzultovny, tam zatím ještě to není vyzděno.
2: Budoucí centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty procházím s ředitelem poradenského a krizového centra Zlínského kraje Markem Miklášem.
1: Tady ještě čekáme na sadrokarton, který bude zvukoodolný, aby se zaručila diskrétnost těch jednotlivých konzultací, protože opravdu bude se tady pracovat s velmi citlivými situacemi.
2: Jaké případy se tady budou řešit?
1: Mezi nejčastější rozhodně budou patřit sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, úzkostné stavy, různé sociální fobie, můžou tam být depresivní stavy, případně rodinné těžké situace.
2: Tým odborníků, který se bude o děti starat, už je podle Marka Mikláše kompletní, a to s výraznou podporou psychiatrické nemocnice Kroměříž.
3: My jsme se zavázali jako nemocnice k tomu, že pokryjeme tu zdravotnickou část a dodáme pedopsychiatra, což jsem v tuhle chvíli já a jeden můj kolega.
2: Vysvětlila náměstkyně pro léčebnou péči kroměřížské psychiatrické nemocnice Marta Hyklová s tím, že tým doplní klinický psycholog a psychiatrická sestra. Zdravotníky pak doplní sociální pracovník, speciální pedagog a rodinný poradce.
3: Co já si od toho slibuju i jako odborník, tak že se nám podaří opravdu spoustu dětí udržet v tom jejich přirozeném prostředí a opravdu hospitalizace by měla být až ta nejzazší varianta, což v tuhle chvíli je velmi obtížné a často prostě ty děti končí v nemocnici a přitom by nemuseli.
2: Naplno by mělo centrum začít fungovat na přelomu března a dubna příští rok. V jeden čas bude schopné poskytnout pomoc až 50 dětem a mladistvým. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: České fotbalistky úvodní zápas baráže o mistrovství světa se Skotskem prohrály. Jak to utkání vypadalo, vám povíme ještě před 6. raní. Teď je znovu počasí.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte zataženou oblohu s přehánkami, ty se postupně rozšíří na většinu území. Později odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu a taky v západní polovině Čech ubývat. Nejvyšší dnešní teploty většinou od 11 do 16 stupňů, ojediněle do 18. A taky v neděli bude obloha zatažená. V Čechách se místy na Moravě a ve Slezsku spíš ojediněle vyskytnou přehánky a zítřejší teploty budou podobné těm dnešním, většinou do 15 stupňů. No a teploty je do 15. A k tomu opět dešťové přehánky, tak bude vypadat i pondělí. V úterý se pak počasí trochu změní, obloha se vyjasní a čekáme i slunečný den. Má být jasno až polojasno a teploty v úterý do 16 stupňů. Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: České fotbalistky úvodní zápas baráže o mistrovství světa nezvládly. Na domácím hřišti v Pardubicích po bezbrankovém prvním poločasu prohráli 0-2. To je do odvety, která je na programu v úterý ve Skotsku, dost těžká pozice. Dopředu ale národní tým nic nevzdává a o postup do finále play-off chce ještě bojovat.
1: První poločas byl opatrný a šance nepřinesl. Po úvodním náporu skotského týmu vyrovnali Češky hru, prosadit se ale nedokázali. Pokračuje trenérka národního týmu Jitka Klimková.
2: Musím říct, že do 60. minuty holky opravdu předvedly velmi dobrý výkon. Takhle se chceme prezentovat bojovně, s odvahou na míči, že jsme organizovaní v obraně, vytvořili jsme si tam šance.
1: Češky pak mohl mrzet úsek mezi 57. a 65. minutou, ve které se soupeř dvakrát prosadil.
2: Pak jsme měli takovou kdy jsme obdrželi ty dva góly, ale vlastně nakonec jsme se schopili a ty šance jsme si vytvořili my.
1: Pár minut po inkasovaném druhém gólu mohla snížit střídající Franny Černá, kterou skvěle vychytala skotská brankářka.
3: Je to velká škoda, protože samozřejmě by jsem byla hrozně ráda, kdyby jsem mohla pomoct týmu takhle přijít a hned dát góla, ale doufám, že si zvládnu vytvořit šanci třeba i příští zápas nebo někdo jiný a zvládnu to i tak dotáhnout.
1: První a nakonec vítězný gól dala kapitánka hostí Caroline Vírová. Aktuálně jedna z nejlepších hráček světa.
2: Top hráčka dokazuje tu svoji kvalitu, jde vidět, že se prostě dokáže prosadit proti jakémukoliv soupeři. My jsme o ní věděli, ukázala svoji kvalitu.
1: Říká Jitka Klimková. V odvetě tak budou muset Češky mazat dvoubrankovou ztrátu. I s tím se ale podle týmu dá něco dělat a pozice to nemusí být beznadějná.
3: Na jednu stranu si skoro někdy myslím, že je to lepší, než tam jet s tím, že třeba byla remíza nebo výhra, protože si skoro pak myslíš, že už to máš. Takhle víme, že prostě musíme udělat všechno pro to, aby jsme to ještě zvládli a to nastavení si myslím, že je někdy skoro i lepší.
1: Řekla směrem k úterní odvetě po domácí prohře záložnice českého národního týmu Franny Černá. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.

0: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
1: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Včera přišla pětina až třetina voličů. Ukrajina kritizuje dohodu mezi Spojenými státy a Moskvou o prodeji ruské ropy. Fotbalisté Slavie vyhráli v lize po páté za sebou. Po reprezentační přestávce zvítězili ve Zlíně. A bude převážně zataženo s přeháňkami, teploty do 16 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: 20-30% voličů včera odevzdalo hlas v komunálních a senátních volbách. Tisíce volebních místností se v celém Česku uzavřely v 10 hodin večer. Znovu se otevřou už za 2 hodiny.
4: Po prvním dni komunálních voleb přesáhla volební účast v centru Olomouce ve volební místnosti na základní škole svaté Voršily 20%, říká předseda tamní volební komise Pavel Lukaševič.
5: První volební den byl velice poklidný. V tomhle volebním okrsku je zajímavé, že jsme tady měli paní, která přišla volit ve svých 92 letech, což je úctyhodné.
4: Na průběh voleb pak dohlíželi také policisté, pokračuje krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
6: Během dnešního dne nebyla v našem kraji zaznamenána žádná mimořádná událost či situace, která by vyžadovala naši pozornost nebo přímo zásah na místě.
4: Solomouce, Michal Poláček, Radiožurnál.
2: Krchleby na Rychnovsku mají od půlnoci úředně dosazeného správce obce. Funkční období dosavadního zastupitelstva totiž skončilo uplynutím prvního volebního dne. V obci se nepodařilo sestavit platnou kandidátní listinu pro komunální volby. Správce jmenovaný ministerstvem vnitra převezme většinu úkolů dosavadního vedení obce a zajistí její běžný chod. Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích. Dohodli se na tom prezidenti obou zemí, Donald Trump a Vladimir Putin. Ukrajina se zmírněním sankcí vůči Rusku ostře nesouhlasí.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že dárky pro Putina mír nepřinesou a on se za naftu odvděčí jen dalším terorem a podlostmi. Povolit Putinovi prodávat ropné produkty znamená investovat do války, napsal Zelenský a dodal, že jakékoliv zmírnění sankcí bez dohody o deeskalaci konfliktu je očividnou slabostí, která nahrává Rusku. To bude víc zabíjet, déle bojovat, bude ještě méně respektovat Spojené státy a světu způsobí ještě víc ztrát a škod. Podle ukrajinského prezidenta by dialog Spojených států s Ruskem neměl být slabý, ale silný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Lodě na brněnské přehradě ode dneška plují pouze k hradu Veveří a ne do Veverské Bytýšky. Je to kvůli poklesu hladiny v nádrži. Dopravní podnik podle jeho mluvčí Hany Tomaštíkové předpokládá, že toto opatření bude platit do konce plavební sezóny v závěru října.
8: Mimo provoz je ze stejného důvodu také zastávka u kotvy. Kvůli mírnému snížení přístupových lávek není přístup na lodě bezbariérový a proto není možné převážet osoby na elektrických invalidních vozících.
9: Sport. Fotbalisté Slavie vyhráli v šancelize páté utkání v řadě. V desátém kole zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0 díky gólu Emanuela Ayahosiho. Jeho spoluhráče Lukáše Provoda mrzelo, že slavisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
10: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
9: Hokejisté Třince mají i po devátém zápase v sezóně Tip Sport Extraligy plný počet bodů. Tentokrát porazili Hradec Králové 5-2, Pardubice zvítězili ve Vítkovicích 3-2, Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0, Litvínov nad Olomoucí 3-1 a Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3. Českým fotbalistkám se vzdálil historický postup na mistrovství světa. Na úvod semifinále baráže prohráli se Skotskem 0-2. Odveta je na programu v úterý.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Neprojezdné tunely na D8 a nehoda na D7 u Kněževsi. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy jsou ještě stále uzavřené tunely Panenská a Libouchec. Na 87. kilometru do nich najelo nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz, řeší to tam policie. Na D7 z Prahy do Chomutova vyšetřují nehodu u Kněževsi. Ve sjezdu na 3. kilometru auto sjelo mimo vozovku, vytékají z něj kapaliny. Je tam také poškozené dopravní značení, projíždějte opatrně. Na D1 z Přerova do Ostravy stojí za Lipníkem nad Bečvou na kilometru 300 havarované osobní auto. Kamion už odjel. Uzavřený zůstává jen odstavný pruh, takže projedete plynule. A v Praze pozor na nehodu ve Kbelské ulici ve směru do Průmyslové. U sjezdu na Prosek a Kbely havarovalo osobní auto, i tam teď zasahují záchranáři, kolona se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až na 18, na horách bude kolem 7 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 6. Spolu s komunálními volbami lidé na několika místech v Česku hlasují taky v referendech. Jen na Svitavsku rozhodují o výstavbě větrných elektráren ve 4 obcích. Vy o tom uslyšíte v další reportáži ranního víkendového radiožurnálu po One Direction. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
3: Víkendový radiožurnál
12: a Štěpán Pokorný.

0: Česku pokračují komunální volby. Kromě nových zastupitelů měst a obcí lidé ve třetině okrsků vybírají i senátory a ve 38 obcích hlasují taky v referendech. Třeba obyvatelé Kamenné Horky na Svitavsku se vyjadřují k plánované výstavbě větrných elektráren.
1: Přečtu, souhlasím s výstavbou větrných elektráren v katastru území ve správě obce Kamenná Horka, okres Svitavy. Pokud souhlasíte, zaškrtnete ano, pokud nesouhlasíte, zaškrtnete ne.
2: Jmenuji se Viktor a v Horce žiju 4 roky, 5. Mně jsou sympatický. Jako je to asi složitější volba, když to máme člověk u svého domu, ale jako všeobecně jsou mi docela sympatický.
3: Takže spíš podporujete tu výstavbu těch elektráren?
2: My jsme se tak nějak domluvili doma, tak podle toho jsem se opatřil.
4: Vymazalovali buďka. V Kamenné Horce žiju 70 let. Nesouhlasím s nima, protože lidi špatně spijou a vadí to a i ptat tu a takovým.
1: Takže referendum přijde do červené a volby do šedé.
3: Velká část lidí, která sem v Kamenné Horce přišla odvolit od nového zastupitelstva očekává, že zlepší vzájemné vztahy v obci.
4: Jedina je rozdělená, rozdělilo to pár lidí, co se sem přistěhovalo. Jedina ta ji vždycky držela pokupě.
5: Pokaždé chodíme volit, že jo, no. A důležité, aby se tady trošku spravilo, no. Aby trošku sobě ty mezejské vztahy tady lepší, jak to je, no.
3: Že to si slibujete od těch voleb, proto jste přišla.
5: No, snad to tak bude, no. Uvidíme.
6: Marta, volit se má chodit, že jo, a je potřeba to změnit tady.
3: A co konkrétně byste tady změnila?
6: Tu sestavu.
1: Budete chtít taky hlasovat do referenda.
3: O výstavbě větrných turbín nerozhodují na Svitavsku jen lidé. V Kamenné Horce místní referenda se během voleb konají taky ve Skleném, Mikulči a Dětřichově. Z Kamenné Horky Anna Svobodová, Radio.

0: 6 hodin a 15 minut. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Rozhodlo, že velkoodběratelé elektřiny budou nově platit i za rezervovaný příkon, který nevyužívají. Blokují tak totiž připojení dalších zákazníků. Opatření má přinést uvolnění kapacity v síti. A ode dneška opět přístupná Rýgrova stezka v Semilech u řeky Jizery. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél skály nad řekou a zrekonstruovali vysutou galerii. Rýgrova stezka vznikla v roce 1909, míří 3,5 kilometru a vede mezi semilskými částmi Bítouchov a Spálov.
2: Počasí. Teploty se teď pohybují většinou od 8 do 12 stupňů. Nejchladněji je na severu a taky na západě Čech. Tam většinou naměříte kolem 8. Nad naším územím je taky většinou zatažená obloha, aktuálně prší, a to hlavně ve středních a severních Čechách. Přes den se pak přehánky rozšíří nad celé území. Ty nejvyšší teploty dnes nebudou nějak vysoké. Většinou od 11 do 16 stupňů, ojediněle naměříme až 18. No a když se vypravíte nahory, tam vám teploměr ukáže kolem 7. A víte, ten dnes povane jen mírný, jižní. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 505 kilometrů za 6 dnů letos uběhl 72-letý ultramaratonec Miloš Škorpil ze Sokolova. Jeden z nejznámějších českých propagátorů běhání teď závodí v Alpách, trénuje mladší běžce a taky píše knihy o běhání. Vydal už svoji 14. Jmenuje se 155 běžeckých vychytávek Miloše Škorpila a nabízí rady začátečníkům i zkušenějším běžcům.
1: Miloš Škorpil je skoro přírodní úkaz, především se mu vyhýbají zranění, což je prý důsledek toho, že běhá od dětství a nepřehání to.
2: Já jsem opravdu začal běhat i ultra až po těch 29 letech toho běhání, takže to tělo na to bylo už nějakým způsobem připravené, že jo.
1: Však také letošních 505 kilometrů za 6 dnů uběhl Miloš Škorpil až na 5. pokus. Musel zestárnout.
2: Tam bylo zajímavé, ale i každý rok jsem se zlepšoval. Přestože jsem byl starší, jo, tak jsem vždycky dal víc. Takže jsem to nechal zapsat jako do té knihy rekordů naší, protože si myslím, že minimálně další 20 let to nikdo nepřekoná, protože tam jakoby, to neběhají už ty lidi. Jo.
1: Miloš Škorpil spoléhá na to, že ve své kategorii už zůstal skoro sám.
2: Přesně tak.
1: Miloše Škorpila poslouchá manželka Dana. V sedě, to už toho má dneska dost, už je vyběhaná.
3: Můj muž mi nepochválí, jo, to je marný, tak já se musím pochválit. Já jsem letos, mám snad první rok za dobu, co jsme spolu, a jsme spolu 19 let, že jsem běhala poměrně hodně a vlastně přes sezónu teďko a bavilo mě to. Ale běhala jsem teda s kamarádkou, neběhala jsem jako s mým milým.
2: Ale konečně pochopila, že se nemusí hnát za nějakýma rekordama, jo. My jsme začali tím, že jsem jí řekl, hele, jdeme ven a jdeme šoupat nohama. Jo, aby tam neměla v té hlavě ten běh. A to je jedna z těch vychytávek, že ty lidi, když vybíhají, tak většina vyběhne, co může. Že? A potom umírají, že? Ale měli by naopak právě vyběhnout pomalučku, postupně se rozbíhat a pak jsou schopní běžet i daleko. Že?
1: Tento víkend běží Miloš Škorpil horský závod v Alpách. 75 kilometrů s převýšením skoro 4 kilometry. Takže ani po 60 letech běhání nemá v úmyslu se zastavit. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Šest hodin a 30 minut. Jana Utendorfská má zprávy.
2: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují tři případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Komunální a senátní volby pokračují druhým dnem. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin ráno. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že dostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jeho africké právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Americký prezident zároveň mluvil o konfliktech, kterým zabránil, a taky prohlásil, že brzy ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou, i tu v Iránu, kterou letos sám zahájil. Železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou Uhříněcí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu. A je Světový den duševního zdraví. Má připomenout, že psychické problémy je potřeba řešit včas. Podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo předloni sebevraždu 1561 lidí. V průměru tedy asi 4 lidé denně. Rychlou pomoc nabízí třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Úřad vlády se dnes nasvítí do zelené barvy, která je symbolem duševního zdraví. Sport. Judista Lukáš Krpálek zabojuje v Baku o svou 6. medaili z mistrovství světa. Dvojnásobný olympijský vítěz se v Azerbajdžánu představí v kategorii nad 100 kg. Do šampionátu vstoupí kolem 11. hodiny dopoledne našeho času. A tenistka Nikola Bartuňková bude hrát v Pekingu o své premiérové finále na turnaji série Masters. Její soupeřkou bude v Číně letošní vítězka Roland Garros, Ruska Mira Andrejevová. Zápas začne zhruba za 2,5 hodiny.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D7 u Kněževsi a překážka v tunelu na D8. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova se uklízí po nehodě u Kněževsi ve sjezdu na 3. kilometru. Osobní auto sjelo z vozovky. Na místě hasiči likvidují vyteklé kapaliny. Projíždějte opatrně. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy je už v tunelech Panenská a Libouchec. Průjezdná vozovka, nadměrný náklad tam ale ještě uvízl kvůli poruše. Takže se na 87. kilometru projíždí pouze jedním pruhem. Na D1 z Přerova do Ostravy opatrně za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 už odvezli poslední havarované auto. Uzavřený tam ale zůstává odstavný pruh, je tam ještě dopravní značení. A na silnici 56 z Ostravice na Bílou teď řeší nehodu nad přehradou Šance. V zatáčce auto srazilo jelena, průjezd je omezený, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Teplotní rekord s datem 10.10. nás zavede o 8 let zpět. 10. října roku 2018 totiž teploměr ukazoval 23 stupňů. Takové hodnoty dnes rozhodně nečekáme. Máme před sebou další chladný a taky deštivý den s teplotami mezi 11 až 16 stupni. Obloha bude zatažená, a to hlavně v Čechách a ve Slezsku se objeví déšť, na Moravě pak bude přehánět míň. Později odpoledne pak budou srážky od severozápadu ubývat. No a dešťové přehánky a teploty do 16 stupňů, tak bude vypadat taky pondělí. V úterý už se ale vyjasní a může být i slunečno. A druhá polovina příštího týdne bude pak o něco teplejší. Můžeme naměřit až 20 stupňů. To byly zprávy. A teď opět pokračuje Štěpán Pokorný.
1: 6.34. Energetický regulační úřad chystá od nového roku změny, které se dotknou zhruba 25 000 velkoodběratelů elektřiny. Firmy, které si rezervují kapacitu v sítích vysokého a velmi vysokého napětí, zbytečně by za to měly zaplatit. Proč a jak se firmy připravují? Řekneme za chvilku po písničce. Přejeme vám dobré ráno.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Firmy v Česku mají poslední 3 měsíce na to, aby se připravili na změny připojení k vysokému a velmi vysokému napětí. Teď si můžou rezervovat kapacitu v síti zdarma, jenže podle energetického regulačního úřadu ji často nevyužívají a zbytečně tak blokují připojení nových žadatelů. Od ledna proto bude rezervování nevyužité kapacity spoplatněné. Více řekne redaktorka Radiožurnálu Veronika Sudková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Aktuální postup je takový, že pokud firma očekává vysoký odběr elektřiny, zažádá o připojení hladinu vysokého a velmi vysokého napětí. Do podniku potom vede silnější vedení a k dispozici má výkonnější trafostanici. Jenže podle energetického regulačního úřadu spousta firem zabírá takové kapacity úplně zbytečně, říká jeho předseda Jan Šifránek.
2: Cílem je, aby aktualizovali smlouvu o připojení. To rozhodnutí je samozřejmě daného odběratele. Kdo má teď aktuálně nastavený optimálně vlastně svůj rezervovaný příkon, tak samozřejmě nemusí dělat žádné změny. Zejména cílíme na ty, kteří blokují současné kapacity distributorů a samozřejmě je potřeba uvolnit ty kapacity pro ostatní.
1: Po změnách by se mělo uvolnit až 3300 MW, tedy 15% kapacity soustav. Kdo nebude chtít optimalizovat, bude si muset od příštího roku za nevyužitou kapacitu připlatit. Pro některé firmy půjde o 100 000, pro jiné o miliony korun ročně, dodává Šifránek.
2: Tím cílíme na to, že uspoříme vlastně v regulovaných cenách zhruba 2,5 miliardy korun ročně, což jsou pro představu zhruba 3% z regulovaných cen.
1: Peníze pak můžou jít na modernizaci soustavy, která by mohla vytvořit místo pro nové zákazníky.
0: Kolika firem se změny týkají a už na ně reagují?
1: Tak celkem jde asi o 25 000 velkoodběratelů. Výkonný ředitel Svazu energetiky Josef Kotrba ale říká, že zatím smlouvy příliš aktivně neřeší.
3: Zatím naši členové registrují spíše menší procenta těch, kteří už dělají aktivní kroky a vysloveně si žádají o snížení rezervovaného příkonu.
1: Na změny zbývají jen necelé 3 měsíce. Provozovatelé distribučních soustav už proto začali oslovovat jednotlivé firmy. Jak přesně popisuje finanční ředitel EGD Jan Václav Hrach?
4: Tam, kde máme možnost poslat do datové schránky, tak posíláme tu informaci. Tam, kde ne, tak posíláme na dostupné prostě kontaktní údaje. Většinou je to e-mail.
1: Podobně ze zákazníky komunikuje i skupina ČES nebo PRE.
0: Veronika Sudková v ranním víkendovém Radiožurnálu. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: ligovém zápase fotbalistů Zlína a Pražské Slávie byli nakonec spokojení zástupci obou týmů. Vedoucí Slávia na hřišti posledního týmu tabulky vyhrála 1-0 a splnila povinnost. Domácí zase těšilo, že dokázali jasného favorita potrápit. A tak mohlo po utkání dojít na odlehčenou diskuzi trenérů zaměřenou na kvalitu zlínského trávníku.
1: Téma kvality zlínského trávníku otevřel po výhře 1-0 sám od sebe trenér fotbalistů Slávie Praha Jindřich Trpišovský.
2: Jsme rádi za vítězství, jsme rádi za tu podporu, která tady byla. Já osobně jsem strašně rád za hrací plochu, která byla. Jak jsem teďka jezdím dlouho 14-15 let tomu z druhou ligou, tak jednoznačně nejlepší hřiště a skvělý hřiště a velký posun v tomhle tom, takže nejlepší tráva, což nám i tu první půli umožnilo si to prostě dobře obehrát v některých situacích.
1: Zlínský kouč Pavel Hovtych reagoval na slova soupeře dřív narážkou na to, že pro poslední tým tabulky by bylo proti favoritovi asi lepší hrát naopak na špatném terénu.
3: Jsem celý týden dělal všechno pro to, chodil jsem tam s židlema, jo, a s napíchábakama, abych to zhoršil, a správci mě vyháněli, že to nemůžeme nechat růst po kolena, jak bychom chtěli na takovýhle zápas, ani to rozvej, takže doba se změnila.
1: Už vážněji pak Hovtych vysvětlil, že trávníku výrazně prospěla netradičně dlouhá reprezentační pauza. Ševci doma hráli dokonce po 4 týdnech.
3: Správci odvedli skvělou práci v tom, že jsme tomu vlastně nechali se tomu 3 týdny odpočinek, my jsme na tom byli až 2 dny před zápasem, proběhla tam výsledba nová, v podstatě nejsem trávníkař, takže to úplně přesně nepopíšu, nicméně je pravda, že to hřiště se strašně zpevnilo a zhoustlo, takže momentálně za mě to hřiště a jsem rád, že se to slavistům nebylo.
1: Vzkázal trenér poraženého mužstva vítězům. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Je 7:15. Přejeme vám pěkné ráno.
4: Hurikán Izaja se zeslábil na první kategorii poté, co zasáhl pobřeží amerického státu Florida. V něm vítr zpomalil ze 165 asi na 105 km za hodinu. Ve státech Florida a Alabama je teď bez elektřiny asi 600 tisíc lidí. Hurikán dál míří právě na sever Alabamy, kde by měl ještě dnes zeslábnout na tropickou bouři. A z ruzinského letiště dnes odletí první letadlo nové pravidelné linky do vietnamské Hanoje. Během prvního roku by mohlo využít více než 67 tisíc cestujících. Podrobnosti přidáme ve zprávách 7 hodin.
5: Počasí. Máme před sebou deštivý víkend s teplotami kolem 16 stupňů. Teď ráno jsou časté dešťové přehánky, nejchladněji na západě a také na severu Čech, třeba v Mariánských Lázních, v Chebu nebo v Karlových Varech, tam teď naměříte kolem 8 stupňů. Ve středních Čechách je teplej, většinou kolem 12. No a jak bude přes den? Nejvyšší teploty je většinou 11 až 16, ojediněle vám teploměr ukáže i 18. Když se vypravíte na hory, tam bude chladno, počítejte se 7 stupni a vítr ten nespovaný je mírný a jižní. Noc na zítra pak bude opět chladnější, teploty klesnou i k 5 stupňům a místy se můžou objevit i přízemní mrazíky. Hezké sobotní ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Poslouchali jste Stinga na radiožurnálu. Britská centrální banka oznámila, jak budou vypadat nové bankovky. Historické osobnosti nahradí obrázky zvířat. Například politika Winstona Churchilla vystřídá v budoucnu na 5-librové bankovce.

0: jaké motivy to budou, rozhodlo v anketě asi 500 000 Britů. Nejvíce hlasů získal čmelák, následovala sova pálená a ježek. Ten jako první nahradí na 5-librové bankovce Winstona Churchilla. Jeho vnučce Emě Soamesové to na rozdíl od mnohých politiků vůbec nevadí.
1: Bank of England odvádí skvělou práci. A to, koho nebo co zobrazí na bankovkách, je čistě na ní. Musím říct, že v naší rodině jsme si nikdy nemysleli, že můj dědeček bude na bankovce navždy.
0: Oznámení Bank of England sice v Británii vyvolalo mnohé reakce. Ekonomové ale upozorňují na fakt, že v roce 2024 bylo hotově uhrazeno méně než 10% všech plateb. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou za hodinu. Americký prezident uzavřel s Ruskem dohodu o dodávkách ropy a nechal uvolnit sankce. Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Hradec Králové 5-2 a vyhráli i 9. zápas sezóny. A bude převážně zataženo s přehánkami, teploty do 16 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Už za hodinu se opět otevřou volební místnosti. Komunální a senátní volby pokračují druhým dnem. Včera policie řešila komplikace třeba v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odvolit starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se voliči k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Obec nepostupovala správně, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
5: My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ procesní pro vyškrtávání voličů ze seznamu a rozhodnou to definitivně soudy.
3: K volbám včera dorazila většinou pětina až třetina voličů. Volební místnosti se dnes uzavřou ve 14 hodin. Americký prezident Donald Trump uvolní sankce vůči Rusku. Dohodl se na tom při telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Rusko výměnou za zmírnění sankcí dodá 100 000 tun ropy na světové trhy. Dohoda staví Spojené státy na stranu Moskvy proti Ukrajině, která ruské rafinérie bombarduje. Volodymyr Zelenský dohodu mezi Kremlem a Bílým domem ostře odsoudil.
6: Americký prezident Donald Trump chce osvobozením Ruska od sankcí srazit rekordní ceny nafty, a to necelý měsíc před volbami do kongresu. Analytici ale varují, že jde o zlomek americké spotřeby. Dohoda přichází ve chvíli, kdy do amerického Miami přiletěli ukrajinští vyjednavači jednat o podmínkách mírového ukončení ruské invaze s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dohodu odsoudil a varoval, že peníze z ropy poplynou na válku proti Ukrajině. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Z ruzyňského letiště večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety budou provozovat společnost Vietjet Air dvakrát týdně. Letadla Airbus A330 budou mít mezi přistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestujících, říká jeho mluvčí Jiří Hanych.
7: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
3: Ještě dnes do 17 hodin je možné odevzdat staré domácí elektrospotřebiče v akci Recyklační víkend Národního technického muzea v Praze. Kurátoři vybrané předměty zařadí do muzejních sbírek. Ocení, pokud budou v původním obalu s příbalovými letáky nebo také fakturou za nákup, říká kurátorka Lucie Střechová.
8: Doplňujeme stávající sbírkové řady, přece jenom už sbíráme v NTM od roku 1908 a technika v domácnosti patří k jedním z nejstarších sbírek v Technickému muzeu. První spotřebič byl do ní zařazen v roce 1917 a byla to elektrická žehlička.
3: Doplnit potřebují hlavně přístroje z přelomu 80. a 90. let, kdy je domácnosti často měnily.
9: Sport. Třinec dál prochází hokejovou Tipsport Extraligou bez ztráty bodu. Tentokrát zdolal Hradec Králové 5-2 a uspěl i v 9. utkání sezóny. Pardubice vyhráli na ledě Vítkovic 3-2, Liberec porazil Karlovy Vary 5-0, Litvínov vyhrál nad Olomoucí 3-1 a Kladno zvítězil nad Mladou Boleslaví 4-3. Judista Lukáš Krpálek nastoupí do zápasu mistrovství světa hmotnostní kategorie nad 100 kg. V prvním kole čeká dvojnásobného olympijského vítěze i světového šampiona Kanaďan John Mess Abesong.
10: To nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit. On je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený. Jsem se s ním pral na Grand Slamu v Tokiu. A jsem tam udělal chybu a on vlastně mě hodil na vazáry a docela dlouhou dobu vedl. Až teprve potom se mi podařilo ten zápas otočit a vyhrát.
9: První zápas Lukáše Krpálka začne kolem 11. hodiny českého času a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D10 před Březinou a překážka na D46 za Olomoucí. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy pozor na nehodu za Svěny na kilometru 63,5. Osobní auto narazilo do svodidel, čekejte omezený průjezd. Na dálnici D46 se vyhněte překážce za Olomoucí ve směru na Vyškov. Na 35. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sržená srna. Na D8 z Drážďan do Prahy čekejte překážku v tunelu Panenská, tedy v druhém hned za hranicí. Na 83. kilometru uvízlo vozidlo s nadměrným nákladem. Blokuje tam jeden pruh a musí se vybočovat. A u Loun máme hlášenou nehodu na silnici 28 do mostu. V Dobroměřicích havarovalo vozidlo. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18. Na horách bude kolem 7 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový ranní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
2: My vám přejeme dobré ráno, vstáváte s námi v 7 hodin a 6 minut s osobním řidičem až k volební urně. Tak jezdí volit lidi ve strané u Žirovnice. Vozí je tajemník městského úřadu. Město totiž zrušilo z finančních důvodů okrsky ve třech svých místních částech a jako kompenzaci nabídlo tamním obyvatelům bezplatný svoz. Jak to funguje, uslyšíte za chvilku. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Víkendový Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: V Žirovnici na Plhřimovsku vozí lidi k volebním urnám osobně tajemník městského úřadu. V malých místních částech totiž město zrušilo volební místnosti a někteří voliči by tak mohli mít s dopravou problém. Město pro ně původně chtělo vyslat mikrobus, zájem ale nakonec nebyl tak velký. A tak nasadili tajemníkův elektromobil.
1: Nikdo tady není.
2: Jak bude 6 a nebude tady, tak jdu domů. Psali s předstihem se dostavit.
3: Paní Božena dorazila krátce před 6 hodinou večerní na autobusovou zastávku ve Strané u Žirovnice, odkud by měl bezplatný svoz odvést do volební místnosti. A už je tady auto.
2: To má být dodávka přece.
3: Vstupuje nám tady pan tajemník Jiří Cávar.
4: Jsme prakticky zrušili 3 volební místnosti a tak jsme dali možnost občanům, aby jsme takhle bezplatně prakticky dovezli do našich 2 volebních okrsků, do našich 2 volebních místností.
3: Měla původně přijet dodávka, nakonec jste přijel osobním vozem.
4: Protože my jsme, aby jsme měli nějakou představu, tak jsme chtěli prakticky po těch voličích, aby nám zavolali a řekli, kolik jich vlastně bude, a protože jsme nevěděli, jestli bude velký zájem nebo malý zájem, takže teď jsem tady přijel s osobním vozem pro jednu paní ze Strany.
3: A jedete dál ještě?
4: A jedu samozřejmě ještě dál do Štítného.
5: Ještě pojedem, jestli tam někdo nebude, a pak pojedeme do Žirovnice a pak vás zase hodím zpátky. Budete mít pěkný výlet. Máte elektrický auto, tak se pěkně svezete.
3: No to máte jak taxíka.
5: Ano. Jo. My máme elektřinu zadarmo, protože máme fotovoltaiku, tak nás to nic nestojí.
3: 3 volební okrsky se tady zrušily z finančních důvodů. Ze Strany u Žirovnice Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Ani 20 let od posledních parlamentních voleb nezamíří Palestinci do volebních místností. Hlasování chystané na konec listopadu se totiž odkládá. Co je důvodem, řekneme v 7.20 na Radiožurnálu. Jste s námi ve 7:45. A tady jsou zprávy.
1: Rusko zaútočilo na ukrajinské Záporoží, naváděnými leteckými pumami zasáhlo 5-patrovou obytnou budovu. Při náletu zemřeli nejméně 2 lidé, další 2 jsou zranění. Informoval o tom šéf regionální vojenské správy Michailo Semikin. Podle něj můžou být další lidé ještě pod troskami. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ode dneška ukazuje letošní úrodu z celého Zlínského kraje. Ovoce, zeleninu i obilí vystaví v Janíkově stodole. Návštěvníci uvidí taky staré a krajové odrůdy. Muzeum je samopěstuje přímo ve skanzenu. Je tak možné porovnat, co rostlo na Valašsku dřív a co dnes.
2: Počasí.
3: Před pár minutami přesně v 7 hodin a 13 minut vyšlo slunce nad obzor a zapadne 19 minut po 18. hodině. Do té doby nás čeká den se zataženou oblohou a dešťovými přehánkami. Občasný déšť nás bude provázet celým dnem. Později odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu a taky v západní polovině Čech ubývat. Nejvyšší teploty tak ty dnes většinou od 11 do 16 stupňů, místy i 18. No a když se vypravíte nahory, tam vám teploměr ukáže 7. Noc na zítra pak bude chladnější, teploty klesnou k 5 stupňům, místy se ale můžou objevit i přízemní mrazíky. No a zítra, tedy v neděli, pak bude počasí velmi podobné tomu dnešnímu. Teploty do 15 stupňů a čekáme opět dešťové přehánky. Tak hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 7 hodin 21 minut posloucháte hraní víkendový radiožurnál. Palestinské parlamentní volby se odkládají. Podle agentury Reuters to oznámil v dopise adresovaném Francii palestinský viceprezident Hussein Ash-Shaikh. Jako důvod označil zhoršující se situaci na okupovaných územích. Palestinci neuspořádali parlamentní ani prezidentské volby už 20 let. Do volebních místností měli zamířit na konci listopadu. Další možný termín by mohl být v září příštího roku. Probereme to s blízkovýchodní zpravodajkou radiožurnálu Janou Karasovou, kterou zdravím do Jeruzaléma. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Můžeme popsat bezpečnostní situaci na okupovaných palestinských územích?
1: Tak problémy byly už s registrací těch volebních kandidátek, a to i kvůli tomu, že na západním břehu Jordánu izraelská kontrolní stanoviště stále víc omezují cestování mezi těmi palestinskými obcemi a v podstatě každý den se objevují případy násilí od extremistických židovských osadníků. Navíc není zaručená ani možnost hlasování pro Palestince, kteří žijí ve východním Jeruzalémě, který Izrael od roku 1967 okupuje. No a zásadní obavy z bezpečnosti a taky dalších omezení panovaly v pásmu Gazy, i přesto, že už rok tam platí příměří, tak dále pokračují některé omezené izraelské údery. Izrael říká, že míří na operativce Hamásu. Do Gazy by se ale dost možná kvůli izraelským omezením nedostali ani volební pozorovatelé, volební urny, lístky, ani ten inkoust, který se používá na označení prstů voličů, kteří už odvolili. Nicméně palestinská volební komise tvrdila, že pracuje pro Gazu i na nějakých alternativních způsobech pro volby.
0: Nemohly by důvodem odkladu být taky vnitřní rozpory mezi palestinskými politiky?
1: Tak je pravda, že kolem těch palestinských voleb vážné pochybnosti panovaly už od chvíle jejich vyhlášení. Fatah, tedy vládnoucí strana v palestinské samosprávě na západním břehu, je dost vnitřně rozdělená, taky kvůli stále víc vlastně autoritářskému režimu svého lídra a taky palestinského prezidenta 90-letého Mahmouda Abbase. Palestinská samospráva taky dlouhodobě čelí obvinění z korupce a obecně nedůvěře i od samotných Palestinců. Výsledky sice srpnového průzkumu jedné z palestinských nevládních organizací ukazovaly, že podpora Hamásu mezi Palestinci klesla, ale Fatah by rozhodně neměl jistotu vítězství, takže volby by tak podle některých analytiků prostě mohly být hrozbou pro ty vysoké představitele samosprávy okolo prezidenta Abbase. A on to není zdaleka první odklad. Volby v Palestině už se odplánovaly třeba v roce 2021. Nakonec z toho sešlo. Takže těch celostátních voleb se Palestinci opravdu naposledy zúčastnili před 20 lety v roce 2006. Tehdy tedy Fatah porazila právě strana zastupující Hamás a nakonec to vyústilo v to rozdělení toho, že Hamás vládl v pásmu Gazy a Fatah na západním břehu. A loni v dubnu Palestinci zamířili jen ke komunálním volbám na západním břehu Jordánu a v jedné obci pásma Gazy.
0: Na radiožurnálu jsme mluvili s blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Díky a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Jste s námi v 7 hodin 24,5 minuty, no a pokud se dnes někam chystáme, tak my máme taky pár tipů, najdete je na webu radiožurnálu a jeden můžeme přidat i teď, chvilku před 7:30. Na letišti v Kuněticích u Pardubic máte dnes pro letošek poslední možnost navštívit expozici pardubického letectví. Prohlédnout si můžete historická letadla i jejich modely a také historické automobily. Své drony předvede městská policie Pardubice, ta akce potrvá od 14 do 17 hodin a vstup je zdarma, no a hlavně vám přejeme, ať vám vyjde počasí, ať jste kdekoliv. 7:25 chystáme aktuální zprávy, teď ještě Europe.

0: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Demokratičtí lídři v Senátu USA kritizují Trumpovu dohodu s Vladimirem Putinem o naftě, označují ji za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Dohodu kritizovali i někteří republikáni. Americký prezident Donald Trump včera oznámil dohodu s Moskvou o dodávkách nejméně 300 tisíc tun nafty na americký a světový trh. Bývalý spolkový kancléř Gerhard Schröder vyvolal v Německu pobouření. Návštěvu Moskvy využil k tomu, aby se zúčastnil oslavy narozenin ruského prezidenta Vladimira Putina. S ním pojí Schrödera dlouholeté přátelství. Bývalý kancléř taky zastával pozice v ruských státních podnicích. Krchleby na Rychnovsku mají od půlnoci úředně dosazeného správce obce. Funkční období dosavadního zastupitelstva totiž skončilo uplynutím prvního volebního dne. V obci se nepodařilo sestavit platnou kandidátní listinu pro komunální volby. Správce jmenovaný ministerstvem vnitra převezme většinu úkolů dosavadního vedení obce a zajistí její běžný chod. A lodě na brněnské přehradě ode dneška plují pouze k hradu Veveří a ne do Veverské Bytýšky. Je to kvůli poklesu hladiny v nádrži. Podle dopravního podniku bude opatření zřejmě platit až do konce plavební sezóny v závěru října.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slávie vyhráli v Šancelize páté utkání v řadě. V desátém kole zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0. V čele neúplné tabulky tak mají šestibodový náskok před druhým Libercem. Zlín naopak zůstává poslední, má jediný bod a stále čeká na první vítězství v sezóně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Auto v protisměru na dálnici z Jičína do Hradce. Na dálnici D35 z Jičína do Hradce Králové velmi opatrně. U Hořic na kilometru 111 policie dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. A pokud jedete po dálnici od Jičína na Hradec Králové, zpomalte, držte se raději v pravém pruhu. Na pražském okruhu je omezený provoz v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz, v každém směru se navíc jede pouze jedním pruhem. Na D1 počítejte s omezením u Brna ve směru na Vyškov. V dlouhodobém zúžení u bratislavské dálnice na kilometru 196 se teď kvůli práci na vozovce projíždí pouze jedním pruhem, zatím je to bez kolony. A na Šumpersku čekejte komplikace na silnici 369 z Hanušovic do Jeseníku. Za Brannou se převrátilo osobní auto, na místo jedou záchranáři a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Máme před sebou deštivý víkend s nejvyššími teplotami kolem 16 stupňů. Teď ráno jsou časté dešťové přehánky, nejchladněji na západě a severu Čech. Třeba v Karlových Varech tam teď máte 9 stupňů. No a ve středních Čechách tam je teplej, většinou kolem 12. Stejné hodnoty jsou také na jižní a východní Moravě. A jak bude přes den? Nejvyšší teploty většinou jen do 16 stupňů, ojediněle až 18. Když se vypravíte na hory, tak tam kolem 7. No a noc na zítřek bude opět chladná. Teploty klesnou i k 5 stupňům a můžou se objevit i přízemní mrazíky. Jak bude zítra? Ty teploty zítra, tedy v neděli, budou podobné těm dnešním. Většinou od 10 do 15 stupňů a k tomu ale přidáme opět dešťové přehánky. No a podobné počasí tu bude i v pondělí, teploty kolem 15 stupňů a opět dešťové přehánky. Obloha se pak vyjasní až v úterý, kdy čekáme i slunečný den a teploty do 16 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný.
3: A to v 7.34 máte už odvoleno, nebo se teprve chystáte? Za necelou půl hodinu se volební místnosti znovu otevřou. Na výběr komunálních zastupitelů a někde i senátorů máme čas do 14:00. Kdy potom čekat výsledky, tak to taky probereme. Za chvilku v raním víkendovém radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Čas 7.37, přesně za necelou půl hodinu se znovu otevřou volební místnosti. Druhým dnem můžeme vybírat komunální zastupitele a ve třetině obvodu i senátory. Hlasovat se bude do 14 hodin. Pak začnou volební komise a Český statistický úřad všechny hlasy počítat. A my budeme průběžné výsledky sledovat v našem speciálním volebním vysílání. Víc si teď řekneme s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak pojďme připomenout, na co nesmí voliči zapomenout.
1: Hlavně je potřeba si sebou vzít občanský průkaz nebo cestovní pas, ale můžete se prokázat i elektronickou občankou v mobilní aplikaci e-doklady. U senátních voleb je hlasování jednoduché, jen vložíte do úřední obálky lístek svého favorita. Komunální volby jsou ale složitější, můžete zaškrtnout buď jednu volební stranu nebo jednotlivé kandidáty napříč stranami. A třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
2: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelstva. Jinak by se jednalo o neplatný hlas.
1: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít do volební místnosti, můžete požádat komisi o přenosnou volební schránku. Stačí zavolat na číslo, které najdete na webu městského nebo obecního úřadu.
0: Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, kdy budeme znát výsledky.
1: Hlavně ve větších městech si pravděpodobně počkáme několik hodin. Sčítání v komunálních volbách totiž trvá poměrně dlouho, a to právě kvůli různým způsobům křížkování, vysvětluje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
3: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků, přichází až v neděli ráno.
1: A my pro vás budeme výsledky průběžně sledovat ve speciálním vysílání hned od dnešních 2 hodin odpoledne na Radiožurnálu Plusu i na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
0: Lucie Špetová ve studiu Radiožurnálu. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Sam Fender ve vysílání ranního víkendového radiožurnálu. Lukáš Krpálek se dnes bude prát už o svou 6. medaili na mistrovství světa. Pokud by se mu ji podařilo získat, bylo by to po 45 letech, kdyby české judo odjíždělo ze světového šampionátu se 2 medailemi.
1: To už je jenom teď, jak se o tom bavíme, tak mi naskočila husí kůže a nová chuť do toho zase udeřit.
2: Říká odhodlaně Lukáš Krpálek, který má tak o motivaci navíc, aby minimálně napodobil bronzovou Renatu Zachovou. Dvojnásobnou medailovou radost měla česká, tehdy ještě československá výprava, naposledy v roce 1981, kdy měl stříbro Pavel Petřikov a bronz Vladimír Kocman. Právě takové výzvy má ale Lukáš Krpálek rád po celou svou kariéru a hned si vzpomněl, když před lety pomohl na Grand Prix v Antálii k zisku do té doby nevídaných 3 medailí.
1: Měl jsem v sobě velké pochyby, nicméně když Jaromír Ježek vybojoval bronz, následně Saša Jurečka vybojoval bronz, tak to ve mně probudilo to, že prostě musím ten bronz vybojovat taky. A ono se to povedlo, porazil jsem člověka, kterého jsem předtím nikdy neporazil. Takže samozřejmě věřím tomu, že to ve mně probudí zase něco podobného. Budu se snažit pro to udělat maximum.
2: Slibuje Lukáš Krpálek, který ale bude mít těžké soupeře už v úvodních zápasech. Tím prvním bude Kanaďan Mes Abesong, který s Krpálkem už jednou prohrál, přestože dlouho vedl na Vazary.
1: Jsem si hned zpětně uvědomil, že to nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit. On je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený.
2: K prvnímu duelu nastoupí český judista v přímém přenosu radiožurnálu Sport krátce po 11. hodině českého času. Z Baku Petr Kadeřábek, radiožurnál.
0: Je 7:45. Dobré ráno s radiožurnálem.
3: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou za 15 minut. Uzavřou se pak ve 14 hodin, kdy začnou komise a Český statistický úřad hlasy sčítat. Do terénu vyráží naši reportéři. Ve zprávách v 8 hodin se podíváme do Zlína. A irské předsednictví v Radě Evropské unie dnes představí přepracovaný návrh nového 7letého unijního rozpočtu. Ten má platit od roku 2028. Proti původnímu návrhu se postavilo 17 členských zemí, včetně Česka, které varovaly před škrty v zemědělských dotacích a kohezních fondech. Ty slouží ke srovnávání rozdílu mezi státy 27.
4: Počasí. Nejteplejší je dnešní ráno v Radějově na jižní Moravě. Tam už teploměr ukázal bez jedné desetiny 14 stupňů. Přes 13 stupňů teď teploměr ukazuje i v Přerově, v Karviné a nebo v Praze Klementinu. Většinou je také nad naším územím obloha oblačná a zatažená a místy prší, hlavně v Čechách. Na Moravě jsou srážky jen ojediněle. No a přeháňky a občasný déšť nás budou provázet celým dnem. Později odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ubývat. No a nejvyšší dnešní teploty je většinou od 11 do 16 stupňů, místy i 18. A noc na zítra bude opět patřit k těm chladnějším, teploty klesnou i k 5 stupňům a místy se můžou objevit přízemní mrazíky. Tak hezké sobotní ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Poslouchali jste taky Faith No More na Radiožurnálu, za 10 minut bude 8 hodin. Americký prezident Donald Trump překvapil dohodou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na dodávkách nafty do Spojených států. A to navzdory mezinárodním sankcím proti Rusku a pokračující ruské invazi na Ukrajinu. Podrobnosti má v našem studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Rusko podle Trumpa okamžitě na americký i světový trh dodá 300 tisíc tun nafty. V listopadu dalšího 500 000 tun a následovat má další 1 000 000. Šéf Bílého domu na svou sociální síť Truth Social napsal, že navrch má Rusko dodat v závislosti na stavu rafinérií 3 miliony tun nafty. Místopředseda ruské vlády Alexander Novak nicméně řekl, že v listopadu a v prosinci už ruský vývoz závisí na obnovení provozu rafinérií. Rusko totiž v posledních měsících samo trpí nedostatkem pohonných hmot. Ukrajině se totiž daří ruské rafinérie likvidovat.
0: No, o to je ta dohoda zajímavější, ale Trump to zjevně myslí vážně i přesto, že nedávno podepsal zákon o možných protiruských sankcích, ne?
1: Ano, a ty sankce by mohly zamířit právě na odběratele ruské ropy. Ale kvůli existujícím sankcím proti Rusku už americké ministerstvo financí pro dodávky ruské nafty vydalo dočasné povolení, platné do 7. dubna. Trump se zjevně snaží snížit ceny pohonných hmot před volbami na začátku listopadu. Podle současných průzkumů to pro jeho republikány vůbec nevypadá dobře. Přijdou nejspíš nejen o většinu ve sněmovně, ale dost možná i v senátu. Demokraté vedou ve většině rozhodujících států. Trump už v poslední době opakovaně sváděl vinu za vysoké ceny pohonných hmot právě na ukrajinské útoky na ruské rafinerie a snažil se tak odvádět pozornost od své a izraelské války proti Iránu, která v důsledku omezení v hormuzském průlivu ceny zejména nafty, ale i benzínu jednoznačně zvýšila.
0: No a Rusku logicky obchod pomůže financovat agresi proti Ukrajině.
1: Přesně tak, na to samozřejmě upozorňuje.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 8 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Utendorfskou.
3: Právě se znovu otevírají hlasovací místnosti pro komunální a senátní volby. Demokraté v americkém senátu označili dohodu prezidenta Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. Hokejisté Třince mají stále plný počet bodů. Hradec Králové porazili v Tipsport Extralize 5-2. Dopravní omezení zpomaluje provoz v tunelech na Pražském okruhu, a to v obou směrech. A bude převážně zataženo s přeháňkami, teploty do 16 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V Česku se právě znovu otevřely volební místnosti. Až do 14 hodin je ještě dnes možné hlasovat v komunálních a senátních volbách. Před volební místností na největším zlínském sídlišti je naše reportérka Michála Kočendová.
5: Tady na zlínských jižních svazích se před malou chvílí otevřela také volební místnost číslem 47 a první dnešní voliči už přicházejí odevzdat své hlasy. Podle předsedkyně komise včera v tomto okrsku odvolilo 29% voličů. Ve Zlíně přitom lidé rozhodují nejen o novém složení městského zastupitelstva, ale také o tom, kdo je bude zastupovat v senátu. Senátora si ve Zlínském kraji vybírají také voliči v obvodu Uherské Hradiště. Hlasovat přitom lidé můžou do dnešních 14 hodin. Výsledky bychom měli znát ještě během dneška, případně zítra ráno. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se ohradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí vůči Rusku. Zhruba 25 tisíc českých firem musí upravit své smlouvy o připojení k síti vysokého a velmi vysokého napětí. Podle energetického regulačního úřadu si často firmy rezervují příkon, který nakonec nevyužívají, a blokují tak připojení nových žadatelů. Od ledna tak velkoodběratelé nově zaplatí i za kapacitu, kterou nevyužívají. Podle předsedy úřady Jana Šafránka by je to mělo donutit k optimalizaci.
6: Cílem je, aby aktualizovali smlouvu o připojení. To rozhodnutí je samozřejmě daného odběratele. Kdo má teď aktuálně nastavený optimálně vlastně svůj rezervovaný příkon, tak samozřejmě nemusí dělat žádné změny. Zejména cílíme na ty, kteří blokují současné kapacity distributorů, a samozřejmě je potřeba uvolnit ty kapacity pro ostatní.
3: Marika Gombitová oslaví 70. i v Praze. Slovenská zpěvačka večer vystoupí v O2 aréně. Láká například na duete s Davidem Žbirkou, synem Miroslava Žbirky.
7: Duet Nespalme to krásné v nás naspívala Marika Gombitová s Miroslavem Žbirkou v roce 2001. Po 25 letech zazní píseň v pražské O2 aréně na oslavu zpěvaččiných 70. narozenin. Žbirkových partů se ujme jeho syn David. Nové písničky v Praze nezazní. Ty si zpěvačka šetří na své 10. studiové album. Koncert v O2 aréně je jediným letošním vystoupením Mariky Gombitové v Česku. Narozeninovou tour zakončí 7. listopadu v Bratislavě. Filip Svoboda, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v Šancelize po páté za sebou. V 10. kole zvítězili na hřiště posledního Zlína 1-0 gólem Emanuela Ayahosiho a vedou neúplnou tabulku o 6 bodů. Zlín je stále poslední. Třineští hokejisté nestratili body ani v 9. zápase sezóny Tipsport Extraligy. Na domácím ledě porazili Hradec Králové 5-2. Třinecký golman Ondřej Kasetl si pochvaloval kvality a formu mužstva.
9: Já musím pochválit kluky, protože oni makají za každého stavu a je radost za nima chytat, když víte, že ten tým se mu tak daří a dává tolik gólů, tak je to pro golmana jednodušší, a my jsme rádi, že jsme tady všichni u toho, že zase ten Třinec se mu daří a vážíme si toho, ale jdeme s pokorou dál.
8: V dalších zápasech hokejové Tipsport Extraligy Pardubice uspěli ve Vítkovicích, kde zvítězili 3-2. Liberec si připsal výhru 5-0 nad Karlovými Vary. Litvínov porazil Olomouc 3-1 a Kladno získalo 3 body za vítězství 4-3 proti Mladé Boleslavi.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na Pražském okruhu a nehoda na Hlávkově mostě. Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech v obou směrech. Jede se vždy jedním pruhem, jede se pomaleji, nárazově se tvoří krátké kolony, zdržíte se jen krátce. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 opatrně před sjezdem na Průhonice. Na 4,5 kilometru narazilo auto do svodidel, je teď v odstavném pruhu. A v Praze teď potíže na Hlávkově mostě směrem do centra. Čekejte značně omezený průjezd, spadlo tam auto do Vltavy. Na místě jsou hasiči i policie, stojí tam kolona, projet se dá pomalu levým pruhem, lepší je teď jet přes Štefánikův most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě bude ojediněle až 18, na horách kolem 7 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
2: 8 hodin 6 minut, volební místnosti se znovu otevřely a připomínáme, že volit můžete až do 14. hodiny. No a pak pro vás chystáme na radiožurnálu speciální povolební vysílání. Teď chvilku po 8. vám pouštíme činasky, tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
4: Víkendový radiožurnál
1: a Štěpán Pokorný.
0: Potkal jsem tě zase.

0: Zatímco na dnešní odpoledne chystáme tradiční volební studio, zítra odpoledne se vysílání Radiožurnálu přesune do Pardubic. Do našeho mobilního studia zveme žokeje, trenéry i majitele koní a hlavní dostih od 15:30 odvysíláme samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu. Letos se do něj kvalifikovalo jen 10 koní. Hned dva z nich přitom přijedou z Vysočiny. Ve Zhoři u Jihlavy se na jeden z nejtěžších dostihů připravují koně Godfrey a High in the Sky. Oba patří mezi favority.
1: Koně High in the Sky a Godfrey míří od tréninkového kolotoče do stájí. Tam dostanou najíst a ošetřovatelé je vyhřebelcují. Na Velkou Pardubickou se podle trenéra Dalibora Tereka chystají dlouhodobě.
2: Ten závod se připravujeme celoročně. Teď už opravdu poslední týden, se dá říct, v úterý ještě šli takovou lehčí práci, trošku si zaskákat. A teď už ty koně jenom se pohybujou a už je necháváme trošičku, aby byl takový veselý a navnadění na ten dostih.
1: Oba koně totiž zřejmě přesně vědí, co je čeká.
2: Já si myslím, že jo, že už to velice dobře vědí, že se na něj něco chystá, protože ten program na ten dostih je tady hodně podobný, takže už vědí, že když dostanou tu práci, tak jsou takový unavený a pak když dostanou ten klídek, že zase čeká nějaký výkon.
1: Podle Dalibora Téreka jsou koni na dostih dobře připravení a s Velkou Pardubickou mají své zkušenosti. Godfrey byl v roce 2024 jedním ze dvou vítězů. High in the Sky loni doběhl druhý. Jak se závodníkům zadaří letos, zatím ale trenér neodhaduje.
2: Pro mě je Velká Pardubická tak otevřený dostih, že opravdu se může stát cokoliv a vyhrát kdokoliv. Takže samozřejmě nás pasují mnozí experti a bookmakeri do roli favoritů, co došlo se samozřejmě těší, ale já sám si nedokážu do žádného dosti utroufnout, jakože by jsem si byl s něčím jistý.
1: Godfrey bude závodit s žokejem Janem Faltejskem, se kterým už dostih dříve absolvovali. Na High in the Sky usedne Ondřej Velek, ten s ním pojede poprvé.
2: To patří k tomu, k té práci toho profesionála, toho žokeje. On se bude vlastně spoléhat na to, co já mu řeknu a bude si to snažit splnit. Samozřejmě pak na tom koni sedí on a tu danou chvíli se bude muset zařídit a podle sebe.
1: Koně musí z žokej zvládnout dostih o délce skoro 7 kilometrů s 31 překážkami. Letos se na startu potká celkem 10 závodníků. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Svátky podzimu neboli Zlatý týden, to je asijská obdoba dožínek, které právě končí a my si o nich povíme se zpravodajem radiožurnálu v Asii v 8.20. Teď je 8 hodin a 15 minut. A máme pro vás zprávy.
1: Hurikán Izaja se zeslábil na první kategorii poté, co zasáhl pobřeží amerického státu Florida. V něm vítr zpomalil ze 165 asi na 105 km za hodinu. Ve státech Florida a Alabama je teď bez elektřiny na 600 tisíc lidí. Hurikán dál míří právě na sever Alabamy, kde by měl ještě dnes seslábnout na tropickou bouři. A přes 100 ateliérů uměleckých škol a galerií se letos připojilo ke dnům otevřených ateliérů v Jihočeském kraji. Po celý víkend se zájemci můžou setkat přímo s umělci a vidět je při práci.
2: Počasí. Před hodinou přesně v 7 hodin a 13 minut vyšlo slunce nad obzor a zapadne 19 minut po 18. hodině. Do té doby nás čeká den se zataženou oblohou a dešťovými přehánkami. Občasný déšť nás bude provázet celým dnem. Později odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty ty dnes 11 až 16 stupňů, ojediněle naměříme až 18. No a noc na zítřek bude chladnější, teploty klesnou k 5 stupňům a čekejte i přízemní mrazíky. A jak bude zítra, tedy v neděli, to počasí bude velmi podobné tomu dnešnímu. Teploty do 15 stupňů a občasné přehánky. Tak hezké sobotní ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: V Číně končí takzvaný Zlatý týden, jde o asijskou obdobu dožínek a jeden z největších čínských svátků celého roku. Stovky milionů lidí se vracejí domů po dlouhém volnu, které strávili u příbuzných nebo na dovolené. Na vlastní kůži teď Zlatý týden prožívá i zpravodaj radiožurnálu v Asii David Jakš. Dobré ráno.
1: Přeji hezké ráno.
0: Proč je Zlatý týden pro Číňany tak důležitý?
1: No tak středobodem Zlatého týdne je svátek středu podzimu, v podstatě po oslavě Nového roku pro Číňany po celém světě svátek nejdůležitější. Lidé pečou sladké měsíční koláčky, stoly se prohýbají pod specialitami jednotlivých čínských kuchařských škol, všechno se to zapíjí silnou kořálkou nebo pivem. Ale co je nejdůležitější, lidé jsou znovu pohromadě, mnohdy po velmi dlouhé době, ujišťují se, že spolu všechno zvládnou, protože mají jeden druhého a hlavně mají to, kolem čeho se celá čínská společnost točí už tisíce let. A sice tjá, neboli rodinu. No a Číňané, jak známo, žijí po celém světě, takže lidé za sebou cestují doslova napříč kontinenty a letenky, jízdenky a dokonce i lodní lístky jsou vyprodány na dlouhé týdny dopředu.
0: Někdo teď přemýšlí, co si dnes dá k obědu nebo kam vyrazí do nějaké restaurace, tak jsou s tím svátkem spojené třeba nějaké tradiční pokrmy?
1: Ano, jsou, samozřejmě, těch pokrmů je spousta. Už jsme mluvili o tradičních měsíčních koláčcích. Číňané milují hovězí maso, i když patří poměrně mezi drahou položku, takže to se také hodně konzumuje. Pochopitelně rýže na všechny způsoby. No a pokud bychom chtěli říct, že tenhle svátek prochází čínskými žaludky, tak on neprochází, on je doslova válcuje. Lidé říkají, že tak jako při svátcích středu podzimu je měsíc nejkulatější, tak v tenhle ten čas jsou měsíční koláčky nejchutnější, knedlíčky vařené v páře nejlahodnější, rýžová kořalka nejostřejší. Je z toho prostě cítit, že Číňané žijí rádi a umí si tenhle ten svátek užít.
0: No a ono to taky něco stojí, ne?
1: Stojí to hodně peněz. Když si vezmete, že se do pohybu dává jenom v pevninské Číně 820 milionů lidí, hranici, státní hranici Číny překročí 20 milionů turistů a cestovní náklady přesáhnou 100 miliard dolarů, tak je to samozřejmě obrovský biznis pro všechny obchodníky, ale jak říkám, Číňané utrácejí rádi a příchod nového čínského roku a svátek středu podzimu, to je prostě něco speciálního a peníze se musí kutálet.
0: Zpravodaj radiožurnálu v Asii David Jakš. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Osm hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti budou otevřené do 14 hodin. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jeho africké právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu. A ještě dnes do 17 hodin je možné odevzdat staré domácí elektrospotřebiče v akci Recyklační víkend Národního technického muzea v Praze. Kurátoři vybrané předměty zařadí do muzejních sbírek. Ocení, pokud budou v původním obalu s příbalovými letáky nebo také fakturou za nákup. Doplnit potřebují hlavně přístroje z přelomu 80. a 90. let. Téma pro ranní interview Radiožurnálu poslouchejte v 8.50. Sport. Fotbalisté Lyonu s Pavlem Šulcem v sestavě poprvé v sezóně francouzské ligy prohráli. Na hřišti Lens podlehli 1-2. Tomáš Souček se po 3,5 měsících vrátil po zranění do sestavy West Hamu. V utkání druhé anglické ligy proti Queen's Park Rangers odehrál první poločas a jeho tým remizoval 1-1. V nizozemské lize brankář Matěj Kovář vychytal čisté konto při výhře PSV Eindhoven nad Herenfénem 2-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 v Brně a nehoda na Hlavkově mostě v Praze. Na D1 na průjezdu Brnem směrem do Vyškova se dnes jede v dopravním omezení pouze jedním pruhem, a to na kilometru 196. Je tam šipka, ovšem podle našeho zpravodaje je to tam nebezpečné, pokud jede více kamionů za sebou.
6: Když jedou ty kamiony jeden za druhým v tom pravým za sebou, tak když ten na poslední chvíli uhne, tak ten za ním to nemá šancu vidět a je to strašně nebezpečný podle mě. A viděl jsem tady situaci, kdy právě to auto za ním málem nabouralo do toho. Jo, je to tam zúžený do jednoho pruhu, jenom do levýho.
5: Na pražském okruhu směrem na letiště dejte pozor, při sjezdu na D5 havarovalo tam osobní auto, je tam omezený průjezd a krátká kolona. Na pražském okruhu probíhá údržba v tunelech v obou směrech, jede se vždy jedním pruhem, směrem na D1 je před Cholupickým tunelem kratší fronta. V Praze na Hlávkově mostě směrem do centra sjelo auto do Vltavy, uzavřený je pravý pruh, chvílemi zastavují provoz. Na místě jsou hasiči, pokud nechcete čekat, dá se to objet přes Štefánikův most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Máme před sebou 3 dny s oblačnou oblohou, místy přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Pojďme se ale na předpověď podívat blíž. Teď je nad naším územím velká oblačnost, aktuálně prší třeba na západě Čech a taky nad středními a východními Čechami. Na Moravě a ve Slezsku je srážek míň. Později odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty tak ty dnes od 11 do 16 stupňů, místy až 18. A noc na zítra bude opět chladnější. Teploty v noci klesnou i k 5 stupňům a při déle trvající oblačnosti naměříte jet kolem 3. Místy se přitom můžou objevit i přízemní mrazíky. No a zítra, tedy neděle, pak bude počasí podobné tomu dnešnímu. Teploty do 15 stupňů a taky místy přehánky. Dešťové srážky a teploty do 16 stupňů, tak bude vypadat i pondělí. A co nás čeká v tom dalším týdnu? V úterý se vyjasní a může být i slunečno. A druhá polovina příštího týdne bude o něco teplejší. Naměříme až 20 stupňů. Opět se ochladí příští víkend a vrátí se taky dešťové srážky. No a i když dnes a v dalších dnech čekáme přehánky, tak sucho, které u nás panuje, ten déšť příliš nezlepší. Třeba podle povodí Vltavy je potřeba, aby se obnovily průtoky v řekách a zvyšovaly se hladiny vodních nádrží, aby alespoň 2 anebo 3 měsíce pršelo. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný.
2: Volební místnosti jsou od 8 hodin znovu otevřené, a to až do 14. hodiny. Při minulých komunálních volbách v roce 2022 byla volební účast v celém Česku 46%. Jaký je prozatím letošní zájem voličů? Budeme za chvilku zjišťovat, a to v Liberci a na Vysočině. Pěkné ráno.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Už 38 minut jsou opět otevřené volební místnosti pro komunální a senátní volby. Zatím dorazilo k urnám většinou 20 až 30% voličů. Jaký je dnes po ránu zájem o hlasování v Liberci, to už ví reportérka Radiožurnálu Jana Pavlíčková. Dobré ráno.
1: Pěkný den, tak já jsem zrovna na základní škole Jabloňová v Liberci v Pavlovicích, kde jsou hned 4 volební místnosti. Od 8 hodiny ráno sem přišlo 35 lidí, což tedy není tak velký nápor jako včera, kdy jsem za tu první hodinu dorazilo zhruba 300 voličů. Podle členů volební komise tu včera odvolila necelá třetina oprávněných voličů. Při posledních komunálních volbách přitom tady v Pavlovicích byla nejvyšší volební účast ze všech libereckých okrsků, téměř 61%, ale teď to vypadá, že ta účast bude opravdu nižší. Jinak účast v samotném Liberci dohromady byla před 4 lety jen lehce přes 40%, tedy ještě o 3% méně, než byla volební účast v celém libereckém kraji. Když to srovnáme s ostatními regiony, tak liberecký kraj měl v roce 2022 čtvrtou nejnižší volební účast ze všech. No a kromě nových zastupitelů tu lidé také v části regionu volí i nového senátora za volební obvod Česká Lípa. Mezi 5 kandidáty je i stávající hejtman Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj a pokud v senátních volbách uspěje, tak se podle svých slov vzdá postu hejtmana.
0: Tolik tedy v ranním víkendovém Radiožurnálu Jana Pavlíčková z Liberce a my se teď ještě přesuneme do kraje Vysočina, konkrétně do Vysoké Lhoty na Pelhřimovsku, což je nejmenší samostatný volební okrsek v Česku. Máme tam reportéra Milana Soldána. Dobrý den.
2: Krásné dobré dopoledne, tak tady se žádné fronty nekonají, volební komise nemá příliš práce, od včerejška, od té druhé hodiny přišli zatím 4 voliči, což se na jednu stranu může zdát málo, na druhou stranu to nějak nevybočuje z toho celorepublikového průměru, protože je to nějaká 25% volební účast, oprávněných voličů je tady totiž jenom 16. V minulých komunálních volbách přišlo k urnám 6, tedy o jednoho víc než je počet členů zastupitelstva. A v minulých senátních volbách, protože tady se volí také do senátu, tak jich přišlo 8. No, volí se tady 5členné zastupitelstvo, je tady 5členná kandidátka, všichni už teď tedy mají jisté, že do zastupitelstva se dostanou. Ono tady rozhodně spíš jde o to, že kdo to vůbec chce dělat na té 5členné kandidáce, totiž najdete 3 lidi shodného příjmení. Byl tady problém i trošku poskládat volební komisi, protože k ní nikdo nechce chodit, nakonec museli vypomoct lidé ze sousedních Černovic a Pelhřimova.
0: Ve vysílání Radiožurnálu informace taky od Milana Soldána. Díky za ně.
2: Naslyšenou.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 9:15. Jsou tu zprávy.
3: V několika velkých evropských městech dnes budou propalestinské demonstrace. Účastníci si na nich připomenou 3 roky od začátku války v pásmu Gazy i rok platné příměří, které ale klid zbraní nepřineslo. Demonstranti se sejdou například v Londýně nebo Berlíně. A ode dneška je opět přístupná Rígrova stezka v Semilech u řeky Jizery. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél skály nad řekou a zrekonstruovali visutou galerii. Rígrova stezka vznikla v roce 1909, měří 3,5 kilometru a vede mezi semilskými částmi Bítouchov a Spálov.
0: Počasí.
4: A začneme krátkým pohledem na aktuální situaci. Teploty se teď pohybují od 8 do 12 stupňů. Nejchladnější je dnešní ráno na západě Čech a taky na Vysočině. Naopak relativně teplý je východ republiky, třeba Valašské Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Karviná. Tam už teplota dnes ráno překročila 12 stupňů. Nad naším územím je ale většinou zatažená obloha, aktuálně prší hlavně v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku je přeháněk teď ráno podstatně míň. No a přes den se pak přehánky rozšíří na celé území. A opět budou ustávat od západu, a to během odpoledne a večera. Nejvyšší teploty dnes od 11 do 16 stupňů, ojediněle 18. Na horách pak naměříte kolem 7. No a zítra nás čeká velmi podobné počasí jako dnes. Teploty do 15 stupňů a místy dešťové přehánky. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Stále je s vámi Radiožurnál. Pokud máte doma staré elektrospotřebiče do domácnosti, mixéry, luxy nebo třeba žehličky, může o ně mít zájem Národní technické muzeum. Ještě dnes pořádá recyklační víkend. Lidé můžou takové přístroje odevzdat do stánku před budovou muzea v Praze na Letné. Ve vysílání vítám kurátorku sbírek Technika v domácnosti a textilní průmysl Lucii Střechovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jaké spotřebiče můžeme přinést?
1: Tak já myslím, že vy jste to vyjmenoval celkem přesně. Zkrátka všechno, co se týká úklidu domácnosti a kuchyňských spotřebičů. A jedná se tedy o elektrospotřebiče, takže vše, co se dá zastrčit do zásuvky. Nejsme vlastně ani tak moc časově omezení, jenom co se týče té horní časové linky, tak prosíme, aby lidé nosili nejmladší spotřebiče tak do 10 let stáří. To znamená, že už by jim měli alespoň dekádu sloužit v domácnosti. Ty mladší zatím do sbírek nepřijímáme.
0: No a co vám ve sbírkách nejvíce chybí? Třeba z jakého období? Co byste si tak přáli, aby lidé přinesli?
1: Už jsem to říkala vícekrát, a my už vlastně několik ročníků v rámci těchto výběrových akcí doplňujeme především přelom 80. a 90. let a první polovinu 90. let zejména, protože v tom porevolučním chvatu po roce 89 se ty spotřebiče obměňovaly neuvěřitelně rychle, jak přicházelo to doposud nevídané u nás západní zboží. A tak tehdy málo koho napadlo, že by ten spotřebič mohl nabídnout do muzejních sbírek. Takže právě z tohoto období máme asi největší mezeru a rádi bychom přijali další kousky.
0: Někteří lidé nosí spotřebiče třeba i v tom původním obalu, nerozbalené. Je to správně?
1: No přesně tak, to je úplně to nejlepší, co se nám může stát.
0: Je to jako když sbírám komiksové figurky, tak taky ten obal neotevřu, protože pak to ztrácí na hodnotě.
1: Přesně. Je to prostě dochované v tom nejlepším stavu, v jakém to může být, tak my kurátoři máme asi nejvíce rádi, když se jedná o svatební dary, které někdo odložil na půdu a nepoužil je. Ale zas na druhou stranu pak tam není ten uživatelský příběh, který také může být zajímavý. Ale samozřejmě ty parametry pro zápis předmětu do muzejní sbírky by měly být takové, že ten předmět je kompletní, případně s dochovaným plným příslušenstvím. A když je k němu ještě dochovaný původní obal, anebo kupní dokumentace, či účtenka a objednávka, tak je to pro nás skvělé.
0: Teď je tedy recyklační víkend, co když ale nějaký přístroj doma mám, nebo posluchač, který nás teď poslouchá, ale je třeba na chatě, na chalupě, nestihne to dnes a dá se muzeu nabídnout i jinou cestou, třeba někdy jindy, nějak jinak.
1: Samozřejmě.

0: pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy má Jana Utendorfská.
3: Druhým dnem pokračují volby do obecních zastupitelstev a části Senátu. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. Fotbalisté pražské Slavie vyhráli v Šancelize na hřišti posledního Zlína 1-0. Kolonu čekejte na pražském okruhu před Cholupickým tunelem směrem na D1 a bude převážně zataženo s přehlaňkami, teploty do 16 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V Česku se před hodinou opět otevřely volební místnosti. Voliči druhým dnem vybírají nové obecní zastupitele. Ve třetině okrsků i zástupce do Senátu. Z Jablonce nad Nisou, kde se volí i v tenisovém klubu, se hlásí reportérka Kateřina Kubíčková.
5: Sem do volební místnosti v tenisovém klubu v Jablonecké Proseči přišlo během včerejška a dnešního rána volit zhruba 30% oprávněných voličů. Při minulých komunálních volbách tady byla volební účast 43,6%. V Libereckém kraji je zapsaných necelých 700 kandidátních listin. Nejpočetnější skupinou jsou různá sdružení nezávislých kandidátů. Kromě komunálních voleb jsou v regionu i dvě referenda v Bystré nad Jizerou na Semilsku a v Ralsku na Českolipsku. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
3: Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích. Dohodli se na tom prezidenti obou zemí Donald Trump a Vladimír Putin. Ukrajina se zmírněním sankcí vůči Rusku ostře nesouhlasí.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že dárky pro Putina mír nepřinesou a on se za naftu odvděčí jen dalším terorem a podlostmi. Povolit Putinovi prodávat ropné produkty znamená investovat do války, napsal Zelenský a dodal, že jakékoliv zmírnění sankcí bez dohody o deeskalaci konfliktu je očividnou slabostí, která nahrává Rusku. To bude víc zabíjet, déle bojovat, bude ještě méně respektovat Spojené státy a světu způsobí ještě víc ztrát a škod. Podle ukrajinského prezidenta by dialog Spojených států s Ruskem neměl být slabý, ale silný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Z ruzyňského letiště večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Dvakrát týdně bude lety provozovat společnost Vietjet Air. Letadla Airbus A330 budou mít mezipřistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestující, říká jejich mluvčí Jiří Hanych.
7: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
3: Na Slovensku dnes odhalí památník zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Vznikl ve Velké Mači přímo na místě jejich někdejšího domu a má podobu zahrady s nakloněným terénem. Má symbolizovat otřes slovenské společnosti po vraždě v roce 2018.
8: Původní dům nechali pozůstalí Kuciaka a Kušnírové před 3 lety zbourat. Památník má být nejen vzpomínkou na zavražděný pár, ale také symbolem svobody slova a nezávislé žurnalistiky. Vražda investigativního novináře a jeho snoubenky vyvolala na Slovensku masové protivládní protesty a vedla až k rezignaci tehdejšího premiéra Roberta Fica. Ani po více než 8 letech přitom není případ soudně uzavřený. Vykonavatelé vraždy si už odpikávají tresty. O vině údajných objednavatelů ale soud rozhoduje už po třetí. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Sport. Prvoligoví fotbalisté Slavie Praha vyhráli v 10. kole Šanceligy na hřišti Zlína 1-0. Po těsné výhře nad posledním týmem tabulky tak obhájci titulu zůstávají v čele soutěže. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský byl ale až na produktivitu s výkonem mužstva spokojený.
10: Celkově si myslím, že ten tým byl takový disciplinovaný, šel si za vítězstvím, chtěl to uhrát, vzadu jsme byli celkem pevní. Takže kdyby jsme dali víc gólů, tak bych byl určitě spokojený. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, ale prostě chyběly tomu víc ta kvalita v tom pokutovém území, takže po té reprepauze pro nás důležitý vítězství venku.
9: Judista Lukáš Krpálek nastoupí na mistrovství světa v kategorii na 100 kg. Jeho úvodním soupeřem bude Kanaďan John Mes Abesong. Zápas českého reprezentanta nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Omezení na Pražském okruhu a na D1 u Mirošovic. Na Pražském okruhu probíhá údržba v obou tunelech, jede se vždy jedním pruhem. Směrem na D1 je provoz silnější a tvoří se kolona zejména na mostě mezi tunely zpoždění do 10 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Benešov zpomalíte na 21. kilometru. Je to kvůli omezení na mostě Šmejkalka. Zdržíte se kolem 5 minut. V Praze na Hlávkově mostě směrem do centra popojíždí kolona. Na konci mostu u Štvanice spadlo policejní auto do řeky. Jede se pomalu levým pruhem. A v Jihlavě v Brněnské ulici se u Teska srazila dodávka a osobní auto. Na místě jsou záchranáři, průjezd křižovatkou je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Teploty dnes vystoupí na 11 až 16 stupňů. Tolik zprávy. Teď už mají slovo Tomáš Pařízek a Ondřej Vaňura. Začíná Experiment speciál.
11: Sůl nemusí zachránit jen nedělní oběd, může nám schovat i energii na později.
12: Stroj si zase dokáže říct o servis dřív, než se porouchá.
11: A jeho dvojče, to pracuje v počítači. V dnešním experimentu speciál se ohlédneme za mezinárodním strojírenským veletrhem v Brně, který teď přetáčíme.
12: V následující hodině zjistíme, co z těchto chytrých nápadů bude jednou běžnou součástí nejen továren. Od mikrofonu z brněnského výstaviště vás zdraví Ondřej Vaňura
11: a Martin Pařízek.
13: Experiment speciál. We'll be right back.

0: Posloucháte Experiment speciál, který pro vás celý předtáčíme na 67. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
1: Piloti se učí na simulátoru, podobně si dnes můžeme předem vyzkoušet i práci se strojem, nebo dokonce provoz celé továrny. V počítači odhalíme chybu dřív, než nás bude stát poškozenou součástku, a to díky takzvaným digitálním dvojčatům.
0: A digitální dvojčata patří k technologiím letošního strojírenského veletrhu v Brně. Naším hostem je David Suchý ze společnosti Siemens. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když se řekne digitální dvojče, je to jen obrázek stroje v počítači, nebo se ten virtuální stroj umí také chovat jako stroj skutečný?
2: Tak samozřejmě se musí chovat jako skutečný stroj, právě proto to děláme. To znamená, že ty věci, které jsou spojeny s reálným strojem, tak my jsme reálně museli převést do té digitální podoby. To znamená věci spojené s teplotními kompenzacemi, průhyby materiálu, tak tyhle ty všechny složité výpočty jsou součástí toho softwaru, který vlastně celý tohleto vykonává a umí.
1: Vy v ruce držíte mobil, na něm jedno digitální dvojče máte, tak když se na to podíváme, co na tom displeji je k vidění?
2: Tak displej máme rozdělený na dvě části. V levé části je v podstatě menu pro obsluhy, to znamená
1: jaké údaje?
2: Ano, pomocí toho vlastně ta obsluha ten stroj ovládá, takže my musíme to mít něčím pod kontrolou, a na druhé části vidíme to reálné digitální dvojče, protože...
1: Takže 3D model toho konkrétního stroje.
2: Ano, 3D model toho konkrétního stroje, a znamená to, že když já řeknu, pojedeme na nějakou pozici, tak my fyzicky jedeme, ale samozřejmě to vidíme i v tom na tom obrázku, takže tím dokážeme opravdu jako být v tom správném čase a v tom daném okamžiku.
0: Můžete tím tedy odhalit chyby, které by nás ve skutečné továrně přišly velmi draho?
2: Samozřejmě, proto to děláme. Čas jsou peníze, nejdražší stroj je ten, který nevyrábí, to je první část příběhu. Druhá část příběhu, nechcete mít stroj, který není v poruše, ale zároveň jako není produktivní. To znamená, že byste na něm programovali. Takže vy si ten program chystáte v tom digitálním dvojčeti, když ho máte vytvořený, připravený, tak ho vezmete a přenesete do toho reálného stroje.
0: To se bavíme o vnitřku těch strojů, ale dokážete vlastně vy simulovat i to vnější prostředí?
2: To je součástí toho, takže musíme. Samozřejmě, protože ty vnější vlivy jsou v podstatě z pohledu té výroby, řekl bych, důležitější než to, co se děje uvnitř toho stroje. Takže ano.
1: Reálně, kde už taková digitální dvojčata nachází uplatnění v praxi?
2: Od školy až po továrnu, což je naše letošní heslo na veletrhu. Snažíme se oslovovat mladou generaci, to znamená, že víme, že je to generace mobilních telefonů, aplikací plus ovládání všeho virtuálního, takže samozřejmě jdeme s dobou, takže to máme my na té obrazovce a učíme to ty studenty, a ty studenti samozřejmě potom končí v těch továrnách, a v těch továrnách je samozřejmě zapotřebí mít ty lidi, kteří ty složitý stroj umějí ovládat.
1: Jaká je podle vás budoucnost tohoto odvětví? Bude to už naprostou samozřejmostí, že nové továrny, modernizované haly budou mít digitální dvojčata běžně?
2: Já si myslím, že to bez toho nepůjde. Tím, jak je ta doba dynamická a všechno se strašně rychle mění, tak samozřejmě na to musí i strojírenské odvětví na to reagovat. A tohle je ta část příběhu, která umožňuje tu reakci násobně zrychlit.
1: A co když počítač, které dvojče ukáže, že všechno funguje, ale ten skutečný stroj se zachová jinak?
2: To zkrátka nelze.
1: Nelze.
2: Pokud je to uděláno tak, jak to má být uděláno, tak to zkrátka nelze.
0: Nejdřív vyzkoušet v počítači, potom spustit ve skutečnosti. I tak se mění moderní výroba. David Suchý ze společnosti Siemens byl hostem Experimentu speciál. Děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: No a už za chvíli budeme v Experimentu speciál mluvit o jiných strojích a systémech, které sami hlásí to, že se blíží jejich porucha.

0: Na Radiožurnálu pokračuje Experiment Speciál. Zkušený mechanik někdy pozná už podle zvuku, že se strojem není něco v pořádku.
1: Co když ale problém ještě není slyšet ani vidět? Nastupují senzory, které sledují vibrace, teplotu nebo namáhání součástek. I takové technologie patří na strojírenský veletrh v Brně, kam jsme s experimentem zavítali.
0: Jak poznat potíže dřív, než se výroba zastaví, na to teď odpoví Jan Otoupalík ze společnosti Fordot. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdybychom stáli u pracujícího stroje, co by vaše senzory poznaly a my bychom si toho ještě vůbec nevšimli?
2: Tak poznají, jak jste zmiňovali, ty základní vady, poškození ložisek, nějaké špatné upevnění součástek, problémy s dalšími pohyblivými části v těch strojů, ale dokážou detekovat třeba například i opotřebený plátek nebo nějaké chyby při tváření.
0: O jakých strojích se vlastně teď vůbec bavíme?
2: To, o čem mluvím globálně, platí pro drtivou většinu strojů, ale my se zaměřujeme na tvářecí a obráběcí stroje.
1: Díky jaké technologii tohle funguje? Můžete nám to nějak jednoduše vysvětlit? Jsou tam senzory, čidla, 5G sítě, jak to je?
2: Takže převážně jakoby ta technologie funguje, senzor se umístí vlastně na ten sledovaný komponent nebo v jeho blízkosti a potom je tam vlastně jednotka, do které jde signál. Ta ho dále zpracovává a vyhodnocuje. Případně se to posílá na servery, na cloud a tam probíhá nějaké sofistikovanější analýzy, trendování.
1: A ten uživatel pak má třeba aplikaci v mobilu, přijde mu upozornění?
2: Jo, od aplikace v mobilu po e-maily pro zasílání těch informací do těch informačních systémů ve společnosti, kde vlastně jim vyskočí potom někde upozornění pro jejich údržbu.
0: Vezměte nás teď k jednomu konkrétnímu případu třeba. Jaký problém jste zachytili včas a co by se stalo, kdyby se na něj nepřišlo?
2: Například sledujeme lineární pojezdy na svařovací lince na výrobu aut. A vlastně tam jsme zachytili poškození jako ložisek a kdyby jsme to nezachytili včas, tak by se vlastně došlo k celé zastavení linky a zastavení celé výroby, v montážní té výroby v automobilce a díky tomu, že jsme to jako detekovali včas, tak to umožnilo, že se to opravilo během plánované odstávky daleko před tím kritickým stavem.
1: Musí být takový stroj chytrý už z výroby od začátku, nebo dokážete podobný dohled přidat i ke stroji, který někde v továrně pracuje už dlouhé roky?
2: Ideální je, když už se to přímo do toho stroje jako dneska dává, když jsou to nové stroje, ale často se to implementuje i na stroje, co jsou v továrnách, například u těch tvářecích strojů se ty stroje jakoby užívají desítky let, takže tam ten nějaký retrofit a to doplnění je časté u těch obráběcích strojů, u těch dražších, ano, u těch levnějších se to dává spíš do těch nových strojů.
1: Můžou ta data sloužit i v případě nějakých pravidelných servisů, že přesně vidím, co je potřeba měnit, neměnit?
2: Jo, to je jako jedním z těch smyslů té technologie, jenom nezabránit jakoby tomu fatálnímu zastavení výroby, ale ideálně naplánovat tu odstávku a ten servis tak, aby vlastně byl pro toho uživatele minimální náklad.
1: Je tohle podle vás trend do budoucna, že v podstatě pak veškeré stroje budou mít takové systémy?
2: Tak trend to určitě je, jestli to budou mít veškeré, to jako nevím, jsou pořád výroby, kde je kusová výroba a stroje jsou jako málo využity, ale jak se jedná o stroje s vyšším využitím, s vícesněným nepřetržitým provozem a nebo jsou to linky, tak tam se to stává dneska nezbytnou nutností pro fungování toho provozu.
0: Poznat problém včas a prodloužit strojům život. I to je součást chytré výroby. Jan Otoupalík ze společnosti Fordot byl hostem Experimentu Speciál. Díky za váš čas, naslyšenou.
2: Děkuji.
1: No a už za chvíli na Radiožurnálu další krátké zprávy.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu RadiožurnálSport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
5: Devět hodin 30 minut, posloucháte Radiožurnál. U zpráv vás vítá Jana Utendorfská. Do 14 hodin jsou dnes otevřené volební místnosti. Včera hlas v komunálních volbách odevzdala nejčastěji pětina až třetina voličů, tedy podobně jako před 4 lety. V některých menších obcích ale svůj hlas odevzdala i polovina voličů. Volby do Senátu, které se konají v 27 obvodech, provází o něco menší účast. Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války na Ukrajině skončila předčasně. Informoval o tom deník Ukrajinská pravda s tím, že se tak stalo po překvapivé dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Proti ujednání vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Termíny podávání přihlášek do konzervatoří se v tomto školním roce mění. Uchazeči si je budou podávat od 1. do 30. listopadu. Pro ostatní obory středních škol, včetně těch s talentovou zkouškou, zůstává únorový termín. Změna reaguje na připomínky škol, vyplývá to z informací na webu ministerstva školství. A v Praze na Hlávkově mostě ráno habarovalo policejní auto a spadlo do řeky. V autě byli muž a žena, jsou podchlazení, ale bez zranění. Uvedli to mluvčí policie Jan Rybanský a vedoucí zdravotního operačního střediska Jana Poštová. Policisté teď zjišťují okolnosti nehody.
0: Sport.
5: Hokejisté Třince neztratili body ani v 9. utkání Tipsport Extraligy na domácím ledě. Porazili Hradec Králové 5-2. Pardubice zvítězili ve Vítkovicích 3-2. Liberec porazil Karlovy Vary 5-2. Litvínov zdolal Olomouc 3-1 a Kladno vyhrálo nad Mladou Boleslaví 4-3. A brankář Lukáš Dostál pomohl v NHL 15 zákroky k výhře Anaheimu 5-1 ve Winnipegu. Jaroslav Chmelař z Rangers prohrál ve Washingtonu 1-3. Seattle porazil Detroit 6-3 a Columbus Pittsburgh 3-2 po nájezdech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D11 a omezení na Pražském okruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín na 49. kilometru hlásíte nehodu.
7: Se stala aktuálně čerstvá nehoda, je to v rychlém pruhu, tak to asi bude se tam začít zaušťovat.
6: Kolona se tvoří, opatrně dojíždějte, je zatím krátká a tvořte uličku pro záchranáře. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Benešov na 19. kilometru zpomalíte kvůli omezení na mostě Šmejkalka, zpoždění 10 minut. Na Pražském okruhu probíhá údržba v obou tunelech, jede se vždy jedním pruhem, směrem na D1 se tvoří kolona, brzdí se teď před Cholupickým tunelem na 15. kilometru. Čekejte 10 minut navíc. A v Praze na Hlávkově mostě směrem do centra se popojíždí v koloně, na konci mostu u Štvanice vyšetřují nehodu, je tam uzavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až na 18. Na horách bude kolem 7 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál a Experiment Speciál. Slovo mají Martin Pařízek a Ondřej Vaňura.
8: O čem tady ještě bude druhá půl hodina dnešního experimentu speciál, který jsme natočili na 67. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně?
9: Čeká nás například setkání s humanoidním robotem Georgem a trénink chirurgů na silikonových modelech.
8: Zjistíme také, jak uchovat energii v rozstavených solích. Dobré sobotní dopoledne od Martina Paříska
9: a Ondřeje Vaňury.
0: Experiment speciál.

0: Nebezpečnou nebo monotónní práci ve skladech a továrnách by mohl zvládat nový humanoidní robot George ze Zlína.
1: Na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, na kterém jsme celý dnešní experiment natočili, se poprvé ukázal v metalickém těle.
0: Má obsluhovat stroje, třídit součástky nebo pracovat v logistice. Podle jeho vývojářů se uplatní hlavně tam, kde práce představuje pro člověka riziko, v toxickém nebo špinavém prostředí.
2: Teď robot bootuje sama sebe, kontroluje si výpočetní jednotky, zda všechno funguje tak, jak má.
3: Ukazuje mi vývojář Lukáš Menšík robota George. Ten má lesklou černou hlavu, bílé tělo a odkryté kovové klouby.
2: A pokud všechno funguje, tak je připraven dělat nějakou činnost.
4: Je vysoký přibližně jako já, což znamená něco přes 180 cm a jemně pohybuje prsty na své robotické ruce.
2: Ještě disponujeme vlastně výměnným systémem.
4: Právě robotovi sundáváte ruku.
2: Ano, ta se dá vyměnit za spoustu dalších modulů.
4: Ten robot je na takové jezdící platformě, z ní vyvěrá trup.
2: Tu energii místo nohou soustředíme do podstavce, který dokáže jezdit, přemysťovat se po průmyslové hale.
3: Ano, robot má vrchní část podobnou člověku, tedy humanoidní, a od pasu dolů má zmíněnou pojízdnou platformu.
2: Opravdu tu energii vkládáme do toho podstavce doslova, protože tam dokážeme umístit velkou baterii a tím robot dokáže sloužit o hodně déle. Pokud by měl nohy, tak by baterie musela do těla, kde nemá takový prostor.
3: Robot se tak podle vývojářů může díky umělé inteligenci naučit obsluhovat různé stroje, třídit součástky nebo něco nosit. Doplňuje ředitel společnosti Robot George Zdeněk Huspenina.
5: Začínáme na jednoduchých pick-up and play stáscích, to znamená, že robot může najít kdekoliv krabici, tam může být umístěna úplně jakýmkoliv způsobem a kdekoliv. Tu krabici vezme, přesune ji na nějaké další místo, z krabice vytáhne výrobky a ty výrobky je schopný se řadit třeba na nějakou linku a poslat dál do výrobního procesu.
4: Ten robot se zdá teda podle toho, co vyprávíte, že zvládne prakticky, co se týká jednoduchých manuálních prací lecos. Nehrozí třeba, že by vlastně takový typ robota mohl jednou například brát lidem práci?
5: My s naším robotem míříme právě tam, kde ta práce pro lidi je nebezpečná. To znamená, jsou to toxické prostředí, je to prostředí, které je špinavé, nebezpečné pro člověka a v koncovém důsledku lidi už v takovýchto prostorách nechtějí úplně pracovat, protože vědí, že jednoho dne to odnese jejich zdraví.
3: Podle Lukáše Smelíka, zakladatele projektu Roboty na mezinárodním strojírenském veletrhu, se teprve ukáže, jak využitelní mohou humanoidní roboti v průmyslu být.
6: Myslím si, že je to ještě dlouhá cesta, než se do průmyslu dostanou, ale je to velké téma, o kterém se diskutuje, jak by právě forma humanoidních robotů mohla být užitečná napříč výrobou, logistikou a dalšími oblastmi průmyslu.
3: Zdeněk Huspenina přesto předpokládá, že jejich využití se časem rozšíří i mimo továrny.
5: Jednoho dne prostě humanoidní robot bude univerzální platformou a věříme tomu, že za nějakých 10 let, možná za 15 let, bude pomáhat nám všem v rámci sociálních služeb.
3: Podle vývojářů by první roboti mohli ve firmách plnit jednoduché úkoly do konce letošního roku. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Slunce svítí, elektřiny máme dost, jenže večer bychom ji potřebovali znovu. Jak si energii schovat na později? Jednou z možností jsou roztavené soli.
1: A i takové technologie představil tento týden strojírenský veletrh v Brně. Jak tahle zásobárna funguje, to nám teď vysvětlí další host experimentu speciál Martin Němec ze společnosti Dell. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když řekneme energie uložená v soli, co si vlastně vůbec máme představit? Proveďte nás jednoduše tím, jak se takový zásobník nabije a zase třeba vybije.
2: Je to velice, řekněme, jednoduché z toho základního hlediska, ale samozřejmě je tam spousta technických detailů, které potřeba řešit. V principu teplá nádoba, studená nádoba, v teplé nádobě je roztavená sůl o teplotách řádově 500-600 stupňů, ve studené nádobě je také roztavená sůl, ale o teplotě, řekněme, 300-200 stupňů. Jo, nejsem ten technický expert na tu samotný oběh té soli. To je náš partner Centrum výzkumu Řeš, pro kterého jsme realizovali pilotní jednotku, kde se teď testují data před nasazením v reálném použití. Neukládá se úplně elektrická energie, ukládá se teplo, je to tepelná baterie, ale samozřejmě můžete za pomocí elektrické energie přes výměník nahřívat ty soli.
0: Proč právě sůl?
2: Sůl je velmi zajímavý materiál, protože si dlouho podrží teplo a má výbornou schopnost akumulace.
0: Je to běžná sůl, nebo jak si ji mám představit?
2: Ne, není to úplně kuchyňská sůl, kterou máte doma na poličce.
0: Ani posypová?
2: Ani posypová. Je to speciální sůl, říká se jí, myslím, měsíční nebo sluneční sůl. Přesný složení opět jako ve svém podání neznám. Jo? Já jsem tento projektu za tu elektrickou a řídící část. Tady ten projekt je primárně učen na elektrárny. Uhelné elektrárny, kde samozřejmě mají ve svém cyklu přebytek tepelné energie, není potřeba ji měnit z elektrické na tepelnou. Takže akumulují, kdy mají přebytky, a naopak, kdy mají nedostatek, je potřeba přihřát páru, tak na to se použije výstup z této baterie.
0: Vy už jste to trochu zmínil, ale konkrétně s kým na téhle technologii tedy pracujete?
2: Naším zadavatelem pro naši elektrickou a řídící část je Centrum výzkumu Řeš. Je to výzkumná organizace. S touto společností my spolupracujeme už delší dobu a tohle je jeden ze společných projektů.
0: Jak daleko jsme už od běžného používání, respektive co už máte vyzkoušené, co ještě musíte vyřešit?
2: Řekněme, že teď se testuje pilotní jednotka, která je ve výkonech nějakých desítek, možná i stovek kilowattů. A už je v plánu stavět větší jednotku, která bude v energetickém měřítku zajímavější, takže tam už budou desítky megawattů, možná až stovky.
0: Ta cesta do praxe, teď se ptám na ten odhad, je podle vás jak dlouhá ještě?
2: Řekl bych, že to je otázka horizontu roku až dvou.
1: Jak využít energii, jak ji uchovat? Jedno z témat našeho experimentu speciál. Martin Němec ze společnosti Dell. Díky za návštěvu. Naslyšenou.
2: Děkuji vám. Naslyšenou.
0: A za chvíli zamíříme za silikonovými modely.

0: talking. And we can talk about whatever is on your mind.
1: Jak vyrobit model lidské tkáně, aby si na něm chirurg mohl vyzkoušet náročnou operaci? I takovou otázku přinesl letošní strojírenský veletrh v Brně.
2: Silikonové modely pro nácvik operací roštěpu, rtu a patra vznikají ve spolupráci lékařů a techniků. No a několik jich teď máme přímo u mikrofonu v našem Airstreamu. Přinesl je biomechanik Petr Marcián z Fakulty strojního inženýrství VUT. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Máme tady ty modely, když vybereme jeden konkrétní, tak to je v podstatě tvář malého miminka, které má tedy roštěp. Jak ten model vypadá, z čeho přesně je?
3: Ten model je vyrobený z silikonu pomocí 3D tiskárny a ten model, vlastně ta geometrie toho modelu, ten virtuální model vznikl právě, jak jste říkal, v úzké spolupráci s lékaři, konkrétně s paní doktorkou Koškovou, která v podstatě nadizajnovala ty vnitřní struktury i struktury toho tvaru vnějšího, tak, aby byla možné na tom právě provést simulace té operace. Díky ní v podstatě já jsem byl jenom jako nějaká myš virtuální, tak, aby se vytvořil ten model. Až ona byla spokojená s tím modelem, tak potom přišel ten můj úkol tenhle model realizovat a dát mu tu fyzickou formu.
1: Já teď držím v ruce trochu jiný model, to je model toho vrchního patra, který už ale je sešitý, že to tak?
3: Ano, ano.
1: To znamená, na tom už se trénovalo?
3: Na tomhle už se trénovalo, jsou to modely, které byly použity minulý týden v rámci prekongresu, přijeli sem školitelé a rektoři z celého světa, z Ameriky, z Austrálie. Modely si pochvalovali, učili na tom nové začínající chirurgy. Ten model byl vytvořen paní doktorkou Koškovou záměrně tak, aby se ten doktor, který se na tom učí, tak aby se mu to dařilo, ta operace, aby měl ten dobrý pocit z toho, že to zvládne. Takže ty modely měly výborný ohlas a musím říct, že si to lektoři pochvalovali.
2: Jaká je cesta do praxe mezi lékaře, mediky?
3: V tomto případě je ta cesta docela otevřená, lektoři by chtěli další kurz, protože samozřejmě těch operací toho roštěpu rtu a patra není zase tolik v republice, tak než se takový doktor naučí, jakým způsobem operovat a ty postupy a ty techniky, než si osvojí, tak právě může trénovat tady na těchto silikonových modelech aspoň ten základní způsob a ten základní postup.
2: Jak složité je trefit správný tvar toho modelu?
3: To bylo velice složité, těch modelů jsme vytvořili desítky. Na každém tom modelu byla simulovaná operace a ne vždy se to samozřejmě povedlo. Museli jsme různým způsobem upravovat tuhosti těch silikonů, jednotlivé ty vrstvy, tak, aby ta operace byla co nejrealističtější a navíc ještě proveditelná. Takže paní doktorka vlastně ten model odoperovala xkrát a podstata je i v tom, že ten model nejenom, že odpovídá reálně pocitově té operaci, ale i ta časová náročnost je přibližně stejná, jako kdyby byla na skutečném sále.
1: Jak se tahle ta pomůcka vlastně vyrábí? My, když se na to podíváme, tak část je plastová, to je z 3D tiskárny, a pak vám asi musí pomáhat i to 3D skenování nějakým způsobem.
3: Ten 3D sken v podstatě sloužil jako vstup pro tu vnější geometrii. Tu vnitřní geometrii potom na základě zkušeností a znalostí paní doktorky byla vytvořena virtuálně na počítači, no a potom jsme vytvořili formy pro odlévání a vymysleli jsme takový jednoduchý postup, jak ten model vyrobit. Za mě je to jako Lego, které by dokázalo složit 10leté dítě. Není to nic zase tak komplikovaného a složitého.
2: Když se podíváme, nejste lékař, ale na tu medicínskou stránku věci, vy tím projektem chcete ukázat veřejnosti, že roštěp není žádná v uvozovkách velká pohroma. Je to tak?
3: Je to tak. Roštěp rtu nebo patra se dá bez problému léčit. Lékaři tady v brněnském centru roštěpovém s tím mají dlouholeté zkušenosti, velké úspěchy a ty výsledky mají výborné. Po kongresu, co byl teďka v Praze, a pre kongresu tady v Brně, můžu říct, že jsme světově naprosto ekvivalentní.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dva gurmáni stále objevují krásy a historii Itálie.
2: Úžasné jídlo, krásné prostředí. Grazie.
1: Ale hlavně její chutě. Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
3: Já tady chci žít.
1: Premiérový díl ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Radiožurnál je 10 hodin. Začínají zprávy s Janou Utendorovskou. Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Jednání Spojených států a Ukrajiny o konci ruské války skončila předčasně. Slavia po výhře ve Zlíně 1-0 vede neúplnou tabulku fotbalové šance ligy o 6 bodů. Pozor na nehodu na dálnici D11 na kilometru 49 směrem do Hradce Králové. A bude převážně zataženo s přeháňkami, teploty do 16 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Druhým dnem pokračují komunální volby. Hlasovat je možné do 14 hodin. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů. Nové vedení si po 4 letech bez zastupitelstva znovu volí i Brodec na Lounsku. V roce 2022 tehdejší starostka ani další zastupitelé znovu nekandidovali, nikdo je nenahradil a zastupitelstvo obec nezvolila ani v dalších vyhlášených termínech. Letos se o 7 míst uchází 7 kandidátů a z Brodce se hlásí reportérka Kateřina Kučerová.
6: Obec poslední 4 roky spravoval úředník ministerstva vnitra Martin Pech. Zajišťoval základní chod obce, nemohl ale rozhodovat o nových investicích ani nakupovat nebo prodávat obecní majetek. Podle zapisovatelky komise Alicie Kundelové zatím hlasovalo 38 ze 76 zapsaných voličů, tedy 50%. Z Brodce na Lounsku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
4: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 000 tun nafty. Po překvapivé dohodě skončilo předčasné jednání v Miami. Uvádí to deník Ukrajinská pravda. Zástupci Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO hledali cestu k ukončení války na Ukrajině. V Hřensku na Děčínsku pracovníci Národního parku České Švýcarsko kontrolují svah nad hotelem Praha. Večer se na tamní parkoviště sesunulo zhruba 10 tun kamení a hlíny. Podle mluvčího správy parku Tomáše Salova další pád skalních bloků nehrozí.
7: Aktuálně skalní četa prohlíží svah nad vysokozátěžovými bariérami, pátrá po příčině toho řícení. Vycházíme z předpokladu, že se může jednat například o vyvrácený strom, který svými kořeny uvedl kameny do pohybu.
4: Na obrazovky České televize se večer vrátí Stardance. 14. ročník taneční soutěže bude poslední pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou. O přízeň televizních diváků se utká 10 tanečních párů.
8: Desítka osobností se už od léta věnuje tvrdému tréninku. Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
9: Takový od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít, dřít a dřít.
8: Výkony soutěžících ohodnotí čtyřčlenná porota, do které se vrací Zdeněk Chlopčík. Novou tváří poroty bude choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
10: Možní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry.
8: Stardance patří k nejsledovanějším pořadům České televize. Vítěze 14. řady se diváci dozví 12. prosince. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalisté Slavie zvítězili v 10. kole šance ligy na hřišti posledního Zlína 1-0. O 5. vítězství v řadě se gólem postaral Emmanuel Ayaosi. Slavia vede neúplnou tabulku o 6 bodů. Zlín je poslední. Judista Lukáš Krpálek nastoupí do zápasu mistrovství světa hmotností kategorie do 100 kg. V prvním kole čeká dvojnásobného olympijského vítěze i světového šampiona Kanaďan John Mes Abesong.
12: To nebude
3: úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit. On je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený. Jsem se s ním pral na Grand Slamu v Tokiu. A jsem tam udělal chybu a on vlastně mě hodil na vazáry a docela dlouhou dobu vedl. Až teprve potom se mi podařilo ten zápas otočit a vyhrát.
11: První zápas Lukáše Krpálka začne zhruba za hodinu a přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D11 u Poděbrad a omezení na Pražském okruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín na 49. kilometru vyšetřují nehodu v levém pruhu. Srazila se dvě auta, je tam kilometrová kolona na více než 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Benešov na 19. kilometru zpomalíte kvůli omezení na mostě Šmejkalka, zpoždění 10 minut. Na D1 směrem do Brna ještě za sjezdem na Domašov, tam se pohybují silničáři na kilometru 171.
13: Zúžení levýho do pravýho, sečení trávy ve středním pruhu.
12: Kolona se tam teď netvoří. Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech, v každém směru se jede pouze jedním pruhem, tvoří se kolony. Ve směru na D1 se brzdí za sjezdem na Barandov na 15,5 kilometru, zdržíte se 10 až 15 minut. Ve směru na letiště začíná kolona za sjezdem na Písnici na 5. kilometru, je to na necelých 15 minut. A v Praze v ulici k Barandovu se popojíždí směrem na Zlíchov. Před Barandovským mostem je dopravní omezení. Kolona začíná za čerpací stanicí MOL a je na 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má slovo Vladimír Kroc a host víkendového Radiožurnálu.
14: Docent Ondřej Měšťák je známý plastický chirurg a vedoucí lékař kliniky plastické chirurgie ST. Působí také na klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka a je pedagogem na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Vedle klinické praxe se věnuje i výzkumu. Za svou klinickou a vědeckou práci získal řadu ocenění a certifikátů, mimo jiné od americké společnosti plastické chirurgie nebo mezinárodní společnosti estetické medicíny. No a je synem legendárního plastického chirurga profesora Jana Měšťáka. Neunavuje už vás, že se to pořád připomíná? Vítám vás, dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Neunavuje, ono to je čím dál tím míň tak asi, takže v začátku to bylo intenzivnější, ale v dnešní době už míň a míň a vždycky jsem rád, když se táta zmíní.
14: Podobně jako otec, jako jeden z mála lékařů u nás, se specializujete na úpravy nosu. Ty jsou považovány ve vašem oboru za vůbec nejnáročnější výkon. Je to tak?
15: No, záleží, co se bere za obor, jestli to je estetická chirurgie nebo plastická chirurgie obecně. Já bych ty plastiky nosu, když to řekneme laicky, přirovnal právě k rekonstrukční chirurgii, trošku k mikrochirurgii, protože opravdu tam rozhodují milimetry.
14: Mm-hmm. Každá chybička by byla vidět.
15: Technik. No, každá chybička, nebo respektive my tu chybičku můžeme při té operaci opravit, když se něco špatně sedne, ale kdyby jsme tam něco nechali, co není ideální, tak tam by to bylo vidět a opravdu to musíme provádět v lupových brýlích v dnešní době a super pečlivě a to množství koncentrace, který potřeba je fakt srovnatelný s mikrochirurgií, když třeba šup pod mikroskopem.
14: Můžete mít třeba trému při takovém výkonu?
15: No, samozřejmě, čím postupně tu trému člověk nemá, samozřejmě, když začíná, tak má určitě jako mladý doktor, nebo když opravdu jsme dělali hodně velkou změnu, táto byl zastánce a hodně propagoval u nás takzvaný zavřený rinoplastiky, kdy se vlastně jde do nosu jenom uvnitř a jenom se vybírají tkáně, ale v dnešní době se vyzdělají takový rekonstrukční, kdy se ty tkáně staví postupně. No a když jsem přecházel asi před 5 lety, jsme dělali tady tu transformaci, když jsem s tím začínal u nás na klinice a vlastně jsem tam neměl nikoho, kromě vlastně primáři Kani, který mi s tím pomohl pak, ale když jsem začínal tady s tou úplně novou érou operací, tak tam samozřejmě člověk v nějakém napětí je, ale měli jsme super tým, super instrumentářky naše, kterými tomu hodně pomohli i primář Kania, který taky u nás pracuje a tak jsme to nakonec dobře zvládli.
14: Váš otec, tady matador plastické chirurgie, už odoperoval víc než 4000 nosů. K jakému číslu se blížíte? Vy máte to spočítané? Jak moc jsou dnes operace nosu populární?
15: jsou asi pořád podobně, jak byly u nás. Opravdu i díky tátovi se hodně ty operace nosu koncentrovaly. Jo, on dělal strašné množství nosu, jak říkal, u mě to bude do té tisícovky asi, bude určitě míň, než táta, je mi míň taky let. A taky ty naše nosy trvají asi pětkrát díl než ty tátovi zhruba. Jo, ono záleží, jak se dělali rychle, ale jak jsem říkal, ta operace původní, taková redukční vlastně operace nosu, to šlo udělat za půl hodiny, vlastně takový výkon, jako dobře, ale vlastně nic se tam nerekonstruovalo, nestavilo, ale my v dnešní době stavíme ty nosy a tím, jak se zesložitilo ty výkony, ale díky tomu se zlepšuje ta prediktabilita, takže víme víc, jak to dopadne a dlouhodobá stabilita těch nosů, tak jsou i delší, takže my fakt, já můžu udělat jeden, když se mohu dělat 3-4 za den. A teď já udělám, jako kromě dalších operací, děláme kolem 4-5 operací denně teďko, tak udělám, dávám si opravdu tak jenom jednu rinoplastiku, jeden nos, aby opravdu člověk to soustředění měl dobrý.
14: Vysvětluje docent Ondřej Měšťák, host Radiožurnálu.
16: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Naším hostem je dnes vedoucí lékař kliniky plastické chirurgie ST Ondřej Měšťák. Známé rčení praví, že podle nosa poznáš kosa. Tedy, že podle vzhledu nosu lze odhadnout nejenom fyzické, ale i psychické vlastnosti člověka, třeba jeho povahu. Souhlasil byste s tím?
1: No, tady narážíte na zajímavou oblast. V 19. století byla obrovsky populární kniha Fyzionomie. A asi trojdílná velká Bible byla možná populárnější než Bible. A tam vlastně vysvětloval Eugen Hollander to, že to, jak vypadáme, předurčuje charakter toho člověka. Jo? A opravdu i nos, i podle nosa třeba nechtěli vzít Charlesa Darwina na plavbu na lodi Beagle kolem světa, na tu legendární, který přišel na ty svoje poznatky, protože ten nos vypadal, že nemá dostatečný charisma a prostě odhodlání pro tu plavbu. Protože byl ten kapitán té lodi, byl velký zastánce téhle knihy.
0: Promiňte, že vám skáču do řeči, ale nikdy mě nenapadlo dívat se na to, jaký nos měl Charles Darwin. No. Jak byste ho popsal?
1: No, ale já taky úplně nevím, jak vypadá ten nesluvat. Já znám jenom
0: ale
1: právě
0: prostě nebyl vhodný na plavbu.
1: Ale nebyl podle toho kapitána vhodný na základě tady té knihy. Oni ho nakonec to tam vzali a Charles Darwin říkal, jsem rád, že můj nos mluvil ne úplně tak správně ohledně toho, ale tady ta fyzionomie je v dnešní době samozřejmě devalvovaná datama, který máme, ale to, jakým způsobem vnímají lidi ostatní lidi podle vzhledu bohužel nadále zůstává a my můžeme podle vzhledu predikovat 90% voleb do Senátu jenom podle fotografie do amerického Senátu. Jo, na to jsou data. Úspěch třeba CEO velkých společností nebo úspěch politiků. No, když se podíváte, jak vypadá Trump, tak prostě on je třeba takový fyziognomicky nejenom tím, jak mluví, ale tím, jak vypadá, tak je prostě má vzhled vůdce a i třeba postup v armádě se liší podle toho, jak ty lidi vypadají. Takže podvědomě toto lidi řešejí.
0: Ani byste to třeba chtěli připustit.
1: Přesně tak.
0: Ve slavné hře Cyrano z Bergeraku se říká, že velký nos velkého ducha značí a v Asii, jak jsem četl, velký nos symbolizuje bohatství, silnou osobnost a životní úspěch. Vy jste lidi a jejich různě tvarovaných nosů viděl ve své lékařské praxi už mnoho, čili opravdu náš nos souvisí s tím, jací jsme uvnitř?
1: No to určitě ne. Jak jsem právě zmínil předtím, tak vlastně to, jaký člověk má charakter, tak nemůžeme vyčíst toho obličeje. Ten obličej to nějakým způsobem neříká, jaký člověk má charakter, ale lidi to opravdu vnímají. My můžeme simulovat třeba dvě identické dvojčata, ďábelskýho a andělskýho, kteří jsou prakticky stejní. Akorát každý má malinko jiný rysy, máme někdo být zamračený trošku, má jiný rysy v oblasti tváře a lidi vnímají, jak jsou prostě ty lidi navzájem přívětiví.
0: No ale asi jsem tím chtěl naznačit, že v různých kulturách se ten nos vnímá jinak, že ten ideál krásy se liší možná zemi od země nebo kontinent od kontinentu.
1: To je pravda. U těch nosů zrovna ty data nemám, ale vím, že třeba v některých národech může být dlouhá šíje znakem, znakem atraktivity. Někde zase malé nožky, třeba v Japonsku. Někde větší prsa, někde zase menší prsa. Takže opravdu možná definitivně i u toho nosu to bude hrát nějaký vliv, ale nejde jenom o velikost, nějakou prsu, jde o tvar toho nosu a i máme modelky s výraznějším nosem, který to naopak přispívá k jejich kráse a je to věc, která je opravdu spíše subjektivní pro ty lidi, ale spousta krásných žen s krásnýma velkýma nosama.
0: Jasně.
1: A to určitě není znak nějaký nedokonalosti.
0: No právě jsem rád, že to říkáte, protože člověk má zkušenost, že většina lidí není spokojená s tím, co má a chtěla by něco jiného. To znamená, že někdo třeba vypadá hezky, ale má pocit, že to musí změnit. Jsou situace, kdy třeba klientovi, klience tu operaci rozmluváte?
1: Určitě rozmluvíme kolem 20-30% zákroků, nejčastěji to jsou třeba operace víček, i modelace prsu třeba, ale typicky i nos. Oni často přijdou, a teď můžu dát dva příklady, jednou přišla pacientka, která se fotila ukazovala mi vlastně morphing fotky, jak bych chtěla, aby ten nos vypadal, že si zmenšila nos, ale vycházela z fotky na selfiečku. A selfie kamera má soudkovitý zkreslení, takže ten nos zvětšuje. Tak já jsem řekl, potom, co vlastně si zmenšila tu fotku z té selfie kamery, tak jsem říkal, ale vy máte tady ten nos, vy máte vlastně operaci, nepotřebujete, vy jste si to zmenšila do reálné prostě velikosti. No to je jeden případ a druhý případ je, zase mi přišla pacientka, kterou její máma fotila v úhle, kde ten nos vypadal velký a její přítel jí říkal, že má velký nos. Já jsem říkal, vy máte úplně normální nos, byste neměla jít na plastiku, ale vyměnit spíš to svoje okolí.
0: Vyměnit partnera. No. Takže vy někdy působíte i jako psycholog svým způsobem. Docent Ondřej Měšťák je hostem Radiožurnálu.

0: Hostem radiožurnálu je plastický chirurg Ondřej Měšťák. Mluvili jsme o rinoplastice jako o královské disciplíně plastické chirurgie, jestli to říkám správně. Předal vám otec nějaký konkrétní trik nebo přístup, který v žádné učebnici nenajdete?
1: No, to je těžká otázka. Teda no, my jsme obecně ty rinoplastiky se primárně učíme klinicky, vlastně já jsem státu začínal ty operace, no jsou dělat se mu asistoval už jako medic, postupně jako doktor a snažil jsem se odkoukávat věci a pak jsem vlastně u mých pacientů začínal dělat podle toho, co jsem se naučil od něj, takže určitě spoustu kroků mi dal, který jsem nevyčet učebnic a teď asi se mi nepodaří vypíchnout nějaký specifický, který by tam opravdu nebyl v té učebnici.
0: A stává se někdy, že s otcem ještě konzultujete nějaké, řekněme, obzvlášť složité případy, nebo máte svůj vlastní něčem třeba jiný a možná modernější pohled na věc?
1: No, to byla to, co jsem zmínil na začátku, že to byl velký zastánce tady těch rychlejších rinoplastik, které samozřejmě jsou rychlejší, ale ta prediktabilita podle mého názoru nebyla třeba tak dobrá a nebylo to vždycky úplně k ideálním výsledkům, který mě by se líbily, takže tam samozřejmě byl nějaký jádro, ve kterém jsme úplně nesouhlasili spolu a tím pádem to bylo jako někdy i emotivnější, protože táto byl vlastně dost velký zastánce té původní techniky, což se prostě takhle stává kor v rodinách. No. Ale určitě v některých případech používám tu původní techniku, kdy fakt stačí jenom sníst třeba takzvaný herbolt, nadbytek, který vadí pacientům, tak to je relativně snadno podle té původní techniky a určitě i v dnešní době, když táta už není v aktivní praxi, tak určitě s ním rád nějaký případy proberu.
0: Co je častější, když se bavíme o nosech? Zmenšování nebo zvětšování?
1: U nosech určitě, u nás, v našich krajích určitě zmenšování, nebo jak jsem říkal, tvarování, že to není jenom o velikosti, ale o tvaru. Tam jsou nějaký jasně daný oblasti, které jsou jakoby, i když se to zdá zvláštní, ale jsou nějaký charakteristiky krásy nosu, k jakým směrem měříme, ale každý člověk má trošku jinou anatomii a ve finále ten každý nos vypadá trošku jinak, ale jsou různý charakteristiky. Na druhou stranu máme tady snažíme se dělat přirozený výsledky, aby vypadaly přirozeně, aby pacienti nevypadali, že byli operovaný. A máme přirozenější než třeba v Turecku, kde dělají vzvedlejší špičky, takový větší pršáky, ale u nás jsou pacienti takový konzervativnější a míříme trošku za jiným nosem. Ale obecně spíš nosy zmenšujeme, ale třeba v Asii, Vietnam, prostě dálnej východ, tam dělají spíš augmentace nosu, tam naopak chtějí poevropštit ty nosy, takže tam dávají různý implantáty do nosu, které nejsou ideální. Často je tady pak u těch třeba lidí z vietnamské komunity vyndáváme třeba silikonový implantát na zvětšení hřbetu nosu.
0: Nezmění se potom příliš výrazně ta fyziognomie, výraz toho člověka, že vlastně vypadá úplně jinak?
1: No to právě úplně ne, většinou samozřejmě záleží na typu operace, ale co je standard je to, že to okolí prakticky nepozná. Mám pacientku, která s dcerou čekala několik měsíců na to, než se její máma všimne, že má operaci nosu, i když vlastně ona viděla velký efekt, udělali jsme prostě klasickou rinoplastiku, ale ani máma se to nevšimla u ní, jo. Takže je třeba moje ségra, starší, tam měla rinoplastiku už dávno, ještě to dělal ještě učitel mýho táty, profesor Fahoun, teda primář Fahoun, a tam měla docela velký, ona měla předtím odlínost, měla docela velkou změnu, ale kámoči si mysleli, že má jiný účes. Mm-hmm. Takže ono vlastně, člověk kouká na oči, kouká na rty, na ten nos primárně ne, a i cíl té rinoplastiky, aby ten nos nebyl v centru pozornosti toho člověka.
0: Docent Ondřej Měšťák, plastický chirurg, je hostem radiožurnálu a budeme si povídat také po zprávách.

0: překážky mě nezastaví. Jsem něco jako ninja. Bojujem. A nepřestávám.
1: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilý na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá love story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Deset hodin 30 minut. Posloucháte Radiožurnál a aktuální zprávy. Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, kdy začnou komise a Český statistický úřad hlasy sčítat. Krchleby na Rychnovsku mají od půlnoci úředně dosazeného správce obce. Funkční období dosavadního zastupitelstva totiž skončilo uplynutím prvního volebního dne. V obci se nepodařilo sestavit platnou kandidátní listinu pro komunální volby. Správce jmenovaný ministerstvem vnitra převezme většinu úkolů dosavadního vedení obce a zajistí její běžný chod. Při ruském útoku na ukrajinské Záporoží zemřel nejméně 8 lidí a dalších 10 je zraněných. Informovali o tom tamní úřady. Další lidé stále mohou být pod troskami. V ruském Rostově na Donu na jihozápadě země je po ukrajinském dronovém útoku 6 zraněných. Uvedl to gubernátor rostovské oblasti. A Tunisu ti už vyvezli specialisté na důlní stavby ze staré břidlicové štoly na Opavsku. Slezské zemské muzeum postupně obnovuje břidlicový důl v areálu Novodvorského arboreta. Přístupné jsou už hlavní chodby zhruba 50-metrového prostoru. Budoucí návštěvníci uvidí nad hlavou i dobové břidlicové portály.
3: Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková se v finále turnaje v Pekingu nezahraje. V semifinále podlehla Rusce Andrejevové 2x2-6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 u Poděbrad a omezení na Pražském okruhu. D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín ze 44. kilometru čekejte kolonu. Na 49. se po nehodě jede jen pravým pruhem, zpoždění 10 minut.
5: To byla dvě osobní auta, teprve teď tam přijela sanitka a ty obě auta jsou nepojízdná, protože jsou úplně rozplákaný, takže tam bude 2x odtahovka.
4: Na Pražském okruhu probíhá víkendová údržba v tunelech. V obou se jede v každém směru vždy jedním pruhem. Ve směru na D1 se brzdí za sjezdem na Barandov na 15. kilometru, ve směru na letiště za sjezdem na Písnici. Fronty jsou vždy na zhruba 15 minut. Na silnici 34 za Hlinskem směrem do Ždírce nad Doubravou opatrně za odbočkou na Studnice havarovalo osobní auto. Je tam omezený průjezd a brzdí se za zatáčkou. V Praze na jižní spojce směrem na Prahu 9 za Lanovým mostem havarovalo osobní auto, částečně blokuje pravý pruh a popojíždí se z Lanového mostu. A v Povltavské se na křižovatce u odbočky na Bulovku srazila 3 auta. Tvoří se kolona směrem k Blance, zdržení 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až na 18. Na horách bude kolem 7 stupňů. Takové byly zprávy. Dále s vámi Vladimír Kroce, víkendový host Radiožurnálu.
6: Posloucháte Radiožurnál dnes s plastickým chirurgem, vedoucím lékařem kliniky plastické chirurgie ST Ondřejem Měšťákem. Vy jste říkal, že sestra absolvovala úpravu nosu. Vy sám nebo někdo z vaší rodiny podstoupil jste nějaký takový chirurgický zákrok nebo kosmetický?
7: Zatím ne, no. A je typický, že chirurgům, ani často internistům, se do chirurgických zákroků moc nechce. Aby se mi potom šli, si to dokážeme představit, i když jako víme, nebo snažíme se, aby opravdu ty zákroky byly komfortní a aby tam byla minimální bolestivost, aby nebylo špatně po anestezii a tak, ale zatím já to neplánuju nic a zbytek rodiny taky, moje manželka je taková, není úplně nemá žádné nápady, že by si něco nechala předělat, takže ani v mém okolí toho tolik zase není.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Hostem radiožurnálu je plastický chirurg Ondřej Měšťák. Vy jezdíte po světě, přednášíte. Jaký zájem je obecně o váš obor i třeba tady mezi mediky v České republice?
1: Standardně nemáme na to úplně data, ale ten zájem je opravdu dlouhodobě stabilní, bych řekl, a opravdu hlásí se nám stále medici, kteří chtějí asistovat. Já velmi rád pracuji se studentama, oni mají takovou mladou energii, mají nemají takový tunelový vidění, co člověk, který v tom oboru je, do určitý míry má, takže můžou člověka hodně inspirovat. Takže mám vždycky tým mediků, který se mnou pracuje, a určitě zájem o plastickou chirurgii je, i když to je jako náročný obor, ono to zvenku vypadá, že to je celkem pohoda, to může vypadat, ale plastika obecně, podobně jako jiný chirurgický obory, jsou nároční jak na psychiku, musí být člověk psychicky trošku odolný a být stabilní určitě a je na tu fyzicky, když děláme třeba dlouhý operace, i ty mikrochirurgické, nebo je v těch plastických, v estetických chirurgii, ty nový facelifty nebo nový rinoplastiky, tak to jsou dlouhý operace a člověk na to musí být vybavený po všech směrech.
0: Jako plastický chirurg musíte při vnějších úpravách nosu dbát i na to, aby neutrpěly jeho funkce, myslím tedy dýchání, čichání. Jak moc jsou operace nosu právě z toho hlediska náročné, co nesmíte opominout?
1: No, na ten čich by ta operace nosu neměla mít vliv. Co řešíme, je průchodnost nosní už před operacema s pacientama a tam ta průchodnost může být zhoršená v několika ohledech, jinak to může mít vychýlení nosní přepážky, nebo můžou být takzvané krysty, můžou být takový výrůstky na nosní přepážce, nebo může být taky třeba zvětšená nosní sliznice, hypertrofovaná nebo oteklá. A to už řeší orol lékař. My máme v týmu primáře Kaňu, což je primář z Všeobecné fakultní nemocnice, super zkušený lékař, jeden z top chirurgů právě na operaci nosu v České republice i stran té funkčnosti. Ale v plastické chirurgii právě ty nové přístupy zasahují do septa. My musíme brát ze septa neboli z přepážky i nějaké štěpy, kterým pak vystužujeme třeba hrot v oblasti nosu, takže my zasahujeme do té přepážky více než naši předchůdci plastický chirurgové, takže když je tam nějaká deviace, tak jsme schopni to deviace, to vychylení septa, tak jsme schopni to srovnat, ale je to vlastně součástí té současné rinoplastiky, ale když máme pak nějaké složitější případy, tak určitě to řešíme velmi úspěšně i v koordinaci nebo paralelně s námi operují i lékaři z odbornosti otorinolaryngologie.
0: A dá se třeba v rámci operace nosu vyřešit, dejme tomu, že někomu nefungují stejně obě nosní dírky?
1: No to určitě, to je asi nejtypičtější, že opravdu jedna nosní dírka je průchodnější než ta druhá. Tam, jak říkám, v té jedné většinu to bývá tady to příčinu právě nějaká krysta, nějaký výrůstek na té přepážce nebo vychýlení nosního septa, nosní přepážky, tak tam právě pomůže zejména ta operace. Většinou, když jde o nějaký otok sliznice nebo hypertrofie, tak myslím, že to bývá spíš oboustranně symetrické, ale to už je právě spíš otázka na rolu lékaře, který se na tady tu oblast více specializují.
0: A proč je tak důležité dýchat nosem a ne ústy? Někteří staří lidé dýchají už skoro výhradně otevřenými ústy. Je to ve vyšším věku běžné?
1: To je pravda, že se to říká, co já jsem slyšel, ale zase nejsem odborník, je to věc spíš takový wellness medicíny, longevity a to v dnešní době je trend. I v rámci jógy vlastně by se mělo dýchat nosem a ta pranajama, která vlastně, to jsou dýchací techniky v oblasti jógy, tak jsou zejména zaměřený na nos. A to, co jsem slyšel, je, že třeba při dýchání nosem se zvyšuje vylučování oxidu dusnatého, který vede vazodilataci k dilataci cév, zlepšení vůbec průchodnosti možná dýchacích cest a zlepším výměně kyslíku. Takže a možná jde i odpor v těch dýchacích cestách, který taky vede k lepšímu vlastně proudění vzduchu v oblasti nosu, takže tam je to určitě otázka taky na orol, eventuálně plicaře, ale obecně opravdu to dýchání nosem, co se říká, tak je prospěšnější. právě tady z těch důvodů.
0: Když se ještě vrátím k tomu čichu, což je prý náš nejstarší smysl a často se podle něj řídíme, protože ne nadarmo se říká, že nám něco nejde pod nos nebo že něco poznáme už po čuchu. Dokáže plastická chirurgie, když to obrátím, pomoct lidem, dejme tomu, k lepšímu čichu?
1: To bohužel neumíme. No, což by bylo dobrý, zejména po covidové pandemii, kdy spoustě lidem právě, já myslím, na základě zánětů nervů i mozku, tam určitě byly nějaký encefalitidy a podobné věci právě postinfekční, tak došlo vlastně k destrukci části nervový, který se částečně určitě můžu navrátit zpátky i dlouhodobě, ale to byla zrovna oblast, kdy bychom to rádi rekonstruovali, ale to je spíš zase otázka asi na neurochirurga.
0: Vysvětluje náš dnešní host, host radiožurnálu, docent Ondřej Měšťák.

0: Plastický chirurg Ondřej Měšťák je hostem Radiožurnálu. Trendem je dnes takzvaná ultrazvuková rinoplastika nebo uchovávající rinoplastika. Co to je za operace, v čem spočívají jejich výhody pro pacienty?
1: No, to je dobrá otázka, to je právě věc, kterou jsme tady zmínili na začátku, to jsou nový typy rinoplastik, které se v dnešní době používají, aby jsme zlepšili dlouhodobé výsledky a jednak, aby jsme měli ty operace víc prediktabilní, aby jsme viděli, jak vlastně to dopadne, což dřív třeba tolik nebylo u těch původních rinoplastik. Ultrazvukem asistovaná rinoplastika neboli piezo rinoplastika je vlastně použití takové ultrazvukové pilky a ultrazvuk znamená to, že mají větší, mluví o frekvenci vlastně vibrací té pilky a tím vlastně se řežou kosti. My to můžeme řezat buď to tlátkem uvolňovat, anebo řezat tím ultrazvukem. Výhoda toho ultrazvuku je, že je to malinko přesnější a zachovává to měkké tkáně, třeba takzvaný periost o kostici, ale nevýhoda je, že se to zase musí trošku víc uvolnit a vlastně otevřít ta kapsa, aby jsme tam tou pilkou dostali. Dlátkem to můžeme uvolňovat přes kůži. Takže není jako preference jedný ani druhý techniky v komunitě plastických chirurgů. Já třeba používám dlátko v současné chvíli víc, ale jsou doktory, kteří používají piezo. Někteří přišli z piezo zpátky na dlátko, takže tady to jsou vlastně dvě techniky a ta ultrazvuková rinoplastika je právě znamená použití této pilky při pilování kosti, uvolňování. No a ta druhá věc, jak jste říkal, záchovná rinoplastika, my tomu říkáme prezervační rinoplastika, kdy zachováváme zejména hřbet nosu a snažíme se prezervovat co nejvíce tkání, děláme to většinou uzavřeně, může se ale dělat i otevřeně, to znamená, že se udělá řez na kolumele, což je kůže mezi nosníma dírkama a otevřeme ten nos, ale úplně nejvíc prezervační asi, když se dělá uzavřeně jenom z nosní dírky a uvolníme vlastně kost hřbetu a zatlačujeme ten hrbol dovnitř. Dřív se ten hrbol vyndaval, nadbytečný, a v dnešní době jsme schopni vlastně ho zatlačit dovnitř a tím pádem vlastně srovnat ten nos bez toho, aby jsme nějakým způsobem otvírali vlastně tu kostru na hřbetu nosu.
0: Když to tak popisujete, lidé se občas operací nosu bojí právě kvůli bolesti a mýtům o lámání kostí. Jak je to doopravdy?
1: No, to je docela zajímavá věc a já jsem, když ještě si pamatuju, kdyby to bylo teď, když jsem psal protokol operační tátovi na Bulovce, když jsem tam byl ještě jako rezident, začínal jsem a psal jsem na oddělení pacientovi, vždycky píšem na sále, píšem analgetika, tak jsem psal Novalgin, napsal jsem mu analgetika a táta mě sprdnul, dá se říct, já říkal, co tomu píšu, prostě analgetika, že to nepotřebuje. A opravdu, samozřejmě, je to individuálně, někomu může bolet hlava trošku potom, ale a dřív mývaly modřiny po těch operacích kolem očí, byly jako víc možný ty nosy, než jsou teďko, s těma novějšíma technikama, ale prostě ten nos nebolel. Nos prostě nebolel, člověk, když dostane do nosu, tak to bolí, ale pro těch rinoplastikách to skoro nebolí, takže to mi táta důrazně řekl tenkrát a vlastně od té doby si to pamatuju a jako analgetika říkám, nikdy třeba na bolest hlavy se dají dát, ale jinak je to mnohem méně citlivý, než by člověk myslel.
0: Nos se po té operaci tvaruje a takzvaně sedá si prý klidně i rok. Takové čekání musí být pro pacienty, pacientky možná trošku psychicky náročné. Musíte během té doby nějak uklidňovat?
1: Určitě. Když já se snažím vždycky, zejména na konzultacích, pracovat s tím, co pacientky očekávají. S očekáváníma pacientek u všech vlastně operací musí mít realistické očekávání. To je strašně důležité, protože my nejsme Harry Potterové, nemáme kouzelnou hůlku a záleží na tom vstupu, na vstupní anatomii, čeho jsme schopni dosáhnout, jakých výsledků. U někoho to je složitější, když mají silnější kůži na hrotu nosu, tak mají větší tendenci k otokům, vlastně hypertrofii jezev, které jsou pod kůží, takže k většímu hrotu ve finále po operaci, který se pak postupně zmenšuje klidně do roka. Takže i tak u pacientů, kteří to mají víc oteklý, tak opravdu je s nima tou cestou jdeme, uklidňujeme tím, že je třeba po 2 měsících, že prostě to bude zmenšovat a eventuálně máme prostě zásah, jak do toho zasáhnout. ale jinak ta změna, většinou ten finální efekt bývá tak kolem 2 měsíců, akorát pak odchází trošku otok, takže se to ještě malinko víc rýsuje ten nos.
0: Máte profesní postižení v tom smyslu, že když vidíte novou tvář, tak hned přemýšlíte o tom, jaký typ nosu by jí lépe seděl?
1: No obecně koukám na obličej jako celek a určitě si říkám, jak by se třeba co dělal, s jakou technikou bych použil. Ale to je podobně, jako kdyby, když přijde elektrikář do bytu a kouká, jak je udělá elektrika, takže to je prostě, to mám, na druhou stranu nikdy nedoporučuji jako operace nosu, když vidím, že by třeba i to tomu člověku jako prospělo, že by zjemnilo ten v obličeji, tak vůbec, jako to, jestli ten člověk potřebuje nos nebo jakoukoliv plastiku nebo ne, musí vycházet z toho člověka a pokud je člověk v pohodě a spousta lidí je v pohodě s tím nosem a ten vzhled, jo, což bych chtěl říct, jako nejdůležitější věc, jedna z tisíce vlastností toho člověka. Jo, charisma, pracovitost, prostě dochvilnost, láskyplnost, to je prostě tolik jiných vlastností, že to je jedna malá věc, která určitě má vliv na naše sociální interakce, ale ve finále je to relativně malá věc celého komplexu člověka.
0: Bude u vás ta rodinná tradice plastické chirurgie pokračovat? Vidíte třeba u dcery nějaké náznaky, že by jí medicína nebo možná přímo plastická chirurgie lákala?
1: Dceru láká i teďko zdravotnická oblast a možná teď uvažuje, mně by se nejvíc líbilo, kdo by dělal možná fyzioterapii. To je taková hodně potřebná věc, každý člověk potřebuje svého fyzioterapeuta a no, takže možná, nebo skončí na medicíně, uvidíme, asi to má týko na 3. místě. Ze všech chtěl by být sportovní komentátor, profesionální sportovec, on hraje tenis, teď začal baseball, hrál závodně, ale na 3. místě má doktora, tak uvidíme, ale tomu je teprve 12.
0: Hostem Radiožurnálu byl dnes docent Ondřej Měšťák, plastický chirurg, vedoucí lékař kliniky plastické chirurgie ST a doktor z klinické plastické chirurgie fakultní nemocnice Bulovka, pedagog na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Snad jsem nic nezapomněl. Děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuji moc, naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
4: Poslali ho i s rodičema do Mauthausenu.
5: Byly věci, které nešly říct.
6: Kde je moje dítě?
5: Sama víš, jak se k ní chovala.
0: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
7: Babi!
8: Proč mě nemáš ráda?
5: Mluv sakra, já to stesu.
0: Gerta Schnirch.
9: Kolik těl je masový hrob, pane?
0: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin.

0: zprávy připravila Jana Utendorská.
1: Ještě 3 hodiny budou otevřené volební místnosti pro komunální a senátní volby. Jednání Spojených států a Ukrajiny o konci ruské války skončila předčasně. Judista Lukáš Krpálek postoupil na mistrovství světa do 2. kola. Nehoda zpomalila provoz na pražském okruhu před Cholupickým tunelem směrem na letiště. A bude převážně zataženo s přeháňkami, teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti budou otevřené ještě 3 hodiny. Lidé v hlavním městě dávají svůj hlas nejen kandidátům do zastupitelstva magistrátu, ale taky jednotlivých městských částí. Ve volební místnosti na základní škole ve Vodičkově ulici v Praze 1 je náš reportér Mikuláš Vochoska.
3: Tady na základní škole ve Vodičkově ulici přesahla volební účast 22%. V celé městské části to pak je přes 31%. V Praze 1 letos usiluje o hlasy voličů 377 kandidátů ze 13 uskupení. Hlasování tady i v metropoli zatím nedoprovází zásadnější komplikace. Záchranáři včera vyjížděli pouze k jednomu případu zhoršenému psychického stavu a policisté prověřují jedno možné protiprávní jednání a případ nevhodného chování člena komise. Žádný incident neovlivnil volby v hlavním městě. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami u ukončení války na Ukrajině skončila předčasně. Informoval o tom deník Ukrajinská pravda s tím, že se tak stalo po překvapivé dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Velkoodběratelé elektřiny mají poslední 3 měsíce na úpravy smluv, které se týkají připojení na hladiny vysokého a velmi vysokého napětí. Energetický regulační úřad rozhodl, že od ledna budou nově platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Vést by to mělo ke zvýšení kapacit v síti. O změnách už teď zástupce firem informují jednotliví distributoři, říká Václav Hrach, finanční ředitel společnosti EGD.
4: Tam, kde máme možnost poslat do datové schránky, tak posíláme tu informaci. Tam, kde ne, tak posíláme na dostupné prostě kontaktní údaje. Většinou je to e-mail. Vlastně každý ten z více jak 5300 našich zákazníků, kterých se to má týkat, tak dostal informaci.
1: V Praze na Hlávkově mostě ráno havarovalo policejní auto a spadlo do Vltavy. V autě byli 2 policisté, muž a žena. Byli podchlazení, záchranáři je převezli do nemocnice. Uvedl to mluvčí policie Jan Rybanský a vedoucí zdravotnického operačního střediska Jana Poštová. Policisté teď zjišťují okolnosti nehody. Lidé se dnes v Brně naposledy rozloučí s Ludmilou Javorovou. V 70. letech ji komunisty perzekovaná část katolické církve udělila kněžské svěcení, aby mohla poskytovat duchovní péči vězněným. Mluvila o tom v dokumentu Českého rozhlasu Vltava.
5: Já jsem to přijala proto, že jsem věděla, že budu zavřená. To vyšlo ven a my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
1: Katolická církev po roce 1989 kněžskou službu Ludmile Javorové odepřela, když označila její vysvěcení za neplatné. Pohřeb začne za hodinu v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích, kde Ludmila Javorová působila jako laik. Zemřela 17. září, bylo jí 94 let.
6: Sport. Judista Lukáš Krpálek úspěšně vstoupil do mistrovství světa v Baku. V kategorii na 100 kg porazil v úvodním kole Kanaďana Johna Mese Abesonka a postoupil do 2. kola. Fotbalisté Mladé Boleslavy nastoupí v 10. kole šance ligy na hřišti Plzně. Středočeši jsou v tabulce 3. a v případě vítězství se bodově dotáhnou na 2. Liberec. Viktoria naopak vyhrála jediný z posledních 5 ligových zápasů. Utkání začne v 15 hodin. Ve stejný čas přivítá Zbrojovka Brno Jablonec a Hradec Králové se doma utká s Artisem Brno. V 18 hodin pak Bohemians nastoupí proti Baníku Ostrava. Všechna utkání nabídneme živě na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za fotbalem a na Radiožurnálu v reportážních vstupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdný Pražský okruh a nehoda na D11 u Poděbrad. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za sjezdem na Vestec dojedete do kolony. Na vjezdu do Cholupického tunelu se srazilo osobní a nákladní auto. Blokují jízdní pruh. V tunelech probíhá údržba a teď se tedy ve směru na letiště nedá projet. Náhradní trasa z D1 po jižní spojce případně se dá ještě sjíždět na Vestec exitem 3 a jet po Vídeňské. Pozor, souběžná silnice 101 je v Břežanském údolí uzavřená. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Barrandov ze 16. kilometru kvůli zmíněné údržbě v tunelech, zpoždění 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín opatrně na 49. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh. Jsou tam dvě auta, zdržíte se krátce. V Praze v Povltavské ulici u odbočky k Bulovce řeší kolizi tří aut. Jsou tam fronty z obou směrů na 10 minut. A v ulici k Barrandovu se popojíždí směrem na Zlíchov. Před Barrandovským mostem u teras je dopravní omezení. Uzavřený je pravý pruh. Kolona začíná za čerpací stanicí MOL a je na zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
8: Tak tedy dobré dopoledne. Ještě 3 hodiny budou otevřené volební místnosti, rozhoduje se o obsazení míst ve vedení obcí a měst a taky i 1/3 senátu. Zatím hlasování neprovází žádné zásadní potíže, i když v některých obcích musela policie zasahovat. Za chvíli se proto vydáme za našimi reportéry do Rozvadova na Tachovsku a taky do Litovle. Dobrý poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: Ještě necelé 3 hodiny můžeme volit obecní zastupitele a třetinu senátorů. Podobně jako v minulosti se i tentokrát do některých obcí nedlouho před volbami přihlásilo k trvalému pobytu nezvykle velké množství lidí. Mluvilo se o tom třeba v Rozvadově na Tachovsku u hranic s Německem, kde bylo letos předvolební období nezvykle vyhrocené. A z Rozvadova se teď hlásí do našeho vysílání reportér Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. V Rozvadově mají lidé na výběr ze 4 kandidátních listin. Některé jsou nové. Jedna je celá sestavená z manažerů a pracovníků místního kasina. Starosta Martin Abel z uskupení Rozvadov, který i letos kandiduje, na sociálních sítích před volbami uvedl, že má výhrady, když se lidé přihlásí k trvalému pobytu v Rozvadově krátce před volbami. Přestože v obci podle jeho přesvědčení nemají své skutečné životní centrum a následně kandidují do zastupitelstva. Lídr kandidátky domov Jiří Melicherčík potvrdil, že jejich kandidátka je složená z lidí z kasina. Někteří se skutečně přihlásili před volbami k trvalému pobytu, aby mohli kandidovat. Podle něj jsou to ale lidé, kteří v Rozvadově roky pracují nebo žijí v nájmu. Prověřil jsem, kolik voličů v obci přibylo. Před 4 lety při komunálních volbách bylo v Rozvadově 472 voličů, letos jich je 504. Za 4 roky tedy počet narostl o 32. Dodám, že v souvislosti s volbami v Rozvadově dalo okresní státní zastupitelství v Tachově už před volbami, to zdůrazňuji, podnět policii. Ta prověřuje, jestli nebyl spáchán trestný čin. Já jsem teď ověřil, že během voleb tady přímo se nic zásadního neodehrálo, všechno podle komise běží, podle pravidel nemuseli nic mimořádného řešit. Očekávali vysokou volební účast a to se potvrdilo, před 4 lety to bylo necelých 62%, teď už to je nějakých skoro 70% a další lidé stále přicházejí. Lidé také můžou volit senátory, vybírají ze 6 kandidátů. I tady je vysoká účast 45%.
0: Takže to byl z Rozvadova reportér Lukáš Milota. Díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ve třetině okrsků dnes lidé také volí i nové senátory. Zájem voličů v Litovli na Olomoucku sleduje reportér Josef Čermák. I vás zdraví.
2: Dobré dopoledne, já jsem teď ve volební místnosti v jedné ze tříd Litovelské základní školy Vítězná. V tomto okresku zatím k senátním volbám přišlo zhruba 35% voličů. U komunálních voleb se tu účast blíží 41%. Ta konečná čísla ale určitě ještě vzrostou. Lidé sem dál chodí, často i v párech. Někdy je tu potřeba chvíli počkat, až se uvolní místo za plentami. V litovelském senátním obvodu lidé vybírají z 5 kandidátů, přičemž jeden z nich svůj mandát obhajuje. Jinak v Olomouckém kraji se do senátu volí ještě taky na Přerovsku. Tam je už teď jisté, že si lidé zvolí nového senátora. Současná zástupkyně za Přerovsko už totiž letos do senátu nekandiduje. V tamním obvodu můžou lidé vybírat mezi jmény 4 kandidátů.
0: Z Litovle se přihlásil a informace nám předal Josef Čermák. I vám děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A jen připomenu, že po 14. hodině začne na Radiožurnálu volební speciál. Podrobné informace nabídne taky zpravodajský server iRozhlas.

0: Radiožurnál pokračuje v dalších zpravodajských tématech. Vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové připomíná ode dneška památník svobody slova. Stojí ve Velké Mači na místě jejich původního domu, kde je v tuto chvíli i naše zpravodajka. Za chvíli se spojíme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za sjezdem na Vestec dojedete do kolony. Na vjezdu do Cholupického tunelu se srazilo osobní a nákladní auto, blokují jízdní pruh, v tunelech probíhá údržba a teď se ve směru na letiště nedá projet. Na místě už je policie, ovšem vznikají tam nebezpečné situace, někteří řidiči se tam otáčejí, dokonce přejíždějí i do protisměru. Dejte tedy pozor, pokud jedete i ve směru na D1 opatrně v Cholupickém tunelu. Náhradní trasa z D1 po jižní spojce. Další zelená vlna ve zprávách. Půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin a 21 minut, další zprávy, tedy přesně za 9 minut. A teď už další téma. Před 8 lety tam zavraždili slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou. Ode dneška na místě jejich domu stojí nový památník svobody slova. Ve Velké Mači na západě Slovenska vznikla zahrada, která má připomínat nejen zavražděný pár, ale také význam nezávislé žurnalistiky. Je tam teď i naše zpravodajka Bára Vránová, kterou zdravím. Báro, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaká je teď ve Velké Mači atmosféra?
3: Bylo a stále zůstává to vlastně velmi emotivní, velmi, velmi silný zážitek, protože, a také velmi osobní, protože vlastně zazněla během piety báseň, kterou napsal sám Ján Kuciak, přečetla jí herečka Magda Vašáriová. Vzpomínalo se na ten zavražděný pár, tedy na Jána Kuciaka i jeho snoubenku Martinu Kušnírovou, a to i tím způsobem, že se četly úryvky z knihy o jejich životě, a mezi lidmi, kteří dnes přišli na to otevření památníků, byli i novináři, kteří si pamatovali Jána Kuciaka a zároveň přátelé Martiny Kušnírové. Tohle všechno se navíc odehrávalo přímo na tom pozemku, kde Ján a Martina plánovali společnou budoucnost a kde je také před 8 lety zavraždili. Takže ten památník je vlastně ve standardní městské zástavbě. Tady všude kolem jsou domy a asi i to, že je to obyčejná ulice, jakou známe i z Česka, z obyčejného města, tomu dodávala takovou velmi silnou a dotýkající atmosféru.
2: Ale on to není vlastně takový klasický pomník. Jakou podobu tedy dostal a co vlastně má tento památník vyjadřovat?
3: Přesně tak, autoři se chtěli vyhnout takovým těm v uvozovkách běžným sochám nebo pamětním deskám, takže využili velmi neotřelý koncept. Je to zahrada, ale rozhodně ne taková, jakou by člověk čekal u rodinného domu. Ten terén se tady výrazně svažuje a pak na konci té zahrady zase strmě stoupá. Celý ten dojem má vlastně vytvořit nějaký disbalans, nějakou nerovnováhu a připomenout tím, jak vlastně ty události před 8 lety, ta vražda zasnoubeného páru Kušnírové a Kuciaka vychýlila Slovensko z rovnováhy. To má být ta metafora, kterou autoři zamýšleli. Součástí zahrady je také krytý pietní prostor s uměleckými díly. Lidé se tu můžou zastavit a také celým místem procházet. A protože jde o živou zahradu se stromy a květinami, tak ta podoba se bude postupně v rámci let měnit.
2: A co dnes zaznělo právě od pozůstalých?
3: Oba dva mluvili, byl tady otec Jána Kuciaka Josef a matka Martiny Kušnírové Zlatica. Oba vystihli vlastně jiný pohled na ty události. Otec Jána Kuciaka řekl, že památník dopadl přesně tak, jak si představoval, a vystihuje to, co měl symbolizovat.
4: Ten památník by vlastně mal představovat takovou nádej. Ta cesta do kopce směrem k horizontu, mala by to být cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
3: Právě Josef Kuciak se na výběru vítězného návrhu ostatně sám podílel, stejně jako bratr Martiny Kušnírové. Zlatica Kušnírová, tedy matka, zároveň připomněla, že příběh Kuciaka a Kušnírové stále nemá soudní tečku. Vrazi sice tresty dostali, ale o vině údajných objednavatelů soud dosud pravomocně nerozhodl. Ten proces s podnikatelem Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou pokračoval ještě tento týden a soud případ projednává už po třetí.
2: Vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové připomíná ode dneška ve Velké Mači památník svobody slova. Z místa se přihlásila naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Děkuji za to a naslyšenou.
3: Hezký den.

0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál, fandíme s vámi.
2: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naší pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. A to je čas na zprávy s Janou Utendorfskou.
6: Ukrajinské drony zaútočily na ropný terminál v Rostovské oblasti. Na místě vypukl rozsáhlý požár, uvádí to ruský zpravodajský kanál Astra. O úderu na Rostov a okolí informoval taky gubernátor oblasti. Ukrajinský nálet na ruské ropné zařízení přišlo jen několik hodin po uzavření dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Irské předsednictví v Radě Evropské unie dnes představí přepracovaný návrh nového 7letého unijního rozpočtu. Ten má platit od roku 2028. Proti původnímu návrhu se postavilo 17 členských zemí, včetně Česka, které varovaly před škrty v zemědělských dotacích a kohezních fondech. Ty slouží ke srovnávání rozdílů mezi státy 27. Přepracovaný návrh 7letého rozpočtu pak bude jedním z hlavních témat říjnového unijního summitu, který začne ve čtvrtek. Z ruzyňského letiště večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Dvakrát týdně bude lety provozovat společnost Vietjet Air s mezipřistáním v kazašském Almaty. A železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu.
0: Sport.
6: Judista Lukáš Krpálek postoupil na mistrovství světa v Baku do druhého kola po výhře nad Kanaďanem Besongem. Přímo v dějišti šampionátu je Petr Kadeřábek.
7: Lukáš Krpálek si v silově náročném souboji připsal po minutě bodovanou techniku juko a vedení udržel.
8: Musím říct, že mi dal zabrat docela. Ne, že bych si myslel, že to bude úplně nějak snadný, ale myslel jsem si, že to bude o něco lehčí.
7: V dalším zápase se Lukáš Krpálek zhruba za 10 minut utká v přenosu Radiožurnálu Sport s Rusem startujícím za Spojené arabské emiráty Magomedomarem Magomedovarovem. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdný pražský okruh a omezení na D1 u Mirošovic. Na pražském okruhu směrem na letiště na vjezdu do Cholupického tunelu řeší nehodu. Je to v dopravním omezení. Provoz stojí na místě. Teď policie řídila provoz, aby se na místo mohl dostat odtah. Kvůli tomu regulují provoz i ve směru na D1. Teď se nedá projet v obou směrech. Na okruhu tak teď počítejte s dlouhým zdržením náhradní trasy z dálnice D1 nebo z exitu 3 přes Vestec a na jižní spojku. Podobně v opačném směru, ovšem ve směru na D1 začíná kolona už u Ořechu na 18. kilometru. Dá se tedy z D5 jet rovnou po rozvadovské spojce. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Benešov na 19. kilometru zpomalíte kvůli omezení na mostě Šmejkalka, zpoždění 10 minut. Na řadě míst prší, náš zpravodaj jede po D11, apeluje na správné svícení.
10: Můžu poprosit, ať si řekněte, ať si to přepnou, prakticky nejsou vůbec vidět.
9: A silnice 22 z Domažlic do Klatov je za Hlubokou neprůjezdná po strážce 3 aut. Možná trasa přes Chodskou Lhotu je ovšem také neprůjezdná kvůli uzavírce. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě až na 17. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový Radiožurnál a Zuzana Burešová.
5: A hned se vás zeptám, máte rádi statistiku? Mám pro vás totiž pár čísel. Do zastupitelstev zhruba 6250 obcí se chce ve volbách dostat na 190 tisíc kandidátů. V průměru bude zvolen zhruba každý třetí. O Senát bojuje 154 kandidátů, zvolen jedním ze 27 vybíraných členů horní parlamentní komory, tak může být v průměru každý pátý až šestý z nich. Volbám se bude podrobně věnovat náš speciál, který začne krátce po 14. hodině s moderátory Janem Pokorným a Tomášem Pancířem.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
11: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: díváš.
1: A co najdete teď ve vysílání Radiožurnálu? My vám nabídneme slavnou rockovou baladu skupiny Guns N' Roses. Určitě ji znáte. Přeji vám dobrý poslech.

0: Jestli máte třeba teď chvíli, tak přemýšlejte o tom, jestli náhodou doma máte třeba i desítky let starý lux, mlýnek na kávu nebo třeba žehličku. Podobné staré domácí elektrospotřebiče totiž schání do svých sbírek Národní technické muzeum. V rámci akce Recyklační víkend je můžete ještě dnes nosit přímo k budově muzea v Praze na Letné. Pokud o předměty muzeum nebude mít zájem, nechá je ekologicky zlikvidovat.
1: Byl to holící strojek, bateriový.
2: Popisuje paní Věra obsah malé krabičky, kterou předala ve stánku u Národního technického muzea.
1: Našla jsem ho v pozůstalosti po tatínkovi.
2: Víte, jak je starý?
1: Ano, on je v krabičce, včetně záručního listu a na něm je razítko 1967.
2: Je to taková černo-modrá krabička a když se otevře, tak vypadl záruční list.
1: Mm-hmm.
2: Vy jste říkala, že je po tatínkovi.
1: Mm-hmm.
2: To znamená, ho používal poměrně dlouho?
1: No to nevím, protože vypadá úplně jak netknutý.
2: Takže možná nepoužíval?
1: Možná to byl dárek.
2: Když bychom to psali, tak je to prostě bílý plastový strojek
1: s takovou kulatou holící hlavou.
2: První den akce odevzdali další lidé třeba mixer, přístroj na ostření nožů nebo mlýnek na kávu. O žádný z těchto tří předmětů ale muzeum pravděpodobně zájem mít nebude, říká kurátorka Lucie Střechová.
3: Mlýnek na kávu z 50. let. Je to poměrně zajímavý kousek, který se nedochovává často, ale má hodně nepůvodních komponentů a nám se ho zcela původní, v původním provedení a v původním obalu podařilo doplnit právě touto výběrovou akcí asi před 2 lety.
2: Od letošního července můžou lidé nabízet předměty muzeu kdykoliv během roku přes online formulář na webu muzejnirecyklace.cz. Poslední předmět, který rozšíří sbírky muzea, popisuje kurátorka Střechová.
3: Krásný prvorepublikový vysavač EFA z konce 30. let s kompletním příslušenstvím v původním dřevěném kufříku a nabízel nám ho pán z Olomoucka.
2: Pokud lidé elektrospotřebič ke stánku donesou a muzeum ho do svých sbírek chtít nebude, postará se o něj recyklační firma, říká mluvčí muzea Jana Dobysíková.
4: Záležitosti, které bude potřeba zlikvidovat, se přímo na místě díky společnosti Elektrovin umístí k likvidaci.
2: Sbírka pokračuje až do sobotních 17 hodin. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: vlna. Známe lepší cestu.
1: Na Pražském okruhu je uzavřený Cholupický tunel. Na vjezdu směrem na letiště se srazilo nákladní auto s osobním. Kvůli dopravnímu omezení je provoz svedený do jednoho tubusu. V tunelu je teď odtah naložil nabourané auto. Nákladní auto vycouvalo na odstavnou plochu. Zanedlouho provoz obnoví. Stále čekejte dlouhé kolony a velké zpoždění. Stojí se teď od vestce ze 3. kilometru směrem na D1 se poprvé brzdí za sjezdem na Jinočany na 20. kilometru. Ovšem podle záběrů z kamer se teď podařilo obnovit provoz. Ovšem počítejte s dlouhým zdržením, potrvá, než se to rozjede. A silnice 22 z Domažlic do Klatov je za hlubokou, neprůjezdná po srážce 3 aut, možná je trasa přes Nýrsko. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Další téma víkendového radiožurnálu připravil náš bývalý londýnský zpravodaj. Britská centrální banka oznámila, jak budou vypadat nové bankovky. Historické osobnosti nahradí na librách obrázky zvířat. Například politika Winstona Churchilla vystřídá v budoucnu na 5-librové bankovce ježek. O tom, jaké zvířecí motivy budou na platidlech zobrazeny, rozhodli lidé v anketě.
1: Na přední straně všech britských bankovek zůstává i nadále portrét panovníka, tedy krále Karla III. Motivy, o kterých je řeč, se nacházejí na zadní straně bankovek. Ty se, jak říká Victoria Clelandová z Bank of England, i v minulosti pravidelně měnily.
2: Je jasné, že spokojení nebudou všichni. Vím, že někteří by chtěli, abychom zachovali historické postavy. Ty byly na bankovkách přes 50 let. Před nimi byly na bankovkách geometrické vzory. Nevylučuji, že se někdy portréty osobností zase vrátí. Teď je ale čas pro přírodní motivy.
1: O tom, jaké motivy to budou, rozhodlo v anketě asi 500 000 Britů. Nejvíce hlasů získal čmelák, následovala sova pálená a ježek. Ten jako první nahradí na 5-librové bankovce Winstona Churchilla. Jeho vnučce Emě Soamesové to na rozdíl od mnohých politiků vůbec nevadí.
3: Bank of England odvádí skvělou práci. A to, koho nebo co zobrazí na bankovkách, je čistě na ní. Musím říct, že v naší rodině jsme si nikdy nemysleli, že můj dědeček bude na bankovce navždy.
1: Přesně řečeno, Winston Churchill byl na 5-librovce od roku 2016. Oznámení Bank of England sice v Británii vyvolalo mnohé reakce. Ekonomové ale upozorňují na fakt, že používání hotovosti, tedy i bankovek, v Británii v posledních letech prudce pokleslo. V roce 2024 bylo hotově uhrazeno méně než 10% všech plateb. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Jih Ruska v Rostovské oblasti, kde vypukl rozsáhlý požár. Nálet následoval jen několik hodin po uzavření dohody amerického prezidenta Trumpa s jeho ruským protějškem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Téma probereme s analytikem Borisem Tomčiakem. Vrcholí volby do zastupitelstev obcí a měst, o fenoménu nesoutěžních voleb budeme mluvit s Jakubem Stuchlíkem z agentury PAK Research. Ve více než 1000 obcí totiž mají jen jednu kandidátku. No a v souvislosti s dnešním Světovým dnem duševního zdraví se zaměříme na učitele. O syndromu vyhoření a psychohygieně budeme mluvit s ředitelkou neziskové organizace Get the Point Hanou Matoušů.
1: Tak všechno už víme, můžeme se rozloučit s Vladimírem Krocem a dál poslouchat víkendový radiožurnál. Díky a naslyšenou.
0: Těším se.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
3: V Česku pokračují komunální a senátní volby, volební místnosti se uzavřou za 2 hodiny. Spojené státy se s Ruskem dohodly na nákupu nafty, množství pokryje americkou spotřebu jen v řádu dnů. Judista Lukáš Krpálek postoupil na mistrovství světa v Baku do 3. kola. Dlouhé kolony popojíždí na Pražském okruhu před tunely v obou směrech a bude převážně zataženo s přeháňkami teploty do 15 stupňů. Dobré poledne, je sobota 10. října. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: 2. dnem pokračují v Česku volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Voličům zbývají 2 hodiny.

0: Dny na to, aby přišli odevzdat svůj hlas. Volby v Brně sleduje naše reportérka Aneška Hlávková.
1: V jedné z volebních místností v centru Brna v Rašínově ulici zatím evidují volební účast na 32%. V celém Brně zatím přišly ke komunálním volbám podle údajů magistrátu 2/5 oprávněných voličů. V senátním obvodu číslo 60, kam spadá část Brna, je volební účast zatím 43%. Celkově jsou volby poklidné. Strážníci ve více než 500 kontrolách, které provedli, nezaznamenali žádnou výtržnost. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
0: Zájem o hlasování je zatím podobný jako v minulých senátních a komunálních volbách.
2: Hlasovat v obecních volbách přišla včera zhruba pětina až třetina voličů. To je podobně jako před 4 roky. Volby do třetiny senátu provází o něco menší účast. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce se zatím volby obešly bez větších komplikací.
3: I podle digitální informační agentury e-dokladovka funguje bez zásadních problémů. Samozřejmě jsou to volby na 14,5 tisících místech, takže nějaké dílčí stížnosti se mohou objevovat, ale není to nic systémového.
2: Sčítání v komunálních volbách trvá i několik hodin. O průběžných výsledcích bude informovat Radiožurnál a Český rozhlas Plus ve speciálním vysílání. Začíná hned ve 2 hodiny odpoledne. Vše o volbách najdete taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Lucie Špetová, Radiožurnál.
0: Americký prezident se dohodl s Ruskem na dovozu nafty. Donald Trump to oznámil večer po telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Washington kvůli tomu na 6 měsíců pozastavil sankce na vývoz ruských paliv, vyhlášené kvůli napadení Ukrajiny.
4: That is a big deal.
5: Trump řekl, že Spojené státy dostanou obrovské množství nafty a Putinovi poděkoval. Celkem má jít v následujících měsících skoro o 5 milionů tun. To by přitom pokrylo americkou spotřebu nafty asi na 9 dní. Bezprostředně navíc Moskva slíbila jen 300 tisíc tun s tím, že další dodávky závisí na obnovení provozu ruských rafinerií. Ty se ukrajinské armádě opakovaně daří poškozovat vzdušnými útoky. Trump si od kroku slibuje snížení vysokých cen pohonných hmot, které jsou důležitým tématem před volbami do kongresu. Z vysokých cen právě ukrajinské útoky. Daleko výraznější dopad na světové ceny ropy ale měla válka proti Iránu a blokáda Hormuzské úžiny. Kyjev označil uvolnění sankcí na ruský vývoz bez širší dohody o deeskalaci konfliktu za slabost. Demokratičtí lídři v Senátu mluví o naprosté zradě Ukrajiny. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Ukrajinské drony v noci zapálily ropný terminál v Rostovské oblasti. Rusko útočilo na bytové domy v Záporoží. Podle tamních úřadů zemřel nejméně 8 lidí, z toho 3 děti.
6: Záchranáři podle záběrů záporožské vojenské zprávy stále prohledávají trosky bytovky zničené ruskou raketou a vynášejí odtud těla obětí i zraněných. Úřadující starostka Záporoží Rehina Charčenková ukrajinské televizi řekla, že raketa zasáhla přízemí a všechna patra nad ním se zřítila jako domek z karet. V ruinách domu může být podle ní ještě 14 lidí. Ruské rakety dopadly celkem na 5 místech v Záporoží a proudové drony dnes ráno poprvé doletěly až do Lvova a exploze byly slyšet i v Ivano-Frankivsku na západě Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
0: V Hřensku na Děčínsku pracovníci Národního parku České Švýcarsko zkontrolovali svah nad hotelem Praha. Včera se na tamních parkoviště sesunulo 10 tun kamení a hlíny. Další pády skalních bloků teď nehrozí, potvrdil vedoucí skalní čety Stanislav Feigl.
9: Zabezpečili jsme jednotlivý kameny, které tam byly ještě uvolněný. Ty kameny, co byly dole, tak jsme schodili ještě na to parkoviště a vlastně jsme to dočistili a teďka tam aktuálně nehrozí žádný další nebezpečí.
0: Hřensko už zavalené parkoviště hotelu Praha uklidilo a otevřená je i silnice, která na něj navazuje. Lodě na brněnské přehradě ode dneška plují pouze k hradu Veveří a ne do Veverské Bytýšky. Je to kvůli poklesu hladiny v nádrži. Dopravní podnik podle jeho mluvčí Hany Tomaštíkové předpokládá, že toto opatření bude platit až do konce letošní plavební sezóny.
10: Mimo provoz je ze stejného důvodu také zastávka u kotvy. Kvůli mírnému snížení přístupových lávek není přístup na lodě bezbariérový a proto není možné převážet osoby na elektrických invalidních vozících.
0: Z ruzeňského letiště večer odletí první letadlo nové přímé linky do vietnamské Hanoje. Provozovat je bude společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Mezi přistání budou mít letadla Airbus A330 v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle mluvčího letiště Jiřího Hanycha mohlo využít 67 tisíc cestujících.
11: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
0: Na Slovensku dopoledne otevřel památník svobody slova, věnovaný zavražděnému novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové. Vznikl přímo na místě jejich někdejšího domu ve Velké Mači.
12: Na místě někdejšího domu teď návštěvníci najdou zahradu s nakloněným terénem. Ta má symbolizovat otřes, který vražda mladého páru způsobila slovenské společnosti. Otec Jána Kuciaka Josef řekl, že nový památník je přesně takový, jaký si ho představoval.
13: Ten památník by vlastně mal představovat takovou nádej. Ta cesta do kopce směrem k horizontu, mala by to být cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
12: Matka Martiny Kušnírové ale připomněla, že ani po 8 letech není případ uzavřený. Soud s údajnými objednavateli vraždy Alenou Žužovou a podnikatelem Marianem Kočnerem stále pokračuje. Rozhodovat bude už po třetí. Z Velké Mače Bára Vránová, Radiožurnál.
14: Sport. Judista Lukáš Krpálek postoupil na mistrovství světa v Baku do třetího kola kategorie nad 100 kg. Pověřen nad Kanaďanem Besongem porazil taky Magomedomarova ze Spojených arabských emirátů. Další informace přidá přímo z místa dění reportér Petr Kadeřábek.
15: Jiný přenos. Lukáš Krpálek už se teď pere ve čtvrtfinále s Rusem Tasojevem, který je světovou jedničkou a obhájcem titulu. Zatím po první minutě je stav vyrovnaný 0-0, 1-1. Naši do přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Baku.
14: Fotbalisté Mladé Boleslavy se mohou v 10. kole šance ligy výhrou v Plzni bodově dotáhnout na druhý Liberec. Utkání začne v 15 hodin, stejně jako zápasy Zbrojovky Brno s Jabloncem a Hradce Králové s Artisem Brno. V 18 hodin Bohemians přivítá Baník Ostrava. Všechny zápasy odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zdržení na Pražském okruhu a nehoda na trase Domažlice-Klatovy. Na Pražském okruhu obousměrně čekejte dlouhé kolony. V tunelech probíhá víkendová údržba. V každém směru se jede jedním tubusem a jedním pruhem. Navíc na vjezdu do Cholupického tunelu směrem na letiště řešili nehodu a provoz zhruba půl hodinu stál. Už se jede, ovšem stále počítejte se zdržením. A směrem na D1 se zastavíte u sjezdu na Jinočany. Na 21. kilometru je to na půl hodiny. Ve směru na letiště stojí kamiony už před sjezdem na Vestec. Na druhém kilometru osobními auty 20 minut navíc. V Praze se tak zaplnila jižní spojka před Barandovským mostem nebo Radlická z Valtrovky k Dobříšské. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Benešov přibrzdíte na 20. kilometru kvůli omezení na mostě Šmejkalka zdržení do 10 minut. Na silnici 22 z Domažlice do Klatov za Hlubokou vyšetřují srážku 3 aut, stále čekejte omezený průjezd. A na mnoha místech prší, nejezděte na denní svícení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě bude až 17, na horách kolem 7 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Teď už má slovo Vladimír Kroc, začíná polední publicistika.
17: Ruská nafta do Spojených států, co udělá dohoda Trumpa a Putina s cenami na světových trzích? Jak se vysoký počet obcí v Česku promítá do soutěživosti komunálních voleb? A jak podporovat péči o duševní zdraví vyučujících? Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti dohodu prezidenta Trumpa s jeho ruským protějškem Putinem o naftě. Ve společném prohlášení v čele s šéfem senátních demokratů Chuckem Schumerem hovoří o zoufalém ujednání s vrahounským diktátorem. Dohodu kritizovali i někteří republikáni. Trump v pátek oznámil dohodu s Moskvou o dodávkách nejméně 300 tisíc tun nafty na americký a světový trh. Naším hostem je Boris Tomčak, analytik společnosti Finlord. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Jak to může ovlivnit světový trh s ropou?
18: Tak ten vplyv bude skutočne minimálny. Ono to síce číslo 300 tisíc tón vypadá ako veľmi vysoké, ale keď to porovnáme napríklad so spotrebou nafty v Spojených štátoch, tak tam sa denne, za každý jeden deň spotrebovala nejakých 500 tisíc tón nafty. Takže ono to prakticky pokryje 14 hodín spotreby nafty v Spojených štátoch. Môžeme to porovnať napríklad aj s Českou republikou. V Českej republike sú strategické zásoby ropy a ropných produktov približne 2 milióny tón. Takže skutočne jedná sa o skôr taký malý objem. A ešte počítame s tým, že teda i v listopadu potom by malo byť nastať ďalšie uvoľnenie, približne 500 tisíc tón. A potom sa uvidí, ako budú ruské rafinérie schopné produkovať naftu, pretože tá ich voľná kapacita je prakticky veľmi nízka.
17: No práve problém je, myslím, hlavne v tom, že surové ropy je na trhu dosť, ale chybí spracovateľské a přepravní kapacity. Je to tak?
18: Je to tak, pretože i v Rusku po útokoch zo strany Ukrajiny, tak boli rafinárske produkcie zničené a len s malou rezervou dokážu ruské rafinére vôbec pokrývať samotný domáci ruský trh. Tam tá ich voľná kapacita na export je 100 až 200 tisíc tón mesačne, takže skutočne oni nemajú nejakú veľkú kapacitu a ak budú ukrajinské dronové útoky pokračovať a ďalej ničiť zariadenia, tak oni vlastne Rusko buď bude musieť omeziť domácu spotrebu nafty, alebo nakoniec ten export nafty bude omezený.
17: No jak by vôbec Putin mohol obhájiť export suroviny ze země, kde chronicky chybí zejména pohonné hmoty, lidi stojí dlouhé fronty?
18: Pre Putina to bude určité politické víťazstvo, alebo je to už politické víťazstvo, že vlastne presvedčil Spojené štáty od vekého rivala, aby od neho odoberal vlastne ropný produkt, prípadne v budúcnosti môže i ďalšie komodity odoberať. Takže pre Putina je to skôr také ako mocenské politické víťazstvo. A na strane Trumpa tak je to zasa nejaký signál k jeho voličom, že sa snaží a riešiť situáciu s vysokými cenami pohonných hmot na americkom trhu, ale ako som uvedol, v tom fyzickom rozmere sa skutočne jedná o pomerne malý objem.
17: Trump v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinérie. Mimochodem podle aktuálních zpráv ukrajinské drony zautočily na nový terminál ropný, který hoří v Rusku. Jak velký to může fakticky mít vliv na cenu nafty?
18: No, musíme sa pozrieť na dva dôvody. Jedným dôvodom skutočne sú ukrajinské útoky na rafinérie. Prakticky, keď sa pozrieme na naftu, tak tá produkcia od začiatku roku poklesla o 1,5 milióna tón mesačne, takže ako nastalo tam pomerne významné zníženie. Ale ešte väčší pokles nastal u produkcie pohonných hmot benzínu a nafty kvôli vojne v Perskom zálive. Tam vlastne tie rafinérie v Perskom zálive sú ešte viac obmedzené, pretože export cez Hormuzský prieliv síce sa zvýšil, ale stále je výrazne pod úrovňami pred vojnou.
17: Takže asi na 70% myslím, je to v túto chvíli.
18: Na 70% je to u ropy, ale u ropných produktov je to ešte menej ako 50%. Tam vlastne jednak sú zariadenia poškodené a tam bola preferencia exportovať viac ropu. A takže tieto dva faktory sú v tomto roku platné a iné rafinére, ktoré sú aktívne v iných oblastiach sveta, tak tie už prakticky idú na 95, niektoré až na 100% svojej kapacity a tým, ak je rafinérska produkcia zložitá technologicky, tak ono nie je možné veľmi rýchlo vybudovať novú kapacitu, aj keď na najbližšie roky už sa plánuje budovanie kapacít, predovšetkým v Ázii a napríklad aj v Afrike, ale tieto kapacity budú online až za 2-3 roky.
17: A jak sa do situácie promítá omezení vývozu ropy Čínou?
18: Čína je to ďalšia veľmoc. Vlastně Čína v tento rok méně nakupovala ropu v prvé polovici roku, takže to vlastně pomohlo trhu, že ta cena ropy nerastla až tak výrazně, jako mohla rast, aj keď tam teda zvýšení cen ropy nastalo. No a zároveň teraz už v posledních měsících zase na trh s ropou přišla a začala ropu nakupovat. Takže to naopak zase cenu ropy udržuje vyššie. A predovšetkým to vidíme na a cenách prepravy pomocou tankerov, keďže vlastne teraz Čína sa snaží zohnať akúkoľvek ropu a prakticky za akúkoľvek prepravnú sazbu, takže tie prepravné sazby sú rekordne vysoké a v prepočte na bareli stojí preprava z Perského zálivu do Číny nejakých $35 za barel, čo je obrovská suma, keď si zoberieme, že samotná surovina, samotná ropa, jej cena sa pohybuje okolo $100 za barel a v normálnom období tá prepravná sazba je $2 až $3 za barel. Takže Čína vlastne teraz dosť ovplyvnila trh tej prepravy ropy.
17: A souhlasíte s předpovědí, když připomeneme, že Saudská Arábie zdvojnásobila vývoz ropy, země G7 se dohodly, že z nouzových zásob uvolní 100 milionů barelů ropy a paliv, že přesto se trh může plně zotavit až v průběhu roku 2027?
18: Ano, je to tak. Tam samozřejmě nastalo nějaké uvolnění zásob, jsou nějaké mechanizmy, aby se dostávalo na trhy viac pohonných hmot a ropy, ale kým nebude odblokovaný hormuzský prieliv kompletně na 100% a kým se vlastně nezvýší produkcia mimo Rusko, tak ten trh bude stále v nedostatku a tento nedostatok vlastně podle různých předpovědí by mal být odstraněný až v druhé polovici budoucího roku.
17: Boris Tomčák, analytik společnosti Finlord, děkuju vám. Naschledanou.
18: Děkuji za pozvání a pěkně prajem.
17: Češi a Češky rozhodují o složení zastupitelstev a třetiny senátu. Už za necelé 2 hodiny se zavřou volební místnosti v zemi, která má nejvíce obcí na obyvatele v Evropské unii. V celé třetině obcí voliči prakticky nemají na výběr, protože tam existuje jen jedna kandidátka. Od roku 2010 se zdvojnásobil počet občanů, kterých se to týká. Dnes jich je přes 760 tisíc. To jsou data, která uvádí agentura PAK Research a vedoucí agendy regionu v této výzkumné organizaci Jakub Stuchlík je s námi teď ve spojení. Dobrý den.
19: Dobrý den.
17: Rozdrobenost místních samospráv je v Česku enormní. Jak dopadá na soutěživost voleb do místních zastupitelstev?
19: Ono to dopadá vlastně velmi priamočero. Vy jste uvedli ty hlavné čísla, ale v každé 6. obci už od vyhlásenia kandidátiek poznáme zloženie zastupitelstva. Zároveň a v ďalších viac ako 900 obciach si môžu voliči a voličky dneska vybrať iba z jednej kandidátky, kde a môžu teda iba krúžkom pomôcť tomu jednému dvom kandidátom sa tam dostať naviac. A ten problém sa samozrejme prejavuje, čím menšia obec, tým väčšia je pravda podobnosť, že takýto typ volieb sa tam koná. Väčšina takýchto volieb sa deje v obciach pod 500 obyvateľov, zatiaľ čo už v obciach nad 5000 je takáto obec len jedna, takže v podstate už žiadne.
17: Jak se na tom v evropském srovnání? V Česku kandiduje každý 46. dospělý, přesto je to vzhledem k počtu obcí málo.
19: A je to tak, a jednak v rámci európskeho zrovnania, to, koľko ľudí u nás kandiduje relatívne, je najvyšší počet v celej Európskej únii, ale žiaľ ani to nestačí. Máme najmenšie obce v Európskej únii, on priemer v rámci Európy je 25 tisíc obyvateľov na obec, zatiaľ čo u nás viac ako polovica je pod 500 obyvateľov. Podobné problémy má vlastne iba Slovenská republika a Francúzsko.
17: A můžete na datech ilustrovat, jak ovlivňuje politickou soutěž ta roztříštěnost obcí?
19: Ono je to v podstatě jednoduché. Keď potřebujete zaplnit například 9-členné zastupitelstvo a máte zhruba 100 až 200 obyvatelů, tak pochopitelně potřebujete výrazně vyšší počet lidí, kteří o takúto funkciu majú záujem. Zároveň, čo tých ľudí výrazne odrazuje, že takéto malé obce majú relatívne na človeka veľmi malý objem peňazí. To znamená, že potom, ak tú prácu starostu, starostku dostanete, tak to musíte mať ako vedlejšák popri hlavnej práci a trvá, je tam obrovský počet administratívy, takže tam nie je len problém v tom, že máme veľký počet obcí na malý počet obyvateľov, ale že aj potom od tých starostov a starostiek chceme veľké množstvo agent a oni to robia ako druhú prácu, pretože nemajú inú možnosť.
17: A jak by slučování obcí mohlo ovlivniť narovnání podmínek, podpořit zvýšení možnosti lepší reprezentace různých místních zájmů a alternativ?
19: Slučování obcí, samozrejme z toho pohľadu, že zrazu bude väčší počet ľudí v tej administratívnej jednotke, môže ponúknuť vyššiu súťaž. Problémom však je, aby ten väčší celok nevalcoval tie záujmy tej malej enklavy, ktorá dneska je samostatná obec, alebo môže prísť aj k tomu, že príde demotivácia tých ľudí, ktorí sa dnes o tie malé obce starajú. Preto v PAK Research si myslíme, že výrazne lepšou cestou než slučovanie obcí je tzv. Spoločenstvo obcí alebo spolupráca. Podobne ako to robia v tom Francúzsku, kde oni vlastne volia do dvoch nejakých jednotiek, jednak do tej svojej často veľmi malej obce a druhák do celého mikroregiónu, ktorý má už kľudne 15-20 tisíc a viac ľudí. To znamená, že každá tá malá obec je tam nejakým spôsobom zastúpená, väčšinou zhruba proporčne a to zvyšuje jednak aj efektivitu samosprávy, ale aj možnosť občanov voliť tie služby, ktoré požadujú.
17: A zaznamenal ste během kampaně před těmito volbami, že se téma, o kterém mluvíme, objevuje, vnímá ho veřejnost jako podstatné, nebo je to spíš skrytý problém?
19: Myslím si, že práve pred týmito voľbami sa to zdvihlo vo viacerých médiách s celospoločenským dosahom. Problémom však je, že ono to nemôže byť nevyhnutné programom pre komunálnych politikov a političky, pretože jedná sa o centrálny problém, ktorý musí riešiť centrálna vláda. A keď by niekto niekam kandidoval s tým, že slúči svoju obec s vedľajšou, tak aj kvôli nejakým identitárnym otázkam by to skôr nebola asi príliš úspešná kampaň. Každopádne jedná sa o problém, ktorý treba riešiť na centrálnej úrovni, nie na individuálnych samosprávnych.
17: A co dalšího podľa vás môže mít vliv na tenhle systémový problém rozpočtové určení daní?
19: A je to tak. Dnešné fungovanie rozpočtového určenia daní v podstate podporuje aj tie malé obce, aby zostali samotné. Pretože tie najmenšie obce, ktoré nezriadujú ani materskú škôlku, nemajú o toľko menej ako mikroregionálne centrá typu Jablonec alebo Karviná, ktoré obsluhujú službami práve aj takéto malé obce. Tým pádom tie najmenšie obce nemajú žiadnu motiváciu takýmto spôsobom viac spolupracovať alebo prípadne sa k niekomu pripojiť. Takže to rozpočtové určenie daní vyložené tuto rozdrobenie podporuje.
17: Jakub Stuchlík, vedúci agendy regionu ve výskumnej agentúře PAK Research. Díky, naschledanou.
19: Ďakujeme, naschle.
17: Na 10. říjen připadá Světový den duševního zdraví. Poprvé ho vyhlásila Světová federace pro duševní zdraví v roce 1992. Letos má téma sdílená prožitá zkušenost, skutečné hlasy, skutečná změna. Když se zaměříme na pedagogy, více než polovina vyučujících ze základních škol vykazuje podle průzkumu znaky spojené s dlouhodobým pracovním stresem a je ohrožena syndromem vyhoření. Mezi hlavní stresory patří pocit nedocenění, zahlcení úkoly, náročné chování žáků a žákyň, komunikace s rodiči, pocit osamocenosti a nejasné hranice pracovní doby. Ve studiu vítám Hanu Matoušů, ředitelku neziskové organizace Get the Point, která se věnuje podpoře vzdělávání a rozvoji učitelské profese. Dobrý den.
20: Dobrý den.
17: Proč je péče o duševní zdraví důležitou součástí kvalitní výuky?
20: Tak já si myslím, že je to takové jasné a víme to, myslím, všichni od sebe známe, že když se my sami cítíme lépe, tak věci, co děláme lépe, mají větší dopad, my z nich máme radost a na konci je větší užitek těch, ke kterým ty naše činnosti směřují. A to stejné je u pedagogů. To znamená, že myslím, že naším cílem je, aby vzdělávací úspěchy žáků a žákyň byly dobré. K tomu je potřeba dobré prostředí ve třídě, ale to nevzniká jen tak. A tam v té třídě s nimi je učitel. A není to tak, že on přijde a není není to robot, to znamená, nemůžeme ho naprogramovat, aby podával každý den stejný výkon bez toho, že se o něj staráme. Je potřeba, aby on se cítil dobře a věřil ve výsledky své práce, ve svůj dopad a v nějakou efektivitu. A potom může mít takový dopad i na své žáky a žákyně.
1: No, jak se tady to rozpoložení pedagoga přenáší do třídy?
20: Tak já myslím, že úplně jednoznačně, že můžete možná, když jste hodně silný a máte velkou sebereflexi, to nějakou chvíli udržet. A i když se necítíte dobře a nejste v dobrém rozpoložení, tak to žáci a žákyně nepoznají, ale to je velmi časově ohraničené, to nemůžete dělat do nekonečna. To znamená, že proto, abyste opravdu mohli odvádět dobrou práci, potřebujete vy sami být v pohodě a vnímat, že to prostředí, ve kterém je, přátelské a že v něm chcete být.
1: Zatímco v Evropské unii vnímá pomoc učitele s učením pozitivně 71% žáků, v Česku je to pouhých 52%. Co s tím?
20: Ano, to číslo je velmi smutné a myslím, že to opravdu vyplývá z toho, jaká je situace na českých školách, že učitelé, kteří, jak už jsem zmínila, se necítí dobře a nebo jsou na pokraji vyhoření, jak se tam zmiňoval to číslo, že to je poměrně veliké číslo, vysoké číslo, je to 50%, čili polovina, tak nemůžou být adekvátní oporou pro své žáky a ty to samozřejmě cítí. To znamená, že se nemohou moc dobře v té hodině cítit dobře.
1: A v čem by tedy měla spočívat psychohygiena kantorů?
20: Já myslím, že bych to rozdělila do více rovin. Každý samozřejmě by měl pečovat nějak sám o sebe, vědět, co mu dělá dobře, nedělá dobře, kdy je ten čas zastavit a najít si ty nějaké nástroje, které mu pomáhají v tom, aby se cítil dobře. Ale zároveň to není jenom jeho individuální snaha, to, co by to mělo být, protože záleží i na škole, na místě, kde působí a tam by měly být nastaveny dobré podmínky pro jejich práci, pro práci pedagogů.
1: A mohli bychom být konkrétnější, v čem to spočívá?
20: Spočívá to v mnoha věcech. Ten tým, který je na škole, by měl být jednotný, měla by tam být dobrá vzájemná komunikace, ti lidé by měli mít nějakou jednotnou vizi školy a měli by vědět, že to je bezpečný prostor, kde mohou chybovat a kde můžou zároveň sdílet.
1: A co rozumíte pojmem udržitelná práce?
20: Udržitelná práce je právě taková práce, která umožní tomu pedagogovi
1: nevyhořet.
20: Nevyhořet, přesně tak, a neodejít po 5 letech do předčasného důchodu. Ano.
1: No a kdy přichází ten okamžik, kdyby si měl člověk umět říct o odbornou pomoc, jak rozeznat ten syndrom vyhoření, že skutečně něco takového nastává?
20: Já myslím, že to jste šel už jakoby o krok dál, kdy už je to taková, že hasíme problémy. Aha. A bylo by hezké, kdybychom těm problémům uměli předcházet. K tomu by přesně mohla sloužit třeba supervize ve školách, kde na některých probíhá, ale co víme, tak to je opravdu jenom taková zatím zrnko písku. A právě když je tam ta supervize v té škole, tak se to obvykle dělá nebo zařizuje až v okamžiku, když tam něco hoří. Mm-hmm. Což není úplně ideální, ano.
1: Dobře, ale pokud skutečně k tomu dojde, myslím si, že jednotlivec si nerad připouští, že dejme tomu má tenhle problém, syndrom vyhoření.
20: Ano, a já si myslím, že často si myslí, že je jediný, kdo ho má a že když se právě otevře nějaké sdílení vzájemné, což je ta supervize v rámci školy, tak možná s překvapením zjistí, že podobným syndromem nebo podobnými pocity trpí většina jeho kolegů a že opravdu stačí nebo pomůže velmi, když se o tom baví společně, když si sdílejí i nějaké návody k tomu, co pomohlo tomu druhému a když se naučí společně tomu předcházet.
1: Když jsem v úvodu jmenoval ty základní stresory, co vy považujete asi za největší problém současného školství?
20: Současného školství nebo to, co trápí ty učitele a učitelky?
1: No, takhle to myslím.
20: Ano. Myslím si, že je to opravdu, je to mix samozřejmě věcí. Je to nějaké nedocenění jejich práce. Je to vždycky komplikované to, že učitel a učitelské povolání takové nevděčné, že dopady toho, co děláte, se často projeví až mnohem později. To znamená, že je důležité učitelům opravdu dávat zpětnou vazbu co nejdříve a hodnotit je a dávat jim takovou, ten pocit toho, že víme, že jsou důležitý a zásadní. Potom jsou to samozřejmě vztahy, to, že se cítí dobře na té škole, že tam je prostor pro sdílení, že mohou, když se něco nedaří, tak mají kam jít a komu to sdělit. A že za to nebude nikdo peskovat ani kritizovat, že to je prostě normální součást jejich práce a že je jasné, že každý chybuje a ne, kdy se cítíme dobře. No a je to ta zahlcenost samozřejmě, ta je přítomná všude, ale.
1: A jak působí v této oblasti vaše neziskovka?
20: Já si myslím, že my máme vliv na, nebo můžeme mít vliv na to ocenění, o které jsem hovořila, protože to je jednou z věcí, co děláme, je odborná, že organizujeme odbornou cenu pro pedagogy základních a středních škol Global Teacher Prize Czech Republic. A v rámci té, když probíhá nominační a přihlašovací proces, tak vlastně veřejnost, to znamená kdokoliv, můžou to být kolegové, ale zároveň i děti nebo rodiči žáků, mohou svému učiteli poslat nějakou zpětnou vazbu na to, jak si myslí, že ta jeho práce na něj působí, a to si myslím, že má velký efekt.
17: Hana Matoušů, ředitelka neziskové organizace Get the Point. Děkuji moc a mějte se hezky, nashledanou.
20: Také děkuji, nashledanou.
17: Tolik polední publicistika, Vladimír Kroc.
3: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedné. A zprávy připravila Jana Gulda.
21: Druhým dnem pokračují komunální volby i první kolo hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, kdy začnou komise a Český statistický úřad hlasy sčítat. Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Deník Ukrajinská pravda píše, že po překvapivé dohodě skončilo předčasně jednání v Miami. Zástupci Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO tam hledali cestu k ukončení války na Ukrajině. Energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny nově budou platit i za rezervovaný příkon, který nevyužívají. Blokují tak připojení dalších zákazníků. Opatření má přinést uvolnění kapacity v síti. A ještě dnes do 17 hodin je možné odevzdat staré domácí elektrospotřebiče v akci Recyklační víkend Národního technického muzea v Praze. Kurátoři vybrané předměty zařadí do muzejních sbírek. Ocení, pokud budou v původním obalu s příbalovými letáky, případně i s fakturou za nákup. Doplnit potřebují hlavně přístroje z přelomu 80. a 90. let. Sport. Judista Lukáš Krpálek na mistrovství světa v Baku stále bojuje o bronzovou medaili v kategorii nad 100 kg. Po porážce s Rusem Tasojevem ve třetím kole ho čeká opravný zápas. Už za pár minut nastoupí proti Nizozemci Speakersovi. Šampionát můžete sledovat živě s naším reportérem přímo z Baku na Radiožurnálu Sport.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na Pražském okruhu a překážka na D1 u Rousínova. Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech, jede se v každém směru jedním pruhem, regulují provoz v tunelech také v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 pojedete pomalu od Ořechu z 19. kilometru. Ve směru na letiště se zpomaluje u Vestce na 3. kilometru, počítejte s více než 20 minutami navíc v obou směrech. V Praze je kvůli tomu silnější provoz na jižní spojce obou směrně mezi Brněnskou a Barandovským mostem. Na D1 z Brna do Ostravy zpozorněte za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 222 stojí porouchané auto, je v odstavném pruhu. Po D1 z Prahy jede náš zpravodaj, připomíná správné svícení.
22: Já jsem byl z Prahy po D1 a tady vůbec nikdo nesvítí. Všichni jedou na denní svícení a nejsou vůbec vidět, tak máme všichni šedivý a tmavý auta.
16: A na D6 z Prahy z Karlových Varů do Chebu dejte pozor při sjezdu na Dolní Dvory exitem 154. Je tam auto mimo vozovku, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Čekáme převážně zataženo, občas déšť, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty dnes 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
3: Dobré odpoledne. Základní škola na Petřinách v Praze 6 má novou pamětní desku věnovanou olympijské vítězce Věře Čáslavské. Připomíná nejen mimořádné sportovní úspěchy Věry Čáslavské, ale také její pevné postojové hodnoty. Podrobnosti i fotografie najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

A než uslyšíte za chvíli skupinu Roxette, tak jenom připomenu, že Velká Pardubická je každoročně extrémně sledovanou akcí a v posledních letech se nezávodí jen v neděli, ale taky v sobotu. Koně by proto teď už měly běžet třetí dnešní dostih a dopoledne to byla i cena Radiožurnálu. Na dostihové závodiště do Pardubic se proto za chvíli vydáme za naším reportérem.

0: Zítra odstartuje na východě Čech 136. ročník Velké Pardubické. Slavný překážkový dostih má i letos spoustu doprovodných závodů a jedním z nich byla i dnešní cena Radiožurnálu. Taky o ní teď budeme mluvit s reportérem Jakubem Markem. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Takže cena Radiožurnálu otevírala celý dvoudenní program, takže už můžeme říct, kdo zvítězil.
1: Je to tak, úvodní závod dvoudenního dostihového, řekl bych dokonce i festivalu. Tady cenu Radiožurnálu vyhrál 8letý valach Rabbit Red Jazz. To je kůň, který skoro 2 roky nestartoval, ale dnes tady potvrdil svoji kvalitu a třídu a se zkušeným žokejem Petrem Foretem ovládl rovinový dostih na 1900 metrů. Druhá skončila klisná Entropia v sedle se zkušenou žokejkou Martinou Havelkovou, třetí pak byla po vyrovnaném souboji další klisná Nonak s amatérkou Nelou Něslaníkovou. Dnes je tady na programu celkem 7 dostihů, první 4 jsou rovinové, další 3 pak přes proutěné překážky a v nich se představí třeba i ti, kteří budou zítra v akci ve 136. Velké Pardubické, žokejové Jan Faltejsek, Josef Bartoš, Jan Odložil nebo jediná žokejka Lenka Neprašová.
0: Je pravda, že včera hodně pršelo, takže jak vypadá dráha na pardubickém závodišti a komu by právě ty podmínky mohly vyhovovat?
1: Dráha tady vypadá skvěle a to díky péči, dá se říct, i vášní správce dráhy Václava Žižky. Dnes po asi dlouhé době nebude muset kropit trávu, protože podobně jako včera, tak i dnes prší a teď tady hodně hustě prší před třetím dostihem. Teď jsou tady zaváděni koně právě do startovních boxů. No a protože tady vytrvale prší, tak to samozřejmě může mít vliv na zítřejší Velkou Pardubickou, protože na tak měkké půdě tady asi ještě koně letos neběhali. Samozřejmě to může hrát do karet těm, kteří nejsou úplnými favority. Můžeme se třeba dočkat i překvapení, protože ti favorité třeba budou mít problémy s hlubší oranicí, ale samozřejmě to se dozvíme až zítra po 15. hodině a 30. minutě, kdy odstartuje právě 136. ročník Velké Pardubické.
0: Říká náš reportér Jakub Marek, zítra tedy budeme mít v Pardubicích i náš stříbrný rozhlasový Airstream, budeme vysílat tedy nejenom rozhovory, ale jak už Jakub řekl, i přímou reportáž Velké Pardubické, každoročně tedy začíná ve stálém čase v 15.30. Takže přijďte se za námi podívat nebo poslouchejte naše vysílání a určitě uslyšíte i reportéra Jakuba Marka, kterému děkuji. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

Svého Oskara Schindlera má také Japonsko. Byl to konzul v Litvě Chiyun Sugihara a během druhé světové války zachránil tisíce Židů, kterým vydával falešná víza. A my vám o něm za chvíli ve víkendovém radiožurnálu povíme.

0: Až do 80. let minulého století znal japonského konzula v Litvě Chiune Sugiharu málo kdo. My o něm budeme mluvit zítra v zápisníku zahraničních zpravodajů. Byl to totiž právě on, kdo zachránil tisíce židů prchajících před perzekucemi a popravami na územích okupovaných nacistickým Německem. Vydával jim totiž falešná víza.
1: Stal se součástí nové generace japonských diplomatů a v roce 1939 přišel do Litvy.
2: Nacistické Německo a Japonsko byly tehdy spojenci a jejich společným nepřítelem byl Sovětský svaz. Ten ale uzavřel s Německem pakt Ribbentrop-Molotov, což Japonsko znepokojovalo. Takže Sugihara sem oficiálně přišel jako vicekonzul pro diplomatickou, ekonomickou a kulturní agendu. Ale jeho hlavním úkolem byla zpravodajská činnost. Litva tehdy byla neutrálním nezávislým státem a on byl fakticky špech.
1: Do Litvy v té době prchalo také mnoho židů z Německem okupovaného Polska. Litva pro ně byla bezpečným a dostupným státem, odkud se mohli pokusit odejít do světa. To se dramaticky změnilo v červnu 1940. Tehdy Litvu napadl Sovětský svaz, který záhy nařídil uzavření všech konzulátů. A právě tehdy, v posledních týdnech před zavřením úřadu a vystěhováním, Chiune Sugihara začal i přes nesouhlas japonské vlády vydávat uprchlíkům transitní víza.
2: Jejich držitelé byli uprchlíci, kteří pocházeli nejen z Litvy, často přicházeli z Polska a většinou měli židovské kořeny. Prakticky jedinou cestou, jak je dostat ze Sovětským svazem okupované Litvy, bylo dát jim transitní vízum a vystavit vízum cílové destinace Surinam, Curaçao a další nizozemské kolonie v Karibiku. Byla to falešná víza.
1: Falešná víza do nizozemských kolonií vydával nizozemský honorární konzul Jan Zwartendijk. A fakticky, málo který z uprchlíků do těchto kolonií skutečně dorazil. Většinou po přejezdu Sovětského svazu zůstali v Japonsku. Pokud měli prostředky a kontakty, pokračovali třeba do Spojených států nebo Palestiny. Sugihara sám nebo s pomocí dalších zaměstnanců vystavil nejméně 2000 transitních víz. Po návratu do vlasti v roce 1946 ho Japonsko za neposlušnost propustilo z diplomatických služeb. Své rehabilitace v roce 1986 se nedožil. Z Kaunasu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Byl označený číslem jak na porážku. Bylo jí 19.
2: Někdo ji udusil.
1: Záviděla jste jí? Máte poslední šanci se přiznat.
3: Jakomu radíš, jak řešit manželský konflikty a nám poradit neumíš?
1: Major Holina.
4: Kriminální seriál Vraždy v kruhu. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
6: Za hodinu skončí komunální a taky první kolo senátních voleb. V ukrajinském Záporoží zemřelo nejméně 12 lidí po ruském útoku. Judista Lukáš Krpálek bude na světovém šampionátu v Baku bojovat o bronzovou medaili. Na Pražském okruhu popojíždí kolony v obou směrech kvůli údržbě v tunelech. A počasí bude převážně zataženo, občas déšť, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Už jen necelou hodinu mají lidi možnost vybírat své zástupce do radnic a taky třetiny senátu. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, komise potom začnou sčítat odevzdané hlasy. U jedné z volebních místností v centru Pardubic je reportér Ondřej Wolf.
7: Já jsem teď tady na základní škole bratranců ve Verkových. K volbám sem chodí lidé z 8 volebních okrsků z celkových 90, které ve městě jsou. Podle komisí je dnes zájem o volby o něco nižší než včera a i teď hodinu popolední lidé chodí volit spíše jednotlivě nebo nárazově a hlasují tudíž bez čekání ve frontě. Průběžná volební účast se tu pohybuje kolem 30%. Žádné problémy jsem tady nezaznamenal, s výjimkou vstupního schodiště, které může působit problémy méně pohyblivým seniorům. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
6: Volební účast se dnes podle volebních komisí pohybuje mezi 25 a 40%. Radiožurnálu to řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Oba dny se podle něj zatím obešly bez systémových komplikací. Policie se musela zabývat jen několika menšími podniky.

0: Věty.
1: Tam byla nějaká oznámení na policii týkající se tvrzené nezákonné volební agitace v okolí volebních místností. To bylo asi to poměrně časté, k čemu byli policisté přivoláni, a dnešní den už je z tohohle hlediska, bych řekl, klidnější.
0: Po uzavření volebních místností ve 14 hodin začne sčítání hlasů. O průběhu vás budeme až do večera informovat ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Při ruském útoku na ukrajinské Záporoží zemřelo nejméně 12 lidí. Další lidi stále můžou být pod troskami. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V ruském Rostově na Donu na jihozápadě země po ukrajinském dronovém útoku 6 zraněných, 2 z nich zůstávají v nemocnici. Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder oslavoval v Moskvě narozeniny prezidenta Vladimira Putina. V Německu tím vyvolal pobouření. Schrödera pojí s Putinem dlouholeté přátelství.
2: Zahraničně politický expert křesťanských demokratů Roderich Kiesewetter označil Schröderovu účast na oslavě 74. Putinových narozenin za výsměch civilním obětem bombardování na Ukrajině a poškozování reputace Německa v zahraničí. Podobně kriticky se vyjádřila i domovská strana bývalého kancléře sociální demokracie. Její předseda a ministr financí Lars Klingbeil označil návštěvu za zcela nepřijatelnou. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Policisté našli pohřešovanou ženu z Mnichova Hradiště. Podle policie je v pořádku. Žena byla poslední dobou ve špatném psychickém stavu a včera odjela autem. Rodině poslala zprávu, ve které se s nimi loučila.
3: Sport. Judista Lukáš Krpálek bude povýřovat Nizozemcem Spikersem na mistrovství světa v Baku bojovat o bronz v kategorii na 100 kg. V případě vítězství získá 6. medaili ze světových šampionátů. Jeho zápas odvysíláme v přímém přenosu. Fotbalisté Mladé Boleslavy se mohou výhrou v Plzni bodově dotáhnout na druhý Liberec. Zápas začne v 15 hodin, stejně jako utkání zbrojovky Brno s Jabloncem a Hradce Králové s Artisem. Od 18 hodin Bohemians přivítá Baník Ostrava. Trenéra Baníku Romana Skuhravého během reprezentační přestávky nadchla atmosféra přípravného zápasu v Katovicích.
4: Prostě jako takovou energii mají ty fanoušci, že to je úžasný. Já si to nedokážu představit, ale chtěl bych to zažít, prostě jaký to je, když vlastně se tomu mostu jakoby bude dařit. Co ty lidi pro nás jakoby jsou schopni udělat, a z té energie budeme chtít čerpat prostě dál, a myslím si, že to těm fanouškům dlužíme.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na Pražském okruhu a nehoda na D5 u Cerhovic. Na Pražském okruhu probíhá údržba a servis technologií v tunelech. Provoz regulují v obou směrech a jede se vždy jedním pruhem. Ve směru na letiště se zpomaluje za sjezdem na Vestec na 3,5 km, zpoždění 15 minut. Ve směru z letiště na D1 se poprvé brzdí za dálnicí D5 na 21. kilometru. Počítejte s 20 minutami navíc. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Cerhovice. Na 44. kilometru narazilo auto do svodidel. Na místě už je policie, kolona se netvoří. Na D6 z Karlových Varů do Chebu dejte pozor při sjezdu na Dolní Dvory exitem 154. Je tam auto mimo vozovku. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Březinu. Na 63. kilometru stojí porouchané auto, tam se zpomaluje. A na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně pomalu v zatáčkách za Doubím. U přehrady varovalo osobní auto, je tam omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně zataženo, občas déšť, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 7. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
7: Dobré odpoledne. Budeme dál pokračovat v našem volebním zpravodajství. Tentokrát zamíříme do regionu. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí si u voleb hlídají správné lístky. Do schránek totiž přišly chybné. Jak to tam vypadá necelou hodinu před uzavřením volebních místností a jaká je volební účast ve Strakonicích, tak na to se za chvíli budu ptát našich reportérek. Budu ráda, když si nás poslechnete.
5: Víkendový Radiožurnál a Zuzana Burešová.
8: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci.
9: Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Voličům zbývá necelá hodina na to, aby přišli odevzdat svůj hlas v komunálních a senátních volbách. Trochu komplikované to mají tentokrát ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde musí komisaři hlídat, jestli mají lidé správné volební lístky. Před volbami totiž někteří obyvatelé této obce na Ostravsku dostali do schránek lístky neplatné. Na jedné straně byli kandidáti z úplně jiné obce na Opavsku. Na místě máme reportérku Andreu Brtníkovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, tak tady ve Staré Vsi nad Ondřejnicí komisaři opravdu procházejí takovým testem trpělivosti a nemalou zkouškou hlasivek, protože oni opravdu všech lidí, kteří tady vejdou do té volební místnosti, se ptají, jestli si zkontrolovali lístek, a třeba tady na zámku, kde teď právě jsem, se opravdu ty otázky typu podívala jste se dobře, jestli z druhé strany nemáte kobeřice, krásně nesou pod těmi nádherně klenutými, pod těmi klenbami, které máme nad hlavou. Zatím teda opravdu komisaři neodhalili nic špatného. Já tady vidím kousek ode mě, je stůl a tady má komise velkou hromádku těch dobře správně natištěných lístků, kde tedy nejsou na druhé straně ti kandidáti z kobeřic. Zatím teda opravdu, jak jsem říkala, nic neodhalili, ale paní předsedkyně mi říkala, že vlastně oni to zjistí, až když budou sčítat hlasy, jestli opravdu se tam nějaký neplatný kvůli těm špatně tištěným lístkům neobjevil. Ze Staré Vsi nad Ondřejnicí Andrea Brtníková, Radiožurnál.
0: Tak a ve třetině okrsku dnes lidé taky volí i nové senátory. Zájem voličů ve Strakonicích sleduje další reportérka, tentokrát Kristýna Baršín. I vás zdravím, dobré odpoledne.
2: Hezký den. Já jsem v místní části Strakonic v Novém Dražejově, kde obyvatelé chodí volit úplně poprvé přes fotbalové hřiště. Ve volební místnost se totiž proměnily nové kabiny. Ve volbách tady zatím hlasovalo zhruba 50% lidí, jak mi potvrdil předseda komise Václav Kabát. Většina voličů hlasovala i do senátu. Není to ale všude samozřejmost. Například v nedalekých Mladějovicích dávají větší důraz na komunální volby a do senátu hlasovala jen asi polovina voličů. V senátním obvodu Strakonice kandiduje současný senátor a ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala za Naše Česko, tvůrkyně lidových krojů Jana Hrdinová za KDU-ČSL a starosta Albrechtic nad Vltavou Miroslav Ušatý za koalici Svobodní, SPD a Trikolora.
0: Takže ze Strakonice přihlásila naše reportérka Kristýna Baršiny. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji a přeji krásný den.
0: A znovu připomenu, že po 14. hodině se vydáme do všech regionů. Začne volební speciál. Hosty budou naši kolegové reportéři, ale samozřejmě také politologové i samotní politici. A budou je zpovídat moderátor Jan Pokorný a Tomáš Pancíř.

0: Další téma víkendového radiožurnálu připravila naše zahraniční redakce. Španělskou Ceutu na severu Afriky v posledních dnech dobrovolně opouští stále větší počty nelegálních migrantů, kteří se tam dostali na konci července. V provizorních podmínkách i přesto dál zůstávají tisíce lidí. Město navíc v příštím týdnu chce navštívit španělský královský pár. Téma probereme za chvíli s naší spolupracovnicí ve Španělsku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
3: Yes.

0: Ulice španělského přístavu Ceuta jsou po příchodu více než 70 tisíců nelegálních migrantů z konce července dál plné běženců. V uplynulých dnech se ale stále víc z nich dobrovolně vrací do Maroka. O migrační krizi včera poprvé promluvil i marocký král. A my si o tom řekneme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicí Zlochovou. Dobré odpoledne.
1: Příjemný dobrý den prajem.
0: V posledních dnech opustili Ceutu asi 3000 běženců. Proč se počet odcházejících zvyšuje a souvisí to třeba nějak s chystanou návštěvou španělského královského páru?
1: Čiastočne to súvisí s tou návštevou, ale hlavne tisíce migrantov už viac ako 2 mesiace prežíva v zlých podmienkach na uliciach, pretože nie všetkým sa podarilo dostať sa do provizorných prístreškov a stanov, ktoré im poskytlo Španielsko. Spávajú v parkoch, na plážach si vytvorili také stanové osady, ktoré teraz úrady likvidujú aj pred touto kráľovskou návštevou. Miestni ľudia sa utiania neustále protestujú proti prítomnosti migrantov v meste. Nuža hlavne Maročania vidia, že nemajú žiadnu perspektívu dostať sa ďalej do kontinentálneho Španielska a mnohí volia radšej návrat, pretože nechcú mať záznam v policajnom registri, ak nesplňajú podmienky na azyl.
0: A kolik nelegálnych migrantov v Ceute ešte zústáva a kolik z nich už třeba dostalo nejakú dočasnú ochranu?
1: Španielská vláda odhaduje, že v meste zostáva okolo 5000 dospelých migrantov. Miestne úrady v Ceute hovoria až o 8000 osobách. Okrem dospelých sa v meste nachádza odhadom do 1500 maloletých, vlastne detí bez sprievodu. A z tých formálne zaregistrovaných žiadostí sa približne 1800 spisov už vybavilo priamo v Ceute.
0: Jak už jsme řekli, včera se k migrační krizi poprvé vyjádřil i marocký král Mohamed VI. Co tedy řekl?
1: Vyhlásil, že doterajší model migračnej spolupráce so Španielskom je zastaraný a zdôraznil, že Maroko neakceptuje žiaden tlak, hrozby ani vydieranie. Kritizoval repatriačnú politiku Španielska, najmä čo sa týka práve tých detí, a zároveň odmietol politickú instrumentalizáciu krízy v Ceute zo strany Španielska. Povedal, že španielskí politici migračnú krízu zneužívajú aj na vnútorný predvolebný politický boj. Nože, marocký král Mohamed VI. Vyzval aj na vytvorenie nového rámca spolupráce, oznámil, že predloží plán pre novú strategickú víziu vzájomných vzťahov medzi Marokom a Španielskom.
0: Španělskou Ceutu, tedy na severu Afriky, v posledních dnech dobrovolně opouští stále větší počty nelegálních migrantů a my jsme o tom ve víkendovém radiožurnálu mluvili s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicí Zlochovou. Díky za to a naslyšenou.
1: Ďakujem a pekný deň prajem.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají. Ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál posloucháte ve 13 hodin 30 minut. A taky zprávy s Janou Guldou.
2: Za půl hodiny skončí komunální volby. Ve třetině obvodů se vybírají i noví senátoři. Po 14. hodině začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Termíny podávání přihlášek do konzervatoří se v tomto školním roce mění. Uchazeči si je budou podávat od 1. do 30. listopadu. Pro ostatní obory středních škol, včetně těch s talentovou zkouškou, zůstává únorový termín. Změna reaguje na připomínky škol, jak ministerstvo školství informuje na svém webu. Hurikán Simon se blíží k mexickému pobřeží, zesílil na 4. stupeň z 5. Americké národní středisko pro hurikány informovalo, že rychlost větru v bouři přesahuje 230 km za hodinu. Do částí jihozápadního Mexika by mohl Simon přinést až 50 cm srážek. Úřady vyzvaly obyvatele, aby se připravili na silný vítr, déšť a výpadky proudu. Meteorologové varují před povodněmi a sesuvy půdy. A v Praze začal 11. ročník festivalu Humbug Fest, zaměřený na young adult literaturu. Literatura pro dospívající a mladé dospělé zaplní pražské O2 Univerzum. Na festivalu se představí přes 50 autorů a dalších hostů. Mezi nimi taky americká spisovatelka Marisa Mayerová, autorka série Měsíční kroniky. Součástí programu bude i soutěž kostýmu inspirovaných knižními postavami. Sport. Judista Lukáš Krpálek bude na mistrovství světa v Baku bojovat o bronzovou medaili v kategorii nad 100 kg. Po čtvrtfinálové porážce s Rusem Tasojevem uspěl v opravách proti Nizozemci Speakersovi. V zápase o svou 6. medaili ze světových šampionátů nastoupí proti Finovi Martimu Pumalainenovi. Finálový blok začne v 16 hodin. Krpálkův zápas můžete slyšet v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda v Brněnské u Průhonic a překážka na D7 u Stehelčevsi. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 pomalu za sjezdem na Chodov a Šeberov. Na 5. kilometru dostalo auto smyk, náhle se zpomaluje v dešti.
5: Průhonice, jak je tam to klasické místo s tou vodou, tak tam se otočilo osobní auto, narazilo do svodidel.
6: Je ve středových svodidlech nabouraný auto. Není tam zatím vůbec nic, není tam žádný označení, jenom kousek přední před tou nehodou. Stojí jiný auto na blikačkách jako varování.
4: Na místo teď přijeli hasiči, ovšem stojí ve směru do Prahy na 5. kilometru v levém pruhu. Na D7 z Chomutova do Prahy opatrně u sjezdu na Stehelčeve se na 9. kilometru spadl strom a zasahuje do odbočovacího pruhu. Na D2 z Brna do Bratislavy před sjezdem na Židlochovice havaroval osobní auto, na 9. kilometru blokuje v omezení pravý pruh, zdržíte se krátce. Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech, čekejte regulaci provozu, jede se v každém směru jedním pruhem, pomaleji pojedete od West v opačném směru, tedy na D1 se zpomaluje u Jinočan na 21. kilometru a v Ostravě na Rudné směrem do Havířova hlásíte nehodu u Hornbachu.
7: Je tam autobus, osobní auto a dodávka a stojí v pravém pruhu ve směru na Havířově. U toho policie, ale vybočuje se do levého pruhu.
4: A ještě teď přišla nehoda z dálnice D4, dejte pozor, ve směru do Prahy na 25. kilometru u Voznice havarovalo osobní auto, narazilo do svodidel, na místo jede policie, je tam hodně vody na vozovce. Další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně zataženo, občas déšť, později se začne od severozápadu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
8: Dobré odpoledne s radiožurnálem, ať už nás posloucháte kdekoliv, na cestách, doma nebo v práci. No a teď za vámi posíláme zpěváka Eda Sheerana.
3: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

town. Před 70 lety se narodil britský dobrodruh David Heppelman Adams, který jako první člověk v historii dosáhl severního, jižního zeměpisného a magnetického pólu, také vylezl na všechny nejvyšší hory 7 kontinentů a letěl jako solo letec v balónu přes severní pól i přes Atlantik. A před 70 lety se také narodila jedna naše sportovkyně, běžkyně na lyžích, trojnásobná olympijská medailistka z let 1980 a 1984. Víte, o kom mluvím? Pokud ne, tak se to za chvíli dozvíte.

0: léta.
1: A teď můžeme na Radiožurnálu gratulovat. Vlastně vám všem, kteří dnes něco slavíte. My ale s určitostí víme, že právě dnes slaví 70. narozeniny Květa Jerjová-Pecková. V běhu na lyžích vybojovala 3 olympijské medaile a pak stála 14 let v čele českého klubu Fair Play.
2: První medaili pro Československo získala dnes na 14. zimních olympijských hrách v Sarajevu Květa Jerjová. V běhu na 5 kilometrů obsadila 3. místo za Finkou Hemelajnenovou a Norkou Anliovou. Jerjová si tak zopakovala úspěch z minulých zimních her v Lake Placid, kde na stejné trati také vybojovala bronz.
3: K tomu ještě v Sarajevu 1984 jako finišmanka dotáhla československou štafetu ke stříbru. Jednu medaili získala i na mistrovství světa. Květa Jerjová měla k lyžování blízko odmala, vždyť vyrůstala v podhůří Krkonoš, ale systematicky se sportu zpočátku věnovat nemohla.
4: Otec byl soukromý zemědělec, byl jediný ve vsi, a my jsme měli 7,5 hektarů půdy, takže bylo potřeba ji obdělat, bylo potřeba se uživit. A protože jsem byla nejmladší ze 4 dětí, tak samozřejmě všechny jsme museli pomáhat, seč to šlo.
3: Až když otec zemřel a rodina s hospodářstvím nepokračovala, začala Květa Jerjová ve 13 letech chodit do lyžařského oddílu. A jak zjistila, předchozí dřina na poli se jí náramně hodila.
4: My jsme už jako děti museli třeba hrabat několik hodin. Já jsem vlastně od dětství, aniž bych si to uvědomovala, tak jsem vlastně na té fyzické kondici zapracovala takým tím přirozeným způsobem, takže nebyla to dřina, těžké zvedání čínek, ale byly to jednoduché pohyby, ale tím, že se dělali dlouho, tak vlastně se tam vytvářela skutečně velmi dobrá fyzická kondice, aniž by si to člověk uvědomoval.
3: Vzpomínala před časem běžkyně na lyžích, která vrcholovou kariéru ukončila už v 27 letech, aby mohla založit rodinu. Stala se Květou Jerjovou Peckovou, protože si vzala jiného olympijského medailistu, veslaře Zdeňka Pecku, se kterým měla 2 dcery. Trénovat nástupkyně nechtěla, raději učila ve škole a mezi lety 2006 a 2020 vedla český klub Fair Play.
4: Já jsem hodně jezdila na školní finále v různých sportech, takže pro mě bylo velkým potěšením třeba vidět tu skupinu dětí, která nějakým způsobem je vedená, která prostě i, řekla bych, v tom relativně mladém věku byla zastáncem toho, že sportovat se má vždycky férově, že tam vlastně měli i dobré příklady. A já jsem se snažila, abych byla u toho, abych jim to vždycky připomněla. To si myslím, že v té výchově je dost důležité.
3: Říkala Květa Jerjová-Pecková, Jan Suchan, Radiožurnál.

Dívám se na hodiny, ano, je to tak, volební místnosti se už za pár minut uzavřou a začne sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách. Účastnila se jich i řada mladých lidí, kteří mohli hlasovat úplně poprvé. Patří k nim i Nela Bělunková z Ružnova pod Radoštěm. K volbám vyrazila rovnou ze sklářské průmyslovky ve Valašském Meziříčí. A co na to její rodina, tak to uslyšíte už za chvíli.

0: Sčítání hlasů začne přesně ve 14 hodin. My všechno pro vás budeme sledovat ve speciálním volebním studiu na radiožurnálu Českém rozhlase Plus a také na zpravodajském serveru i rozhlas. Počítáme samozřejmě s tím, že hlavně ve velkých městech sčítání potrvá poměrně dlouho, záležet bude ale na volební účasti. Pro spoustu mladých lidí byly letošní volby vůbec první příležitostí volit. Patří k ním i studentka designu na sklářské škole Nela Bělunková z Rožnova pod Radouštěm.
1: Jsme u 3D tiskáren a právě tady tiskneme šachy na naše předklauzurní práce.
2: Nela Bělunková teď otevírá 3D tiskárnu. To, co vidíme, je ze škrobu. Co to bude, až to bude přesně?
1: Budou to šachové figurky.
2: Vracíme se do 3D. Kolik tě, Nelo, dnes ještě čeká práce? Jsou to jenom ty figurky?
1: Budu je brousit a potom odlívat z pryskyřice.
2: Nela teď položila na stůl šachy.
1: Je hotovo, můžeme jít volit.
2: K volební místnosti u základní školy 5. května teď už přichází Nela v doprovodu přítele Tomáše, sestry Veroniky a maminky Lenky. Nela už teď má v ruce volební lístek a ten má v ruce ale taky její přítel Tomáš, protože ten je taky prvovolič. Tomáš ale volí úplně na druhé straně Rožnova pod Radhuštěm. Teď tě ale doprovodí, půjdete spolu. Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to. Občanku máš, Neli?
2: Ptá se ještě pro jistotu maminka a vstupujeme do volební místnosti. Ta už je krátce po otevření plná lidí. Předsedkyně volební komise Hana Válková teď hledá jméno v seznamu.
3: Máte volební lístky?
1: Ano, mám.
2: Prvovoličce Nela ještě rychle mávají maminka a sestra, protože spěchají na nákupy. Ona zůstává sama se svým přítelem Tomášem, který ještě fotí u toho, jak vhazuje volební lístek do urny. Pak už sám vyrazí do volební místnosti na základní škole Videcka.
4: Já se na to strašně těším. Trošku mě mrzí, že moje první volby budou ty komunální. Radši bych chtěl třeba prezidentské.
2: S Nelou a Tomášem odcházím z volební místnosti. Patří mezi 133 prvovoličů v Rožnově pod Radhoštěm. Gabriela Hekla, Radiožurnál.

0: Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Je 14 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
2: Skončilo hlasování v komunálních a senátních volbách. Komisaři začínají sčítat hlasy. Demokrati v americkém senátu označili dohodu prezidenta Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. Judista Krpálek bude na mistrovství světa v kategorii nad 100 kg bojovat o bronz. Na dálnici D4 na 25. kilometru směrem do Prahy pozor na nehodu. A počasí bude převážně zataženo, občas déšť, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Volební místnosti po celém Česku se zavřely. Skončilo hlasování o složení obecních a městských zastupitelstev. Ve třetině okrsků taky lidi vybírali v prvním kole své zástupce do Senátu. Členové volebních komisí teď za zavřenými dveřmi budou sčítat hlasy. U jedné z volebních místností v Olomouci je reportér Josef Čermák.
3: Já jsem ve škole v Aksamitově ulici v centru Olomouce. Členové volební komise tu už zabouchli dveře, momentálně připravují vše potřebné ke sčítání hlasů. Stoly dají do prostřed místnosti, aby na ně za chvíli mohli vysypat obálky z uren. Volební účast v tomto okresku s číslem 1 přesáhla 38%. Výsledky komunálních voleb by tu podle odhadů členů komise mohly být sečtené někdy v podvečerních hodinách. Záležet bude na počtu křížků. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
2: Policisti prověřují možné kupčení s volebními hlasy v Českém Těšíně. Podle mluvčí moravskoslezské policie Soni Štětínské se podezření zatím nepotvrdilo. Vyšetřovatelé zjišťují mimo jiné to, jestli někdo nabízel peníze lidem bezdomova za odevzdání hlasu ve volbách.
4: Policisté již prověřili řadu informací a vytěžili množství osob. Do současné doby se podezření nepotvrdilo, nicméně policisté na případu intenzivně pracují i nadále.
2: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se by ohradil taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko.

0: Dnes je Světový den duševního zdraví, který každoročně připomíná důležitost otevřené debaty o psychických potížích. S nimi se v Česku potýká každým rokem víc lidí. Podle psychiatrické společnosti dlouhodobě přibývá hlavně dětí a dospělých. První a rychlou pomoc by měla nabídnout krizová centra, která zatím fungují jen ve větších městech. Péče by ale měla být postupně dostupná ve všech regionech. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl Tomáš Kašpárek, předseda psychiatrické společnosti České lékařské komory.
1: Krizová péče může fungovat jako takový filtr, který řekne, vy potřebujete službu spíš podpůrného charakteru a ta je tady a tady a na ní se obraťte, anebo řekne, vaše potíže už jsou závažnějšího charakteru, bylo by potřeba, aby se o ně staral odborník.
2: Sport. Judista Lukáš Krpálek bude na mistrovství světa v Baku bojovat o bronz v kategorii nad 100 kg. Po čtvrtfinálové porážce s Rusem Tasojevem uspěl v obravách proti Nizozemci Speakersovi. V souboji s Finem Pumalainenem může získat 6. medaili ze světových šampionátů. Jeho zápas už slyšíte v přímém přenosu. Fotbalisté Mladé Boleslavy se mohou výhrou v Plzni bodově dotáhnout na druhý Liberec. Výkop je v 15 hodin, kdy začnou taky zápasy zbrojovky s Jabloncem a Hradce Králové s Artisem Brno. Hradecký záložník Jakub Kučera upozorňuje na kvalitu Brňanů.
3: Určitě to bude nepříjemný soupeř, který bude hodně běhavý, soubojový, náročný a nečeká nás nic jednoduchého. My jsme budou hrát na rychlý tady ty křídla, rychlý breaky a to musíme eliminovat a zachytit, aby se do toho soupeř nedostával, takže to si myslím, že bude náš hlavní úkol.
2: V 18 hodin pak Bohemians přivítají Baník Ostrava.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na D4 u Voznice. Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech, jede se v každém směru jedním pruhem, regulují provoz. Směrem na letiště přibrzdíte za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zdržení 25 minut. Ve směru na D1 se zpomaluje za sjezdem na D5 na 22. kilometru, zpoždění 20 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy pomalu za sjezdem na Dobříš na 25. kilometru dostalo auto smyk.
6: Před mostem u Voznice. Je tam otočený auto do protisměru. Je tam policie, jede se tam jedním pruhem.
5: V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 zpomalte za sjezdem na Šeberov. Na 5. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, vybočuje se v dešti. Na místě už je šipka, dojíždí se do krátké kolony na mokré vozovce. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Modřice pomalu na 8. kilometru se brzdí, na 10. řeší nehodu v omezení, zdržíte se 20 minut. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Barandovský most stálo v Dejvické části porouchané auto, už tam není, zanedlouho skončí regulace na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně zataženo, občas déšť, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. A teď začíná volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Jan Pokorný a Tomáš Pancíř.
7: Dobré odpoledne, je 14 hodin a 6 minut. Česká republika má za sebou další volby. Tentokrát do místních zastupitelstev a třetiny senátu.
8: A nastává čas sledovat průběžné výsledky, vracet se k předvolebním kampaním, odhadovat příští vývoj v malých obcích a také ve velkých městech.
7: Reportérky a reportéři jsou v terénu, ve studiu budeme debatovat s komentátory, analytiky, výzkumníky.
8: Volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus právě začíná. U mikrofonu jsou Jan Pokorný
7: a Tomáš Pancíř.
4: Volby 2026. Volební speciál.
7: A hosty úvodu volebního studia jsou Jana Hamanová, ředitelka společnosti SCAC. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
7: A Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Vítej, dobrý den.
10: Dobrý den.
7: Co bylo hlavní téma těchto voleb, paní ředitelko? Byl to Černouček?
9: No, je pravda, že na to, že máme komunální a senátní volby, tak panu prezidentovi se vlastně podařilo soustředit veškerou tu pozornost na něj v tom posledním týdnu, ale myslím, že jde opravdu o třetinu senátu, protože některým stranám jde opravdu o hodně, aby obhájili to, co by potřebovali. A v komunálních volbách pro mě osobně samozřejmě nejzajímavější Praha, protože jsem občanka Prahy a Ale myslím, že je zajímavé, jak dopadne třeba Klání v Plzni, a to já jsem zvědavá, jak dopadne Ostrava a Brno, protože to jsou také takové velké bašty a vždycky se tam může stát nějaké překvapení.
8: Navíc v obou městech byly široké koalice, ano. Takže uvidíme, jestli to tak bude pokračovat nebo ne. Tím se dostáváme k tomu, na co jsem se chtěl zeptat hned v úvodu, protože komunální volby pro vysílání a pro média jsou nejhorší. Volí se ve více než 6 000 obcích, do toho třetina senátu. Opravdu těch výsledků bude přicházet v příštích hodinách strašně moc. Na co se soustředit? Něco jsme slyšeli už od Jany Hamanové, co dodá Petr Hartmann.
10: Já si myslím, že skutečně u těch komunálních voleb je to složité, protože jsou to volby velmi individuální, záleží na té dané obci, na tom, kdo jak kandiduje, jaké jsou tam problémy a tak dále. A pokud třeba to chce někdo vydávat jako referendum o vládě, tak myslím, že je to velmi problematické a složité, že zkrátka to takto úplně vnímat nelze, a to také z toho důvodu, že vy už jste o tom hovořili, že když se podíváte například na to, kdo vládne na radnicích velkých krajských měst, tak protože střední Čechy nemají, tak jich máme 13, tak 8 a nebo až 9 bylo těch, kde ANO vládlo s někým z představitelů té současné na vládní úrovni opozice. Takže lidé, pokud by chtěli dělat referendum o vládě v těchto městech, tak to budou mít trošku složité.
11: A to už jsme vlastně zase v Plzni, jak říkala Jana Hamanová,
10: no, v Plzni, ale když už jsme třeba u Ostravy a u Brna, tak tam bude zajímavé, jak voliči ANO zareagují na to, co se tam událo. Když vememe Ostravu, tam byl pan Macura, to byl fenomén, který tam vyhrál volby, byl primátorem Ostravy, pak po odchodu z hnutí ANO to tam se přeformátovalo, takže vlastně hnutí ANO ztratilo primátora Máhu ODS, který tehdy nemělo velký úspěch, a to samé se stalo v Brně, kde dlouho vládla spokojeně koalice, kde byla ODS třeba s hnutím ANO, a tam také byl velký nátlak na představitele hnutí ANO, aby tu koalici v rámci té radnice opustili, oni to neudělali, byli kvůli tomu vyloučení. Tak uvidíme, jak se to vyplatilo hnutí ANO, tyto rošády, jak to ocení voliči.
11: Volební místnosti, jak už jsme říkali, se uzavřely, komise po celém Česku sčítají hlasy, ve většině obcí se hlasovalo v komunálních volbách, někde ale lidé vybírali i senátorky a senátory. Na začátek volebního studia vám nabízíme souhrn toho všeho, a to od Elišky Zábrocké z domácí redakce. Dobrý den.
12: Hezký den.
11: Eliško, odvolili všichni v pořádku nebo někde hlásili problémy?
12: My jsme mluvili před malou chvílí s Tomášem Jírovcem, ředitelem odboru voleb ministerstva vnitra. Podle něj byly ty letošní volby bez větších problémů, zmínil ale některé ještě ze čtvrtka a zpátku.
13: Asi nějaký zvýšený počet podání ohledně potenciálně nezákonné volební agitace v okolí volebních místností a případně nějaké lehké výtržnosti jako zničení právě třeba volebních plakátů jednotlivých volebních stran, ale řekl bych, že jako nedošlo k ničemu extrémně nestandardnímu.
12: Některé menší problémy ale byly přeci jen i dnes. Třeba v Novém Veselí na Žďársku dnes dopoledne necelou půl hodinu nefungovala elektřina, volby to ale neovlivnilo a místnost byla dál otevřená. I policie měla práci, včera vyjížděla na Moldavě na Teplicku do volební místnosti, a to potom, co komise odmítla pustit k volbám lidi, které starosta vyškrtl ze seznamu voličů. Podle vedení města si změnili trvalé bydliště účelově, aby ovlivnili volby. No a policisté se zabývají taky podezřením na kupčení s hlasy, konkrétně v Českém Těšíně na Karvinsku. Doteď se ale to podezření nepotvrdilo.
11: Co už se teď dá říct o volební účasti?
12: Tak obecně v komunálních volbách bývá nižší účast. Naposledy před 4 lety byla kolem 45%, dnes předběžně hlásí volební komise účast mezi 25 a 40%. Ten rozptyl je docela velký, tak uvidíme, jaká nakonec bude. No a navíc v některých obcích, konkrétně v 5, se nevolilo vůbec, třeba v Rokitovci na Mladoboleslavsku nebo Slavníči na Havlíčkobrodsku. Přihlásilo se tam totiž méně kandidátů, než je zákonný limit, kandidáti tam tedy chyběli.
11: A pojďme ještě k senátním volbám. Tyhle volby jsou dvoukolové, je ale možné, že budeme znát nějakého senátora nebo senátorku už dnes?
12: Ano, a v jednom případě je to dokonce téměř jisté, je to Rychnov nad Kněžnou, tam totiž kandidují pouze dva zástupci, stávající senátor Jan Grulich z TOP 09 a Petr Sadkovský z hnutí ANO. U ostatních platí, že musí dostat víc než 50% hlasů, aby vyhráli už v prvním kole, tedy dnes, a pokud se tak nestane, tak do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Připomenu, že před 2 lety bylo v prvním kole rozhodnuto o 5 nových senátorech, tak uvidíme, co nás čeká tentokrát. No a ještě doplním, že ty aktuální výsledky vám nabídneme nejen v následujících hodinách ve vysílání Radiožurnálu, ale taky na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
11: Říká Eliška Zábrocká, která bude sledovat průběžné výsledky. Zatím děkujeme a těšíme se.
12: Taky, naslyšenou.
4: Volby 2026, komunální a senátní.
14: Eliška Zábrocká končila senátními volbami. Co teď odhaduje, abychom si za pár hodin mohli zrekapitulovat a říct si, jak úspěšně odhadoval Petr Hartmann, kolik kandidátů se dostane letos v prvním kole?
10: Těžko říct, jeden obvod, tam se to přímo nabízí, když čistě velmi, velmi teoreticky může dojít k tomu, že by oba dva dostali úplně stejný počet hlasů a pak by bylo tam také druhé kolo, ale v některých těch senátních obvodech, kde je málo kandidátů, takže ty hlasy se tam nemusí úplně rozdrobit, takže nelze úplně vyloučit, že by někdo se mohl dostat hned z prvního kola. Ostatně, kdo třeba obhajuje, tak je to představitel, tehdy to byli Starostové a nezávislí, bylo to v tom obvodu Děčín, kde už v prvním kole tehdy vyhrál kandidát Starostů a nezávislých, byl to Zbyněk Linhart, ten má velkou šanci opět uspět v prvním kole. No a když se podíváme třeba na to, jaké je složení, dejme tomu v Trutnově, tak tam obhajuje senátor Jan Sobotka, tak tam možná by také mohl uspět v prvním kole a bude velmi zajímavé podle mě sledovat, jak se bude vyvíjet souboj Jana Grolicha, který kandiduje na Vyškovsku a kde...
14: Šéfa KDU ČSL.
10: Přesně, a kde velkou energii opět napnul Andrej Babiš k tomu, aby prosadil kandidáta hnutí. Ano, je to kandidátka, která není příliš zběhlá v politice a není příliš známá, byť je to zdravotní sestra z významného ústavu a tak dále, tak tam to bude zajímavé.
14: Byť tedy teď je známější díky nebo kvůli videu na sociálních sítích?
11: Možná víc, než bych chtěla.
10: No a tam právě bude zajímavé to, zda se opět podaří Andreji Babišovi jedna věc, že když se takto snažil vystrnadit Miloše Vystrčela ze Senátu, tak tam se jednak opakovalo to, že nebo událo to, že nebyl úspěšný Andrej Babiš se svojí iniciativou a byla tam velká účast nejenom v prvním kole, ale v druhém, která byla až ke 40%, což z pohledu Senátu, kde někde bývá třeba i 15-17%, byl nevídaný efekt, ale pro Andreje Babiše to nebyl efekt zrovna pozitivní.
14: Já na chvíli přeruším naše volební studio informací, která teď přišla. Je důležitá, policisté pátrají po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů, je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě měl černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s vyobrazením planet. Je štíhlé postavy, měří přibližně 165 cm. Jakékoliv informace o chlapci, prosím, volejte na linku 158.
11: I tohle je důkaz úzkého propojení Českého rozhlasu se složkami integrovaného záchranného systému a policií České republiky. Prosím, berte tyhle naše informace hodně vážně. Pokračuje volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dívejte se i na zpravodajský server Českého rozhlasu i rozhlas. Je tu s námi Jana Hamanová, ředitelka společnosti SCAC a komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Paní ředitelko, který z těch senátních obvodů by vás tak ještě něčím zaujal? Je to třeba Cheb?
9: Cheb asi mě úplně ne. Mě samozřejmě...
11: Byl tam Michal David na koncertě, byl tam Andrej Babiš v publiku. Ano, tančilo se tam.
9: Ano, já si myslím, že to, o čem mluvil pan Hartmann, to znamená ta velká akvizice pana Babiše proti Janu Grolichovi, tak tam bude opravdu soustředěný to zásadní, protože to, co se objevilo před těmi 4 lety na té Vysočině, ten nebývalý nárůst té volební účasti v Senátu, jenom jako potvrdil to, že dokážeme zvednout volební účast tím, pokud hodně jako chceme, pokud na tom hodně pracujeme. Jo. To je, že my v současné době pořád jako komentujeme, že volby do Senátu se vždycky pohybují kolem 40% v prvním kole, protože jsou k tomu buď komunální, nebo krajské, nebo jiné volby. A to druhé kolo mnohdy bývá nejenom 15%, ale v Karlovarském kraji třeba 10%. Což je, to je jako opravdu už, to je opravdu jako minimum za mě jako hraničící s nějakou validitou. A v tomhletom případě se ukázalo, že když ti kandidáti a ty jejich strany, které jsou kolem nich, nebo ten tým, dokáže do toho regionu jako zanést tu myšlenku, že opravdu o něco jde, tak se to může týkat i těch senátních voleb. Já si myslím, že zajímavé senátní obvody budou určitě tady v Praze. Víme tam o panu Láskovi, který obhajuje a zároveň kandiduje do magistrátu, což je taky jako u něho úplně nová role. Máme tam pana Čižinského a pana Čižinského druhého také. Jo, to jsou takové novinky, se kterými jsme doteď tady neměli úplně zkušenost, takže mě bude zajímat, jak dopadne Praha. V tom Chebu si jenom přeju, aby ta volební účast byla co nejvyšší, aby když už ti lidé jdou k těm senátním volbám v prvním kole, díky těm komunálním, tak aby si to zopakovali v tom druhém, ať už kvůli svému kandidátovi, anebo aspoň kvůli tomu, aby volili to, co je pro ně nejlepší, aby se zvedla důvěra v senát.
15: Michal David dokáže tak dlouho hrát, i když on umí hrát non-stop vlastně, takže možná to tam zafunguje.
14: A pokud tam druhé kolo bude, dodejme.
15: Pokud tam druhé kolo bude chvíli,
14: samozřejmě také nevíme. Když ještě zůstaneme chvíli u senátních voleb, o co vlastně se hraje těch celkových poměrů sil v celostátní politice v letošních senátních volbách. Protože na první pohled, když se na to podíváme, tak to, aby současná vládní koalice získala většinu v horní komoře, tak to by musela vyhrát ve 26 obvodech z 27. To se asi čekat nedá. Je v tomto směru tedy pro budoucí poměr sil v Senátu vlastně to, jak to letos dopadne, zásadní?
10: No zásadní to je po každé, protože jednak každé dva roky se volí nové vedení Senátu po těch volbách, takže se volí vlastně druhý nejvyšší ústavní činitel zemi. Zásadní je to také z hlediska toho, jak funguje Senát, jaká je tam atmosféra, protože přece jenom zatím si Senát stále udržuje takovou tu pověst klidnější komory parlamentu, kde jsou přece jenom lidé, kteří už mají něco za sebou, je to dané i volebním systémem většinovým a tak dále. Takže to bude důležité čistě teoreticky, protože ANO vlastně obhajuje jeden mandát, tak aby měli většinu, tak by museli obhájit mandát plus dalších 26. A
14: což u ANO nejde, protože má 24 kandidátů.
10: Obvodech kandiduje pouze a museli by třikrát uspět představitelé SPD. A to je prakticky vyloučené, protože právě i ten volební systém do Senátu dává takovou stopku těm, dá se říci, okrajovějším nebo extrémnějším představitelům těch stran. Takže jsme třeba ještě nezažili, že by právě představitel SPD se stal senátorem, že by uspěl v těch senátních volbách. A myslím si, že i letos to bude prakticky vyloučené, aby k tomu došlo. A když jsme u té nízké volební účasti, tak mně se právě na senátních volbách nejvíce líbí, že když skončí druhé kolo, konstatuje se nízká volební účast, tak se hovoří o té legitimitě těch mandátů a tak dále. A co s tím? A neustále se to opakuje a nic se s tím neděje. A přitom ve světě existují různé systémy, které třeba zachovají dvoukolovou volbu, ale ta dvoukolová volba, když to hodně zjednoduší, může proběhnout v jednom termínu, takže může proběhnout v době, kdy se třeba konají, dejme tomu, krajské nebo komunální volby, tak jak je to, a ta účast tam bývá vyšší. I když zas některé volební komise vám potvrdí, že když lidé přijdou volit třeba do komunálu a jsou zároveň volby senátní, tak oni někteří říkají, my ale do Senátu volit nebudeme, to nás nezajímá, my budeme volit jenom do komunálu.
15: A to Senát slaví kulaté výročí v letošním roce, v roce 2026, tak možná je legitimní otázka, jestli nastal čas eventuálně pro nějaké změny. Sledujete hlasování po celé České republice, posloucháte Radiožurnál, Český rozhlas Plus, naše volební studio. Reportéři se budou pravidelně hlásit do volebního studia a začínáme v Praze, kde máme reportéra Petra Kastera. Hezké odpoledne.
16: Hezké odpoledne. Já jsem na základní škole na Štrosmajerově náměstí. Komisaři před chvílí vysypali obálky z volebních uren a protože v Praze 7 lidé volili i do Senátu, nejdříve museli rozstřídit žluté senátní obálky a šedé komunální obálky. Do této volební místnosti pro okrsek 7035 přišlo podle předběžných odhadů komisařů asi 50% voličů. Při posledním průběžném součtu ještě dopoledne byla v Praze 7 volební účast v komunálních volbách volbách 37%. Komisaři tady odhadují, že hlasy budou sčítat zhruba do 20 až 22 hodin. Pokud žádný z kandidátů na senátora nebude mít víc než 50% hlasů, za týden tady bude druhé kolo senátních voleb. Dodám, že pražští záchranáři dnes řešili tři případy lehčích zranění ve volebních místnostech. Teď už ale předávám slovo do Zlínského kraje kolegovi Michalu Sladkému, který sleduje dění v Záhorovicích na Uherskohradišťsku, kde kromě komunálních voleb bylo i místní referendum.
17: Hezké odpoledne. Ta referenda zde byla dokonce dvě, ale měla společné téma, a to možné rušení železničních přejezdů v obci. Ty jsou v Záhorovicích celkem tři, přičemž zrušení jednoho z nich z důvodu zvýšení bezpečnosti a také rychlosti na trati zvažuje správa z železnic. To v obci vyvolalo nelíbost a vznikla referenda, která by měla vedení obce zavázat, aby podniklo veškeré kroky pro zachování všech přejezdů. Jak hlasování dopadlo, to pochopitelně ještě není jasné. V tuto chvíli tady členové volební komise sčítají hlasy, ale dá se očekávat i podle toho, co mi zhodně říkali lidé, kteří přišli volit, že obyvatelé budou chtít zachovat všechny přejezdy. To ostatně podporuje i vedení obce, což mi potvrdil i lidovecký místostarosta Jiří Milička. Podle něj jsou všechny přejezdy bezpečné, protože jsou tam závory i signalizační zařízení. Poslední slovo ale bude mít správa železnic. Ta v souvislosti s modernizací takzvané vlárské dráhy prověřuje možnost zrušení u 27 z celkových 56 přejezdů. Ze Záhorovic Michal Sladký, Radiožurnál.
4: Volby 2026, komunální a senátní.
15: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Našimi hosty ve volebním studiu, které moderuje Jan Pokorný a Tomáš Pancíř, jsou Jana Hamanová, ředitelka společnosti SCAC, a Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Zkusme se zamyslet, paní ředitelko Hamanová, jestli by po těch 20 letech existence horní komory parlamentu nebyl čas na nějaké změny v ukotvení.
14: Dokonce po 30.
15: Pardon, 2026, ano, 96.
9: Tak já si obecně myslím, že by bylo na čase začít přemýšlet obecně o volbách v České republice. Máme jich totiž opravdu hrozně moc a je výjimkou, kdy máme rok, který je nevolební. A to nedá, není to dobrý jak pro ty voliče, si myslím, tak to není dobrý ani pro ty jednotlivé politické strany, ani pro ty instituce jako takové. Takže za mě po 30 letech nebo i po 20 letech je vždycky na čase si sednout a říct si, jestli ten systém, který je nastavený, tak ještě pořád vyhovuje. Jestli systém, který je nastavený z 20. století, vyhovuje 21. století, a to ve všech parametrech, které má. Můžeme mluvit o tom, jestli má být zavedena elektronická volba nebo ne. Já nejsem toho příznivce, já si myslím, že se lidé mají zvednout a mají aspoň jednou za čas dojít do těch volebních místností. Je to nejméně, je to nejvíce důvěryhodná záležitost a v současné době v České republice si myslím, že máme pravdu jako jedna z mála zemí velkou důvěru v to, jak náš volební systém funguje. Takže tohle to je zrovna jedna z věcí, kterou bych úplně neměnila. Na druhou stranu to, jak ty volby jsou naplánované, i když víme, že nemůžeme nikdy předem říct, jestli nebudou předčasné volby do parlamentu, ale to, kolik máme voleb, komunálních, krajských, senátních, do Evropského parlamentu, do poslanecké sněmovny a tak dále, tak jestli by to nestálo za to nějakým způsobem zredukovat.
14: Já se zeptám konkrétně, jak to změnit? Dát dohromady komunální a krajské?
9: Třeba.
14: Protože v případě možná Prahy, nedám.
9: Když si jenom vezmeme, jak to vypadá v případě Prahy, která je úplně jako anomální v tom, že funguje zároveň jako kraj a zároveň jako město. Takže my magistrát volíme úplně v jiné etapě, než jsou krajské volby. A tím pádem ten pražský magistrát nemá téměř jako šanci se potkat na stejné úrovni jako ti nově zvolení krajští lídři. Jo? To znamená, když se sestavují krajské vlády, tak Praha má už 2 roky nějakou vládu, která má nějaký systém, má nějaké programové priority a tak dále, ale už je v podstatě téměř v předvolebním boji zase. Protože ty její volby se zase blíží. Takže dát dohromady krajské a komunální volby si myslím, že vůbec není špatná myšlenka. Pokud jde o ty třetiny toho senátu, Já si myslím, že je vlastně správně, že se to obměňuje takhle postupně, že se ti senátoři obměňují po těch 6 letech, protože oni hrají jinou roli než ta poslanecká sněmovna. Ale spíš si říkejme, jestli je správně, že máme podzimní volby, jestli nemají ty volby být na jaře z různých důvodů, kvůli rozpočtům, kvůli tomu, jakým způsobem se potom následně jako nastavují všechny ty záležitosti, protože když jsou volby na podzim, tak než se domluví nějaká vláda, tak je konec roku a musí vládnout jaksi s tím, co má dáno vlastně z té minulosti. Ale samozřejmě je v tom ten problém těch předčasných voleb, když se náhodou jaksi stane, že vláda ztratí důvěru v průběhu třeba svého mandátu.
14: Co k těmhle úvahám říká Petr Hartmann?
10: Tak co se týče voleb do poslanecké sněmovny, tak tam, že je ten termín na podzim a ne na jaře a podobně, tak to záleží skutečně na tom, zda se konají nebo nekonají předčasné volby, pak se to může přeházet a může to skutečně komplikovat například přijímání státního rozpočtu na ten další rok. Co se týče voleb senátních a krajských a komunálních, tak tam právě došlo ke změně příslušného zákona, takže ten termín je pevně stanoven, takže kdyby se někdo nechtěl dopustit z politiku chyby v plánování a chtěl třeba se zúčastnit krajských voleb a komunálních voleb, tak už ví, když se podívá do kalendáře, třeba, že komunální volby za 4 roky se budou konat v prvním celém týdnu, který vyjde v kalendáři na říjen, tedy v pátek a v sobotu, takže už nyní víme, kdy budou například komunální volby. A možná spíš se řeší to, jak usnadnit lidem možnost volit, protože si myslím, že třeba i ta nízká účast v těch komunálních volbách je ne z velké části, ale přece jenom trochu z části dána tím, že lidé skutečně musí volit v místě trvalého bydliště, že když tam z nějakých důvodů nemohou být, ať už jsou třeba skutečně někde na dovolené, na pracovní cestě nebo třeba i hospitalizování někde v nemocnici mimo to své trvalé bydliště, tak nemohou volit třeba korespondenčně nebo podobně, což samozřejmě umožněno v některých sousedních zemích i v typu komunální voleb je a týká se to například také Německa nebo Rakouska. Takže spíše úvahy tímto směrem.
15: Ona je otázka, Jana Hamanová říkala, že možná je čas si sednout, kdo by si měl sednout, jestli je to politická reprezentace nebo mix politické reprezentace a expertů. To uvidíme, my tady jenom nadnášíme témata a čekáme také, až přijdou další zprávy. Mezitím si řekněme, že volební účast se zhruba hodinu před uzavřením volebních místností pohybovala nejčastěji kolem 40% a proti dopoledním hodinám se zvýšila. Na řadě míst byla podle informací České tiskové kanceláře vyšší. Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus, volební studio, jehož součástí jsou taky zprávy každou půl hodinu. Zprávy a Jana Gulda.
0: Policisti prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít červeno-zelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé, krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru i rozhlas. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Před půl hodinou se zavřely volební místnosti a komisaři začali sčítat hlasy. Český statistický úřad zveřejňuje průběžné výsledky na volebním webu. Ty konečné bychom měli znát v neděli nad ránem. Co víme už teď, řekne redaktorka Anna Millerová.
18: Po půl hodině od uzavření volebních místností zatím statistici nezveřejnili žádné výsledky. Nejrychleji by měly být známé v malých obcích. Naopak ve velkých městech se sčítání může protáhnout až do zítřejšího rána. U senátních voleb se pak už dnes pravděpodobně rozhodne v Rychnově nad Kněžnou, kde jsou jen dva kandidáti. Anna Millerová, Radiožurnál.
0: Indická policie zadržela v Novém Dillí stovky demonstrantů, kteří protestovali za rezignaci předsedy volební komise. Ten čelí kritice kvůli velké revizi volebních seznamů, ze kterých jeho úřad vyškrtl desítky milionů jmen. Akci zorganizovalo hnutí Cockroach Janata Party. Ve městě jsou nasazené tisíce policistů a bezpečnostní síly uzavřely části hlavního města.
4: Sport.
0: Tenisti Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina postoupili na turnaj v Šangaji do třetího kola. Lehečka porazil Portugalce Borže se 2-1 na sety a nastoupí proti Španělovi Chodarovi. Svrčina stejným poměrem zdolal Argentince Echeverryho a narazí na Rusa Medvedeva. V Pekingu Nikola Bartuňková vypadla v semifinále po porážce s Mirou Andrejevovou 0-2 na sety. Kateřina Siňáková si naopak zahraje finále čtyř hry s Australankou Storm Hunterovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na Pražském okruhu a nehoda na D2 u Židlochovic. Na Pražském okruhu probíhá údržba a servis technologií v tunelech. V každém směru se jede jedním pruhem. Regulují provoz ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Zdržení 10 minut. Ve směru na D1 dejte pozor u sjezdu na Jinočany. Stálo tam auto na 21. kilometru v levém pruhu porouchané. Ovšem teď tam havarovala další dvě auta. Na místě už je policie, blokovaný tedy levý pruh 21. kilometr směr D1. Následně regulují provoz v Lochkovském tunelu, celkově čekejte 15 minut navíc. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 zpomalte za sjezdem na Šeberov. Na 5. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, náhle se brzdí a vybočuje, místo je označené. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Modřice stále pomalu, na 8. kilometru se brzdí, na 10. řeší nehodu v dopravním omezení, blokovaný pravý pruh, zdržíte se 20 minut. A silnice 10 ze Železného Brodu do Turnova je za Brodem neprůjezdná, spadl tam strom, na místě už jsou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme převážně zataženo, občas déšť, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
15: Dobré odpoledne, sčítání hlasů je v plném proudu, posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus, věnujte pozornost také zpravodajskému serveru i rozhlas, kde uvidíte řadu zajímavých textů, analýz od datařského týmu a také zajímavou volební kalkulačku. Dobrý poslech.
4: Volby 2026, volební speciál.
14: My se těšíme, až se na zpravodajském serveru iRozhlas.cz začnou objevovat první výsledky. Jan Pokorný říkal, že se sčítá, ale zatím ty výsledky nedoputovaly. Ono konec konců se sčítat, zvláště ve velkých městech, všechny ty křížky, není úplně jednoduché. Ten volební systém v komunálních volbách je naprosto specifický. Je možné takzvané panošování, to znamená volit napříč stranami. V Praze při volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy to znamená, že každý volič mohl dát až 65 křížků. Funguje tenhle volební systém? V čem ty výsledky jsou jiné než u toho klasického? Protože já možná rovnou návodně vás nasměruji, paní Hamanová. Když jsem se díval do historie, tak ve velkých městech je strašně málo případů, kdy se v tomto systému podařilo někomu přeskákat z nevolitelného místa na to volitelné.
9: No, pravděpodobně není divu, protože když se jenom podíváte, jak ta kandidátka vypadá, znamená, že je to jako prostě velký arch, kterým se musíte probírat, ale kdybyste to měl dělat jako opravdu tak, že si vyberete to zastupitelstvo sám, tak se musíte ale dopočítat toho přesného počtu. Lépe řečeno teda, nebo menšího.
14: Ale nesmí jich být víc.
9: Jo? To je ten problém, že jakmile uděláte o jeden křížek víc, to znamená v Praze třeba 66, tak je to celý neplatný. Tak kdo to bude riskovat, tuhle tu věc? Další záležitost, a to vlastně souvisí i s tím, o čem jsem mluvila předtím, jestli není čas se podívat na ty volby jako takové, jestli nemáme těch systémů příliš mnoho, protože u voleb do poslanecké sněmovny víme, jak je to s tím kroužkováním a že přeskakují a tak dále. A ty lidi si představují, že v těch komunálních často, že to funguje úplně stejně. Že když někoho zakroužkují, takže přeskáče. Ale ono to tak jako prostě být nemusí. A ty křížky, tady opravdu to panašování funguje jiným způsobem. A kromě toho tedy, že těm lidem dáváme každý rok nějaké volby, tak jim ještě říkáme, že u každých těch voleb musí nastudovat manuál, jak mají volit. Což není úplně, není úplně jednoduché. Motivační. V dnešní době, kdy víme, já to vím z mnoha výzkumů, které dělám, že lidé prostě nečtou. nejsou schopni jak si přečíst jeden odstavec, dva odstavce o tom, jak se mají chovat. Prostě to musí být jednoduchý. Že ideálně, kdyby se ve všech volbách alespoň volilo teda tím stejným způsobem.
15: Petře Hartmane?
10: Tak ono to úplně nejde u všech voleb, protože máme různé volební systémy a podobně. A když jsme u toho panašování, tak to je taková vábnička na voliče, protože oni mají iluzi v těch velkých městech, že si mohou vybrat kandidáty napříč těmi kandidátními listinami, ale pokud dáte takhle jednotlivý hlas a dáte ho někomu, kdo je na té listině dole nebo na nevolitelných místech, tak si už neuvědomujete, že dáváte hlas ne jemu, protože ta pravděpodobnost, že vyskočí nahoru, je velmi nízká, ale dáváte to té straně a vy třeba byste tu stranu vůbec nevolili, třeba si říkáte, proč zrovna tenhle člověk je na kandidátce této strany nebo tohoto uskupení, je to skvělý člověk, toho bych tam chtěl, ale nechápu, proč je tady, tak samozřejmě to uskupení celé volit nebudu, dám mu jenom hlas, takže to je
14: trošku zavádějící. Vlastně to uskupení.
10: Samozřejmě v těch malých obcích a tam je to něco jiného, tam to funguje dobře, ale v těch velkých městech je iluzí, že tímto panašováním si vytvoříte vlastní podobu zastupitelstva a že velmi výrazně to ovlivníte. Tak to není a maximálně to velmi komplikuje život těm, co jsou ve volebních komisích. Já je obdivuji, protože opravdu to není jednoduché. A ať jsme v 21. století, tak alespoň jsem se o tom bavil s jedním kamarádem, který je předsedou komise, tak funguje systém, že si píšete tuškou a čárkujete. A já nepochopím, nejsem technický typ v tomto, ale proč třeba nelze ty volební lístky alespoň nějak skenovat, aby to počítali stroje a pak samozřejmě byla možná zpětná kontrola, protože by existovaly ty lístky, ale tak to není. Takže pak se nedivme, že v Praze se ty výsledky sčítají a sčítají se třeba do 3 nebo dokonce do 6 do rána.
14: A je obdivuhodné, pokud tam ano, nebudou chyby. Tak.
10: To tam budou teda, ale ono se na ně naštěstí nepřijde, protože nebudou zas tak zásadní, když nebudou ty výsledky těsné, aby to ovlivnilo výsledek voleb. Ostatně o chybách se hodně hovořilo třeba v souvislosti s krajskými volbami v Libereckém kraji, kde komunisté se velmi těsně nedostali a tam to bylo přepočítáno a bylo shledáno, že tam byly nějaké chyby, ale i když třeba ten rozdíl původně byl, teďka to nemám úplně přesně v hlavě, ale třeba 10 hlasů, tak se zjistilo, že 5 hlasů jim bylo neprávem odepřeno, ale stejně to nestačilo. Takže ty chyby určitě budou, jsou a nedá se jim vyhnout, ale neměly by být tak zásadní, aby to ovlivnilo celkový výsledek těch voleb.
15: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a teď dostává slovo reportér Richard Webs, který sleduje sčítání hlasů ve Středočeském kraji. Dobré odpoledne.
19: Hezké odpoledne, já jsem právě v Kladně ve volební místnosti okrsku číslo 8 v budově základní školy v Moskevské ulici. Volební komise se tady probírala hlasovacími lístky, která měla vysypané na stole a teď počítá křížky na jednotlivých lístcích. Dokud nebude sečteno, nesmí nikdo dovnitř ani ven. Hotovo by mohla mít kolem 18. hodiny. V tomto okrsku volí přes 700 lidí. Průběžná volební účast v komunálních volbách tady podle předsedy komise bývá kolem 35%. V celém městě pak do zastupitelstva volilo přes 42%. Voliči do 33 členého zastupitelstva vybírají z více než 290 uchazečů. Celkem tady kandiduje 9 uskupení. Místní obyvatelé si letos vybírají také senátora. O místo v horní komoře parlamentu tady usiluje 6 kandidátek a kandidátů. K senátním volbám přišlo 39,6% voličů. Podle dat Českého statistického úřadu jsou zatím ve Středočeském kraji sečteny asi 3 okrsky. Informace z Brna teď přinese kolegyně Aneška Hlávková.
20: Dobré odpoledne. I tady už pokračuje sčítání hlasů. I tady členové komise ve volební místnosti v centru Brna v Rašínově ulici právě teď třídí volební lístky. Lidé tady do urny odevzdávali 2 volební lístky, jedním volili nové vedení městské části, v tomto případě Brna středu, a druhým budoucí zastupitelem města Brna. To navíc bude mít po 8 letech nového primátora nebo primátorku. Dosavadní primátorka Markéta Vaňková už totiž mimo jiné ze zdravotních důvodů nekandidovala. O tom, kdo ji střída, ale nerozhodují přímo voliči, nového primátora vyberou až zastupitelé podle toho, jaké strany se po volbách dohodnou na spolupráci. A část Brna navíc spadá do volebního obvodu číslo 60, kde se volilo taky do horní komory parlamentu. A už jen doplním, že v celém Jihomoravském kraji přišlo k volbám téměř 53% voličů a voličů do senátu tu bylo o 3% body méně. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
15: No a v Brně zůstáváme, my jsme teď ve spojení s politologem jménem Jakub Šedo, politolog z Brněnské Masarykovy univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den.
15: Tak vy to tam máte téměř za rohem, ten zajímavý volební obvod, kde proti sobě stojí hejtman, šéf lidovců Jan Grolich a Petra Absolonová. Jak zatím hodnotíte to, co předcházelo volebním dnům, tedy tu kampaň, kterou vedli oba dva tyto kandidáti?
1: Tak ta kampaň byla poměrně dost viditelná, komentovaná nejenom na úrovni obvodu nebo na úrovni kraje, tak je to pochopitelné. Vlastně touto cestou se chce předseda lidovců Grolich dostat vlastně z krajské úrovně na úroveň celostátní politiky a z toho hlediska je to pro něho důležité, aby ve volbách pokud možno co nejjednoznačněji a nejviditelněji uspěl, což pochopitelně vedlo i k dosti vyhrocené kampaní ze strany ANO, které naopak potřebuje, aby jeho, aby pro ANO ideálně neuspěl a když už ne, a když už by uspěl, tak aspoň ne nějakým přesvědčivým způsobem.
15: Co to je přesvědčivý způsob v případě senátních voleb? Tam je to buď anebo, buď to postoupí do druhého kola, anebo vyhraje po získání 50% hlasů.
1: V případě tohle obvodu je to jednoznačně úspěch už v prvním kole, protože těch kandidátů je tam minimum a v tu chvíli prostě kole, tak už by to byl signál, že jeho pozice není nějak zvlášť slavná. Naopak, pokud by ten úspěch byl skutečně jako drtícím 20% hlasů hned v prvním kole, tak na tom by stavět i v dalších kampaních.
14: Spojení vypadává, věřme, že vydrží. Já možná ještě doplním, když tady zaznělo, že kandidátů tam není moc, jsou tam přesně tři kandidáti, abychom i všichni ostatní věděli. Je to Jan Grolich z KDU ČSL, Petra Absolonová z Hnutí ANO a také Jaroslav Fládr z Přísahy. Vyzkoušíme, jestli se spojení s Brnem trochu zlepšilo. Slyšíme se?
1: Já slyším dobře.
14: Tak to je dobře. My vás lépe, než jsme slyšeli před chvílí. Já přesunu teď naši pozornost k Brnu jako takovému, ke kampani v druhém největším městě v České republice. Byla něčím specifická?
1: Tak byla specifická poměrně velkým nasazením, zejména v případě koalice lidovců a starostů. Velmi viditelná a pak také dosti výraznou negativní kampaní ze strany ANO proti, zejména proti ODS, respektive koalici ODS a TOP 09 vedené Kamilou Zlatuškovou.
15: Děkujeme za rozhovor, to byl Jakub Šedo, politolog z Brněnské Masarykovy univerzity a my se vracíme zpátky do volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Je tu s námi Jana Hamanová, ředitelka SCAC a Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Když se podíváme na první výsledky, tak byly zveřejněny ve 14 hodin a 30 minut a to ze tří obcí, což je o minutu dřív než v minulých obecních dobách před 4 lety, takže doba se zrychluje, máme minutový nástup skok proti předchozímu volebnímu období. Kdybychom se ještě zastavili u těch obecních voleb a i u té diskuse, která vznikla tou situací kolem prezidenta republiky a jeho původního nevolení, později volení, ale i výroku jeho manželky, první dámy, paní Pavlové, která mluvila o tom, že se nemůže volit na dálku v případě těch obecních voleb. Je to vůbec technicky realizovatelné, nějaká korespondenční, internetová nebo jaká volba v případě takhle složitého volebního systému a tolika obcí? Máme přes 6200 obcí.
9: Tak určitě to realizovatelné je. Já si myslím, že tím, že žijeme v roce 2026, ta technika dorazila už, nebo urazila už tak velký kus cesty, že reálné to je. Ale bylo by to hodně náročné, pokud jde o zabezpečení a samozřejmě o jako celkový ten výkon. Ale já si myslím, že tady je opravdu důležité to, co zmiňovala paní Pavlová. Mluvilo se totiž více o prezidentu jako o člověku a voliči. Možná se trošku zapomnělo na to, že Ano, je to člověk a volič, ale je především instituce. On je prostě instituce na těch x let, na které si jeho volíme. A v takovém případě je bohužel podle mě to, ta osobní rovina podřízená té instituci jako takové. A především je to důležité v tom případě, když český prezident je volen občany a nikoliv poslaneckou sněmovnou, senátem nebo prostě jako těmi zastupiteli. Takže on se zpovídá těm lidem. Ti lidé do něj samozřejmě vkládají nějaká očekávání. Víme, jak to v České republice máme vůči prezidentovi. Pořád tam máme to pokračovatelství té královské tradice a toho, jak sedí na tom hradě a tam jsou ty korunovační klenoty a tak dále a tak dále. Protože ta instituce u nás je toho prezidenta je opravdu vnímaná velmi jako důstojná role. A tady za mě musí jít trošku osobní zájmy stranou.
14: Napravil tohle všechno pan prezident tím, že v pátek na otočku z Maroka přiletěl a v Černoučku z těch dvou kandidátek, které tam jsou v komunálních volbách, jednu vybral?
10: Tak on hovořil o tom, že udělal chybu, takže tu chybu podle někoho napravil, podle někoho alespoň zmírnil, to záleží skutečně na osobním pohledu na tu věc a byla to skutečně chyba úsudku, když se rozhodl tedy si naplánovat soukromou cestu. Já myslím, že by to rozruch nezbudilo v momentu, kdyby ta absence byla dána, dejme tomu nějakými závažnými zdravotními problémy, nebo že by musel mimořádně odcestovat na nějaký summit, dejme tomu na to, že by se řešily nějaké problémy celosvětové bezpečnosti nebo evropské bezpečnosti a tak dále, ale když vy hovoříte o tom, že chodit k volbám je důležité a zároveň dáte přednost svému koníčku před účastí u voleb, tak samozřejmě to chyba je a nebylo divu, že se okolo toho zvedl takový rozruch a že nakonec úsudek prezidenta se i na základě těchto věcí změnil a že tedy se vrátil a odvolil, takže si myslím, že si tu chybu velmi dobře uvědomil a uvidíme, jak k tomu budou přistupovat politici do budoucna, protože to, že je to věc sice symbolická, ale důležitá, tak o tom svědčí to, že pravidelně, když jsou jakékoliv volby, tak ti nejvyšší představitelé informují dopředu média, protože mají zájem na tom, aby byli viděni u té volební urny, aby je někdo natočil, vyfotil a tak dále, aby zkrátka poslali veřejnosti ten signál, že oni k těm volbám chodí a že by také měli. I když samozřejmě nedělejme si iluze, že když politik řekne lidem, ať chodí k volbám, takže ti kvůli tomu půjdou, anebo naopak, když tam někdo nejde k volbám, že ostatní také nepůjdou, tak to nefunguje. Maximálně to může být taková berlička pro někoho, kdo chce sám sobě nebo svému okolí zdůvodnit, proč nešel k volbám, tak kdyby prezident nepřijal, tak on by mohl říkat, proč mi vyčítá, že nejdu k volbám, když on také nebyl. No, tentokrát byl, takže ti, co se na něj chtěli vymluvit, tak mají smůlu a musí si hledat jiný důvod, proč nešli.
14: I ve volebním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus sledujeme další informace a přinášíme další informace. Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek, tedy 9.10. se po vyučování nevrátil domů. Rodina nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti, ale dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černo-zelenou maskáčovou bundu, dlouhé černé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batok z obrázky Planet, je štíhlé postavy, měří přibližně 165 cm. Má tmavé, krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz a pokud máte o tomto chlapci jakékoliv informace, volejte prosím na linku 158.
3: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, průběžné výsledky a Eliška Zábrocká.
21: Sečteno, v komunálních volbách je více než procento všech okrsků, jsou to ty vůbec nejmenší obce, třeba Dílce na Jičínsku nebo Staňkovice na Litoměřicku. Výsledky sčítá ale asi 15 000 volebních místností, takže na výsledky budeme ještě čekat. Připomenu, že při posledních komunálních volbách před 4 lety jsme znali kompletní výsledky až v neděli kolem 6 hodiny ráno. No a kromě zastupitelů vybírali někteří voliči i senátory, taky ze senátních voleb nám přichází první výsledky. Třeba v obvodu Rychnov nad Kněžnou teď vede Jan Grulich z TOP 09 se zhruba 57% hlasů. Na druhém místě je Petr Sadovský z ANO. Zrovna ale v tomto obvodu, jak už jsme ve vysílání říkali, kandidují do horní komory právě jen tito dva zástupci. No a třeba na Strakonicku vede zatím zhruba z 50% Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Platí ale, že v senátních volbách je teď sečteno necelé procento hlasů, konkrétně 0,2%.
2: Volby 2026, komunální a senátní.
15: Radiožurnál Český rozhlas Plus a volební studio. Zatím nemáme příliš materiálu, který by se dal komentovat. Slyšeli jsme, že je sečteno 1% hlasů. O to víc se můžeme věnovat těm předchozím hypotézám, úvahám a potom následné realitě. Petře, ty si svého času říkal, když gradovali spory hlavy státu, prezidenta republiky s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO, že to může souviset taky se senátní taktikou. Potvrdilo se ti to?
10: No to se teprve ukáže, zda se to potvrdí, protože tam byla snaha mobilizovat voliče Hnutí ANO, aby k těm senátním volbám přišli a aby zkrátka pomohli Hnutí ANO bránit se proti té přesile jak opozice, tak i z Hradu, kdy prezident je vykreslován jako představitel současné opozice a tak dále. Takže to byl pokus o určitou mobilizaci. Uvidíme, jak si to vzali příznivci Hnutí ANO k srdci a zda k těm senátním volbám přijdou v hojném počtu a zda k ním přijdou případně i v kole druhém, ale ukazuje se, že Hnutí ANO dává senátním volbám čím dál tím větší význam, takže tomu odpovídá také to, že roste počet senátorů za Hnutí ANO. Oni když začínali, tak protože prohrávali a neuměli to, tak aby to nějak trošku zlehčili, tak říkali, že zkrátka senát neumí a že stejně není důležitý a tak dále. Takže nyní už komunikují směrem k veřejnosti, že to důležité je. Když se podíváme na tu kampaň, kdybych to měl zjednodušit, tak opozice současná před senátními volbami tvrdila, nesmíme jim dát senát, musíme ho uhájit, když to zas Hnutí ANO to komunikovalo směrem k veřejnosti tak, že my potřebujeme posílit senátu, ideální by bylo získat tam většinu, aby jsme mohli snadněji prosazovat rychleji zákony a tím lépe vládnout. Takže se ukazuje, že Hnutí ANO sílí bude posilovat i po těchto volbách, protože senátní klub, konkrétně Hnutí ANO, obhajuje jeden mandát, byť ten senátor to neobhajuje, je tam někdo jiný a je velmi pravděpodobné, že získá víc než ten jeden mandát a nyní se hraje třeba také o to, že kdyby Hnutí ANO výrazně posílilo, ty ostatní kluby úměrně tomu oslabily, tak by se čistě teoreticky mohlo také Hnutí ANO stát nejsilnějším klubem v horní parlamentní komoře. A samozřejmě pak by vyvstaly zajímavé debaty, protože jsme dosud byli svědky toho, že kdo byl nejsilnější, tak se tak respektovalo, že má hlavního kandidáta na druhého nejvyššího ústavního činitele v zemi, tedy předsedu senátu. Ale samozřejmě je nějaká zvyklost a pak je ta praxe, realita, protože ať chcete nebo ne, tak předsedu senátu musí zvolit většina senátorů. A vy, když budete třeba nejsilnější senátní klub, ale nebudete mít tu většinu pro svého kandidáta, tak stejně ho neprosadíte. Takže z hlediska čistě psychologického skutečně se hraje také o to, jak silný klub Hnutí ANO bude mít a zda se náhodou nestane nejsilnějším klubem a budou zapomenuty doby, kdy pokud senátoři ANO měli být v nějakém klubu, tak se museli spojovat se sociální demokracií.
14: Pokud se bavíme o budoucím pravděpodobném složení klubu v Senátu, tak může dojít k více změnám, protože Piráti mohou přijít vůbec o svou účast, může skončit současný klub SEN 21, ale zároveň se může objevit klub úplně nového subjektu, Naše Česko, tedy subjektu, který založil jeho český hejtman Martin Kuba. Do jaké míry jsou tyto volby důležité právě pro Martina Kubu? Protože on je silný v jižních Čechách, tam kandiduje hodně, nebo jeho kandidáti jsou v komunálních volbách hodně viditelní, ale má kandidátky i na řadě jiných míst. Už jsme mluvili o západních Čechách, má kandidátku třeba i v Ostravě. A pokud jde o Senát, tak spekuluje se, že pokud by uspěl, pokud by vznikl klub, tak by tam mohlo přijít i několik dalších senátorů, třeba z klubu ODS a TOP 09. Je třeba tohle něco, na co bychom se měli soustředit jak dnes, tak potom za týden při druhém kole?
9: No, tak určitě pro Martina Kubu je to jeden z testů. Tahle je to taková zkouška, jestli vybral správné kandidáty a jestli se mu podaří vlastně zvětšit ten svůj potenciál i mimo ten Jihočeský kraj. A je to asi dobrý test 2 roky předtím nebo 3 roky předtím, než budou prostě velké poslanecké volby a do té doby by musel, že bude muset vybudovat to hnutí po celé republice. Na to, aby měl vlastní klub, tak tuším, musíte mít aspoň 5 senátorů.
14: Je to tak.
9: Takže to není úplně malá porce, kterou by musel zvládnout. A je pravda, že se mu taky může stát něco podobného, jako dřív zažívalo hnutí ANO, že oni se jako dostávali do toho druhého kola, ale v druhém kole už nedokázali vyhrát. Jo? Že jako pořád zvyšovali ten počet kandidátů, kteří se dostali do toho finále, ale v tom finále vždycky prohráli s těmi osvědčenými

0: nepočítá s tím, že by tolik senátorů uspělo, ale on počítá s tím, že někteří senátoři, kteří v současné době jsou součástí toho klubu ODS a TOP 09, by přešli do toho nově vytvořeného klubu a na to poměrně pragmaticky předseda toho klubu říká, že když se jim to nepovede, nevadí, že klidně vemou k sobě zase třeba pana Fialu, že stejně mají velmi podobné názory na většinu věcí, takže by se nic nedělo, ale pro Martina Kubu a naše Česko je to docela významná věc a pokud by se mu podařilo vytvořit senátní klub, tak by to byl další posun k tomu, aby se etabloval na té celostátní úrovni.
1: On se samozřejmě snaží o zásah i v těch obecních volbách, protože naše Česko staví kandidátky jak v těch větších sídlech, například v Chebu, tak i třeba v těch malých 400členných obcích v Karlovarském kraji například. Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus. Dobrá zpráva, aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo víc než 100 000 voličů, takže moderní technologie, o kterých jsme se tady taky bavili, zdá se v některých případech přinášejí svůj užitek. Našimi hosty v první hodině volebního studia byli Jana Hamanová, ředitelka společnosti SCAC. Děkujeme, že jste se tady zastavila, mějte se hezky. A komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, s ním se loučíme jenom napůl, protože ještě se dnes uslyšíme.
0: Tak napůl naslyšenou.
1: Tak napůl. Teď bude celá, bude 15 hodin a v 15 hodin přinese Radiožurnál a Český rozhlas plus další zprávy. 15 hodin. A tady jsou nové zprávy.
2: Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a někde i senátory. Hlasování skončilo před hodinou. Ruský útok na ukrajinské Záporoží má už 15 obětí. Fotbalisty Plzně hostí Šancelize Mladou Boleslav. Na Pražském okruhu zůstávají před tunely v obou směrech dlouhé kolony. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Před hodinou skončily komunální a v některých částech Česka i senátní volby. První komise už mají sečtené výsledky v těch komunálních volbách. Celková účast se podle prvních odhadů pohybuje kolem 50%, tedy podobně jako před 4 lety. A podrobnosti má redaktorka Anna Millerová.
4: První výsledky komunálních voleb zveřejnili statistici v 14:30 odpoledne, tedy o minutu dřív než v posledních obecních volbách. Nejrychleji sečteno měli Lovčovice na Třebíčsku. Funkci tam pravděpodobně obhájí současný nezávislý starosta Josef Kolář. Nejvíc hlasů dostal taky starosta v Čemrné na Domažlicku Karel Pomahač nezávislých kandidátů. Sčítání hlasů můžete průběžně sledovat taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Třeba v Přerově zatím žádné výsledky z celkem 51 volebních okrsků známé nejsou. Podrobnosti má reportérka Lenka Kratochvílová.
5: Ano, je to tak, výsledky zatím známé nejsou a ještě asi i několik hodin nebudou. Je to proto, že v Přerově kromě komunálních voleb probíhají i senátní. Z volební místnosti okrsku číslo 30, tady na základní škole Svisle, kde jsem, jde stále slyšet jen šustění volebních lístků a počítání. Hlasy tu odevzdalo zhruba 35% oprávněných voličů. Jako první volební komise začala počítat žluté obálky, je to jednodušší. Hlasy pro kandidáty do senátu postupují pomalu, pečlivě a ten střízlivý odhad, kdy by mohly kompletní výsledky se zápisem převést na sčítací místo na magistrát, je prý 17. hodina. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
2: V Českých Budějovicích ve sportovní hale na jednom z největších sčítacích míst v Česku je reportérka Jitka Cibulová-Vokata.
6: Ve sportovní hale právě stojím na sprinterské dráze. Na ní jsou stoly s počítači a tiskárnami a sedí u nich pracovníci Českého statistického úřadu, kteří zpracovávají volební data. Už je tady docela rušno, dorazili sem členové volebních komisí ze 7 obcí, ale jako první měli hotovo a taky vše v pořádku v Nedabili na Českobudějovicku, kam přišlo 40% voličů, kteří volili budoucí zastupitele na jediné kandidáce. Taky v Českobudějovické sportovní hale se budou shromažďovat volební data ze 194 okrsků. 90 okrsků je přímo v Českých Budějovicích, další z okolních obcí. Letos se k ním poprvé přidala Zliv a Lišov na Českobudějovicku. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
2: Jihomoravští policisti hledají 12-letého Romana Molnára z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů, nemá u sebe telefon ani peníze. Radiožurnálu to řekl policejní

0: mluvčí Petr Vala.
1: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
0: A policie proto prosí o pomoc s pátráním. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Po ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží zemřelo nejméně 15 lidí. Informovali o tom záchranáři s tím, že se z trosek zasaženého obytného domu podařilo vyprostit živou ženu. Další lidi ale stále můžou být pod sutinami. Ukrajina naopak útočila na ruskem kontrolovanou Luhanskou oblast. Tam údajně zemřeli 4 lidi.
2: Sport. Fotbalisté Plzně se po reprezentační přestávce snaží ukončit nepříznivou ligovou sérii. Po 3 zápasech bez výhry hostí v 10. kole šance ligy Mladou Boleslav, je u toho Vladislav Janouškovec.
3: No a ve 4. minutě už Plzeň vede nad Mladou Boleslaví 1-0. David Nekvinda vidí střetnutí Zbrojovka Brno Jablonec.
4: 4. minuta utkání Zbrojovka Brno Jablonec 0-0. Hradec Králové hostí Artis Brno a u toho je Tomáš Borovec.
5: No. 5. minuta utkání Hradec Králové Artis Brno 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: V 18 hodin ještě Bohemians přivítají Baník Ostrava.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na Pražském okruhu a nehoda v Brněnské. Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech, jede se v každém směru jedním pruhem, provoz musí regulovat. Ve směru na letiště stojí kolona od sjezdu na Písnici z 5. kilometru, zpoždění půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 zpomalíte za dálnicí D5 na 23. kilometru, na 21. se po nehodě jede jen pravým pruhem. O kus dál stojí další kolona od sjezdu na Barandov ze 17. kilometru kvůli zmíněnému omezení v tunelech. I směrem na D1 je to celkově na zhruba půl hodiny. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 stále opatrně za sjezdem na Šeberov na 5. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, je tam krátká kolona, šipka je na místě. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy před sjezdem na Židlochovice na 10. kilometru nadále odklízejí následky nehody. V dopravním omezení se jede jen levým pruhem, provoz zeslábl, je tam krátká kolona. A na silnici 9 z Mělníka do České Lípy pomalu za Medonosy havarovalo tam v zatáčkách osobní auto, náhle se brzdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
8: 15 hodin 6,5 minuty. Dobré odpoledne při poslechu volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Za chvíli tady u mikrofonu přivítáme další hosty, tentokrát z řad komentátorů. Jednak komentátorku Respektu a jednak komentátora serveru Lidovky.cz. Ještě předtím se ale spojíme s našimi reportéry.
6: Volby 2026. Volební speciál.
8: Reportérky a reportéry máme i v centrálních štábech politických stran. V této hodině je všechny navštívíme a začínáme právě teď ve štábu Hnutí ANO v Praze na Chodově, kde je reportérka Daniela Brichtová. Dobré odpoledne.
9: Hezké odpoledne z volebního štábu Hnutí ANO. Sem několik minut před 14. hodinou dorazil lídr pražské kandidátky Jan Hušbauer. Podle svých slov chce tyto volby vyhrát a získat primátorské křeslo. Hnutí ANO je v Praze už 2 volební období v opozici. Letos to chce změnit. Nicméně už včera připustil předseda Hnutí a premiér Andrej Babiš, že se v hlavním městě sněmovní opoziční strany určitě pokusí poskládat koalici bez nich. Sám Hušbauer dnes řekl, že vyjednávat o koalici nechce hlavně s Piráty. Kromě jedničky pražské kandidátky zatím na ostatní politiky čekáme. Zhruba za půl hodiny má dorazit místopředseda Hnutí Robert Králíček. Premiér Babiš pravděpodobně až kolem 17:30. Ještě dodám, co by Hnutí ANO považovalo za úspěch v obecních volbách minimálně obhájit to, co získalo v roce 2022 a v Senátu posílit svou pozici. A teď už slovo předávám do volebního štábu SPD kolegyni Adele Burešové.
10: Hnutí SPD si svou centrálu vytvořilo tady na pražském Proseku. Aktuálně se očekává příchod předsedy hnutí Tomia Okamury. Už krátce po 14. hodině mezi novináře přišel místopředseda hnutí Radim Fiala. V komunálních volbách chce podle něj hnutí primárně obhájit dosavadní posty, ale zároveň se taky chce podílet na více zastupitelstvech než doposud. Posílit pak chce SPD taky na pražském magistrátu, kde má teď 3 zastupitele. Fiala ale připustil, že v hlavním městě hnutí nemá až takovou podporu mezi voliči. Pokud se nicméně dostane nebo alespoň obhájí ty současné pozice na magistrátu, vyjednávat budou jeho zástupci podle Fialy s jakoukoliv stranou. A co se týče senátních voleb, úspěch by pro SPD byl, kdyby se dostal alespoň některý z kandidátů do druhého kola. O post v horní komoře usiluje aktuálně 17 kandidátů hnutí a další 4 s jeho podporou. Zástupce SPD zatím v senátu ještě nemělo. A jak to aktuálně vypadá ve volebním štábu motoristů, to už ví kolega Jakub Vik.
11: Motoristé mají svůj štáb v jednom z paláců na Malé Straně. My novináři jsme tu zcela oddělení od politiků a příznivců strany, takže se ani nedá odhadnout, kolik jich vlastně už dorazilo. Předseda strany Petr Macinka by však měl dorazit právě v těchto chvílích. Přišel už třeba ministr kultury Otto Klempíř, anebo taky ministr pro sport Boris Šťastný. Ten řekl, že úspěch pro stranu bude každý získaný mandát, a to hlavně ve větších městech. Sám Šťastný podle svých slov z nevolitelného 15. místa kandiduje na pražský magistrát. Mandát motoristé žádný neobhajují. Při minulých komunálních volbách usilovali právě pouze u pražských magistrát a tehdy neuspěli. Letos se chtějí dostat do asi 6 zastupitelstv po celé zemi. Například ale nesestavili kandidátky ve všech krajských městech. Chybí třeba v Pardubicích anebo Olomouci. Kandidáta do senátu strana nepostavila žádného. A do dalších štábů se vydáme krátce po 15:30. Jakub Vik, Radiožurnál.
12: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus a hosty volebního studia jsou teď Eva Soukeníková, redaktorka Respektu. Dobrý den.
13: Hezké odpoledne.
12: A Martin Zvěřina, komentátor serveru Lidovky.cz. Dobrý den, Martine.
14: Hezké odpoledne.
12: Co vás tak na těchto volbách nejvíc zajímá, Evo?
13: Úplně všechno, samozřejmě. Výsledky.
12: Tak to z toho musíte mít zamotanou hlavu.
13: Mám.
15: A teprve bude mít.
13: A budu mít, ještě přesně tak. Opakuju si zeměpis základní školy, abych věděla, kde jsou jaké obce, ale musím se to pořád vždycky se dívat na tu mapu, kde jaká malá obce je. Ale opravdu, myslím si, že zprávu výsledků voleb i z těch nejmenších obcí je zajímavá i sem pro nás do Prahy, ale samozřejmě přece jenom v těchto těch volbách je dobré sledovat větší města a taky senát. Ten samozřejmě bude důležitý hlavně kvůli tomu, jaký výsledek udělá hnutí ANO, ale i to, jaký výsledek třeba udělá naše Česko, Martin Kuba, který jde do celostátní politiky se svým hnutím poprvé, nebo do toho souboje o celostátní politiku. A všichni jsou určitě zvědaví na to, jak dopadnou Lidovci.
12: Matador, komentátor Martin Zvěřina. Ještě něco vás zajímá na těchto volbách?
14: Jasně, samozřejmě, těším se na to, kdo všechno se prohlásí za vítěze. To je přece tradiční disciplína, že potom po těch obecních volbách se za vítěze prohlásí všichni, i když vlastně ty klasické politické strany tam získávají zdaleka nejméně, protože vítězem jsou nezávislí kandidáti, vlastně kandidátky ušité na míru jednotlivým obcím a často je to naprosto nezávislé na celostátní politice a vlastně tohle je třeba jakoby takový jako protipříklad pro to, když někdo tvrdí, že ty volby můžou být referendem o vládě. Nemůžou.
15: Já možná k tomu dodám data z minulých komunálních voleb z roku 2022. Tam nejvíc procent získalo hnutí ANO, nejvíc mandátů podle navrhující strany, když vynecháme nezávislé kandidáty, naopak získali Lidovci. A když se detailněji do těch čísel, já tady mám celou stránku, takovou tabulku, podíváme, tak tam najdeme několik dalších vítězů. Dá se, nebo podle čeho vy byste posuzoval na konci dnešního dne, nebo možná zítřejšího, až to bude sečtené, kdo opravdu uspěl a kdo ne?
14: Já si myslím, že to je to takzvané druhé kolo těch komunálních voleb, to znamená, kdo bude vládnout. To je podle mě nejpodstatnější. A vlastně aspoň ze své zkušenosti vím, že, nebo bych řekl, že pak, když se ty strany nebo ta uskupení dohodnou na té vládě v té obci, že to často končí tím, že vládnou jedno jediné období a pak ti naštvaní občané budou volit kohokoliv jiného, aby to bylo hlavně jiné. Jo. Takže já mám pocit, že volič, český volič je vlastně ta strašně takové kormutlivé situaci, že vždycky na někoho vsadí, aby byl potom zklamán. Jo. Jako někdo to přisuzuje tomu, že jsou Češi strašně rejpalové a nikdy jim není nic recht, ale já si myslím, že často jsou to ty uskupení, a nemluvím o těch nejmenších obcích, tam většinou ty lidé jsou už ze zkušenosti a už tam pokračují a vlastně ty kandidátky jsou předem sestavené jenom na to, aby tam vládly. Jo, což...
15: A mnohdy je tam jenom jedna kandidátka.
14: Ano, a přesně, mnohdy je tam jenom jedna kandidátka nebo kandiduje jenom přesně ten počet lidí, který v tom zastupitelstvu nakonec bude. Ale v těch větších městech je to tak, že když občani zvolí nějakou opoziční uskupení, já nevím, lékaři pro někoho, pro nějaké město, tak jsou potom strašně zklamaní, protože ty lidé na to nejsou připraveni, nemají připravené lidi do těch komisí, nevědí, co všechno musí zařídit, co musí opatřit a tak dále. Takže to potom končí obrovským zklamáním. Já tohleto vlastně pozoruju na svých rodných Litoměřicích, kde v minulých volbách vlastně triumfovali lékaři, kteří chtěli zachránit nemocnici, ale to jejich vládnutí bylo jako dost vlastně zoufalý a myslím si, že teď dostanou od voličů za uši. No.
15: A podařilo se zachránit tu nemocnici?
14: No, nemocnice se zachránila tím způsobem, že jí spolkla krajská zdravotní. A teď samozřejmě ministr celkem podle mě oprávněně žádá, aby nemocnice, který neplní ta kritéria, aby byly jaksi zrušeny, respektive aby tam byly zrušeny ty provozy, kde lékaři nemají dostatečnou praxi a tak dále. Ale to, z toho se stává zase politická agenda, takže nás to čeká určitě minimálně v těch krajských volbách, ale možná to bude i do celostátních voleb, protože málo který hejtman má třeba tu odvahu, jako měl Martin Kuba, který jel do Vimperku a vysvětloval jim tam, podívejte se, zavřeme vaší nemocnici proto a proto, nebo respektive zavřeme tam tu porodnici, protože to nesplňuje ta kritéria.
15: Tak Eva Soukeníková na cestách za předvolebním zpravodajstvím a zajímavostmi narazila na věci pozoruhodné, třeba na ženskou kandidátku.
13: Ano, přesně ve strážnici, která se letos stává centrem pozornosti. Přesně tak. Ano, ale není jediná. Potom jsem zjistila, že i v Písku kandiduje celou ženská kandidátka a je na tom vidět vlastně nějaký takový kontrast mezi tím, jak jsme se bavili o tom, že třetina teda obcí už má rozhodnuto, protože má stejný počet kandidátů jako počet míst v zastupitelstvech, ale na některých místech naopak se zvedly vlny neuvěřitelně kreativních kampaní, ale i té občanské společnosti jako takové vznikala nová uskupení a právě v té strážnici, ta strážnice byla tím příkladem.
15: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus. Teď odhlédneme od volebního studia a přinášíme důležitou, respektive opakujeme důležitou informaci.
16: Připomenu, že jihomoravská policie stále hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho ani večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky, měří asi 165 cm, je štíhlý, má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe také mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce najdete na serveru irozhlas.cz. Pokud byste o něm měli jakékoliv informace, kontaktujte linku 158.
15: A zpátky k volbám, průběžné výsledky a Eliška Zábrocká.
17: 8% okrsků je teď v komunálních volbách sečteno, jasno je třeba v Bořislavi na Teplicku nebo ve Šléglově na Šumpersku. Na velká města ale stále čekáme, do některých se ještě v této hodině našeho speciálního vysílání podíváme. Kde můžeme být konkrétnější, to jsou senátní volby, na Trutnovsku vede Jan Sobotka z Hnutí Stan, zatím vede před dalšími třemi kandidáty z 32%. 22% má kandidátka ANO Zuzana Chovancová. Právě vládní hnutí má teď navrch na Českolipsku, a to konkrétně Jitka Wolfová, má zatím 58% hlasů, poráží třeba hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Sčítání ale dnes bude ještě dlouhé, sečtené jsou asi 3% hlasů, co se týče těch senátních voleb.
6: Volby 2026, komunální a senátní.
15: A teď se vydejme ještě na Vysočinu, kde sčítání hlasů sleduje reportér František Jirků. Františku, dobré odpoledne.
18: Dobrý den, z Jihlavského magistrátu, kde je jedno z přebíracích míst, kam jednotlivé volební komise vozí sečtené hlasy. Zatím je to tady takové velmi klidné. První komise sem přijeli ve 3/4 na 3, konkrétně z Plander a Ježené, což jsou takové menší obce v těsném sousedství Jihlavy. Statistici tady musí převzít výsledky ze zhruba 100 okrsků. Kdy budou sečtené všechny výsledky, se letos tady dá hůř předpovídat, protože v Jihlavě se snižoval počet okrsků. Ty jsou proto větší a jejich sčítání bude trvat déle. Statistici tady tvrdí, že pokud budou mít kompletní výsledky do 22 hodin, budou to považovat za rychlé. Přímo v Jihlavě před 4 lety vyhrálo komunální volby hnutí ANO, které získalo 14 mandátů ve 37 členném zastupitelstvu a poslední 4 roky vládlo v koalici se Spolu. Jeho lídr Petr Ryška byl primátorem a letos usiluje o obhajobu. No a letos na Vysočině jsou ty volby zatím klidné, nejsou hlášené žádné problémy s nimi, jenom v Novém Veselí na Ždářsku dopoledne na necelou půl hodinu vypadl elektrický proud. Volby to ale nijak neovlivnilo. V kraji je teď sečteno zhruba 15% okrsků a volební účast se pohybuje okolo 60%, no a kromě zastupitelů vybírají lidé na Vysočině také 2 nové senátory, konkrétně na Ždářsku, kde obhajuje lidovec Jan Klement, a pak na Pelhřimovsku, kde obhajuje také Jaroslav Chalupský za Svobodné. A já teď předám slovo do Pardubic, kde na sběrném místě na tamní radnici je reportér Ondřej Wolf.
19: Hezký den, přebírací místo funguje přímo tady v sále městského zastupitelstva. Statistikové by tu měli sčítat hlasy ze 140 volebních okrsků, zatím sem ale dorazilo několik málo prvních volebních komisí. Vzhledem k tomu, že v Pardubicích se kromě velké radnice volilo i do radnic městských obvodů a v okolních obcích taky do senátu, tak statistikové očekávají konečné výsledky až v pozdních večerních hodinách. Já připomenu, že post primátora obhajuje hnutí ANO v čele s dosavadním primátorem Janem Nadrchalem. V uplynulém volebním období se opíralo o 2 koaliční partnery, uskupení Žijeme Pardubice a hnutí Společně pro Pardubice, no a v 39 členném zastupitelstvu měli těsnou většinu. Zástupci těchto stran se už před volbami netajili nějak tím, že by chtěli pokračovat ve vedení města v podobném složení, anebo i s novým koaličním partnerem. Pochopitelně ve hře jsou teď různé varianty povolební spolupráce a nedá se vyloučit, že by mohly zahrnovat i strany z opozičního tábora. ODS a Lidovci šli letos do voleb samostatně, TOP 09 vsadila na spolupráci s Piráty a Zelenými pod hlavičkou Sdružení Progresivní Pardubice. A o křeslo primátora usilují taky naše Pardubice, SPD a STAN. No a o podporu voličů si řekl i úplně nový subjekt, Srdcem pro Pardubice, podporovaný miliardářem a většinovým majitelem HC Dynamo Petrem Dětkem. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
12: Posloucháte Radiožurnál, Český rozhlas Plus. Hosty volebního studia jsou redaktorka Respektu Eva Soukeníková a Martin Zvěřina, komentátor serveru Lidovky.cz. Když se podíváme na ty komunální a senátní volby, Martine, je to do jisté míry test i dosavadního vládnutí koalice?
14: Já nevím, jak ty komunální, tam se vždycky řeší ten problém toho daného Jasně. města, jo. Tak, ale myslím, že ty senátní můžou být do jisté míry obrazem toho, jak jsou voliči spokojeni, nebo naopak, jak jsou nespokojeni s zatím dosavadním vládnutím hnutí, ano. Ale zase je to takové, že k těm senátním volbám chodí specifická klientela a rozhoduje to druhé kolo, které vlastně je vždycky negativní volbou, kde vlastně ten konsenzuálnější vyhrává, jo. Takže těžko říct, no, a hnutí ANO si letos na těch volbách dalo záležet, vlastně poprvé mělo nějakou jednotnou kampaň a cítí, že tady může mít úspěch, asi ho patrně bude mít, vzhledem k tomu, že obhajuje jediný mandát a získali aspoň 2, tak může zase tvrdit, že zvítězilo, ale jako netroufal bych si tvrdit, že to je jednoznačné, jako...
12: Je fakt, že předseda hnutí se i tentokrát silně angažoval v podpoře některých kandidátů přes jeho rezervovaný vztah ještě z někdejší doby k horní komoře parlamentu. Jejíž 30. výročí fungování si letos připomínáme, takže by ty volby měly být oslavnostnější, ne do toho senátu.
13: To určitě.
12: Ale těžko budou.
15: Tak uvidíme, máme leckde druhou šanci za týden, ale tady zaznělo, že za týden bude druhé kolo, ale nemusí být všude, respektive v jednom obvodě, to vypadá skoro jistě, že nebude, tam by opravdu oba kandidáti, kteří jsou v tom prvním kole, museli mít stejně hlasů, aby tam museli voliči po druhé. Tím se dostáváme k tomu, že letos je kandidátů do Senátu méně, než bylo v minulých volbách, respektive on je to druhý nejnižší počet v historii. Méně jich bylo pouze v roce 1998, tedy před 28 lety. Co to ukazuje, Evo?
13: Ukazuje to na to, že se opozice dál snaží nějakým způsobem spojovat proti Andreji Babišovi, proti hnutí ANO a v těch komunálních volbách nasazovat, ne komunálních, senátních volbách nasazovat ty kandidáty, které mají šanci porazit toho kandidáta hnutí ANO až na některé výjimky. A to je právě taky zajímavé pozorovat i tu dynamiku právě mezi opozičními stranami, kde teď řekněme o to prvenství nebo o toho lídra opozice soupeří Starostové a ODS, a to budou volby, které podle mě rozhodnou o tom, kdo má současně největší sílu na straně opozice. A bylo to vidět i právě u sestavování těch kandidátek do Senátu, kdy ne všude se domluvili právě hnutí STAN a s těmi ostatními na podporu na tom jednom kandidátovi. Jeden takový příklad je třeba Hradec Králové, kde kandiduje do Senátu bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, ale zároveň ODS a lidovci a ještě možná nějaká podpora, kterou nevím, nasadili paní Zuzanu Cerelovou-Petrofovou, která vlastně můžou být vlastně ti dva velcí soupeři.
14: Takhle bychom mohli pokračovat i u některých dalších senátních obvodů, ať už...
15: Právě jsem chtěl pokračovat třeba v Praze 9.
14: Praze 9, předpokládám, že pokračovat také. Já, protože tam bydlím, ale pokračuj tam ty.
15: V tom případě máš přednost.
14: Ty. Martine, o čem to svědčí, že ty momentální opoziční strany nedokáží třeba v nějakém půdu sebezáchově, anebo naopak v nějaké dynamice ve snaze získat co nejvíce senátních křesel, tak se nedokáží na těch kandidátkách dohodnout?
20: Tak já myslím, že tady je ten spor úplně klasický v tom, jako jestli mají postupovat společně za každou cenu, protože jim to dává šanci získat těch mandátů víc, anebo naopak mají postupovat samostatně, protože to vytváření té, řeknu to ošklivě, národní fronty má svá jednoznačná negativa a volič může mít pocit, že si je nemůže vybrat. Jo, že prostě proti jednomu subjektu se staví celý blok a vlastně tam ten výběr, ty niance politické se vlastně ztrácejí, protože to celé uskupení trpí tím, čím trpěla minulá vláda, to znamená vlastně jediný tmel je to negativum, jako buďme proti hnutí ANO. Jo. Takže...
15: Možná doplňující otázka, když se podíváme na ty kandidátky v jednotlivých obvodech, není to tak, že ty souboje vnitroopoziční jsou jenom tam, kde si to mohou dovolit, nebo kde si myslí, že si to mohou dovolit, že zkrátka je to v obvodech, kde předpokládají, že vlastně v tom druhém kole budou ti jejich kandidáti, ale tam, kde je silné hnutí ANO nebo někdo z té současné koalice, tak tam, že se domluvit dokázali?
20: No to máte určitě pravdu, protože vidíme to v Praze, že v Praze hnutí ANO je na tom velmi zlé a na Praze 5 třeba TOP 09 postavila samostatného kandidáta proti kandidátovi ODS a je to jasné, je to vlastně tam, kde je možnost, tak tam se, a je to celkem pochopitelné, že každý politický subjekt usiluje o svůj vlastní úspěch tohle zemknutí je výrazem určité nouze nebo havarijní situace a nemělo by být trvalým jevem, pokud ty strany nechtějí fúzovat. Teda.
14: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus a průběžné výsledky v podání Elišky Zábrocké.
17: Tentokrát začnou senátními volbami, pomyslně vedou zatím Starostové, vítězí v 6 obvodech, hnutí ANO pak v obvodech 5. Připomenu, že kandidáti do horní komory potřebují získat nadpoloviční počet hlasů, aby volby vyhrály už v prvním kole. Někde se tak děje, ale sečteno máme necelých 5% hlasů, takže ty výsledky nejsou ještě zdaleka finální. V komunálních volbách je teď sečteno zhruba 10% hlasů, stále jsou to ty nejmenší obce, třeba Kalivody na Rakovnicku nebo Mutkov na Olomoucku.
6: Volby 2026, komunální a senátní.
14: Eva Soukeníková, redaktorka Respektu. Když tady tak oscilujeme mezi tím, jak proniká ta takzvaná celostátní politika do té politiky komunální, možná někdy i naopak, těžko říct, tak jak je to vidět v terénu, když jste objela ta místa v Česku? Je tam vidět to, o čem mluví často Martin Zvěřina, ta únava z těch celostátních sporů?
13: Řekla bych, že ano, že to tak je... I když u těch komunálních voleb, a zase jsme u toho, že jsou velmi, velmi specifické volby, kde na těch místech, na těch obcích, obzvlášť těch malých městech, vlastně ta celostátní politika ty lidi téměř nezajímá. Oni se zajímají o to, jestli mají opravený chodník, jestli mají hezké parky, jestli mají hezky opravené školy. A to jsou ty věci, které samozřejmě řeší ty komunální politici. A to, jestli na té celostátní úrovni jsou ti proti tamtěm a jestli mají tyto války mezi sebou, tak bych řekla, že možná může dopadnout jako vliv na ta velká, na ta krajská města. U těch menších si myslím, že ten dopad bude absolutně minimální a že je vlastně to dění v Praze nebo třeba v Brně vlastně vůbec nezajímá.
20: Jaká je podle Martina Přizny momentálně ta únava z celostátních střetů?
1: Tak já myslím, že je docela velká a vlastně můžeme to posoudit i třeba podle úspěchu nebo neúspěchu Martina Kuby a jeho našeho Česka, které se snaží se profilovat vlastně jakoby nezúčastněná strana, tváří se, že stojí mimo tenhle spor, z čehož mu samozřejmě někteří vyčítají, že je připraven udělat koalici s Andrejem Babišem, to ale nevíme v téhle chvíli. Nicméně tohle podle mě jako lakmusový papírek, ukázka, bude to těžké samozřejmě, protože tam je důležité aspoň pro Martina Kubu, jak dopadne v Českých Budějovicích a jestli třeba bude mít úspěch s těmi svými senátními kandidáty. Pokud by se mu to povedlo, tak si myslím, že by to mohlo trochu zamíchat kartami, protože voliči, a na to nesmí nikdy zapomenout, že volič u těch voleb nevolí, takže automaticky musíme počítat s tím, že toho, koho zvolil, miluje. Ne, to je většinou negativní volba. Jo, volím nejmenší zlo, ti všichni ostatní mě štvou ještě víc než tenhle ten, takže já mu to tam dám.
20: Myslíte, že neexistuje volič, který nevolí toho, koho miluje?
1: Existuje, ale řekl bych, že jich je pekelně málo.
20: Pekelně málo, říká Martin Březina, komentátor serveru Lidovky.cz. Naším dalším hostem je Eva Soukeníková, redaktorka týdeníku Respekt. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Společné vysílání, které věnujeme výsledkům voleb do místních zastupitelstev a také obměňovacích voleb do jedné třetiny Senátu. Když se podíváme ilustrativně do Zlínského kraje, tak tam byly v komunálních volbách nejrychleji sečteny hlasy odevzdané voliči v Třeběticích na Kroměřížku. Na Kroměřížsku výsledky byly zveřejněny po 14. hodině 45. minutě. No a aktuální zpravodajství nejenom, které se týká voleb do místních zastupitelstev a jedné třetiny Senátu, uslyšíte na Radiožurnálu a na Plusu. Právě teď začínají další zprávy. Zprávy a Jana Gulda.
0: Volební komisaři sčítají hlasy odevzdané v komunálních i senátních volbách. Mezi českými regiony je zatím nejvíc sečtených hlasů v Plzeňském kraji. Tam už v komunálních volbách zpracovali 12% okrsků. Tou nejrychlejší volební komisí byla ta v Miskovicích na Kutnohorsku. Podle Českého statistického úřadu výsledky odevzdala 28 minut po uzavření volebních místností. A podrobnosti k senátním volbám teď přidá redaktorka Anna Millerová.
21: V senátních volbách se zatím průběžná účast pohybuje kolem 46%, to je zhruba o 10% bodů víc než ve stejných obvodech před 6 lety. Například v obvodu Rychnov nad Kněžnou vede po sečtení 60% hlasů dosavadní senátor a učitel Jan Grulich z TOP 09. Jeho jediným soupeřem je poslanec Petr Sadovský z ANO. O vítězi se tak rozhodne už v prvním kole. A druhé kolo by nemuselo být ani na Vyškovsku, tam zatím získává přibližně 60% hlasů hejtman Jihomoravského kraje Jan Grulich z KDU-ČSL. Pokud si nadpoloviční polovinu udrží, bude zvolen senátorem už v prvním kole. Anna Millerová, Radiožurnál.
0: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batok z obrázky Planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Informace o něm volejte na linku 158.
22: Sport.
0: Fotbalisti Plzně hrají v 10. kole šance ligy s Mladou Boleslaví. Čas a vstav zápasu přidá Vladislav Janouškovec.
3: Po půl hodině hry platí, že Plzeň vede nad Mladou Boleslaví 2-0. Brněnská zbrojovka hostí Jablonec a je u toho David Nekvinda.
2: 32. minuta utkání Zbrojovka Jablonec 0-0. Hradec Králové hraje s Artisem Brno, sleduje to Tomáš Borovec.
4: Velmi aktivní Neil Glossoa, který si teď vyměnil s Alegem balón.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Kolony na Pražském okruhu a nehoda na D6 u Řep. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za dálnicí D5 zpomalíte na 21. kilometru, je tam po nehodě blokovaný levý pruh. Následně se popojíždí za sjezdem na Ořech kvůli omezení a regulaci provozu v tunelech. Celkově čekejte zhruba půl hodinu navíc. Na okruhu směrem na letiště se brzdí za sjezdem na Písnici, teď na 6. kilometru kvůli údržbě a regulaci provozu v tunelech zpoždění 20 minut. V nájezdu na dálnici D6 z Pražského okruhu směrem do Karlových Varů je prudká zatáčka a na mokré vozovce to klouže, dnes už druhá nehoda.
24: Tak v tom připojovacím programu je teď čerstvá dopravní nehoda. Někdo pravděpodobně zjížděl z okruhu, na vodě dostal smyk.
23: Je tam auto otočené do protisměru, blokuje jízdní pruh. Podobnou nehodu řeší i na začátku dálnice D5, opatrně při nájezdu z okruhu směr Plzeň. Na konci nájezdu stojí vpravo otočené auto do protisměru, je to bez označení, vybočuje se v pravotočivé zatáčce. V brněnské na výjezdu z Prahy po D1 opatrně za sjezdem na Šeberov na 5. kilometru je po nehodě blokovaný stále levý pruh, tam je to bez kolony. A na D2 z Brna do Bratislavy před sjezdem na Židlochovice následky nehody odklidily. Na 10. kilometru čekejte už jen pomalejší provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se taky vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
25: Dobré odpoledne v 15 hodin 34 minuty. Volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, který pokračuje, stále čekáme, až bude sečteno dostatek hlasů nebo odevzdaných hlasů, tak, abychom mohli něco relevantního k těm průběžným výsledkům v našem volebním studiu říkat. My si to za chvíli ověříme přímo na místě ve volebních štábech některých politických stran, zejména těch z nynější opozice.
5: Volby 2026, komunální a senátní.
25: Ano, teď míříme do centrálních pražských štábů opozičních stran. U zástupců ODS je reportérka Jana Čermáková. Dobré odpoledne.
26: Hezké odpoledne. Sem do sídla ODS v Praze už přišel místopředseda strany Karel Haas a šéf senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Příchod předsedy ODS Martina Kupky se čeká zhruba za půl hodiny. Čeká se taky na příchod prvního místopředsedy ODS Tomáše Portlíka, který je kandidátem na pražského primátora koalice Spolu pro Prahu. Tu tvoří ODS společně s TOP 09. Jinak už dřív předseda Kupka řekl, že v senátních volbách by byl pro ODS úspěch, kdyby obhájila 5 mandátů a v těch komunálních by ODS podle Kupky chtěla uspět ve všech městech, kde momentálně vládne. No a jak to vypadá ve volebním štábu hnutí STAN, už ví reportér Vojtěch Tomášek.
27: Dobré odpoledne, starostové si počase jako volební štáb vybrali své sídlo na Malé Straně, přímo na Malostranském náměstí. Ten prostor má hned několik pater. Z toho nejvyššího, kde teď stojím, tak je výhled na kostel svatého Mikuláše i na pražské panorama. Zatím je to ale pohled hlavně pro nás novináře, z politiků. Zatím přišla středočeská hejtmanka Petra Pecková. Příchod předsedy starostů a nezávislých Víta Rakušana čekáme až po 16. hodině. Pozornost starostů se tady zcela jistě bude upínat i právě k Praze, kde by rádi i dál pokračovali ve vedení města. Vít Rakušan už dřív říkal, že v hlavním městě cílí na 20%, cokoliv pod 15 by považoval za neúspěch. Hnutí chce v komunálních volbách obhájit své pozice v nejmenších obcích a taky získat zastoupení ve všech statutárních městech v Česku. V senátních volbách by předseda viděl jako úspěch zisk nejméně 8 mandátů. Jak to tedy dopadne, tu samozřejmě budeme sledovat, ale jak už zaznělo i ve studiu, ty výsledky jsou zatím jen velmi průběžné, tak teď předám slovo kolegyni Lauře Hájkové, která sleduje dění ve štábu Pirátů.
7: Česká pirátská strana otevřela dveře trojského pivovaru, kde má svůj štáb ve 14 hodin. Je tu připravená jeviště a u toho jsou rozestavěné židle, nikdo na nich ale ještě nesedí. Zatím jsme tu spíš s dalšími novináři. Z vedení tu nikdo není, mají sem začít chodit postupně po 5. hodině, a to včetně předsedy strany Zdeňka Hřiba. Ten by za úspěch v komunálních volbách považoval vznik liberálních koalic aspoň na úrovni krajských měst. Celorepublikově pak strana cílí na zisk 250 zastupitelů. Ve volbách v roce 2022 mandátů získali 274. Strana se bude určitě soustředit na výsledky i právě tady v hlavním městě. V posledních dvou volebních obdobích tu totiž byly součástí koalice a v tom předminulém byl primátorem Prahy současný předseda strany Zdeněk Hřib. V senátních volbách mají Piráti 3 kandidátky. Ze štábu Pirátů předávám slovo kolegyni Tereze Hipšerové, která je ve volebním štábu TOP 09.
8: Do volebního štábu TOP 09 v restauraci nedaleko pražského Masarykova nádraží už dorazil v dobré náladě předseda strany Matěj Ondřej Havel a zopakoval, že cílem TOP 09 je obhájit dva senátorské mandáty. Strana má 3 kandidáty do Senátu. Tady v Praze je s námi jen jeden z nich, publicista a komentátor Zdeněk Šarapatka, který kandiduje v Praze 5. Cítí se prý mírně pozitivně, nicméně je připravený na každou variantu. Senátoři Tomáš Třetina a Jan Grulich, kteří obhajují, sledují sčítání hlasů ve svých volebních obvodech. Uvidíme, jestli dorazí i kandidáti do pražského zastupitelstva. Možná přijde současný náměstek pražského primátora Michal Hroza, který je dvojkou na společné kandidátce TOP 09 z ODS Spolu pro Prahu, nebo osmička na kandidátce zastupitel Jan Chabr. TOP 09 nicméně do letošních komunálních voleb navrhla celkově o třetinu méně kandidátů. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
25: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, volební studio Eva Soukeníková, týdeník Respekt, Martin Zvěřina, komentátor serveru Lidovky.cz. To jsou naši hosté. Když se podíváme na ta dosavadní čísla a počet tedy sečtených hlasů, tak ten zajímavý volební obvod číslo 12 Strakonice, co se týká obměňovacích voleb do třetiny Senátu, tak tam je sečteno téměř 25% a Tomáš Fiala má velký náskok, momentálně má 58% hlasů, na druhém místě Jana Hrdinová, kandidátka KDU-ČSL 21,2 a Miroslav Ušatý ze Svobodných 20,5. Takže tam to vypadá, že to bude zajímavý souboj, ale hlavně pro toho Tomáše Fialu, protože má velký náskok.
20: Ten obhajuje, že?
25: Obhajuje senátorský post.
15: Ale za jiný subjekt, protože to je právě kandidát našeho Česka, tedy nového hnutí nebo strany Martina Kuby. Já možná teď naši pozornost obrátím k tomu, kde na ty výsledky určitě budeme čekat nejdéle, to znamená k volbám v hlavním městě, protože těm jsme se vlastně zatím v našem speciálu moc nevěnovali. Od reportérů ze štábů jsme už slyšeli, kdo s kým by chtěl, kdo s kým by nechtěl. Jak těžké to bude skládat v Praze, Evo?
9: No, kdybych měla vzít tu zkušenost z minulého skládání, ty 4 roky dozadu, tak tam, myslím, padl i rekord. Bylo nejdéle se sestavovala koalice právě v Praze v historii České republiky. Uvidíme, jak to bude, ale to samozřejmě ty karty jsou rozehrané zase trochu jinak, máme jinou vládu, jsou tam trošku ty subjekty, si myslím si, že budou mít jinou, budou určitě s jiným výsledkem než před těmi 4 lety, že ty váhy se tam zase trochu posunou, možná víc k Praze sobě, daleko víc ke starostům, kteří měli vlastně 4 mandáty v Praze, takže si myslím, že tam bude určitě daleko větší síla, možná i vítěz. A uvidíme, s kým kdo, možná hnutí STAN se spolu s ODS vytvoří opravdu velkou sílu, ale nepodceňovala bych právě ani Piráty. Potom, jaké si tam dejí zase podmínky, koho tam budou chtít, koho tam nebudou chtít, ta pražská politika je hodně, bych řekla, na těch osobních vztazích těch politiků mezi sebou, které často ten zbytek republiky podle mě ani moc tomu nerozumí, ani moc nechápe, co se vlastně na tom pražském magistrátě děje, ale věřím, že to bude rychlejší než před těmi 4 lety.
15: Jaká byla kampaň v Praze, Martine Zvěřino?
20: Tak pro mě byla spíš otravná, takže... ale to se na mě nesmí marketéři zlobit, prostě byla otravná. A
15: no ještě, opak, jak ty jsou mám děční.
20: Ano, tak jsem zvědavý, kdo pro mě udělá první kampaň.
9: Já si myslím, že měla být otravná.
20: Jo, dobře.
15: Takže to splnilo cíl.
6: Aby ta únava, o které Martin ano. Zvěřina tak rád mluví.
20: Ne, ne, tak já myslím, že rád mluvím, ale já myslím, že ta kampaň, jako ty kampaně jsou si čím dál tím podobnější, jo, těch jednotlivých subjektů. A vlastně v Praze to bylo specifické tím, že průzkumy se dost lišily v tom, jak jsou jednotlivé subjekty silné. Několik lídrů přistálo na poslední chvíli a když jsme mluvili o tom sestavování té vítězné koalice, nebo té většiny, tak do toho samozřejmě, jako vždycky, bude mluvit ta celostátní politika tím, že ti předsedové budou v metropoli chtít, aby se nestaly koalice, které se jim nelíbí, samozřejmě.
6: Tady je zajímavé, a to si necháme na další část naší debaty, že to jsou první volby, kde platí přísná pravidla pro politickou reklamu na sociálních sítích. Řekneme si, jestli tedy opravdu to platilo, anebo jestli někde někomu někdy něco uteklo, ale my teď míříme do dalších dvou regionů. Začínáme v Liberci, kde máme reportérku Janu Pavlíčkovou. Dobré odpoledne.
10: Pěkné odpoledne, tak já jsem v tuhle chvíli na přebíracím místě Českého statistického úřadu v Liberci. V tuhle chvíli je tady ale pořád klid. Před 5 minutami jsem dorazil první zástupce z okrskových komisí, kterých je tady přes 80. Přidávají tu ke kontrole zápis voleb, no a pokud vše bude v pořádku, tak se ta data zadají do centrální databáze. Aktuálně je tedy přímo za Liberec sečtený, nebo ke kontrole daný jeden okrsek, naopak jasno už je v několika menších obcích kraji, kde byla jenom jedna kandidátka. Pokud o volební účast, tak ta se zdá být zatím o něco nižší než ty předchozí volby v roce 2022, kdy v Liberci odvolilo necelých 40,5% voličů. Dosavadní primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj už svůj post po třetí neobhajuje, nicméně za hnutí kandiduje jako dvojka. Celkem měli voliči tady v Liberci na výběr z 11 kandidátek a mezi favority se tu řadí právě Starostové pro Liberecký kraj a hnutí ANO, kteří vlastně spolutvořili i vládnou koalici, a to už po dvě volební období. No a kromě toho tady ještě část voličů vybírá nebo vybírala nového senátora za obvod Česká Lípa. Jedním z pěti kandidátů je také hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj, který už před časem uvedl, že pokud ve volbách do senátu uspěje, tak se vzdá postu hejtmana. No a já už teď předám slovo kolegyni Martině Klímové, která je v jednom volebním okrsku v Plzni.
11: V místnosti, která běžně slouží jako školní družina, už členové volební komise rozstřídili obálky na senátní a komunální, zvlášť dali lístky pro obvod a pro město a teď berou do ruky jeden arch za druhým, hledají preferenční hlasy a třídí archy podle jednotlivých stran a hnutí. Několik hlasů je také neplatných, lidé například zaškrtli dvě politické strany nebo dali komunální lístek do obálky pro senát. Tady ten volební okrsek má na seznamu voličů zhruba 600 lidí a volební účast byla přes 44%, takže členové volební komise odhadují, že hlasy budou sčítat zhruba 5 hodin. Potom udělají zápis, všichni ho podepíší a výsledky zapisovatelka spolu s předsedou odnesou na přebírací místo na úřad. Z Plzně Martina Klímová, Radiožurnál.
15: A my ve speciálním volebním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus v Plzni ještě zůstaneme, protože bychom měli být ve spojení s Ladislavem Cabadou, politologem ze Západu České univerzity v Plzni. Dobré odpoledne.
12: Dobré odpoledne.
15: My tady už v průběhu těch dvou hodin speciálního vysílání se vlastně každého hosta ptáme, na co se soustředit v těch tisících výsledků, které budou přicházet v dalších hodinách. Tak co je nejzajímavějšího v plzeňském a v karlovarském kraji?
12: Tak v zásadě, co se týče těch dvou krajů, historicky jsou spojovány, ale řekl bych, že jsou výrazně odlišné v tom, jak tam pozorujeme volební výsledky. V tom karlovarském regionu dlouhodobě už teď pozorujeme výraznou dominanci hnutí ANO. Bylo to vidět v senátních volbách, kdy jsme tam dokonce měli výsledky, kdy byl senátor nebo senátorka v tom případě zvolena již v prvním kole. Na druhé straně je tam velká řada malých obcí, v tom jsou ty kraje si podobné, kde kandidují ty nezávislé subjekty, ty lokální subjekty. Velmi často tam vidíme situaci jedné kandidátní listiny právě v těch menších obcích. Čiž řekl bych, že tam není něco přímo spojitého, co by všechny ty obce nebo ty dva kraje propojilo, ale v zásadě to, co je asi pro ty kraje typické, je relativně řídké zasídlení a samozřejmě přítomnost těch dvou krajských měst, kde ty volební výsledky hodně kopírují ty celostátní.
15: Když se zastavíme u senátních voleb, tak velkou pozornost vlastně v rámci celé republiky poutá souboj ve volebním obvodu CHEP. Já se dívám na aktuální průběžné výsledky, je tam sečteno 12% hlasů a v tuto chvíli to vypadá hodně vyrovnaně. Na prvním místě je Sandra Cukerník, kandidátka Hnutí ANO, která má necelých 630% a stejně tak necelých 630%, ten rozdíl je, jestli dobře počítám, 15 setin procentního bodu, tak na druhém místě je současný starosta z Hnutí STAN Miroslav Plevný. Co ukazuje tenhle souboj? Protože ta kampaň poutala pozornost třeba tím, že na podporu kandidátky Hnutí ANO koncertoval Michal David, angažovali se špičky Hnutí ANO. Zároveň dodejme, že Sandra Cukerník je představována na kandidátkách jako manažerka, filantropka, ale je to žena velmi bohatého muže, který kdysi podnikal v oblasti kasín. Tak co tohle ten souboj, nebo jak tohle všechno se promítá do tohoto souboje?
12: Tak já myslím mnohé z toho, co ten souboj charakterizuje, jste vyjmenoval. Myslím si, že to je jeden z těch typických příkladů té marketingové strategie Hnutí ANO, určité personální vyprázdněnosti o paní Cukerník jako o političce. Dosud nikdo nikde nic neslyšel. Najednou její vyráběn příběh životní, který pozoruhodný. Současně do něj skutečně investuje, včetně osobního angažma předsedy Andreje Babiše. Je vidět, že jim na tom souboji hodně záleží, že by vnímali jako výraznou prohru, pokud by zrovna v těch obvodech, které leží v tom příhraničí, které jsou obecně vnímány jako ekonomická poloperiferie nebo dokonce periferie, právě to populistické, dnes už ekonomicky jasně levicové Hnutí ANO nebylo úspěšné. Současně si asi byli Hnutí ANO vědomi, že Miroslav Plevný je silný protikandidát, že to je regionálně velmi viditelná postava již v zásadě více než dvě dekády. Čili myslím si, že skutečně ten souboj byl od začátku vnímán jako důležitý pro Hnutí ANO a současně bude velmi zajímavé nejenom to první kolo, kde myslím, že se jasně rysuje, že ti dva kandidáti směří do kola druhého, ale zejména ta kampaň mezi prvním a druhým kolem a jestli do ní opět Andrej Babiš a další významní lídři Hnutí ANO investují tolik energie jako předtím.
15: Tak uvidíme, protože sice mezi tím, co jsme mluvili, tak se prohodilo pořadí na prvním a druhém místě, takže teď je o trochu na tom lépe současný starosta současný senátor za starosty a nezávislé, tak Miroslav Plevný, ale ten rozdíl je opravdu malý a všechno to vypadá tak, že tam uvidíme druhé kolo senátních voleb a budeme se tomu tedy věnovat i v příštím týdnu. Díky za aktuální postřehy politologovi ze Západočeské univerzity v Plzni Ladislavu Sabadovi, naslyšenou.
12: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus zase požádá Elišku Zábrockou o průběžné výsledky.
13: Volební účast v komunálních volbách se pohybuje kolem 50%, sečteno máme necelých 20% hlasů. Stále platí, že čekáme na Prahu a na Brno, tedy na ta velká města. A jestli vás zajímá, jestli už je sečteno ve vaší obci, tak se podívejte na náš server i rozhlas. Tam můžete sledovat i volby senátní. Třeba na Zlínsku je ten souboj velmi těsný. O vedení se přetahuje Tomáš Goláň z ODS s Ivem Mitáčkem, kterého nominovali starostové. Oba mají kolem 30% hlasů. 21% má teď v tom stejném obvodu i kandidát Hnutí ANO Vladimír Sedlařík. Naopak poměrně jasně vede na Vyškovsku předseda lidovců Jan Grolich, teď má asi 45% hlasů. Podobně je na tom další zástupce lidovců Josef Bazal, konkrétně v obvodu Uherské Hradiště. Sečteno je ale zhruba 12% všech okrsků, no a ještě přidám jedno číslo, 45% to je průběžná volební účast v senátních volbách.
14: Volby 2026, komunální a senátní.
15: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus, samozřejmě dál sledujeme volby, ale nejenom to, připomínám informaci, že policisté pátrají po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna, v pátek se po vyučování nevrátil domů, je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky, na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky, u sebe měl modrý batok s vyobrazením planet, je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Jakékoliv informace o chlapci volejte prosím na linku 158.
25: Radiožurnál Český rozhlas Plus, volební studio a naši hosté Eva Soukeníková, redaktorka Respektu, a Martin Březina, komentátor serveru Lidovky.cz. Zastavme se jednou dvěma otázkami u té volební kampaně, respektive že to byly první volby, kde platila přísná pravidla pro politickou reklamu na sociálních sítích. Ovlivnilo to nějak výrazně, Evo, volební kampaň?
9: No, jak říkal pan Zvěřina, tak asi tu kvalitu to asi neovlivnilo. Neřekla bych, že bych tam viděla nějaké výrazné změny, možná to bylo v něčem čitelnější. Ta kampaň byla obecně na těch sociálních sítích vlastně velmi viditelná, obzvlášť v Praze, obzvlášť v Brně. My jsme to viděli už takový náznak toho, že ta hlavní kampaň se hodně jede na sociálních sítích už loni u sněmovních voleb, kde vlastně vkročili do těch neznámých vod i hodně ti politici, kteří do té doby to odmítali s tím, že to je jenom něco pro mladé, co nikoho nezajímá, tak tentokrát se do toho všichni obuli opravdu dost výrazně. Bylo vidět, že do toho vkládají opravdu i hodně peněz. Měli jsme takový i comeback volebních songů, což si myslím, že už taky pár let nebylo, že bychom vlastně znali ty písničky před volbami. Máme vlastně vyryté v hlavě, obzvlášť tu Lidoveckou, ale i Od Prahy sobě, kde dokonce si myslím, že možná padnou i nějaké pokuty za to, že Adam Scheinherr použil slavný song Rihany. Nicméně...
15: Tak zase, že do toho skáču, Andrej Babiš použil ve sněmovních volbách, ne Michala Davida, ale italský.
9: A italský, ano, šládr. To je pravda. To je otázka, co dneska bude pouštět ve volebním štábu, to by mě docela zajímalo, jestli už přesedlal na Michala Davida nebo zůstane u italského songu, ale to samozřejmě stranou. A ta kampaň na sítích byla výrazná. Myslím si, že výrazná byla i tím, že spoustu mladých lidí, se kterými jsem mluvila, ať už jde o komentátory nebo analytiky, tak poprvé říkali, že to nebyl, jak říkají dneska mladí lidé, cringe, že to nebylo takzvaně jako trapné, že vlastně to jako uměli.
15: Že to je trapné.
9: Že to je jako trapné. To je Honzo, já vám to řeknu. Já vám to vysvětlím.
6: Ne, já jsem se ptal Martina, já to chtěl od Martina slyšet.
9: Dobře.
15: Já pardon. To vím,
6: který se na to koukal stejně jako já.
9: Cítím, že v této místnosti bych to měla vysvětlit, dobře. Ne. Jde o takový ten pocit, že vám to úplně tak jako leze po těch zádech, jakože se kroutíte tou trapností, tak to je cringe.
25: Nemusíte flexit se svými znalostmi.
9: Dobrý. Dobrý. Takže vlastně ty různé skeče, které byly jako na hraně právě toho cringe, tak ale se nějak jako udrželi v tom rámci toho, že to vlastně bavilo dost i mladé lidi.
25: A co tedy random soudí Martin Zvěřina o reklamě na sociálních sítích?
20: Nebudu předstírat, že jsem sledoval reklamu na sociálních sítích, protože nejsem na žádné sociální síti. Dokud mě k tomu nedonutí zaměstnavatel, tak jsem se zařekl, že to dělat nebudu.
15: Pardon, vy jste jako komentátor mohl uniknout videím pana hejtmana Grolicha a hnutí ANO proti panu hejtmanovi?
20: Nemohl, protože bohužel sociální sítě mají takový dosah, že ty největší absurdity z nich samozřejmě protečou do veřejného prostoru, neudrží se v těch sociálních sítích, což by bylo úplně ideální, ale jasně, že jsem byl vystaven, ale z toho, čemu jsem byl vystaven, se dá soudit, že jsem o nic nepřišel, a opět říkám, pokud mě nedonutí zaměstnavatel, na sociální sítě nevstoupím a budu mít asi trošku spokojnější život.
9: Myslím, že to je škoda, že už se tam odehrává tak obrovská část té kampaně, že už si myslím, že politický komentátor by měl vědět, co se tam děje.
25: Já myslím, že je to důkaz zrání, že tam Martin není. Ne.
9: Dobře.
25: Pojďme k důležitějším tématům. Třetina obcí má jenom jednu kandidátku. Martine, o čem to svědčí?
20: To, že je těžké sehnat do komunálu lidi, to je jasný. To je jako ta práce
25: nevděčná. Proč je těžké sehnat do komunálu lidi?
20: No, protože to je špatně placené, nevděčné a konec konců vy musíte dělat rozhodnutí, které se části, možná třeba i půlce té obce líbit nebudou. A já nevím, otázka, jestli postavíme dětské hřiště nebo radši zajistíme lepší dopravní dostupnost, není triviální, ale prostě části obce může chybět to hřiště a části obce může chybět dopravní obslužnost. To je jako, vy máte omezené možnosti a nemůžete si respektive můžete si teoreticky půjčovat stejně jako stát, ale ty obce mají před očima ty negativní příklady těch zkrachovaných obcí z 90. let a obce hospodaří zaplať pámbu velice konzervativně a nepůjčují si, aby neskončili v bankrotu.
15: Ono zároveň bychom měli dodat, že ubylo obcí bez kandidátky, to znamená těch obcí, kde se vlastně volby nekonaly, ale přece jenom k tomu, že třetina obcí má jenom jednu kandidátku, není to další argument do debaty, která se pravidelně objevuje, že těch obcí máme možná příliš?
2: Zcela jistě. Myslím si, že jsi Tomáši odpověděl přesně v té otázce. Myslím si, že by měla asi započít ta debata o tom, jak máme tu republiku rozdělenou, rozdrobenou. A myslím si, že by to pomohlo možná nakonec i té demokracii v tom, že bychom měli víc kvalitních kandidátů a mohli bychom se z čeho vybírat.
6: Je ale jenom minimum starostek nebo starostů, kteří si tohle myslí. Oni mluví přece o tom, ať už jsou sdruženi v kterékoliv organizace, ať už je to Svaz měst a obcí, Spolek na obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, že vlastně to sepětí s těmi občany, kde se všichni znají, že je velmi důležité.
20: Tak to je dáno tím, že vlastně v roce 90 po roce 90 těch obcí strašně přibylo, že jo? Protože ta integrace, která se dělala v tom minulém režimu, těm lidem byla proti srsti, takže se spousta obcí odtrhlo od těch měst a v té integraci, v té dezintegraci, pardon, se spatřují jakousi výhodu, kterou jim přinesla revoluce. To je něco podobného jako víceletá gymnázia. Víceletá gymnázia patří k výdobytkům porevolučním a tudíž dnešní taková ta nechuť k ním je spoustou lidí vnímána jako vlastně zpátečnický krok, když je to přece to, co jsme si v roce 89 vydobili. Takže jako tady to bude obrovský boj to jenom prosadit nebo snažit se lidem vysvětlit, že to bude racionalizovat ten chod státu. A konec konců by to mohlo opravdu prospět i těm odtržencům, kteří jsou tak malí, že vlastně nemají peníze, nemají možnosti, ta administrativa na ně

0: volbách v čele Senátu, výsledky k tomu ale musí vytvořit podmínky. To řekl novinářům, když přišel do volebního štábu občanských demokratů, kteří jsou v centru Prahy. Cílem občanských demokratů je obhájit 5 mandátů, což by Miloš Vystrčil považoval za slušný výsledek. Zisk nižšího počtu by podle něj naopak úspěchem nebyl. Připomeňme, že Miloš Vystrčil vede Senát od února roku 2020, no a jak už zaznělo, v jeho čele by rád pokračoval i po letošním výběru třetiny členů horní komory. Jejíž 30. výročí založení si připomínáme v těchto dnech. Radiožurnál Český rozhlas Plus, volební studio a aktuální zprávy. Radiožurnál Plus a zprávy.
1: Česko má za sebou komunální a někde i senátní volby. Vládní motoristé nevpustili do volebního štábu novináře Deníku N a týdeníku Respekt. Judista Lukáš Krpálek zabojuje o bronz na mistrovství světa v Baku. Na pražském okruhu na 21. kilometru směrem na D1 pozor na nehodu. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost místy s přeháňkami. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Volební komise po celém Česku sčítají hlasy. Téměř ve všech obcích se hlasovalo v komunálních volbách. Někde lidi vybírali taky senátory. K volbám podle průběžných dat dorazila asi polovina voličů. A detaily přidá redaktorka Anna Millerová.
3: Komise zatím mají v senátních volbách zpracovaných asi 15% okrsků, v komunálních pak už víc než pětinu. Nejvyšší účast v obecních volbách zatím hlásí okresy Žďár nad Sázavou a Pelhřimov. Hlas tam podle dosavadních dat odevzdalo přes 65% voličů. Naopak menší účast byla například na Sokolovsku. V obci Citice hlasovalo asi jen 200 ze 720 zapsaných voličů. Do výsledků se ale zatím nepočítají hlasy z velkých měst, kde sčítání trvá déle. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Volební komise po sečtení hlasů odevzdá výsledky okrskové komisi, která je převezena na přebírací místo. Tam pracovníci Českého statistického úřadu výsledky zkontrolují a jejich správnost potvrdí. Jedno takové místo je i na magistrátu v Děčíně a tam je naše reportérka Daniela Pelařová.
4: Na magistrát v Děčíně míří výsledky ze 49 děčínských okrsků a ze 17 z okolních obcí. Během první hodiny už tu přijali výsledky z nejmenšího okrsku s 252 lidmi. K volbám jich tam přišlo jen 15. Zatím je v Ústeckém kraji sečteno kolem 15% okrsků. Prozatím je účast kolem 44%. Nejrychleji jde sčítání na Mostecku anebo na Litoměřicku. Z těch větších měst se dají výsledky očekávat pozdě večer. Sčítání hlasů v komunálních volbách je komplikovanější než třeba u sněmovních. Z Děčína Daniela Pilařová, Radiožurnál.
1: Předběžné výsledky voleb například v Karlových Varech sleduje reportérka Andrea Štromajerová.
5: Sečtené jsou teď dva okrsky, ve kterých vede nově vzniklá koalice Vary Plus. Na druhém místě je hnutí ANO, které je ve vedení města dvě volební období v čele s primátorkou Andreou Pfeffer-Ferklovou. Koalice v lázeňském městě je složená z hnutí ANO a hnutí Karlovaráci. V zastupitelstvu začala po minulých volbách koalice ANO ještě s uskupením Spolu tvořeným ODS, KDU, ČSL a TOP 09. To se ale před dvěma roky změnilo, především kvůli rezignaci jednoho ze členů ODS kvůli vyšetřování v kauze veřejných zakázek. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
1: Vládní motoristé nevpustili do volebního štábu novináře deníku N a týdeníku Respekt. Předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka řekl, že dovnitř nemůžou z kapacitních důvodů. Deník N na tiskové konferenci Černínského paláce nesměl už v minulosti. Zaměstnanci rezortu zahraničí a sportu před těmito volbami nesměli mluvit ani s redaktory České televize. Macinka tak reagoval na to, že ho ČT kvůli volebním pravidlům nepozvala do debaty lídrů. Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh z obrázky Planet. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. Informace o něm volejte na linku 158. Na Slovensku dnes odhalili památník svobody slova věnovaný zavražděnému novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové. Vznikl přímo na místě jejich někdejšího domu ve Velké Mači.

0: Na místě někdejšího domu teď návštěvníci najdou zahradu s nakloněným terénem. Ta má symbolizovat otřes, který vražda mladého páru způsobila slovenské společnosti. Otec Jána Kuciaka Josef řekl, že nový památník je přesně takový, jaký si ho představoval.
1: Ten pamětník by vlastně mal představovat takovou nádej. Ta cesta do kopce směrem k horizontu, mala by to být cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
0: Matka Martiny Kušnírové ale připomněla, že ani po 8 letech není případ uzavřený. Soud s údajnými objednavateli vraždy Alenou Žužovou a podnikatelem Marianem Kočnerem stále pokračuje. Rozhodovat bude už po třetí. Z Velké Mače Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek bude bojovat o svou 6. medaili z mistrovství světa. V Baku se utká o bronz s Finem Pulamainenem ve 4. zápase finálového bloku, který začal před pár minutami. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu. V 10. kole fotbalové šance ligy usiluje Plzeň o první domácí výhru od poloviny srpna. Její duel s Mladou Boleslaví sleduje ve Štruncových sadech Vladislav Janouškovec.
3: 47. minuta, Viktoria stále vede nad Mladou Boleslaví 2-0. Utkání Zbrojovka Jablonec vidí David Nekvinda.
4: 48. minuta zápasu Zbrojovka Brno Jablonec 0-0. Tomáš Borovec vidí duel Hradce Králové s Artisem Brno.
5: 49. minuta zápasu Hradec Králové Artis Brno 1-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na 35. u Rádelského mlýna a nehoda na D5 v Praze. Na silnici 35 z Liberce do Turnova dejte pozor za Rádelským mlýnem. V okolí 32. kilometru běhá pes, dejte pozor raději v obou směrech. Na Pražském okruhu opatrně při sjezdu na dálnici D5 v připojovacím pruhu na začátku dálnice. Tam stojí auto po nehodě, dostalo smyk, stojí napravo v pravotočivé zatáčce, je tam krátká kolona. Na Pražském okruhu směrem na D1 u sjezdu na Jinočany na 21. kilometru řeší nehodu. V levém pruhu je tam krátká kolona. Následně se znovu jede pomalu před Lohkovským tunelem kvůli údržbě a regulaci provozu. Celkové zdržení teď do 20 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna stojí před dálnicí D1 osobní auto. Blokuje pravý pruh v omezení, zdržíte se krátce. A na silnici 13 z Bíliny do Teplic hlásíte nehodu.
8: Na sjezdu u Křemíže auto na boku, zasahují tam složky integrovaného záchranného systému. Ještě před sjezdem na Duchtov stojí dopravka a odpálení to do rychlého pruhu, aby tam do toho někdo nevletěl.
7: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciály Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
10: Tady je Radiožurnál a Český rozhlas Plus, 16 hodin a 7 minut, pokračuje volební studio.
6: Volby 2026, volební speciál.
10: Naším hostem je Dalibor Balšínek, šéfredaktor serveru Echo24 a týdeníku Echo. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A na dálku, tedy do Plzně, zdravíme Aleše Michala, politologa, který působí na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne do Plzně.
11: Hezký den ze západních Čech.
10: Protože ještě není v podstatě co komentovat, máme stále ještě hodně, hodně průběžné výsledky, tak bychom se mohli zastavit u toho, co v posledních dnech se jako červená nit vedlo veřejným prostorem. A to byla ta osudová otázka, přiletí nebo nepřiletí. Míním tím tedy dovolenou prezidenta republiky, kterou tráví v Maroku, a teď vznikla debata, jestli bude volit v obci Černouček, kde má trvalé bydliště, nebo nikoliv. Jak to vnímal Dalibor Balšínek?
12: Je třeba přiznat, že náš kolega Peňáz, Jiří Peňáz, na poradě Echa, kterou jsme natáčeli ve středu, řekl, že pan prezident se spustí z nebe, odvolí a zase odletí.
10: Aha.
12: My jsme se tam smáli a přišlo nám to jako dost nepravděpodobné a ono se to skutečně stalo. Myslím si, že šlo o částečné napravení chyby. Já si myslím, že to je velká chyba ze strany prezidenta, že to je trochu nepochopení smyslu politiky z jeho strany, protože jedinou a hlavní ambicí politika je přece uspět ve volbách. On je člověk, který je vlastně první mezi všemi občany jako prezident republiky a v tomto případě musí jít příkladem. Doposud to dělali všichni vrcholní, jak státní představitelé, tak to dělali i předsedové politických stran. To je skutečně, volby jsou skutečně oslava demokracie, to není žádná hloupá fráze. A sám pan prezident před časem mluvil o tom, jak jsou důležité právě komunální volby. Pro mě je to naprosto nepochopitelný zkrat z jeho strany. Je to trochu pro mě i ukázka toho, že tu politiku necítí, že se v ní necítí moc komfortně, že vlastně u něj chybí to, co je hrozně důležité pro každého politického lídra, a to je vůle pomoci. Protože když ji máte a když jste přesvědčený, tak skutečně můžete dosáhnout nějakého výsledku. A to se dělalo u všech velkých osobností. Nemůže se zbavit stále, se celou dobu jeho působení ve funkci se nemůže zbavit toho, že je tam tak trochu díky souhře okolností a že to není úplně jeho parketa. Proto se to, myslím, projevilo v tom, že udělal takovou velkou chybu a že nechtěl na ty volby přijet, byť nakonec přiletěl. A nemyslím si, že ten případ je dohraný, protože nejen opozice bude tlačit, ale i média budou tlačit na okolnosti financování toho letu. Ten let samotný stojí privátním letadlem, to je v řádu milionu korun, protože Maroko není jako úplně blízko. Jo, není to jako kdybyste jeli do Paříže. Maroko, pokud je si to dobře vybavuje, to tak 3,5 hodiny, je to fakt drahá záležitost. A on to vlastně absolvoval 4x. Vždycky vás tam někdo musí přivést, buď to letadlo tam zůstává, musí se vrátit třeba do Prahy a tak dále a tak dále. Já jsem to párkrát zažil, tak vím, jak je to logisticky a finančně velmi náročné.
10: Kolik vás to stálo? Ne, jako... pojďme dál. Tady samozřejmě financování těch letů, tak to je zajímavá úvaha a otázka, záleží na tom samozřejmě, jak byla eventuálně ta cena vyjednávána, co dopravce venkoncem požadoval, jestli nepřistoupil třeba na nějakou jako mimořádnou slevu. Ale zeptáme se Aleše Michala do plzeňského studia Českého rozhlasu. Jak na vás celý tenhle příběh působil?
11: Tak já se přiznám, že já jsem asi nepatřil k tak jednoznačným kritikům toho kroku, byť samozřejmě uznávám ten základní argument, že volby jsou svátkem demokracie a prezident jako vrcholný představitel tedy moci v tom státě by určitě měl jít příkladem. To, co si myslím, že je obecně tak trochu to slabé místo celé té záležitosti, tak směřuje spíš do budoucna, respektive do situace, kdy se prezident Petr Pavel, a já samozřejmě nemůžu předjímat jeho rozhodnutí, ale v případě, kdy se prezident Petr Pavel rozhodne obhajovat svůj prezidentský mandát, tak si myslím, že je snadným terčem pro potenciální protikandidáty skutečně s touto záležitostí znovu přijít. A myslím si, že ta chyba, která se tam stala, byla skutečně do velké míry komunikační. Nechci to určitě podceňovat, ale ani bych to na druhou stranu nepřeceňoval. Nemyslím si, že to bude v nějaké fázi, ani v těch prezidentských volbách, skutečně nějakým způsobem rozhodující. V té kampani se bude řešit spousta jiných věcí, ale političtí odpůrci to určitě použít můžou a dělali to i v tom uplynulém týdnu.
13: Jedna z linek, která se odvinula od toho příběhu, je debata, jestli ve čtvrtině nebo ve druhé čtvrtině 21. století už není překonaný ten systém, kdy dostaneme každý velkou papírovou plachtu, křížkujeme tam a musíme zrovna být ten jeden nebo dva dny v místě trvalého bydliště a dojít na to jedno konkrétní místo, jestli už technologie nepokročily k tomu, že by se dalo volit elektronicky. Předpokládá Dalibor Balšínek, že tahle debata se po tom posledním týdnu rozhoří?
12: Ne, to si myslím, že bylo v případě paní Pavlové jen vrtěti psem. Jo. Komunální volby jsou velmi specifické právě pro vysoký počet různých politických subjektů a obrovské...
13: Pardon, že do toho skáču, ale existují státy, kde je možné i v komunálních volbách kandidovat nebo hlasovat korespondenčně?
12: Korespondenčně asi ano, tu máte pravdu. ale myslel jsem, že mluvíte o online a digitální volbě.
13: A mám pocit, že v Estonsku všechny volby jsou elektronické.
12: Estonsko,
13: nebo ne?
12: ta je výjimkou. Jo? Já jsem, abych to uvedl, já jsem dlouhodobý odpůrce změn volebního zákona, protože český volební zákon nebo respektive ty volby probíhají velmi regulérně. Nikdy nebylo zpochybňován jejich průběh. Na rozdíl třeba od Spojených států, kde je to dáno historicky, že tam je precedent, protože ta země byla tak velká, tak nešlo volit jiným způsobem než korespondenčně poštou, že? Protože Amerika je obrovská. A v Americe jsou s volebním systémem nebo se způsobem volby velké problémy, že tam ještě se k tomu přidává, že nemáte v Americe občanku, ID kartu. Ale to je mnohem komplikovanější. Já za sebe si myslím, že volby nejsou každý rok. Volby...
13: Skoro jo.
12: Tak, jo.
11: Ale de facto má pravdu. Nejsou každý rok.
12: Co 4 roky jsou parlamentní volby, prezidentské volby jsou jednou za 5 let a není to zas tak moc. Pak jsou komunální do
13: Evropského
12: parlamentu. Jako těch voleb není zas tak moc a podle mě je to skutečně významná událost. My bychom si to, a nechci používat fakt fráze, jo, ale té demokracie bychom si měli vážit, protože cítím samozřejmě a všichni vnímáme útoky na demokracie, na její fungování, mluví se o slabosti demokracie a tak dále a tak dále. A vstupem do toho, tím vstupem digitálního světa do voleb se taky otevře další příležitost pro potenciální manipulaci. To v případě klasického fyzického volení nemáte.
11: Obracíme se do Plzně na Aleše Michala, politologa působícího na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Zdá je v názoru na případnou změnu možnosti volit i do místních zastupitelstev, když ne elektronicky, tak alespoň korespondenčně, také konzervativní, jako je Dalibor Balšínek?
14: Asi ne tolik, ale také bych tady striktně oddělil tu korespondenční volbu a tu elektronickou volbu. Myslím si, že právě vzhledem k těm bezpečnostním hrozbám, které tady máme a které samozřejmě zasahují i tu volbu a asi v tomto případě by se dalo mluvit o té elektronické, tak to je samozřejmě věc, která si vyžaduje nějakou dlouhodobější, ideálně odbornou debatu. Co se týče té korespondenční volby, tak já nejsem jejím kritikem, naopak myslím si, že by ta korespondenční volba měla být tím nástrojem, který by měl být tou součástí toho procesu volby v České republice, ale je samozřejmě to taky záležitost, o které je možné se bavit a která taky, jak jsme viděli před těmi volbami do poslanecké sněmovny v minulém roce, taky tu společnost dokáže polarizovat. Takže myslím si, že ta diskuze ani o tom, jakým způsobem volíme, není jednoduchá. To, co bych tady zmínil v případě specificky těch komunálních voleb, které tady sledujeme dnes, tak ani v tom současném systému oni nejsou zcela imunní vůči nějaké manipulaci, respektive nepřesnostem, protože ty plachty zejména v těch velkých městech to skutečně svádí k tomu, že i ti členové těch okrskových volebních komisí mají často problémy s tím ty hlasy sčítat. V minulosti se tam skutečně objevily případy, kdy nebyly ty mandáty přiřknuty těm politickým aktérům správně. Pravděpodobně i dnes budeme řešit nějaké problémy a v médiích se to už objevilo s kupčením hlasů. To je taky forma volební manipulace. Takže samozřejmě u té elektronické volby to můžou být víc systémová rizika. U té korespondenční samozřejmě je nelze ignorovat také, ale není to tak, že by ten současný systém byl zcela automaticky imunní vůči té volební manipulaci.
11: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus, volební studio, které jednou informací na chvíli opustíme. Tomáši?
13: Připomínáme, že jihomoravská policie dál hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky, měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé krátké vlasy, na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty. plakáty se zelenými prvky. Měl by u sebe také mít modrý batok s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158.
10: A zpátky k průběžným výsledkům voleb do místních samospráv a do 1/3 Senátu. Eliška Zábrocká má slovo.
15: Někteří voliči vybírali včera a dnes kromě zastupitelů i senátory, konkrétně v prvním kole. Připomenou, že ten kandidát, který by dostal víc než 50% hlasů, by se stal senátorem už dnes a ve druhém kole už by se nehlasovalo. Kdo je tomu nejblíž? Určitě Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko, konkrétně na Strakonicku, má teď 58% hlasů. Podobně je na tom kandidát starostů Jan Sobotka v obvodu Trutnov a těsně nad 50% je taky šéf lidovců Jan Grolich na Vyškovsku. Jasno bude po dnešku o senátorovi v obvodu Rychnov nad Kněžnou, tam jsou totiž jen dva kandidáti. Zatím z 62% vede Jan Grolich z TOP 09, tím poraženým je zatím tedy Petr Sadovský z ANO. Sečtená je v senátních volbách ale jen zhruba pětina hlasů. Každého z nás se týkají ale volby komunální, tam máme sečteno asi 30% okrsků, ve velkých městech to jsou ale jen procenta, v Brně nebo Praze ale ani to. No a připomenu, že výsledky jsou taky na našem zpravodajském serveru iRozhlas, no a nebo dál poslouchejte naše speciální vysílání.
6: Volby 2026, komunální a senátní.
10: Sčítání hlasů v Ostravě sleduje reportérka Andrea Brtníková. Dobré odpoledne.
16: Pěkný den přeji. Tady volební účast celkově v Moravskoslezském kraji už v tuto chvíli přesahuje 40%, ale opravdu, jak zaznělo v našem vysílání, je zpracováno zatím málo okrsků. Zatím rekordmanem je malá obec na Opavsku Třebom, tak tam mají volební účast 86,52%. Opravdu ale skokově přibývá těch malinkých obcí vesniček z Bruntálska. Já jsem se teď právě dívala na ty statistiky, tak tam už mají nová zastupitelstva 30 obcí. Je pravdou, že tam většinou byla ta situace taková, že tam třeba se stavili pouze jednu nebo maximálně dvě kandidátky. Ale opravdu z Bruntálska máme taky rekordmana, obec Novou Pláň s vysokou volební účastí 84,31%. Tak celkově na tom Bruntálsku ta volební účast je v tuto chvíli docela vysoká, ta přesahuje 50%. Nejnižší tady v celém regionu je na Karvinsku, to je 28%. Právě na tom Karvinsku tam bude určitě pozornost upřena na to statutární město na Jana Wolfa, který kandidoval v těchto volbách a víme, že je trestně stíhaný v té korupční fotbalové kauze. Samozřejmě, když už se bavíme o té policii a o této rovině, tak tady v našem kraji je i událost, která se týká Českého Těšína. Tam policie prověřuje to nahlášené podezření z kupčení hlasy. Tam snad mělo dojít k tomu, že bezdomovcům někdo nabízel 500 za hlas a pak tam lákal někdo lidi, že když odvolí pro určitou stranu volební, tak je pozve na pivo. To všechno v tuto chvíli policie teprve prošetřuje a prověřuje.
10: Děkujeme v tuto chvíli Andreje za její reportáž z Ostravska a hned vedle ní je politolog ze Slezské univerzity v Ospavě Lukáš Vomlela, kterému by teď Andrea měla předat sluchátka a mikrofon, abychom ho mohli slyšet ve volebním studiu. Zda se tak děje, zjišťujeme teď. Dobrý den.
17: Dobrý den, vše se tak odehrálo, jak jste vlastně řekli, takže všechno proběhlo v pořádku, děkuji.
10: Tak to nám spadl kámen ze srdce a vy nám můžete odpovědět na otázku, který z těch volebních soubojů týkajících se doplňovacích voleb do třetiny Senátu je pro vás zajímavý a proč?
17: Všechny jsou zajímavé, protože pokud bych měl vybrat jeden, tak bych velice pravděpodobně zvolil bych Friedek Místek, kde se vlastně o senátorský post uchází Petr Korč, který byl primátorem statutárního města Friedek Místek, ale před několika málo měsíci byl z toho postu odvolán a to dokonce i hlasy svých koaličních partnerů z hnutí ANO, kteří ale zároveň měli sice kandidátku na post nebo na senátorku, nicméně ona svoji kandidaturu stáhla a nebyl dodán nikdo z jiných kandidátů, takže myslím, že tam může být zajímavý souboj právě mezi Petrem Korčem a mezi úřadující senátorkou paní Helenou Pešatovou.
13: Když se dívám na průběžné výsledky, tak potvrzuji slova Lukáše Vomlely, vypadá to na velmi těsný souboj, teď je to 33,2 ku 32,3, tak přesně tito dva kandidáti vypadá to, že by mohli postoupit do druhého kola. Na druhé straně ve Frýdku místku zatím je sečteno 6,5% okrsku.
10: My se s Lukášem Vomlelou uslyšíme ještě mezi 18. a 19. hodinou, takže prozatím děkujeme za částečný politologický vhled jeho očima do tématu volby do třetiny Senátu a do místních zastupitelstev a vracíme se do volebního studia, kde je s námi Dalibor Balšínek, šéfredaktor serveru Echo 24 a týdeníku Echo, a v Plzni si povídáme s dalším politologem Palem Michalem, ale zároveň teď přepojujeme do azerbajdžánského Baku, kde o třetí místo na mistrovství světa bojuje judista Lukáš Krpálek. Slovo má reportér Petr Kadeřábek.
18: Marty Pumalainen už sestoupil z chodníčku slávy a přichází k tatami a teď branou borců projde český reprezentant Lukáš Krpálek. 2 zlata, 1 stříbro, 2 bronzy. Taková je zatím jeho výkladní skříň světových medailí. Teď už Lukáš Krpálek v bílém kimonu prochází po chodníku, na kterém je napsáno boj o medaile a finálový večer kategorie nad 100 kg. V doprovodu svého trenéra, letitého trenéra Petra Laciny, který ho vede už od juniorského věku. Teď se Lukáš Krpálek dostává na tatami, ukloní se nejprve Jigoro Kanovi, to znamená zakladateli juda, to je ten první úklon. Roztažené ruce, teď přišel k tatami, uklonil se svému soupeři, ukloní se mu ještě jednou, stejně jako tatamovému rozhodčímu, a právě teď zaznělo Hadžime utkání o bronz kategorie nad 100 kg. Lukáš Krpálek má aktivní bilanci s Finem Pumalainenem, kterého dokázal 3x ze 4 vzájemných soubojů porazit. Teď v první komikatě boj o úchop, za rukáv jej drží levou rukou Lukáš Krpálek a pod ramenem pravou rukou se snaží v boji o úchop získat výhodu, takže strhává svého soupeře, ale Pumalainen má opravdu velmi silný trup, o 15 kg je těžší než český reprezentant, byť mu chybí tak 5 cm výšky. Teď Lukáš Krpálek vytlačuje svého soupeře na kraj čtverce, který je určen pro souboj, tedy 8x8 metrů. Žlutě vyznačený střelec, teď čtverec teď nestačí judistům, ale pozor teď na nástup Pumalainena, a to vypadalo jako hod ve váze. Tenhle ten borec a velký fanoušek hokejového Jokeritu Helsinki teď měl opravdu velikánskou šanci připsat si bodovanou techniku, ale Lukáš Krpálek obstál v tomhletom souboji a po mate, tedy přerušení souboje, zaznělo od tatamového rozhodčího znovu Hadžime a znovu komikata, tedy souboj o úchop. Lukáš Krpálek se snaží levou rukou dostat za záda svého soupeře, tak aby jej chytil nad opaskem, ale Finn má na sobě hodně natažený ten dres přes ten kimono, ale teď se dostal Lukáš Krpálek levou rukou právě za záda, drží pevně, pravou rukou drží jeho pravý rukáv a snaží se připravit si možná Tomoinagu, možná nějakou ašivazu, to znamená podkopy, ale zatím Lukáš Krpálek je nohama daleko od nohou Fina a teď si myslím, protože to byla taková přetlačovaná, že oba dva budou trestání šedem, a je to přesně tak, oba dva dostali trest, tedy žlutou kartu za pasivitu. Další komikata, další souboj o úchop a znovu Lukáš Krpálek dost tvrdošíně trvá na tom, že levou rukou bude držet svého soupeře pod ramenem, jakoby na boku za kimono, pravou rukou se snaží chytit za rukáv, ale není to dobrý úchop, zatím není připraven k tomu, aby rozpohyboval svého soupeře a připsal si nějakou dobrou techniku. Teď chytil obě dvě ramena svého soupeře a dostal výborně do Orenagy výtečný chvat, kterým si připisuje Lukáš Krpálek Vazary a snaží se ještě v nevaze bojovat na zemi. Lukáš Krpálek drží Fina, který se nemůže ani hnout. Vteřinky ubíhají, už mu bylo připsáno Juko, teď přijde další Vazary a zazní gong. Je jisté, že Lukáš Krpálek získává další medaili z mistrovství světa. Je bronzová a společně s Renatou Zachovou napodobili své předchůdce. Po 45 letech vybojuje české judo na světovém šampionátu 2 medaile. Lukáš Krpálek vyhrává nad Pumalainenem souboj o bronz a získává tedy další medaily z Baku. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
10: I tohle patří do zpravodajského vysílání Českého rozhlasu. Děkujeme Petrovi Kadeřábkovi za plastickou reportáž přímo z Baku a blahopřejeme nadálku Lukáši Krpálkovi ke zisku další bronzové medaile, ale vracíme se k průběžným výsledkům v jiných odvětvích, nikoli ve sportu a nikoli v judu, ale ve volbách do zastupitelstev obcí a také do třetiny senátu. Aleš Michal, politolog, který působí na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy, je u našeho mikrofonu v plzeňském studiu Českého rozhlasu. Bylo, pane Michale, něco v té předvolební kampani, která ať už se týkala voleb do obcí anebo do třetiny senátu, co stojí za nějaký komentář?
11: Tak já si myslím, že těch záležitostí, které stojí za komentář, je určitě celá řada. To, co mě napadá jako první, je, jakým způsobem hnutí ANO pracuje s těmi svými kandidáty do horní komory parlamentu, tedy do senátu, jakým způsobem se třeba Andrej Babiš podílel právě na prezentaci některých svých kandidátů, například právě v obvodu Cheb, který už jste třeba zmínili, kde tam skutečně to angažmá Michala Davida mohlo prostě mobilizovat nebo pomoci k té volební mobilizaci ve volbách, které neuplývají úplně vysokou volební účastí. Když bych se na to podíval trochu z toho makropohledu, respektive z toho propojení té celostátní úrovně s tou kampaní, tak si myslím, že poměrně výrazné samozřejmě bylo to jednání poslanecké sněmovny o nedůvěře vládě a ta prezentace KDU ČSL Jana Grolicha, taky se to trochu týká těch senátních voleb, ale lidovcům jde o hodně i v těch volbách lokálních.
10: Zeptám se Dalibora Balšínka, který to asi sledoval na dálku, tu situaci v Chebu. Jasně, bylo tam plné náměstí. Přišli lidé na volební meeting nebo na koncert Michala Davida?
12: Na koncert Michala
10: Davida.
12: Je zcela jednoznačně. A mě to trochu překvapuje. Když kolik je tam spočítáno? Teďka asi 8,
10: 6%. Myslíte už Chebu?
12: Chebu.
10: Skoro 30%.
12: To je hodně. To už asi se moc měnit nebude, že jo?
10: A je to pořád tak téměř 50-50,
12: 30-50.
10: No tak vypadá to na druhé kolo.
12: Jako Sandra Cukerník. Očekával bych silnější výsledek ze strany rodiny Cukerníků, teda jste tam zapojili komplet, jo? Takže je vidět, že všechno se Michalem Davidem a penězi pořídit nedá.
10: Tam bude zajímavé, zřejmě oba dva kandidáti, tedy Miroslav Plevný za STAN a Sandra Cukerník postoupí do druhého kola. Jak bude vypadat ta případná podpora z centra kandidátce hnutí ANO?
12: No.
10: Před tím druhým kolem.
12: Tak Leon Cukerník má slabší místa, takže já si myslím, že centrum by se do toho nemělo moc angažovat, protože v ten okamžik, když bude na to soustředěna moc velká pozornost, tak se můžou třeba objevit některé potíže, které v kasinu v Rozvadově byly.
10: Eufemisticky řečeno.
13: Přerušíme na chvíli opět volební vysílání, protože musíme připomenout zprávu, že jihomoravská policie dál hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky, měří asi 165 cm, je štíhlé postavy, má tmavé krátké vlasy, na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky, černé sportovní boty se zelenými prvky a také modrý batok s obrázky Planet. Fotografii chlapce najdete na serveru iRozhlas.cz a samozřejmě pokud byste o něm měli jakékoliv informace, kontaktujte prosím linku 158.
10: A vracíme se zase k volebnímu vysílání, prosíme Elišku Zábrockou o další průběžné výsledky.
15: Volební komise dál čítají výsledky v komunálních volbách, je sečteno aktuálně necelých 40% všech okrsků, stále jsou to ale ty nejmenší obce. Z Prahy a z Brna nemáme ještě třeba vůbec žádné výsledky. Do hlavního města se ale přeci jen v našem vysílání, speciálním vysílání, za chvíli podíváme. Sledujeme taky výsledky prvního kola senátních voleb a právě to první by mohlo být zároveň i posledním, třeba pro voliče na Strakonicku. Tam totiž s přehledem vede Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko, má 58% hlasů. Sečteno je tam přes polovinu volebních okrsků. Velmi těsné je to naopak na Kladensku, kde vede s 28% Adéla Sucharda Šípová z Pirátů, druhý je Petr Paták z ODS, ten má 26% hlasů, podobně jako zástupce hnutí ANO Aleš Gerloch.
19: Volby 2026, komunální a senátní.
13: Dál posloucháte speciální volební vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dál sledujeme, ale stále spíš čekáme na relevantnější výsledky, které bychom komentovali, a to tady ve studiu s šéfredaktorem serveru Echo 24 a také časopisu týdeníku Echo 24 Daliborem Balšínkem. My jsme tady už v těch předchozích 2,5 hodinách debatovali, na co se vlastně soustředit při komentování výsledků těchto voleb. Hodně jsme mluvili o těch senátních duelech. Když se podíváme na jednotlivá města, dá se říci, že je důležitá Praha a že v těch dalších městech to zase až tak sledované nemusí být, protože jsme viděli v tom minulém volebním období, že třeba i v Brně nebo v Ostravě se mohou domluvit strany vyloženě napříč?
12: Tak oni někteří, jak už bylo zmíněno, zajímavý třeba souboj je ve Frýdku Místku. Myslím, že lokálně pro ty lidi to můžou být zajímavé souboje a záleží to asi na tom, jaké má člověk preference. Mě z toho z celostátního hlediska nejvíce zajímá Vyškov a jak moc uspěje, nebo jestli uspěje šéf lidovců Jan Grolich. A protože on měl zcela jednoznačně nejvýraznější kampaň, trochu v počátku kontroverzní, protože se prezentoval svým způsobem, který byl typický pro tu jeho předchozí kariéru stand-up komika nebo influencera. A tam ty schopnosti u mě využil pro ten první klip. Já si myslím, že to moc do politiky nepatří, jo, ale ta písnička je lepší než jakákoliv jiná popová písnička na českém hudebním trhu. Jako je chytlavá, jako prosím,
13: bych to se možná zeptal na kritéria, podle kterých posuzujete ty písničky, že je lepší, ale to bychom se dostali někam.
20: Jestli to Dalibor někdy zpívá, když jede autem.
12: Možná kolegové v práci si to zpívají a sami si nadávají za to, jak je to prostě chytlavý. Je to chytlavý. U něj je důležitý ten krok B. Ano, tím na sebe upoutal pozornost a teď je otázka, jak bude schopen naplňovat roli politika. Pro něj je strašně důležité, aby v tom senátu vyhrál. Byť někdo říká, že senát důležitý není, tak si vzpomeňme na Mirka Topalánka, který se stal předsedou ODS ze senátorského křesla, takže i ze senátu lze jít na ty nejvyšší vrcholy politiky.
13: Tak tady už to je opačně, tady už předsedou strany je.
12: Ano, tady je předsedou strany, ale poměrně nevýznamné. Lidovci ztrácejí. Já si myslím, že to trošku taky souvisí s tím, že čím dál tím větší roli hrajou ty osobnosti, které tu stranu reprezentují. Ty strany ustupují do pozadí. To je případ Petra Maďara v Maďarsku, to je případ Andreje Babiše z ANO. A těch případů je čím dál tím víc. Bez silného lídra, tu vlastně žádná strana politická se neumí prosadit, silný a výrazný. Jo? To ještě uvidíme, jestli je silný. On je nepochybně výrazný lídr. A on sám, Jan Grolich, formuloval, že by měl ambici stát se lídrem opozičních stran. Faktem je, že je z nich nejvýraznější. Jo? Je schopen nejlépe ty lidi oslovit. Jako první přišel s tím, že si myslí, že už nefunguje antibabiš. To Kupka s Rakušanem na to ty koule nemají, aby to řekli. To ten Jan Grolich pochopil správně. Myslím si, že to není už politická karta, se kterou se dá vyhrát. A jediný, kdo to skutečně jako první začal formulovat, byl Jan Grolich. A mě to teda zajímá ze všeho nejvíc. Pardon. Jak uspěje? Jestli uspěje? S jakým výsledkem? A otevře si cestu k dalšímu politickému růstu.
20: Ptáme se teď do Plzně politologa Aleše Michala. Pokud chce doplnit to, co říkal Dalibor, tak prosím.
21: Tak abych se určitě ztotožnil s tím hodnocením, že to je otázka perspektivy. To znamená, jde o to, v jaké lokalitě se díváme na tu relevanci těch jednotlivých výsledků. Samozřejmě, že z toho celostátního hlediska by nás určitě vedle toho úspěchu nebo potenciálně úspěchu nebo neúspěchu Jana Grolicha, a s tím naprosto souhlasím, určitě měl zajímat ten výsledek v těch velkých městech, zejména v Praze. Určitě to bude zajímavé sledovat. hlasovat a zatím tady ty výsledky nemáme, což je vzhledem k velikosti té municipality samozřejmě logické, ale v něčem to bude zajímavé z hlediska toho, jakým způsobem si tam poradí hnutí ANO a jakým způsobem se přerozdělí ty hlasy mezi ty spíše liberální nebo progresivní politické strany, které s hnutím ANO v Praze spolupracovat nechtějí. To, co bude zajímavé taky samozřejmě v případě těch velkých měst, je to, co vlastně uvidíme tak trochu až po těch volbách, něco, čemu se trochu říká druhé kolo těch komunálních voleb, a to samozřejmě bude to povolební vyjednávání. Brno, Ostrava i Plzeň měly koalice s hnutím ANO, tam se ta polarizovaná debata nikdy s Andrejem Babišem, nikdy s hnutím ANO už před 4 lety dostala do jiné fáze a ty dnes opoziční strany tam s hnutím ANO spolupracují. Myslím si, že ve všech těch třech městech, tedy v Brně, v Ostravě i v Plzni, bude zajímavé sledovat, jestli ještě v nějaké reziduální podobě vůbec funguje to, že se s hnutím ANO nemluví, případně s dalšími těmi současnými vládními stranami, pokud se tam dostanou, a jestli bude šance na nějaké jiné koaliční vzorce.
20: Pokračuje sčítání hlasů, a to i v Praze, kde máme reportéra Petra Kastnera. Dobré odpoledne.
0: Hezký den. Tady v budově radnice Prahy 6 sedí u počítačů zhruba 10 pracovníků Českého statistického úřadu. Právě sem zástupci komisí z městské části mají vozit po sečtení hlasů výsledky jednotlivých okrsků. Těch je v Praze 6 víc než 100. Zatím sem ale ani po víc než 2,5 hodinách po uzavření místností žádná komise výsledky nedovezla. Zápis z voleb tady zástupci statistického úřadu zkontrolují, zpracují a odešlou do centrální databáze. Pak už jsou tedy výsledky veřejné. Sčítání hlasů může v metropoli zdržet i to, že lidé tady volí zastupitelstvo městské části a taky 65členné zastupitelstvo hlavního města. Všechny fyzické volební lístky musí komise odvést na příslušný úřad městské části, kde je archivují. Jak pokračuje sčítání hlasů v Olomouci, sleduje na jednom z přebíracích míst Českého statistického úřadu reportérka Blanka Mazalová.
1: Na přebírací místo přímo na olomoucký magistrát míří předsedové komisí především z okolních obcí. Ti první přišli už po 15. hodině. V Olomouci jsou aktuálně sečtené zhruba 3% hlasů. Volební účast je zatím necelých 35%. Nejvíc hlasů má podle těch průběžných výsledků hnutí ANO, za nimi jsou Starostové a nezávislí a ODS. V Olomouci obhajuje primátorský post Miroslava Ferancová z hnutí ANO, ve funkci ale krátce od ledna letošního roku, nahradila svého stranického kolegu Miroslava Žbanka, který se loni na podzim stal poslancem a své funkce se vzdal. V Olomouci se o místa v 45členném zastupitelstvu uchází 12 politických stran a hnutí, což je o jednu kandidátku víc než před 4 lety. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
20: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, posloucháte volební studio a teď se slyšíme s Jakubem Liskem, politologem z Univerzity Palackého v Olomouci. Dobré odpoledne.
22: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
20: Ono se říká o volbách do místních zastupitelstev, že to jsou volby druhého řádu. Jste taky toho názoru?
22: No, ono záleží pro jakého voliče, protože já jsem vlastně dělal výzkum na našich datech katederních, kde pro spoustu voličů to jsou volby prvního řádu a to jsou voliči spíše z těch menších obcí, jo, ale těch je relativně málo, zhruba 8% elektorátů. Ale skutečně platí, že pro většinu voličů, zejména těch velkých měst, to jsou volby spíše druhého řádu a chodí tam disproporčně třeba méně mladých lidí, méně lidí třeba s nižším vzděláním oproti těm sněmovním volbám. Takže ty volby jsou v tomto specifické a třeba některé strany jako hnutí ANO nebo SPD v těchto volbách nedosahují dobrých výsledků. Samozřejmě závisí region od regionu, a to jsou takové obecné trendy. Naopak v těch volbách druhého řádu často na té komunální úrovni uspějí třeba hnutí jako STAN, které mají jako silné regionální osobnosti.
20: Na druhou stranu lidé v těch menších obcích skutečně volí toho, koho osobně znají a podle toho se také řídí. Když se podíváme na to, jak lehce nebo těžce se letos sestavovaly místní kandidátky, jaký tam vidíte trend?
22: Tak ten trend už od těch voleb 2018 je takový, že vlastně nám narůstá počet obcí, kde máme jenom jednu kandidátní listinu. A my jsme to s kolegou Karlem Koubou sepsali také odborný článek a zjistili jsme, že to snižuje volební účast. Na druhou stranu tam nevidíme nějaký efekt na kvalitu vládnutí v těch obcích, takže je to vlastně takový jako docela do velké míry rozpor. Vesměs ve velké části těch obcí se ti lidé takto domluví, nebo dokonce kromě jedné kandidátky udělají stejný počet kandidátních listin, jako je kandidátů, a ten volební systém v podstatě změní na většinový, a pokud máme stejný počet kandidujících kandidátů, jako je velikost zastupitelstva, tak potom se domluví, že třeba ten, kdo dostane nejvíc hlasů, bude starostou. Takže je to jako nějaký konsenzuální prvek. Samozřejmě to vzbuzuje otázky, jestli je to správně, že máme tolik obcí, kde nejsou vlastně soutěživé volby, a budeme muset vlastně se podívat na to, jaký to bude mít do budoucna efekt, třeba na zadluženost těch obcí a tak dále, nebo na fungování těch obcí, ale vidíme tam nějaký dramatický rozdíl oproti obcím, kde ta soutěživost paradoxně je. Navíc geograficky se nám ty obce koncentrují třeba do prstence hranic Středočeského kraje, těch okolních krajů, nebo na Vysočině, kde na Vysočině je vysoký jako lokální patriotismus, a tam ti lidé spíše dělají ty jednotlivé kandidátní listiny, a byť to jsou nesoutěživé volby, tak jdou tou cestou jakoby vytvoření nějakého většinového volebního systému z toho našeho poměrného.
20: Ještě nám řekněte, jak podle data nebo podle vašich analýz pokračuje nebo nepokračuje ten trend, kdy se politici, řekněme, těch zavedených celostátních stran dostávají pod hlavičku nějakého lokálního sdružení nebo nějakého dalšího subjektu, který vzniká, řekněme, ad hoc.
22: No, je to trend, který narůstá i v těch větších městech. Třeba konkrétně poslední reportáž, co jsem slyšel, byla z Olomouce, tak Olomouc je teďka specifická tím, že vlastně všechny ty strany středopravého spektra se pojmenovaly různým názvem Milujeme Olomouc, Pro Olomouc a tak dále, že z toho ten volič už může být i zmatený, což ten středopravicový segment může trochu jako poškodit v těch volbách. A vidíme to i třeba, že i stranici KSČM vytvořili úplně jako nové názvy, tradičně kandidovali pod KSČM, a vlastně od té doby, co vzniklo, stačilo, tak i třeba na Ostravsku máme nějaké nové levice nebo občané pro levici, a vlastně, že na to nastoupily i takovéhle tradiční strany jako KDU ČSL a KSČM.
20: Jakub Lisek, politolog z Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme za váš čas, hezké odpoledne.
22: Děkuji za pozvání, nashledanou.
20: A teď Tomáš Pancíř.
13: Opět připomínáme, že policisté dál pátrají po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek se nevrátil domů ze školy. Je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky, na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky, také modrý batok s vyobrazením planet. Je štíhlé postavy, měří přibližně 165 cm. Jeho fotografii najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A pokud byste měli jakékoliv informace o tomto chlapci, volejte prosím na linku 158.
20: Děkujeme Tomášovi, a Eliška Zábrocká a průběžné výsledky.
2: Před dvěma lety jsme znali senátory už po prvním kole voleb v 5 obvodech. Tentokrát víme, že to bude určitě v jednom, a to na Rychnovsku. Tam kandidovali totiž jen dva muži a stále vede zástupce TOP 09 Jan Krulich. Má 60% hlasů. Poráží tedy Petra Sadovského z ANO. Jasno by mohlo být zřejmě taky na Trutnovsku, kde se skoro 60% vede Jan Sobotka ze Starostů. Nad 50% jsou taky dva zástupci lidovců, Jan Grolich na Vyškovsku a Josef Bazala v obvodu Uherské Hradiště. Pak je to Tomáš Fiala z Naše Česko na Strakonicku, má asi 58%, no a těsně na hranici 50% se stále pohybuje Zbyněk Linhart z Děčínska, kterého nominovali Starostové. Připomenu, že máme sečteno v senátních volbách asi třetinu hlasů. V komunálních volbách už máme skoro polovinu a přichází nám první výsledky taky z Prahy nebo z Brna. V obou městech se daří Starostům, v hlavním městě vedou těsně
15: těsně před ODS a TOP 09, STAN má asi 19% hlasů, no a v Brně v koalici s Lidovci mají Starostové teď 25% před druhým hnutí ANO. Výsledky jsou ale zatím opravdu průběžné, ve velkých městech nejsou sečtené totiž ještě ani procenta hlasů.
19: Volby 2026, komunální a senátní.
20: A obracíme se do Plzně, kde v našem studiu je Aleš Michal, politolog působící na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Vy jste svého času mluvil o místních koalicích. Jaké jsou ty prvky, které působí na jejich vytváření?
21: Tak samozřejmě záleží na tom, jak velká obec nebo o jak velké obci se bavíme. V těch největších městech samozřejmě můžeme mluvit o některých už ideových kořenech, respektive o nějakém odrazu té celostátní politiky. To bude samozřejmě záležitost Prahy, kde jsme během té kampaně viděli, že se prakticky všechny z těch stran současné opozice vymezily proti koalici s hnutím ANO. Co se týče potom těch dalších velkých měst, tak jak už jsem zmínil, to ANO tak silně odmítáno není, ale čím jdeme níž z hlediska toho počtu obyvatel, tím silnější roli samozřejmě hrají ty osobní vztahy.
20: Když mluvíme o hnutí ANO, tak vy jste jeho samostatnost spojoval s už dostatečně etablovanou značkou?
21: Ano, je to tak. Je tam vidět, že hnutí ANO třeba nevstupuje tak často do těch předvolebních aliancí, které zmínil kolega Jakub Lisek. To si myslím, že je poměrně specifické v podmínkách té české komunální politiky vzhledem k tomu trendu, který zmínil, protože skutečně jak ty strany tradiční, tedy komunisté, lidovci, tak ty strany dnes opoziční se k této strategii uchylují poměrně často, kdežto hnutí ANO, když už kandiduje s nějakými jinými subjekty, tak to je většinou za podpory nějakých dalších nezávislých kandidátů. Obecně to téma těch předvolebních aliancí je docela zajímavé právě proto, že to může potom ovlivnit to, jakým způsobem voliči rozdělují třeba i ty hlasy v rámci těch jednotlivých stran. Prostě si můžou vybrat ty kandidáty z více politických stran v rámci toho systému do komunálních voleb a to těm stranickým centrálám samozřejmě dělá těžkou hlavu.
13: My už jsme mluvili v našem speciálním vysílání o tom, že samozřejmě volební systém v komunálních volbách je specifický, protože můžeme křížkovat napříč politickými stranami. Funguje tenhle ten systém dobře ve velkých městech? Protože když se podíváme do statistik, tak ono je těžké v tomhle systému přeskákat ze spoda kandidátek. Je dobře, že třeba do pražského zastupitelstva se volí tímto způsobem, Dalibore Balšínku?
3: Tak já se úplně necítím na to expert, ale byl jsem pěkně zmatený, když jsem to dneska jako vyplňoval a zabýval se tím. A když jsem to vyplňoval, tak mi to přišlo jako zábavné, že si můžu jako, že teoreticky, že si můžu vybírat různé lidi z různých politických stran, tak jestliže budu vycházet ze své osobní zkušenosti, tak mi to přijde jako vhodné a docela se mi to líbí. Jako jestli, protože si můžu vlastně navolit to zastupitelstvo, jak to pražské, tak na Praze 6 jako sám. A to je jako ideální možnost volby.
13: Ono to právě má úskalí, ano. Protože ono to, aby člověk opravdu vykřížkoval v tom velkém městě kandidáta, který je někde na 20. 30. místě, tak to se stává opravdu velmi zřídka. Možná Aleš Michal, jestli doplní v tomto směru, je třeba pro volby do pražského zastupitelstva, kde to je město, kde je samozřejmě přes milion obyvatel, je tohleto vhodný volební systém?
21: To úskalí, které to má, tak je, že ten volební systém je strašně zavádějící. Když dáváte těm voličům možnost křížkovat napříč těmi politickými stranami, tak to svádí k interpretaci, že tím nějakým způsobem posilujete tu personalizovanou součást té volby. Ale ono to tak ve skutečnosti není. Ten volební systém funguje tím způsobem, že když někdo křížkuje napříč těmi politickými stranami, tak tím ve skutečnosti dává pořád ten křížek té straně jako celku, respektive tomu stranickému lídrovi, i když to nechce dělat. A to je samozřejmě specifikum toho systému těch komunálních voleb. Bude zajímavé asi i v těchto volbách, ale i do budoucna sledovat, jestli, protože přesně jak jste zmínil, je těžší skákat, než třeba v těch volbách, kde takzvaně kroužkujeme, tady v těch volbách do Poslanecké sněmovny, ale tady se třeba i na těch sociálních sítích, prostě i na té komunální úrovni objevuje taková sféra lidí, které bych nazval mikroinfluencery na té lokální úrovni, to znamená výrazných osobností, výrazných kandidátů, když bych zůstal u toho svého domovského obvodu v Plzni, respektive třeba ve volbách na plzeňský magistrát, tak se to netýká jenom primátora Plzně Romana Zarzického, ale třeba takového výrazného mladého politika hnutí STAN Lukáše Kronera nebo Lucie Kantorové z hnutí ANO, to jsou lidé, kteří jsou výrazní na sociálních sítích a pokud skutečně těch křížků získají opravdu velké množství, ale opravdu velké množství, protože, jak jsme zmínili, je těžké přeskákat, tak to potom nějaký vliv mít může i pro posílení té personalizované volby. Ale zatím jsme byli zvyklí na to, že to skutečně ty voliče trochu mate, trochu je to klame, protože to svádí k něčemu, co ty volby prostě neznamenají. Ty volby jsou pořád víc než ty volby sněmovní, paradoxně diktované v tomto zhora těmi, kdo skládají tu kandidátní listinu. A to, kdo je lídrem té kandidátní listiny, je vlastně extrémně důležité.
20: A zastavme se závěrečnou otázkou ještě u horní komory parlamentu. Ta existuje, letos je tomu 30 let. Nezačala úplně šťastně, řečeno eufemisticky, byla na papíře, byla v ústavě, ale nebyla ustanovena. Nese si dalibude Balšínku Senát tohle sebou po ty 30 let?
3: Myslím si, že se výrazně zlepšila reputace Senátu. Hmm. Že několikrát ukázal svoji smysluplnost a nepochybně působí jako pojistka současného ústavního systému. Dnes aktuálně je to vlastně poprvé, kdy Senát je blízko opozici a zároveň blízko prezidentovi. V minulosti tomu tak nikdy nebylo. Vždycky Senát byl spíš v opozici vůči prezidentům. To se třeba projevovalo tím, že jak Václavu Klausovi, tak Miloši Zemanovi byli několikrát odmítnuti kandidáti do ústavního soudu. V případě Petra Pavla si myslím, že to bylo pouze v jednom, což byl soudce Fremr. A takže já si myslím, že tu roli v tom ústavním systému má, sehrává ji dobře a svoji oprávněnost, svou existenci prokázal.
20: A co si myslí Aleš Michal?
21: Já souhlasím, já si myslím, že my Senát potřebujeme, že už mnohokrát prokázal přesně to, o čem mluvil Dalibor Balšínek, že je to taková pojistka demokracie. To, co je samozřejmě dnes jiné, je, že ten Senát je do jisté míry fragmentovanější a pestřejší, protože, a to samozřejmě odráží to, jakým způsobem se proměnil český stranický systém v těch posledních 30 letech. Už tu prostě nemáme dvě dominantní strany ČSSD a ODS, které v dominantní většině těch volebních obvodů sváděly ty souboje v těch druhých kolech, ale dnes tady vidíme asi nějakou sílící roli hnutí. Ano, uvidíme, jak se to projeví v těch volbách a jak moc silná ta vlna bude. Hnutí ANO, myslím si, že by pro něj byl úspěch, když by postoupilo do druhého kola v nějakých 18-19 případech, tak si myslím, že už to za úspěch lze pokládat, ale tam samozřejmě taky záleží na tom, kdo je tím dominantním soupeřem. Někdy se to tak redukuje na toho lídra opozice, ale ono i v těch senátních volbách tohle má smysl a bude záležet na tom, jestli ODS skutečně dostane těch 5 mandátů, kolik z těch mandátů obhájí třeba hnutí STAN. Takže je to trochu pestřejší, ale vidíme tam vlastně trochu větší fragmentaci na té opoziční scéně a dominanci hnutí ANO na té vládní scéně. Uvidíme, co to bude znamenat do budoucna.
20: A Dalibore, pro koho jsou ty letošní doplňovací volby do třetiny Senátu důležitější než jindy? Je to právě hnutí ANO?
3: Tak ono ve finále se nezmění nějak poměry, zásadně poměry sil v Senátu. Můžou z toho trochu, řekněme, marketingově využít. Může toho využít Andrej Babiš a hnutí ANO, kde je velká pravděpodobnost, že posílí, protože obhajuje jen jeden mandát. A problém to může být naopak pro starosty, kteří obhajují těch mandátů nejvíc. My jsme ještě za tu hodinu, ale to nic neznamená, nezazněl ještě jeden důležitý zajímavý souboj. A to je Plzeň. Aha. To je generál Řehka, bývalý náčelník generálního štábu. Ten je teda na druhém místě, já to sleduju. Kde tam, myslím, dokonce byly i spory uvnitř opozičních stran, že proč nasazují silného kandidáta, když je v Senátu populární senátor za ODS, pan Aschenbrenner.
20: Aschenbrenner, ano, Lumír.
3: Lumír Aschenbrenner a ten zatím vede. Takže tady ten souboj bude zajímavý.
13: Ono se to teď prohodilo, ale tam je čtyři opravdu minimum. Pan Řehka má aktuálně 67 hlasů, současný senátor 63, takže to je opravdu velmi předběžné.
3: Jo. Tak, ale to bude zajímavý souboj určitě.
20: To bude taky zajímavý souboj. Děkujeme za inspiraci Daliboru Balšínkovi. Budeme ho sledovat tedy v těch následujících minutách a hodinách volebního studia, které, jak jsme říkali, pokračuje i po 17. hodině a bude pokračovat i po 18. hodině, než kvůli po 19. a vlastně i po 20. hodině. Předpokládáme, že ho uzavřeme. Tak, abychom posluchačům Českého rozhlasu nabídli opravdu už relevantní nejenom ty částečné a průběžné výsledky. Dalibor Balšínek, šéfredaktor serveru Echo24 a týdeníku Echo, byl naším hostem. Děkujeme, Dalibore, mějte se hezky.
3: Bylo mi s vámi ctí, pánové, děkuji.
20: A loučíme se také do plzeňského rozhlasového studia s politologem Alešem Michalem. Mějte se hezky.

0: 17 hodin. Radiožurnál Plus a zprávy.
1: V Česku pokračuje sčítání hlasů z komunálních a v některých obvodech i senátních voleb. Ruský útok na Záporoží nepřežilo nejméně 17 lidí. Judista Lukáš Krpálek vybojoval na mistrovství světa bronz. Nájezd na dálnici D5 v Praze směrem do Plzně zpomaluje auto po nehodě. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Volební komise pokračují ve sčítání hlasů. Zpracováno mají už asi 40% obecních okrsků, v případě Senátu asi třetinu. V některých obvodech už začíná být jasno, kdo senátorské křeslo obsadí. Podrobnosti má redaktorka Anna Millerová.
3: Nového senátora už bychom dnes měli znát pro okrsek Rychnov nad Kněžnou. Po zpracování přibližně 30% hlasů tam vede s náskokem senátor a učitel Jan Krulich z TOP 09. Proti sobě má jen jediného kandidáta, poslance Petra Sadovského z ANO. Naopak těsný souboj je teď podle průběžných výsledků v senátním obvodu Česká Lípa. Podobný počet hlasů, kolem 32%, má nezávislý hejtman Libereckého kraje Martin Půta i kandidátka hnutí ANO Jitka Wolfová. V okrsku je ale zatím sečteno jen asi 40% hlasů. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Nové členy zastupitelstva volili taky v Klatovech. Od roku 1994 všechny komunální volby ve městě vyhrála ODS. A jestli to na vítězství vypadá i tentokrát, sleduje naše reportérka Jitka Englová.
4: V Klatovech je aktuálně sečteno zhruba 54% okrsků, je tady 6 kandidátních listin a podle těch předběžných výsledků má zatím ODS přes 27% hlasů a je tedy na prvním místě. Druhé je sdružení Klatovy 21 s 23% a třetí hnutí ANO s 20%. V okrese zatím moc finálních výsledků není, sečteno je ale třeba v Kolinci, kde z více jak 90% hlasů zvítězilo sdružení vedené současným starostou. V 15členném zastupitelstvu tam usedne i jeden kandidát z KSČM. V Klatově Jitka Englová, Radiožurnál.
1: A sčítání ve Zlínském kraji sleduje reportérka Michála Kočendová.
5: Ve Zlínském kraji je zatím sečtená zhruba pětina volebních okrsků. Volební účast tady dosahuje téměř 53%. Nejvyšší je zatím na Zlínsku, kde překročila 55%. První kompletní výsledky přicházejí hlavně z menších obcí, jako první měli sečteno Třebětice na Kroměřížsku. Na Zlínsku už znají výsledky například ve Slopném a Drnovicích, na Vsetínsku v Kelči a na Uherskohradišťsku ve Stupavě. Ve většině městech sčítání dál pokračuje a výsledky se očekávají později kvůli vyššímu počtu voličů i kandidujících subjektů. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Počet obětí ruského útoku na ukrajinské Záporoží dál roste. V troskách zasaženého obytného domu už záchranáři našli 17 obětí a pátrají po dalších nezvěstných. Záporoží zasáhlo dnes nad ránem několik klouzavých leteckých bomb.
6: Záchranáři už od noci pátrají v ruinách bytovky po obětech ruského útoku. Mezi mrtvými jsou i 3 děti a asi 20 lidí bylo zraněno. Úřadující starostka Záporoží Rehina Charčenková ukrajinské televizi řekla, že asi 6 lidí ještě může být pod troskami a záchranná operace bude proto pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu na sociálních sítích napsal, že Rusko 5 řízenými leteckými bombami poděkovalo za zrušení sankcí na vývoz nafty. Včera se na tom dohodli prezidenti Spojených států a Ruska, Donald Trump a Vladimir Putin. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů, je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Informace o něm volejte na linku 158.
7: Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena. 35-letý judista byl ze zisku medaile šťastný i vzhledem k rostoucí konkurenci z řad mladých zápasníků.
8: To mi asi každý uvěří, že práce s těma mladýma 19-20-letýma klukama tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně, ty zkušenosti samozřejmě.

0: Mě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko.
1: Fotbalisté Plzně porazili v 10. kole šance ligy Mladou Boleslav 3-0. Jablonec se po výhře 1-0 na stadionu Zbrojovky Brno posunul na 4. místo. Nováček Artis Brno vyhrál 2. zápas v sezóně, na hřišti Hradce Králové zvítězil 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Rohlenky a nehoda na pražském okruhu u Jinočan. Na D1 z Brna směrem do Ostravy spozorněte za Slatinou a nájezdem z Ostravské. Ještě před Rohlenkou zastavilo auto, je na 204. kilometru, blokuje stoupací pruh v pravotočivé zatáčce. Na místo už přijela policie a také teď i šipka. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 u sjezdu na Jinočany na 21. kilometru před okamžikem odklidili následky nehody z levého pruhu. Kolona od dálnice D5 se téměř rozjela. Na okruhu nadále čekejte omezení na průjezdu tunely kvůli údržbě. Situace se zklidnila, už se zdržíte jen krátce v obou směrech. Na pražském okruhu je ucpaný sjezd na Plzeň. V nájezdu na dálnici D5 se pokoušejí naložit nabourané auto. Na odtah na D5 se tak hůře najíždí. Ještě jednou dálnice D5, tentokrát z Rozvadova do Prahy, opatrně při sjezdu k plzeňské Olympii exitem 75. Je tam auto po nehodě mimo vozovku. A na silnici 13 z Bíliny do Teplic u odbočky na Křemíš vyšetřují nehodu. Je tam auto na boku, jede se levým pruhem bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
5: Dobré odpoledne, v 17 hodin a 7 minut pokračuje volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Za chvíli se spojíme s našimi reportérkami a reportéry, kteří na různých místech České republiky sledují průběžné výsledky voleb do místních zastupitelstev a obměňovací voleb 1/3 Senátu a také vám představíme hosty další hodiny volebního studia.
2: Volby 2026, volební speciál.
5: Ale začneme ve volebních štábech sněmovních stran. U hnutí ANO v Praze je reportérka Daniela Brichtová.
6: Hezký den z pražského Chodova z volebního štábu hnutí ANO. Z vedení hnutí zatím dorazil místopředseda Robert Králíček a hned po příchodu řekl, že v Praze věří v zisk 22%. V senátních volbách je za něj reálné získat 5 až 6 křesel. Hnutí ANO obhajuje jeden senátní mandát. Podle průběžných výsledků by kandidáti do senátu za ANO ve 13 obvodech postoupili do druhého kola. V těchto chvílích by měl dorazit také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Politici ale poté, co nám novinářům dají krátký komentář, jdou sledovat výsledky odděleně. A zatím čekáme i na příchod předsedy hnutí a premiéra Andreje Babiše. Ještě doplním, že v posledních komunálních volbách získalo ANO 1748 mandátů a právě to by chtělo obhájit. A jak to v tuto chvíli vypadá ve volebním štábu SPD, popíše kolegyně Adéla Burešová.
7: Sem do volebního štábu od jeho otevření zatím dorazil místopředseda SPD Radim Fiala, po 15. hodině pak i předseda hnutí Tomio Okamura. SPD si podle něj věří hlavně na obhájení dosavadních mandátů v jednotlivých zastupitelstvech, zároveň by se ale chtělo dostat do vedení ve více městech a obcích. Posílit by pak chtělo SPD taky na pražském magistrátu. Okamura i Fiala ale mluvili o tom, že hnutí má v hlavním městě těžkou pozici a menší podporu než ty ostatní strany, včetně těch koaličních. Věří proto hlavně v obhájení 3 současných mandátů na magistrátu. Co se týče senátu, bude pro hnutí podle Okamury milým překvapením, pokud se alespoň některých z kandidátů hnutí dostane do druhého kola volby. V horní komoře hnutí zatím zástupce ještě nemělo. Okamura řekl, že větší šanci do senátu by SPD mělo, pokud by se stavilo koaliční kandidáty s vládními stranami, což se ale zatím nepodařilo. A co se děje teď ve štábu motoristů, to ví kolega Jakub Vik.
8: Už o něco rušněji, jak postupně přicházejí politici a příznivci strany. Právě teď dorazila lídrně motoristů v Praze, Klára Sovová. O mírné pozdvižení se tu před necelou hodinou postarali ministr Šťastný s předsedou Macinkou, kdy tady v novinářské místnosti oznámili, že motoristé získali svůj úplně první mandát v komunálních volbách vůbec. Zajímavé na tom je, že je to mandát v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště prezident Petr Pavel. Na kandidátce místního sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026 se do tamního zastupitelstva dostal ze druhého místa člen motoristů Martin Král. Kandidátka má teď v novém zastupitelstvu většinu. Petr Macinka to tady okomentoval slovy, že jde asi o nějakou hru osudu, který se baví Šťastného ohlášení, pak ve vedlejší místnosti pro ostatní politiky a příznivce strany se setkalo s potleskem. No a do dalších štábů se vydáme krátce po půl šesté. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou Tereza Fridrichová, socioložka z výzkumné agentury NMS. Dobrý den.
9: Dobrý den.
5: A Lukáš Novotný, politolog, který se zaměřuje na Německo, docent z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den, vítám vás v rádiu.
10: Dobrý den.
5: Slyšeli jsme název té obce, která asi byla nejčastěji skloňovaná v médiích za poslední týden, a to Černouček, kde je trvalé bydliště rodiny Pavlových, tedy manželky pana prezidenta a nynějšího prezidenta. Viděli jsme tedy, že, nebo slyšeli jsme, že strana motoristé sobě se už věnovala těm volebním výsledkům. Je tam sečteno 100% hlasů, účast tam byla téměř 80%. Sdružení nezávislých kandidátů tedy má náskok, nebo zvítězilo s náskokem nad tím druhým politickým subjektem. Stojí to za komentář?
11: Pardon, jestli na to ale dobře koukám, tak s náskokem náskokem asi 2% bodů, ale je to velmi těsné.
10: No, stojí to možná za takový můj soukromý komentář, protože jsem si ten...
5: Tak ho řekněte obec, do rádia, půjdeme dál.
10: Přesně, tu obec jsem si projel a i prošel. Byla to taková náhoda, že jsem tam potřeboval něco vyřešit. No, tak doma není nikdo prorokem a bylo tam hodně kritických hlasů právě vůči prezidentovi, že se tam ani neukáže či něco podobného, tak teď se tam tedy ukázal volit.
5: Mm-hmm. A nepomohlo to tedy zřejmě?
10: A asi to nepomohlo.
5: Tak nevíme, koho volil pan prezident.
12: Samozřejmě je to volba tajná, i když přiletíte zdaleka. Jak sledovala příběh obce Černouček, Tereza?
9: No, tak bylo toho teď plno, no. Je to otázka, jak vlastně tady tahle kauza nějak ovlivní do budoucna prezidenta, a jinak motoristům gratuluju samozřejmě.
5: Myslíte si, že mohlo to dilema přiletí, nepřiletí ovlivnit volební chování některých obyvatel Černoučku?
9: Já si myslím, že klidně mohlo, no. Jako od prezidenta asi, jestli od něj něco lidé čekají, tak je to, že bude chodit k volbám a půjde příkladem, a tohle bylo, i když pak nakonec přišel, což si myslím, že byl dobrý krok, tak tohle bylo jako nějakým způsobem narušeno a možná to je takový jako český humor obyvatelů Černoučku, že prostě nechci ubírat motoristům samozřejmě na vážnosti toho jednoho mandátu, ale
5: a tak zase víme, že motoristé sobě, respektive někteří jejich představitelé, mají rádi humor.
9: Oni mají rádi humor, takže...
5: Chcete přejít k důležitějším věcem, pane docente?
10: Pojďme.
5: Které to ale jsou? Momentálně.
10: To je otázka. Já vidím samozřejmě teď jako aktuálně spíš Senát, který už generuje i nějaké možná kandidáty po prvním kole. Vypadá to na 2 nebo 3 kandidáty. A jinak tam samozřejmě já vidím nějaké své kandidáty z mého volebního obvodu. Zajímá mě Děčín, zajímá mě Cheb. Obecně mě zajímá třeba to, jakým způsobem STAN, kterému teď jde do senátních voleb 11 kandidátů, tuším, a může velmi razantně oslabit, tak jak se z toho dostane, jestli vlastně ty jeho adepti opravdu prostě projdou do druhého kola a potom to zvládnou všechno, protože to může mít potom i jako dosti zásadní vliv na obsazení třeba i funkce prvního místopředsedy Senátu, vůbec i toho, jestli STAN bude mít potom nárok na místopředsedu Senátu a tak dále.
5: Když jste mluvil o volebním obvodě Děčín, tam je sečteno 28,5%, a zřejmý favorit těchto voleb, Zbyněk Klinhardt, má momentálně přes 53%, vede tedy nad Michalem Heitzmanem z Hnutí ANO, který má zatím 21%, pak je tam ještě Anna Lehká z 10%, takže tam se zdá, že buď
12: Zbyněk Linhart se stane vítězem po prvním kole? Předpokládáte to?
10: Já to předpokládám. On už to zvládl před 6 lety. A je zajímavé, že z nějakého důvodu on třeba úplně neumí ten Děčín, ale tím, jak pochází ze Šluknovského výběžku a opravdu tedy i ty politiky v Praze neustále bombarduje, tím ať řeší problémy Šluknovská, včetně vyloučených lokalit, bezpečnosti, odlivu obyvatel a tak dále, tak tam je vidět, že to prostě naráží na úspěch. Je tam taková specifická enkláva i stanů v obcích, jako je třeba Vilémov nebo Dolní Poustevna. Evidentně mu to potom tam ty lidi nahážou i v těch senátních volbách.
11: Když se dívám na mapu těch průběžných výsledků, tak zajímavé vlastně je, že v Ústeckém kraji, v Děčíně i v Lounech vedou kandidáti Starostů a nezávislých. V Karlovarském kraji v Chebu aktuálně těsně vede starosta, kandidát za Starosty a nezávislé. To by člověk nečekal v těchto regionech.
10: Přesně jak říkáte, ten obvod Louny je ještě zajímavý v tom, že zahrnuje ještě Rakovník, takže tam skutečně není jednoduché úplně jak si tedy vyhrát. Ivo Trešil, pokud vím, taky lékař vlastně z Loun a tím pádem jako je tam nějaká, řekněme, poměrně dobrá výchozí pozice i proto, aby obhájil ten mandát. No a co se týče toho volebního obvodu Cheb, který taky zasahuje tedy do Plzeňského kraje
11: na Tachov,
10: tak tam, pokud by Miroslav Plevný teď nezvládl obhájit, tak by to byl třetí volební obvod ze tří v Karlovarském kraji, který tedy stan po 2 letkách vždycky ztratil, jo? Protože nejprve skončil Jan Horní v Karlových Varech, potom Miroslav Balatka v Sokolově, oba ty mandáty šly na ANO a teď to vypadá v Chebu, že by se klidně mohlo stát to samé, tedy že stan vlastně jako to pole vyklidí a bude tam zvolená kandidátka za ANO.
12: Obracím se na Terezu Fridrichovou z agentury NMS. Jak podle vašich dat lidé vnímají komunální volby? Jaký mají komunální volby zvuk?
9: Komunální volby mají dobrý zvuk. My jsme si dělali vlastně takový vlastní interní průzkum před volbami a zajímalo nás tam, jak vlastně Češi hodnotí důležitost jednotlivých typů voleb. Na samotném vrcholu jsou volby prezidentské, volby do poslanecké sněmovny, to jsou ty volby prvního řádu, jsou to nejdůležitější volby, ovlivňují vlastně celý ten život lidí, ale překvapivě a vlastně ty volby obecní jsou hned na třetím místě, nějakých 78% Čechů je považuje za důležité. To samozřejmě souvisí s tím, kdy jsme ten výzkum dělali, protože jsme ho dělali těsně před volbami. Samozřejmě se o těch volbách hodně mluví teď, takže ta vnímaná důležitost v hlavách lidí bude asi teď vyšší. Nicméně se ukazuje, že opravdu ty volby jsou důležité a myslím si, že to vychází i z toho vlastně vnímání jako demokracie v Česku, protože často synonymem pro demokracii v Česku jsou volby a svoboda slova. A vlastně ty volby jsou takovou jako fyzickou manifestací té demokracie, takže vlastně jsou všechny vnímány docela dobře. Možná teda kromě Senátu a evropských voleb, to jsou volby, které se umisťují v té důležitosti na těch nižších příčkách. Ten Senát je pro Čechy jako složité těleso, moc vlastně neznají ty lidi, moc si neumí představit, co Senát dělá, jak jim každodenním životě pomáhá, nebo jaká je vlastně jeho funkce. Jestli si někdy lidé připadají odtržení třeba od té politiky v poslanecké sněmovně, tak myslím si, že ten Senát je ještě na vyšší úrovni, že prostě opravdu lidé ho vnímají. Nevím, jestli ho vlastně nějak vnímají, jestli ho mají.
12: Tak on je tady teprve 30 let.
9: Je tady teprve 30 let, takže prostě má to těžké. I ti zástupci to mají těžké.
12: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus. Průběžné výsledky voleb místních, jakož i senátních, a Eliška Zábrocká.
13: Výsledky ve velkých městech se mění každou chvílí. V Praze aktuálně vede ODS s TOP 09, mají 24% hlasů, druhé je hnutí STAN s 19%, ANO má teď 16%. V Brně vládní hnutí těsně vede, má tam asi 23% hlasů, druhá je koalice KDU, ČSL a Starostu se zhruba 22%. Sečtené jsou v těchto městech ale jen jednotky procent hlasů. V celé celém Česku je naopak sečtená už víc než polovina všech okrsků. Připomenu, že pokud vás zajímá výsledek komunálních voleb ve vaší obci, určitě koukněte na náš zpravodajský server i rozhlas. No a přidám taky výsledky senátních voleb. Daří se starostům, vedou v 8 volebních obvodech, hnutí ANO ve 4 obvodech. Někteří kandidáti na senátora mají už přes 50% hlasů, to znamená, že by mohli zvítězit už v prvním kole. Je to třeba Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko na Strakonicku, Jan Sobotka ze starostů na Trutnovsku, no a těsně nad 50% je taky šéf lidovců Jan Grolich na Vyškovsku a Zbyněk Linhart z hnutí STAN v obvodu Děčín. Jasno bude po dnešku na Rychnovsku, kde kandidují jen dva zástupci a vítězství je blíž. Jan Grolich z TOP 09 má asi 60% hlasů oproti 40% Petra Sadovského z hnutí ANO.
2: Volby 2026, komunální a senátní.
12: Radiožurnál Český rozhlas plus volební studio a teď už nás slyší i reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne, Václave. Jak pokračuje sčítání hlasů v Královéhradeckém kraji?
14: Hezké odpoledne. Nejprve míříme do Hradce Králové, tam je sečteno opravdu jenom 6% hlasů. Podle dosavadních výsledků to tam vypadá na předpokládaný souboj hnutí ANO s kandidátkou Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků v čele se současnou primátorkou. Zatím je na tom lépe ANO. Má téměř 29% hlasů. Ta druhá zmiňovaná kandidátka asi o 7% méně. Ve druhém největším městě Královéhradeckého kraje Trutnově zatím s velkým náskokem vede už Máme rádi Trutnov, ODS s podporou KDU ČSL a TOP 09 před hnutím ANO. Ve 20-tisícovém náchodě zatím nejvíc hlasů nazbíralo uskupení Jan Birke pro náchod v čele s dosavadním starostou. Ve třech okresech Královéhradeckého kraje lidé také volili nové senátory. Zatím unikátně vyrovnaný je souboj na Hradecku. Kolem 20% hlasů mají Jana Hulková za ANO, Zuzana Ceralová Petrofová za ODS i nezávislá kandidátka Monika Nebeská. Asi 3% body na ně ztrácí Martin Dvořák, kandidující za STAN. Na Trutnovsku je souboj o senát mnohem méně vyrovnaný, s velkým náskokem zhruba 25% hlasů zatím vede Jan Sobotka ze STAN a za ním je Zuzana Chovancová za hnutí ANO. No a co se týká Rychnovska, tam jsou v senátních volbách jenom dva kandidáti, je tak jasné, že druhé kolo tam nebude potřeba. S výrazným náskokem vede dosavadní senátor Jan Grulich z TOP 09, poslanec Petr Stavovský z hnutí ANO, na ní aktuálně ztrácí zhruba 23% hlasů. Tolik z Královéhradeckého kraje, Václav Plecháček, Radiožurnál.
11: Děkujeme za informace, omlouváme se za technické výpadky signálu, ale věříme, že všemu bylo rozumět. Stále posloucháte speciální volební vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a my ještě chvíli v Hradci Králové zůstaneme, protože teď už bychom měli být ve spojení s politologem z Univerzity Hradec Králové Stanislavem Myšičkou. Dobré odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
11: Před chvílí jsme slyšeli od Václava Plecháčka, jak těsný je zatím souboj v senátních volbách v Hradci Králové. Je tam sečtena už skoro polovina okrsků, nebo hlasy skoro v polovině okrsků, takže ty výsledky už jsou docela relevantní a rozdíl mezi prvním a čtvrtým jsou 3% body. To je možná nejdramatičnější souboj letošních senátních voleb, co to zatím sledujeme. Nebyla chyba ze strany současné opozice, že proti sobě kandidují jak Občanská demokratická strana, tak Starostové a nezávislí?
15: Tak samozřejmě my nemůžeme ty volby senátní, i když se konají samozřejmě v tom místě jako ty volby komunální jednoduše porovnávat. Samozřejmě ten klasický rozdíl mezi vícestranicky zaměřenou politikou a tou politikou zaměřenou na osobnosti tam zůstává a v té komunální politice ty koalice jsou a speciálně třeba tady na Hradecku za to poslední období, tak ta vládoucí koalice byla velice široká, ta opozice je taky samozřejmě velice, velice heterogenní, takže já si nemyslím, že se dá jednoduše předpokládat, že se budou takhle navzájem podporovat právě, když se konají ty senátní volby paralelně s těmi komunálními.
11: Co čekáte, jak to dopadne v těch senátních volbách a jak důležité to pro další politický vývoj v Hradci je? Protože ono možná bychom měli připomenout našim posluchačům, že v samotném Hradci Králové v tom minulém volebním období nevydržela ta původní koalice, měnilo se tam složení vedení města v průběhu volebního období. Má to třeba nějaké dozvuky?
15: tak určitě se tady změnily ty vztahy právě mezi těmi, mezi tím vlastně sdružením koaličním, mezi spolu. Obdobně to samozřejmě se netýká jenom Hradce, to se týká třeba i sousedních Pardubic a teďka myslím jako města Pardubice nebo okresu Pardubice. My samozřejmě uvidíme, že v Hradci stejně jako jinde, to není až tak nutně souboj o ty procenta, ač samozřejmě strany se snaží získat co nejvíce počet hlasů a co i možná desetiny navíc těch hlasů v procentuálně vyjádřením, ale daleko si myslím důležitější je, než nějaké tady tyto rozdíly, je povolební vyjednávání. A to tady v Hradci bylo minule velice specifické a i když to mělo trošku i některé vlastně období na některých jiných radnicích, kdy fakticky zvítězilo hnutí ANO, které častokrát v těch oblách končí třeba první, druhé, ale potom je velká otázka, jestli mu pořád sestavit koalici a vlastně tady, i když hnutí ANO zvítězilo, myslím s nějakými 24% hlasů, tak vlastně bylo odsunuto vlastně významnou částí toho startovacího pole, který vlastně vytvořil koalici proti tomu ANO, dá se říct. Teďka je samozřejmě otázka, kolik dokáže získat ANO hlasů v těchto volbách. Určitě samozřejmě je favoritem buď na první nebo druhé místo, ale samozřejmě potom bude záležet, jak je moc velký konsenzus mezi těmi ostatními stranami, protože jak jste říkal, tak i vlastně ty vztahy ty poslední 4 roky se mezi nimi změnily do určité míry.
11: Říká politolog z Univerzity Hradec Králové Stanislav Mišička. Díky za rozhovor, naslyšenou.
12: A pojďme pokračovat naslyšenou v debatě s našimi hosty, s Terezou Fridrichovou, socioložkou z agentury NMS a s Lukášem Novotným, politologem z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Bylo, Terezo Fridrichová, něco, co vás třeba v té kampani mimořádně zaujalo, že tam byl nějaký nový prvek, který vás překvapil, ať už mile nebo nebyle? Nebo jakou kampaň jsme vlastně sledovali? Je to spíš jako kontaktní kampaň, která funguje, nebo je to kampaň na sociální síti? Nebo co to vidíme vlastně bez?
9: Já myslím, že vidíme od všeho trochu, protože ty komunální volby jsou hrozně specifické tím, jestli kandidujete ve velkém městě nebo v malém městě. A to si myslím, že rozhoduje vlastně ty strategie, které strany volí a v přístupu k oslovování těch voličů. Když jsme ve velkém městě, tak samozřejmě vidíme kontaktní kampaň, to si myslím, že je pro ty komunální volby určitě jako klíčové a specifické. Vlastně tady v Praze jsme mohli poslední týdny v ulicích stále vidět nějaké letáčky, se rozdávaly stánky, politici agitovali, takže myslím si, že ta kontaktní kampaň je fakt extrémně důležitá. Ta se samozřejmě děje i na těch malých městech, protože tam se ti lidé lépe znají, znají svého starostu, znají ty lidi, kteří na tom zastupitelstvu pracují, takže tam je ta kontaktní kampaň klíčová. No, sociální sítě, ty jsou taky důležité, zejména v těch velkých městech, kde vlastně nemáte šanci oslovit všechny obyvatele, třeba Prahy 5, jo, nebo tak, ale myslím si, že na těch menších městech nehrajou vlastně takovou roli, i když samozřejmě ten trend je takový, že všichni ti kandidáti mají nějaké svoje, jestli ne weby, tak třeba sociální sítě, kde mají ty svoje v uvozovkách programy, nebo aspoň prostě třeba sdílí nějaká videa a snaží se s těmi voliči nějakým způsobem takhle pracovat.
12: Zeptám se Lukáše Novotného, a ještě rozdíl v podobě kampaně třeba v těch vnitrozemských městech a v těch obcích a sídlech příhraničních?
10: Tak já bych ještě doplnil možná jednu věc, a to sice vlastně díky tomu, že teď Meta trochu jako limitovala vlastně politický dosah. Možná i právě díky tomu ta kampaň byla kontaktnější, než třeba jsme to mohli vidět před lety. Jo. Viz i třeba ta Praha a další věci, já sám to taky tady vidím, když vstoupíte z metra, tak to prostě jela jedna strana za druhou. Co se týče samozřejmě těch témat příhraničí, tak jednak, když se podíváte na celý ten pás toho vlastně jako severního Plzeňska, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a ještě části vlastně jako Liberecka, tak vidíte, že tam extrémně silné je hnutí ANO. Jo. V Karlovarském kraji všechna ta 3 bývalá okresní města vlastně jako vede ANO. Jo. Je to v Ústí nad Labem, je to i v dalších městech. A samozřejmě jako Pro mě je zajímavé, že se tam ta podpora ANO vlastně vůbec neproměňuje, ať je ANO na celorepublikové úrovni ve vládě nebo v opozici, že tam opravdu ta strana je velmi silná. No a samozřejmě tematicky je to tam jako zřejmé, jo? Odliv obyvatel, co s tím dělat, jak pracovat s nějakým určitým, řekněme, sociálním a etnickým napětím, které tam je, s vyloučenými lokalitami. Ale jsou přeci
12: témata. Jak tam dostat lékaře?
10: Jak tam dostat lékaře, jak vůbec tu infrastrukturu nějak jako nastartovat, aby tam ještě ty lidi chtěli zůstávat. Jo? My třeba v některých částech těch výběžků, ať už Ašského nebo Šluknovského, řešíme třeba i otázku přeshraničního zdravotnictví, aby spadly ty bariéry vlastně v tom, aby ten člověk vlastně se mohl nechat ošetřit v zahraničí, aby mu ta pojišťovna milostivě teda dala nějaké ty nadnáklady.
12: Věnovali jsme se tomu v jedné z předvolebních besed, kterou jsme vysílali živě právě z Aše, kde to bylo podle mě jedno z hlavních témat, ta možnost nechat se ošetřit od německého lékaře, aby to proplatila česká pojišťovna. Za chvíli budeme v debatě pokračovat, před námi jsou další zprávy Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Zprávy a Jana Gulda.
4: Většina malých obcí už zná vítěze komunálních voleb. Nejvíc hlasů získali podle průběžných výsledků nezávislí kandidáti. Komisařům ještě zbývá se číst asi polovina okrsků. Podrobnosti sleduje redaktorka Anna Millerová.
16: Vedení obce už znají třeba v Mutějovicích na Rakovnicku. Roli starosty tam pravděpodobně obhájí nezávislý kandidát Martin Pinka. A složení zastupitelstva už je jasné i v Nové Včelnici na Jindřichohradecku, kde taky usednou jen nezávislí kandidáti. Postupně už statistici zveřejňují i výsledky z větších měst. V Praze zatím po sečtení 1% vede ODS spolu s TOP 09. Konečné výsledky ale budou v hlavním městě pravděpodobně až zítra ráno. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech bez potíží. Informuje o tom Digitální informační agentura. Odhaduje, že občanským průkazem v mobilu se při volbách prokázalo přes 100 000 lidí. Před hlasováním nebo během něj se do e-dokladů přihlásil dokonce 250 000 uživatelů. Největší nápor na ně byl včera hned po otevření volebních místností. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů, je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Informace o něm volejte na linku 158. A Finsko se na blížícím se summitu Evropské unie chystá předložit návrh ukončit vydávání turistických víz ruským občanům. Oznámil to finský premiér Petteri Orpo. Návrh odůvodnil obavami ze sabotáží, které Rusko podniká proti Západu, aby oslabilo podporu Ukrajiny. Sport. Fotbalisti Bohemians a Baníku Ostrava nastoupí za necelou půl hodinu k zápasu 10. kola šance ligy. V něm už Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4. A brokaři Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na střeleckém mistrovství Evropy bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ve finále ale nestačili na Slováky a vítěz Rusy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Rohlenky a chodec na D10 u Brodců. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně za Slatinou a před Rohlenkou. Na 204. kilometru stojí porouchané auto, je za světelnou šipkou, blokuje stoupací pruh. Ovšem podle záběrů z kamer teď je odjíždí, jede se tedy plynule před Rohlenkou. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou, dejte pozor, náš zpravodaj hlásí chodce teď na zhruba 32. kilometru.
17: Jde tam chodec po krajnici, nevím, co tam dělá. Jde proti.
3: Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech. V každém směru se jede jedním pruhem s držení do 10 minut v obou směrech. Na Pražském okruhu stále pomalu při sjezdu na D5 směr Plzeň v nájezdu na dálnici vyšetřují dřívější nehodu. Jede se tam pomaleji, místo je označené šipkou. A v Praze ve Vídeňské směrem z centra se za křižovatkou u IKEMu srazila dvě auta před přechodem pro chodce. Projet se dá, je tam ovšem málo místa a jede se krokem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia, výjimečně se objeví i přízemní mrazíky. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. A nejvyšší teploty zítra 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
12: Dobré odpoledne, nebo chcete-li dobrý podvečer, je 17 hodin 34 minut. Zejména co se týká obměňovacích voleb do jedné třetiny horní komory parlamentu, už přicházejí z některých volebních okrsků výsledky, které svědčí o tom, jak to tam dopadlo. I tomu se budeme v našem vysílání věnovat. Za chvíli se podíváme do štábu některých politických stran a hnutí.
2: Volby 2026, komunální a senátní.
12: A ta chvíle je tady právě teď. Reportérka Jana Čermáková sleduje dění ve štábu Občanské demokratické strany.
18: Hezký podvečer. Do sídla ODS v Praze už přišla většina politiků, kteří se tu čekali a kteří nesledují sčítání hlasů v krajích. Zhruba před hodinou přišel i předseda strany Martin Kupka, nebo předseda senátu Miloš Vystrčil. Místopředseda strany Karel Haas řekl, že by ODS chtěla zvítězit v Praze a v Brně a uspět reálně i v dalších krajských městech. V senátních volbách by ODS považovala podle Kupky za úspěch, kdyby se jí podařilo obhájit 5 mandátů a udržet si v senátu svou pozici. No a teď už předávám slovo do volebního štábu Hnutí STAN, kde je reportér Vojtěch Tomášek.
19: Do sídla starostů na Malé Straně po odpoledním dešti už přes okna historické budovy pronikly i sluneční paprsky. Z nejvyššího patra je tu výhled na pražské panorama. Zraky se ale upínají samozřejmě spíš k obrazovkám, na kterých politici hnutí sledují sčítání výsledků. Těch politiků hnutí STAN tu postupně přibývá. Dorazil už třeba senátor David Smoljak, první místopředseda hnutí Lukáš Vlček, anebo šéf starostů Vít Rakušan. S hodnocením výsledků byl vzhledem k tomu pokračujícímu sčítání ještě opatrný. Řekl ale, že je podle něj velká naděje, že opozice udrží většinu v senátu, a tedy, že horní komora zůstane protiváhou k vládě. Uvidíme, jestli budeme mít konkrétnější výsledky do hlavních zpráv 18 hodin, kdy se znovu přihlásíme. Od nás Malostranského náměstí je to pro tuto chvíli všechno. Teď Laura Hájková od Pirátů. Jak to vypadá tam, Lauro?
20: Prostory Trojského pivovaru, kde je volební štáb České pirátské strany, se pomalu začínají plnit. Přestože jsou lidé zatím spíš ve venkovních prostorách. Asi před půl hodinou začaly přijíždět první zástupci vedení, těsně po páté dorazila třeba jednička pražské kandidátky Tereza Nislerová, která řekla, že v hlavním městě doufá v dvouciferný výsledek. Ocenila taky, že Piráti dali šanci nové tváři. V posledních dvou volebních obdobích Piráti byli v hlavním městě součástí koalice a v tom předminulém byl primátorem Prahy současný předseda strany Zdeněk Hřib. Ten sem dorazil před pár minutami, už včera řekl, že strana cílí na zisk 250 mandátů. Při minulých komunálních volbách v roce 2022 jich Piráti získali 274. Opět dnes zopakoval, že by v Praze chtěl liberální koalici, která by město posunula do budoucnosti. Z pirátského štábu předávám slovo do volebního štábu TOP 09, kde je kolegyně Tereza Hybšerová.
21: Štáb TOP 09 na Praze 1 se už zaplnil. Kromě předsedy strany Matěje Ondřeje Havla, který je tu s námi od začátku, přišli společně sledovat výsledky i další poslanci a senátoři. A atmosféra je tu pozitivní. Před chvílí se připíjelo, protože senátor Jan Grulich obhájil svůj mandát v Rychnově nad Kněžnou už v prvním kole. A i senátor Tomáš Třetina zatím ve Znojmě vede. Právě obhájení dvou křesel v senátu by TOP 09 považovala v těchto volbách za úspěch. V Praze 5, kde do senátu kandiduje publicista Zdeněk Šarapatka, je zatím sečteno minimum hlasů a tak budeme situaci dál sledovat. Stejně jako vývoj v komunálních volbách. Tady by předseda Matěj Ondřej Havel považoval za úspěch, kdyby TOP 09 zůstala ve vedení stávajících měst a obcí, a to včetně Prahy, kde vyloučil spolupráci s hnutím ANO. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
12: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, volební studio. Povídáme si s politologem Lukášem Novotným z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně a je tady s námi taky Tereza Fridrichová, socioložka ze společnosti NMS. Vidíme, jak se ta situace vyvíjí. Když se podíváme, teď je 17 hodin 38 minut. Co vás tak, pane docente, na tom vývoji, zejména tedy situace kolem voleb do horní třetiny parlamentu, do jedné třetiny parlamentu, zaujalo nejvíc?
10: Bude mě velmi zajímat pozice Miloše Vystrčila, a to proto, protože já si myslím, že možná ten klub, nebo respektive ti členové toho klubu třeba jakoby neoslabí. Ale otázkou bude, zůstane topka u ODSky a co se samozřejmě bude dít případně i toho nového uskupení Naše Česko, jestli oni opravdu dají dohromady těch pět senátorů, senátorek pro to, aby měli vlastní klub a jestli to dají dohromady nějak, řekněme, z vlastních sil. Já jsem si teď vypsal, že vlastně je tady Sýkora, Slabý, Fiala, to znamená senátoři Zabudějce, Tábor a Strakonice, které by to hnutí mělo mít jako jisté.
12: Pardon, teď jste řekl to jméno, Tomáš Fiala a my jsme tedy se zřejmým vítězem po prvním kole Tomášem Fialou ve spojení. Dobré odpoledne.
0: Pěkně zdravím, dobré odpoledne.
12: Současný předseda Senátního výboru pro zdravotnictví obhajuje tentokrát nikoliv za Občanskou demokratickou stranu, ale za Naše Česko, ředitel nemocnice Strakonice. Co říkáte tedy svému úspěchu?
0: Tak já si toho úspěchu velmi vážím a myslím si, že se tam projevuje hlavně nějaká ta činnost v tom regionu plus to zdravotnické téma, kterému jsem se vlastně celých 6 let věnoval v Českém senátu, takže myslím si, že to bude tím.
11: My jsme se s vámi spojili v době, kdy politolog Lukáš Novotný zrovna rozvíjel úvahy, jestli Naše Česko bude mít svůj senátorský klub, tak vás tedy má jistého, bude klub, bude vás víc než pět?
0: Tak já nevím, jestli mě má jistého, protože jako ono ještě není sečteno, ještě nás čekají velké okrsky, ono je 3/4 na 6 a ještě velké okrsky nejsou sečteny. Je fakt, že tam určitý náskok je. Myslím si, že to bude otázkou dalšího vyjednávání. Já nejsem teďka ještě v obraze úplně se všemi kolegy senátory, byť jsme v nějakém styku s nimi byli, jak bychom mohli pokračovat. Není to zatím jisté, myslím si, že by to bylo výhodné vytvořit tenhle ten klub Naše Česko.
11: Já doplním, aktuálně je sečteno 76% volebních okrsků, vy máte 57,5% hlasů, jsou tam tři kandidáti, takže myslím, že ta gratulace už je na místě, byť ano, je pravda, že není sečteno všechno. Jste už teď v průběhu odpoledne v kontaktu s těmi, kdo by připadali v úvahu, že by do toho klubu vstoupili?
0: Já jsem o některých spíše uvažoval, respektive i s panem kolegou, senátorem, stávajícím Zbyňkem Sýkorou, diskutoval a ještě jsem s nimi v kontaktu nebyl.
11: Takže to bude záležitost.
0: Dneska.
11: Jinak je mi jasné, že jste v kontaktu. Když se dívám na váš web, tak vy tam máte za sebou pediatr, manažer nemocnice a senátor. Zůstane tohle pořadí priorit i po těchto volbách, anebo se práci senátora třeba budete věnovat víc, že se senátor přesune na první místo?
0: No je to tak přesně, protože já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor, poslední 2 roky jako předseda zdravotního výboru a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám tady toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom Českému senátu.
12: A propo, pane senátore, v čem je lepší Naše Česko než Občanská demokratická strana, za kterou jste kandidoval?
0: Jak já jsem nebyl členem
12: Občanské za kterou jste strany. Kandidoval, já vím, že jste nebyl.
0: Jo. Ano. Já nevím, jestli je lepší, ale víte co? Ta orientace na ten měřitelný výsledek, která nás čeká v Našem Česku, mi vysloveně sedí. Dál mě sedí to pravostředové ukotvení, dál mě sedí jednoznačná transatlantická orientace, podpora České republiky ve vztahu k Ukrajině. A pak je tam další věc a to je podpora toho konkrétního regionu, kterou jsem prostě řešil celých těch 6 let. A víte co, prostě se stávajícím vedením Jihočeského kraje, které je Naše Česko, se tohle to pochopitelně dá dělat lépe, že jo, to jistě rozumíte.
12: Snad ano, dobře. Děkujeme za rozhovor a pokud je to úspěch, tak vám přejeme všechno dobré do další práce. Tolik Tomáš Fiala. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký večer, naschánou.
12: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Za chvíli se k rozhovoru s Tomášem Fialou vrátíme s našimi hosty. Teď prosím Elišku Zábrockou o průběžné výsledky.
1: Voliči na Strakonicku by už nemuseli jít příští týden vo volebních místností. Vede tam totiž z 58% kandidát hnutí Naše Česko Tomáš Fiala, se kterým jsme před chvílí mluvili v našem speciálním vysílání. Druhý je kandidát Svobodných Miroslav Ušatý, ten má teď něco málo přes 20%. Sečtená je většina hlasů v obvodu. Podobně to vypadá na Trutnovsku, kde kandidát Starostů Jan Sobotka vede taky z 58% před Zuzanou Chovancovou z ANO, která má necelých 30% hlasů. V prvním kole by mohl zvítězit i předseda lidovců Jan Grolich, který kandiduje na Vyškovsku a z 56% poráží Petru Absolonovou z hnutí ANO, ta má 33%. No a napínavé je sčítání v obvodu Uherské Hradiště, kde kandiduje další lidovec Josef Bazala, ten se stále pohybuje na hranici 50%. No a ještě přidám výsledky komunálních voleb z větších měst. V Praze vede z 22% ODS a TOP 09, druzí jsou Starostové z 20% a ANO má 17%. V Brně strana premiéra Andreje Babiše zatím vede, má teď 21% hlasů, zhruba z 18% si dělí druhou příčku strany současné opozice. ANO vede i v Ostravě, tam má 28% hlasů. Komise ve velkých městech ale sčítají hlasy pomaleji, to znamená, že tam ty finální výsledky budeme znát až pozdě večer, možná i ráno, jako tomu bylo při minulých volbách. Celkem je teď před 18. hodinou v komunálních volbách sečtená víc než polovina okrsků, v těch senátních to ještě polovina není.
2: Volby 2026, komunální a senátní.
12: Tak posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus. Sčítání hlasů ve středních Čechách sleduje reportér Richard Webs, kterému přejeme dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne, já jsem stále ve volební místnosti okrsku číslo 8, která je v jedné z učeben základní školy v Moskevské ulici v Kladně. V tomto okrsku volí více než 700 lidí a účast v komunálních volbách tu podle předsedy komise tradičně bývá kolem 35%. V Kladně je zatím sečteno přes 15% okrsku a volební účast je více než 42%, tedy podobná jako před 4 lety. Od roku 2022 město vede koalice složená z uskupení Volby pro Kladno a Hnutí ANO. Ve 33 členem zastupitelstvu mají dohromady 19 křesel, tedy většinu. Zbytek křesel připadl ODS, SPD a koalici s názvem Opravíme Kladno, složené ze zástupců Pirátů a Hnutí STAN. Mandát primátora tady obhajuje Milan Wolf z Volby pro Kladno. Kladenští obyvatelé si letos volí také senátora. O toto místo se uchází celkem 6 kandidátek a kandidátů. Znovu kandiduje i současná senátorka Adéla Sucharda Šípová za Piráty. V celém středočeském kraji jsou zatím známé výsledky ze zhruba 70% okrsků v komunálních volbách. A sčítání hlasů v Ústí nad Labem sleduje kolegyně Kateřina Kučerová.
22: Tady v Chožově na Lounsku už komisařky dokončily sčítání senátních i komunálních hlasů. 6 mandátů získalo Sdružení nezávislých kandidátů vedené dosavadním starostou Jaroslavem Koupkem. Vedení obce mělo před volbami obavy kvůli zhruba 30 lidem, kteří si přihlásili trvalý pobyt do zdevastovaného statku. Podle zapisovatelky Milady Hojerové se ale hlasování i sčítání obešly bez problémů. Účast dosáhla zhruba 60%. V Ústí nad Labem je podle Českého statistického úřadu sečtena zhruba čtvrtina okrsků. Voliči vybírali z 9 kandidátek. Dosavadní primátor Petr Nedvědický z ANO neobhajuje primátorský post. Do zastupitelstva ale kandidoval. V celém Ústeckém kraji komise sečetly hlasy z téměř poloviny okrsků. Podle dosavadních výsledků přišlo volit necelých 40% voličů. Z Chožova na Lounsku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
12: Jsme zpátky ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Slyšeli jsme naše reportéry, během jejich slov v nás mohl doznít předchozí rozhovor s Tomášem Fialou, senátorem, který s námi mluvil ze svého volebního obvodu ze Strakonic, kterého můžeme už považovat za vítěze po prvním kole voleb do Senátu. Tereza Fridrichová, jak na vás ten rozhovor působil? Teď myslím hlavně ty odpovědi.
9: Moc jsem tam jako nečetla ty rozdíly. Takže
12: mezi myslím, ODS, mezi za kterou ODS kandidoval Tomáš Fiala.
9: A naším Českem. Myslím si, že to bude jako hlavní úkol do dalšího roku, půl roku, nějak si vydefinovat, v čem jsme teda jiný a jak se chceme prezentovat, protože myslím si, že stran podobného typu už tady máme opravdu hodně.
12: Lukáši Novotný, je to důležité si to vydefinovat, v čem je naše Česko jiné než třeba Občanská demokratická strana, z jejího šlůna vzešel tedy Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje?
10: Tak je jiné to, že Martin Kuba je prostě jiný a že pokud se od středu doprava chcete etablovat v Jihočeském kraji, speciálně třeba v těch volbách, jako jsou třeba komunální nebo senátní, tak prostě jako být mu na blízku je určitě dobře, protože on tím, že vlastně vystoupil z ODSky, tak tam tu stranu jako značně oslabil. O tom by vám i vlastně Jan Bauer, poslanec, dlouholetý starosta Prachatic, mohl vyprávět. Prostě opravdu ta strana je teď něco jiného, než jak jsme my ODSku třeba v Jižních Čechách za bývalého hejtmana Zahradníka a tak dále znali.
11: Já možná ještě využiji toho, že Lukáš Novotný působí v Ústí nad Labem. My jsme před chvílí slyšeli také o sčítání v komunálních volbách. Pojďme se zaměřit na Ústí nad Labem jako město. Co čekat od těchto voleb? Slyšeli jsme, že současný primátor sice kandiduje, ale ne jako lídr. Dají se čekat nějaké větší změny v tom, kdo povede Ústí nad Labem?
10: Osobně si to nemyslím příliš. Ano, je tam velmi silné. Vím, že tam, teď přesně nevím, jak se to uskupení jmenuje, Jedno Ústí nebo tak nějak, že to je skupinka nějakých prostě jako mladých lidí, která opravdu, já nevím, přes čtvrt roku tam načítala ty problémy, to prostředí, snažila se tam opravdu pro to, aby vznikla nějaká prostě specifická alternativa. Ale je třeba opravdu si uvědomit, že v Ústí nad Labem je ta jako frustrace lidí z tradičních politických stran opravdu veliká. A to, co dělá, ano, dlouhodobě i Andrej Babiš, a to včetně toho, že si tam před 4 roky přišel pro svůj poslanecký mandát a teď z toho kraje vlastně uprchl úplně někam jinam. Vlastně na druhý konec republiky, že jo, tak to vlastně vůbec s tou podporou pro ANO u toho segmentu té populace vůbec nezahýbalo.
12: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. My jsme teď ve spojení s Janem Grulichem, členem TOP 09, místopředsedou výboru pro vzdělávání. Je to tak, pane Grulichu, dobré odpoledne? Tak se zdá, že ne. Zkusíme to spojení oživit v zápětí. Tomáši malem se vyskočil do otázky.
11: Já jsem totiž chtěl navázat, protože já jsem si tady mezi tím našel průběžné výsledky voleb do zastupitelstva města Ústí nad Labem. Sečteno 53% okrsků, Jedno Ústí 49% hlasů.
10: Fajn. Já jsem teď neviděl ty aktuální výsledky.
11: Ano, 16%.
10: Tak tohle to může být skutečně jako potom něco. Já jenom vím, že my tam částečně do toho máme zapojeny, jakoby vím, že naše studenty, kteří já to znám i z té výuky, tak prostě nelíbí se jim to, jakým způsobem je to město dlouhodobě vedeno. To, jak se tam obchoduje se strachem, třeba v případě SPD, to, jak se vlastně v podstatě to město jako nevyvíjí, jo, jako i nějaký jeho pohled. Víte, když chodíte 15 let ve středu města kolem obrovské díry a vidíte, že vlastně s tou dírou se nedá hnout, jako jo, že to je prostě pořádně oplocené.
11: Ty myslíte ten prostor v centru města vedle krajského úřadu,
10: před
11: vedle
10: krajským náměstí. Úřadem, tak prostě si říkáte, mají opravdu tito politici tu situaci pod kontrolou, jsou schopni jako nějak jako pohnout s kvalitou našeho života?
12: Tak pokus číslo 2, jsme ve spojení s Janem Grulichem. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Jan Grulich, těší mě.
12: Nás taky těší. Vy jste vyhrál hned v prvním kole, je to tak? Nestalo se mezi tím nic, co by změnilo tento stavěc?
5: Ne, ještě jsem nevyhrál, ještě je potřeba sečíst 30% okrsku.
12: Ještě 30% okrsku.
11: Ale ten náskok v tuto chvíli je 62-37, to znamená, že se asi dá už vám gratulovat.
5: A matematicky jsem pravděpodobně už vyhrál, ano.
12: Co bude vaším úkolem v novém senátním období?
5: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva a doufám, že to bude takhle pokračovat.
11: Když jsem se díval na váš web, co chcete dělat v tom dalším volebním období, tak k tomu vévodí věta: chci, abychom v této rychle se měnící době uspěli, proto musíme se neustále učit novým věcem. Co nového jste se naučil v průběhu této kampaně?
5: Já bych řekl, to jsem řekl, a je to bohužel nebo bohudík, nebo nevím, jak to mám pojmenovat, protože když si uvědomím, že vlastně za 6 let svého mandátu jsme prožili tak zásadní obraty, ať to bylo už konec covidu, nebo vlastně vypořádání se s covidem a s covidem ve školství, pak ukrajinskou krizi a vlastně mnoho nových ukrajinských dětí a vůbec to celá ukrajinská krize. A do té doby nastoupila ještě AI do školství a vzdělávání. To se ani nestačíte na ty věci připravit, na to špatně nějak reagovat. Takže opravdu ty změny jsou tak obrovské a my musíme i v tom školství, jelikož připravujeme na budoucnost, tak jako reagovat rychleji. Tak jelikož mám sám svou praxi, doufám, že tomu aspoň malinko dokážu pomoct.
11: V Rychnově nad Kněžnou byli v těchto senátních volbách pouze dva kandidáti. Čemu to přičítáte?
5: Já vlastně úplně nevím, protože když se podíváte na mou podporu těch stran, tak vlastně kandiduju víceméně podobně jako před 6 lety a přitom nás bylo stejně jako 8 kandidátů. Takže ono, ta kampaně vůbec není jednoduchá. Když se tomu chcete vědomat, tak vás to stojí jako hodně peněz. Musíte mít buď 1000 podpisů nebo podporu dalších stran. Zřejmě asi v této době se úplně lidi neženou do té politiky. Nedokážu to úplně posoudit, protože se nepřihlásilo více kandidátů.
12: Jan Grulich, člen TOP 09, senátor. Děkujeme za rozhovor, hezký podvečer.
5: Já děkuju, vám taky, nastanou.
12: Otázka na Terezu Fridrichovou, socioložku z agentury NMS. My se tady bavíme o různých příbězích, o různé podobě kampaní. Vy jste svého času upozorňovala na to, že vlastně voliči etiku vyžadují, ale mají různé hranice toho, co odpustí. Ta hranice je stabilní, anebo se posouvá?
9: To je dobrá otázka. Myslím, že se posouvá. Protože vlastně i ti naši političtí představitelé pořád jako pokouší ty hranice toho, co vlastně se ještě hodí a sluší v politice. Takže si myslím, že pokud jako občané chtějí nějakým způsobem stále jako sledovat politiku a zabývat se jí, tak bohužel musí jako i revidovat ty své hranice, které mají, no, protože bez toho jinak nic moc nemůžete sledovat, no, protože by vám z toho vybouchla hlava.
12: A to bychom neradi. Patří ještě etika vlastně do soudobé politiky?
10: No tak asi tam ano, patří, ale samozřejmě říct. Je to jako složité, protože prostě jako v době, kdy ta apatie těch občanů vůči té politice je veliká, tak prostě musíte se snažit nějakým způsobem upozornit a často je dobrá kampaň prostě tak, kdy jdete někam na hranu, jo. Ale přesto si myslím, že prostě zejména u té mladší generace tam už opravdu prostě jako tohleto úplně nemusí jako vždycky fungovat. Vidím tady prostě mladou generaci, která prostě chce, aby se řešila i nepopulární témata, aby se šlo, aby se opravdu do těch nejkyselejších jablíček kouslo, a to proto, aby opravdu teda ti mladí lidé řekli: Ježíš Maria, udělejte něco s důchody, udělejte něco s udržitelností, se stárnutím společnosti, s klimatickými tématy. A klidně udělejte to i za cenu, že to prostě jako skutečně bude něco nepopulární a že to prostě bude ten stát bolet.
12: Vy se zabýváte, pane docente, Německem, kde byly teď také volby, které dopadly různým, někdy pozoruhodným, ale ve smyslu očekávatelným výsledkem. Jsou hranice i v tomhle slova smyslu propustné?
10: Myslím si, že z části propustné jsou, to určitě, jednak jako fyzicky, protože nám pendleři přichází s nějakými názory třeba na migraci a vidíme potom, když si jdete sednout někde v restauraci v pohraničí, se dozvídáte skutečně věci, jako by ti migranti žili někde jako přímo vedle nás. Ale určitě si myslím, že jsou propustné i v tom, že třeba jestliže narážíte na stranu Alternativu pro Německo, tak ta je teď momentálně samozřejmě jako velmi v úzkém kontaktu prostě zvlášť vládní stranou a třetí nejvýznamnější ústavní činitel této země prostě považuje AFD za svého nejbližšího partnera. Účastní se třeba i různých ideových konferencí a prostě opravdu se jako vzájemně inspirují. Takže jako určitě jako teď ta situace prostě s Tomio Okamurou ve vládě je prostě úplně jiná.
11: Mimochodem, ta kampaň v Německu byla výrazná oproti té české. Samozřejmě je to jiná země, jsou to jiné volby, ale jsou tam výrazné rozdíly, anebo tam najdete nějaké podobnosti?
10: Ne, tak určitě tam jako rozdíly jsou. Hlavně je třeba si uvědomit, že se volilo na východě země a ty spolkové země často byly velké, buď jako Praha, nebo jako Praha a Brno dohromady, takže jako opravdu byl to nějaký lakmusový papírek, uznávám, jako zejména prostě třeba v tom Berlíně a tak dále, ale pořád je třeba si uvědomit, že prostě Německo má 82 milionů obyvatel a že prostě to, kdo na západě, tam by podpora na 40% pro AFD zastávající situace nepřicházela v úvahu.
12: Říká Lukáš Novotný, politolog, který působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Děkujeme, mějte se hezky.
10: Děkuji.
12: Byla tu s náma Tereza Fridrichová, socioložka z agentury NMS. Děkujeme, hezký zbytek dne, nashledanou.
7: Díky, hezký večer.
12: Ještě se podívejme na nějaké poslední zprávy, které přicházejí. Například po sečtení třetiny okrsků mělo hnutí ANO postupující kandidáty na senátory ve 13 obvodech, STAN v 9, ODS v 7, Lidovci ve 3 a SPD v 1. Jak už jsme říkali, v duelu na Rychnovsku jasně vede stávající senátor za TOP 09 Jan Grulich. S nímž jsme před několika málo minutami ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vedli krátký rozhovor. Za chvíli bude 18 hodin, tak to jsou další zprávy a pak pokračování volebního studia Radiožurnálu a Plusu.

0: Víme, co se děje.
1: Už 4 hodiny sčítají komisaři po celém Česku hlasy odevzdané v komunálních volbách. K urnám podle průběžných výsledků dorazilo necelých 50% voličů. Nejvíc mandátů mají po asi polovině sečtených okrsků nezávislí kandidáti. A podrobnosti přidá redaktorka Anna Millerová.
2: Ze sněmovních stran zatím největší podporu v obcích získalo KDU-ČSL, pak Starostové a na třetím místě je průběžně ODS. Do výsledků se ale zatím promítly hlavně hlasy z malých obcí. Naopak výsledky z pražských sídlišť, jako je Prosek nebo Černý most, budou pravděpodobně až zítra ráno. Víc jasno už je v případě senátních voleb. Po sečtení poloviny okrsků mělo nejvíc kandidátů do druhého kola hnutí ANO, a to v 15 obvodech. Následují Starostové v 10 obvodech a ODS v 8. Na Rychnovsku, kde proti sobě kandidují pouze 2 uchazeči, zatím vede dosavadní senátor Jan Grulich z TOP 09. O mandát soupeří s poslancem Petrem Sadovským z ANO. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Výsledky voleb sledují politici ve volebních štábech. U hnutí ANO na Pražském Chodově je reportérka Daniela Brichtová.
3: Ministr průmyslu a obchodu a zároveň první místopředseda hnutí Karel Havlíček po příchodu sem do volebního štábu řekl, že čeká, že ANO v Senátu posílí. Mimořádným úspěchem by podle něj bylo, kdyby do druhého kola postoupilo 15 kandidátů. V Praze je cílem podle něj vyměnit vedení, o koalicích je ale prý předčasné hovořit, dokud nejsou hlasy sečteny. Ve štábu i nadále čekáme na příjezd premiéra Andreje Babiše. Ten už dříve řekl, že je důležitá spolupráce mezi vládou a pražským magistrátem. Vzhledem k tomu, že stát v hlavním městě financuje řadu projektů. Obecně chce hnutí ANO v komunálních volbách obhájit výsledek z roku 2022. Z Pražského Chodova Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Starostové a nezávislí sledují volby na Malostranském náměstí a tam je taky reportér Vojtěch Tomášek.
4: Tady se před chvilkou rozezněly zvony z okolních kostelů. Pro starosty ty průběžné výsledky zatím nevypadají vůbec špatně. Atmosféra je tu tedy dobrá. Vypadá to, že v prvním kole senátních voleb uspěly výrazné tváře hnutí. Třeba předseda senátorského klubu Jan Sobotka teď po sečtení víc než 40% hlasů v obvodu Trutnov míří k obehově mandátu už v prvním kole. Předseda hospodářského výboru Miroslav Plevný na Chebsku vede po sečtení poloviny hlasů nad druhou kandidátkou hnutí ANO. Starostové samozřejmě čekají i na výsledky v hlavním městě. Rádi by se dál podíleli na vedení Prahy. Jak ale říkala Anna, ty výsledky přicházejí zatím jen velmi pomalu. Za úspěch by každopádně starostové považovali v Praze zisk 20% hlasů. Z Malostranského náměstí Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Jednou z nejvýraznějších postav předvolební kampaně byl stávající jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grulich. V senátním obvodu Vyškov zatím drží první místo.
5: Jan Grulich postavil kampaň mimo jiné na komunikaci na sociálních sítích. A tenhle, jeho slovy, nejhorší volební song, vidělo jenom na Instagramu 500 000 lidí. Podle průběžných výsledků má zatím nadpoloviční většinu hlasů.
6: Zatím to vypadá, že by opravdu mohlo být to vítězství v prvním kole. Nechci to jako nějak jako předjímat, ale to samozřejmě by byl super výsledek.
5: Na druhém místě v senátním obvodu Vyškov je kandidátka ANO Petra Absolonová. Ze Šlapanic Alena Hysová, Radiožurnál.
1: Výsledky komunálních voleb už znají například v obci Černouček na Litoměřicku. První mandát tam získala strana Motoristé. K volbám v Černoučku přišlo skoro 80% obyvatel. Mezi nimi byl nakonec i prezident Petr Pavel, který měl původně volby vynechat.
7: Prezident Pavel po kritice ze strany veřejnosti i opozičních a koaličních politiků přerušil dovolenou a k volbám nakonec dorazil. Řekl, že hlava státu by měla jít občanům příkladem.
8: Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
7: Z obce, která má přes 300 obyvatel, se tak stalo jedno z nejsledovanějších míst letošních voleb. V obci těsně zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026. Jedním z úspěšných kandidátů uskupení je i Martin Král z Motoristů. Jde o prvního zvoleného zastupitele strany v komunálních volbách. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Oba volební dny se obešly bez větších problémů. Policie řešila několik případů nedovolené agitace a nevhodné chování voličů i komisaře. První výsledky byly známé 28 minut po uzavření volebních místností. Je to o minutu dřív než při minulých komunálních volbách. Nejrychlejší komise je z Miskovic nad Kutnohorskou. Spočítat musela 343 hlasů.
9: Tisící okrsek byl podle statistiků sečtený v 15 hodin a 13 minut. Mezi regiony nejrychleji sčítají Plzeňský kraj a Vysočina. Poslední je jako vždy

0: Praha, jedno z nejvyšších volebních účastí, mívají tradičně v Chile na Rokycansku. K urnám tentokrát dorazilo 86% voličů, přesně 18 z 21. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku museli komisaři kromě dokladů lidem kontrolovat i volební lístky. Části voličů totiž přišly chybně natištěné. Na zadní straně byly kandidátky pro Kobeřice na Opavsku. Podle dat Českého statistického úřadu je ale zatím většina odevzdaných hlasů v pořádku. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
3: Počet obětí po ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží dál roste. Záchranáři našli v troskách bytového domu už 20 mrtvých. Mezi oběťmi jsou i 3 děti. Nejméně 20 dalších lidí je zraněných a záchranáři stále v troskách hledají několik nezvěstných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svržení leteckých pum označil za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoz ruské nafty. Včera se na tom dohodli prezidenti Spojených států a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin. Se na to Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a Ukrajinu bude podporovat dál. Trumpův krok ostře kritizovali taky opoziční demokrati v americkém senátu, kteří ho označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Kyjev dohodu považuje za zbytečný ústupek, který jen umožní dál financovat ruskou invazi. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů, je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý, má tmavé, krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz, informace o pohřbu. Volejte na linku 158. Na obrazovky České televize se dnes vrátí Stardance. 14. ročník taneční soutěže bude poslední pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou. O přízeň televizních diváků se utká 10 tanečních párů.
4: Desítka osobností se už od léta věnuje tvrdému tréninku. Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
5: Takový od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
4: Výkony soutěžících ohodnotí čtyřčlenná porota, do které se vrací Zdeněk Chlopčík. Novou tváří poroty bude choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
6: Možní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry.
4: Stardance patří k nejsledovanějším pořadům České televize. Vítěze 14. řady se diváci dozví 12. prosince. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Sport. Jurista Lukáš Krpálek vybojoval svou 6. medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil 2 bodovanými technikami Fina Puumalainena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů úspěšné sezóny.
8: Vybojoval jsem prostě z 2 obrovských vrcholů, z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat 5. místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě. Ta sezona pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych v tom chtěl pokračovat.
7: Fotbalisté Bohemians hostí v 10. kole šance ligy Baník Ostrava. Aktuální informace přidá z Dolíčku Kristián Šveda.
9: 9. minuta zápasu Bohemians Baník Ostrava 0-0. Z pražského Dolíčku Kristián Šveda, Radiožurnál.
7: V předcházejících zápasech Mladá Boleslav prohrála na stadionu Plzně 0-3. Jablonec zvítězil na trávníku Zbrojovky Brno 1-0 a Artis Brno v Hradci Králové 4-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na D11 u Jaroměře. Na Pražském okruhu pokračuje údržba obou tunelů. V každém směru se jede jedním pruhem. Tvoří se kolony v obou směrech před Lohkovským tunelem s držení do 10 minut. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou jste hlásili chodce. Na 31. kilometru u něj už zastavila policie. A na D11 z Prahy do Jaroměře za prvním sjezdem na Jaroměř na kilometru 111 havarovalo osobní auto. Stojí v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů na jižní Moravě, ojediněle až 18, na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
2: Brněnská 1.
11: Ano, posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Volební studio, to jsou průběžné výsledky voleb do obecních zastupitelstev a 1/3 senátu. To jsou taky analýzy, jakož i rozhovory s významnými politiky.
1: Volby 2026, volební speciál.
11: A na dálku teď zdravím ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. Dobrý podvečer.
12: Dobrý večer vám i posluchačům.
11: Když se podíváme na propočet České tiskové kanceláře, tak to vypadá, že vládní koalice nezíská v Senátu většinu, k níž potřebovala zisk 27 křesel. Pokud to tak je, jaká je to pro vás zpráva?
12: Senátní volby jsou samozřejmě specifické, protože je to hodně o těch místních osobnostech, takže za SPD platí, protože ta dvoukolová volba je pro nás samozřejmě velmi obtížná i z hlediska toho, že jsme jedinou vlasteneckou konzervativní stranou v parlamentu. Takže já, když jsem se díval na ty výsledky našich kandidátů, tak jsou to výsledky vesměs plus minus ty preference, které máme na celostátní úrovni, což ale samozřejmě... Ano?
13: Já slyším stále pana předsedu dobře, kolega Pokorný asi přestal slyšet. Můžete pokračovat, pane předsedo?
12: Tak jo.
13: Omlouváme se za vyrušení.
12: Takže když jsem se díval na výsledky kandidátů SPD, tak oni mají výsledky plus minus ty naše celostátní preference. To znamená kolem 8%, 9%, 7%. To znamená, my ty výsledky jako za SPD máme plus minus takové, jako máme celostátní preference.
13: Na druhé straně vy jste říkal, že byste byl mile překvapen, kdyby někdo postoupil do druhého kola. V tuto chvíli to tak nevypadá. Tak přece jenom není to trochu zklamání?
12: Tak určitě tu skrytou ambici máme. Náš kandidát společný se Svobodnými, pan starosta Ušatý z Albrechtic nad Vltavou, skončil na druhém místě ve volebním obvodě v jižních Čechách, takže to druhé kolo těsně uteklo.
13: Ale rozhodlo se už v prvním.
12: Jasně, přesně jak jsem říkal. To znamená, znovu říkám, já vždycky v to doufám, že někdo z našich kandidátů, stejně jako minulé, předminulé senátní volby, postoupí do toho druhého kola a tam, že zabojujeme, jak víte, tak já jsem v minulosti vyhrál i první, druhé kolo senátních voleb, takže vím, jak je to obtížné. Takže pro nás je důležitý výsledek ohledně senátní voleb, ten pro další působení SPD, že ty výsledky našich kandidátů jsou přesně v těch intencích, těch preferencí, které má celostátní SPD, to znamená, naši voliči přišli, přesně ten poměr v podstatě přišel, to znamená, dneska, když jsem se díval na TV Prima, CNN Prima, tak ty preference SPD s podporou Svobodných pro Trikolory jsou téměř 11%, takže nám stouplo o 3% víc ve srovnání s volbami loni na té celostátní úrovni a takhle se pohybujou nějak do tohoto rozmezí ty výsledky našich senátních kandidátů. Takže na druhé kolo to nebylo, ale ten plus minus ti naši voliči přišli v tom smyslu, že nás volí v tomto poměru, který máme celostátně.
13: Ještě se krátce zeptám na komunální volby, protože ty samozřejmě také dnes celé odpoledne a podvečer sledujeme a budeme sledovat. Tak jak přichází částečné výsledky, vidíte šanci SPD, že by se podílelo na správě některého z velkých třeba krajských měst v Česku?
12: Tak ještě bych chtěl také říci, že bych chtěl poděkovat všem voličům SPD, kteří přišli k senátním a komunálním volbám, moc si toho vážíme a budeme dál pracovat samozřejmě na realizaci programu. Teď tedy k vaší otázce, tak rádi bychom se podíleli. My jsme se dosud podíleli na vedení jednoho krajského města, bylo to Ústí nad Labem. Uvidíme, jaké budou tedy výsledky v různých městech. Teď jsem na to koukal, že do většiny krajských měst, podle toho, co zatím vidíme, ty průběžné výsledky, tak bychom měli uspět ve většině. Koukal jsem i na výsledky různých okresních měst, teď jsem koukal před chvílí Mladou Boleslav a podobně, tak by to také mělo nějakým způsobem dopadnou přes 5%, abychom uspěli v těch komunálních volbách, tak uvidíme, jaké budou výsledky. V každém případě naši kandidáti opět budou ze všech sil pracovat na tom, aby lidé měli více peněz, aby bylo v těch městech bezpečno a aby se tam žilo lépe.
13: Říká předseda Poslanecké sněmovny, předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Díky za rozhovor, naslyšenou.
12: Děkuji, naslyšenou, mějte se hezky.
14: A naším dalším hostem je Matěj Ondřej Havel, poslanec, předseda sněmovního školského výboru, předseda TOP 09. Dobrý podvečer.
15: Dobrý podvečer.
14: Vy možná budete mluvit radostněji než před chvílí Tomio Okamura, co se týká voleb do horní komory parlamentu, je to tak?
15: Já v tuto chvíli nemám důvod mluvit jinak než radostně, protože my už máme prvního senátora, Jan Grulich obhájil senátorský mandát v prvním kole v obvodě Rychlov nad Kněžnou a Tomáš Třetina v obvodě Znojmo, tak je první na pásce, poráží kandidáta hnutí ANO a bude postupovat do druhého kola, to už zcela jistě a zdá se s velkou jistotou, že z první příčky.
14: My už jsme mluvili o tom, že podle propočtu České tiskové kanceláře vládní koalice nezíská v Senátu většinu, k níž by potřebovala podle těchto propočtů zisk 27 křesel. Co je pro vás jako opoziční stranou TOP 09 nebo by byl úspěch v senátních volbách?
15: Za celou opozici, a to proklamujeme už řadu měsíců, tak je prvořadým úspěchem, pokud se podaří uhájit Senát a nevydat ho právě do rukou hnutí ANO, k tomu jejich únosu státu, který mají naplánovaný, to samozřejmě to v první řadě, a pak v druhé řadě je to ta nějaká stranická ambice pro nás, pro TOP 09, je jednoznačně hranicí úspěchu to, abychom byli schopni obhájit dva senátorské mandáty, které v těchto volbách obhajujeme. Jeden už máme obhájený, zdá se, že druhý je na dobré cestě a TOP 09 má v současnosti nejvíc senátorů, co kdy v Senátu měla, takže bude to pro nás úspěchem, pokud tam zůstaneme. Pokud bychom získali ještě mandát třetí v Praze, Zdeněk Šarapatka na Praze 5, tak to bude úplně super úspěch.
14: Pane předsedo, jenom nám řekněte, podle jakých informací nebo dat říkáte, že má hnutí ANO naplánovaný únos státu?
15: Já to tvrdím na základě toho, že velmi promyšleně a postupně přichází s řadou věcí, které jsou nebezpečné pro naši svobodnou demokracii. Uvědomte si, že naplánovali změnu služebního zákona, chtějí si spolitizovat úřady, chtějí si tam dosazovat své lidi. Pokračuje to přes relativizaci výroku ústavního soudu. Říkají, není potřeba, říkají to zástupci hnutí, ano, není potřeba respektovat výroky ústavního soudu, pokud nejsou v náš prospěch. No a pak je tady taky naplánována ta likvidace svobody veřejnoprávních médií, tím se přece netají, to je jen otázka času, než to do poslanecké sněmovny načtou, a pokládám to už za jeden z úspěchů parlamentní opozice, že se nám podařilo vyzdržovat to, odložit to, vyhrožovat, že budeme opravdu obstruovat, že budeme moci, že to nebude mít účinnost od 1. ledna 2027, jak měli naplánováno, to se už prostě nepodaří a uděláme všechno pro to, aby to nemělo účinnost, pokud možno nikdy, anebo pokud by se nám to nepodařilo, tak co nejpozději nasadíme všechny prostředky. To je jeden krok za druhým, jak Andrej Babiš chce si uzurpovat moc v našem státě.
14: Tak to byly názory Matěje Ondřeje Havla, předsedy TOP 09. Děkuju za krátký rozhovor a přeju hezký večer. Nashledanou.
15: Děkuju, pěkný večer vám i divákům.
14: Jenom připomenu, že posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. No a našimi hosty jsou v této chvíli politolog Lukáš Jelínek, dobrý den.
16: Pěkný den, děkuji za pozvání.
14: A Lukáš Vomlela, politolog ze Slezské univerzity v Opavě. Dobrý den ještě jednou.
17: Dobrý den.
14: Začnu u Lukáše Vomlely. Jestli jste slyšel rozhovor s Tomiem Okamurou, tak jak byste ho okomentoval?
17: Já jsem měl možnost to slyšet, samozřejmě bylo to hodně zajímavé a na mě osobně to působilo tak, že v podstatě určitá forma zklamání z toho, jak dopadly senátní volby, tam zcela jednoznačně, pokud jde o můj rychlý komentář, pokud se mě ptáte na toto.
18: Ano, ptal se Jan Pokorný na toto. Lukáš Jelínek samozřejmě sleduje od 14. hodiny ty výsledky, které postupně přicházejí. Z toho, co zatím víme, překvapuje vás něco, nebo co stojí z vašeho pohledu za prvořadý komentář?
19: Tak možná ten rozdíl v tom, že hnutí ANO jako nejsilnější vládní strana sice dokáže upevňovat svoji pozici na té komunální úrovni a získávat mandáty třeba tam, kde v minulosti tak silné v komunálních volbách nebylo, ale že se mu nedaří naopak v těch volbách senátních, kde asi měl mnohem větší ambice, i kdyby to dneska dopadlo tak, že postoupí nějakých 14 nebo 15 zástupců toho hnutí do druhého kola, tak jestli z nich vytěží polovinu nebo třetinu, tak samozřejmě, že to bude Andrej Babiš interpretovat jako svůj úspěch, protože to bude pořád více než ten jeden obhajovaný mandát. Ale asi to nebude to, co by se dalo říct, nebo co by se dalo nazvat pokračováním vítězného tažení z těch voleb do Poslanecké sněmovny. No a potom ještě jedna poznámka. Ono ty menší strany jako SPD nebo TOP 09, jejichž předsedy jsme teďka poslouchali, tak oni často nehrají o to, aby byli těmi nejsilnějšími v Senátu nebo v nějakém komunálním zastupitelstvu. Vlastně ty strany, ty menší, často hrají o to, aby byli také žádanými nevěstami. Ať už do koalic, což je velká ambice Tomia Okamury, protože pokud se nepletu, tak v tuto chvíli je ve vedení tří krajů, tak by to nejspíš chtěl napodobit i na té komunální úrovni. V případě TOP 09 zase v okamžiku, kdyby se začalo hovořit o utváření nějakých širších opozičních aliancí nebo dokonce o integraci s ODS nebo s nějakým jiným, tak opět bude důležité, s jakým věnem by do takového svazku TOP 09 vstupovala, a proto se samozřejmě těm menším stranám hodí každý získaný mandát.
14: Obracím se na Lukáše Vomlelu, politologa ze Slezské univerzity v Opavě. Když jste sledoval tu předvolební kampaň, ať už do obecních zastupitelstev nebo do třetiny senátu, objevovala se tam letos nějaká výrazná osobnost, která vás překvapila svým politickým tahem na branku a nějakým inspirativním předvolebním chováním?
17: No, já si opravdu myslím, že asi nejvýznamnější osobnosti nebo nejvýraznější kampaň měl Jan Grolich, který skutečně byl schopen zabodovat a přitáhnout velkou pozornost v mediálním prostoru, nejenom na sociálních sítích, ale celkově. Myslím si, že to bylo příjemné zpestření kampaní jako takových, protože něco takového, nebo respektive kampaň v podání KDU ČSL v této podobě jsme vlastně ještě úplně nezažívali. A myslím si, že to byla asi nejzajímavější vlastně osobnost nebo nejzajímavější kampaň jako taková. Samozřejmě v těch velkých městech se otevírala nová témata, některá, nebo myslím si, že daleko větší pozornost se upírala směrem k, řekněme, dostupnosti bydlení, ale zase v některých městech a Ostravu, taky bych mezi ně řadil, tak navzdory, řekněme, některým roztržkám, tak pořád mnohá města, Ostrava zejména, působí poměrně konsenzuálně, a to se projevilo i do jisté míry na té předvolební kampani jako takové.
14: Děkujeme, teď průběžné výsledky a Eliška Zábrocká.
16: Většina malých obcí už zná své vítěze komunálních voleb. Komisaři sečetli už víc než 70% hlasů. Nejvíc křesel v zastupitelstvech získali podle těch předběžných výsledků nezávislí kandidáti. Výsledky, ať už průběžné nebo konečné, najdete přehledně na serveru i rozhlas. A já přidám alespoň ty z největších českých měst. V Praze vede ODS společně s TOP 09, v Brně zase přeskočila hnutí ANO koalice lidovců a starostů, kde naopak ANO průběžně vede. V Ostravě, v Plzni, v Olomouci nebo třeba v Pardubicích, kam se v našem vysílání ještě v této hodině podíváme. Část voličů hlasovala i v senátních volbách a my bychom mohli mít v některých obvodech rozhodnuto už v prvním kole, podle aktuálních výsledků konkrétně v pěti. Strakonice, Děčín, Trutnov, Vyškov a Rychnov nad Kněžnou. V posledním zmiňovaném je to navíc už potvrzené. Tam křeslo senátora obhájil Jan Grulich z TOP 09. Doplním, že obecně v senátních volbách je sečteno přes 60% hlasů. No a přidám ještě volební účast, ta není ničím překvapivá. V senátních volbách je to kolem 42%, v těch komunálních je to o něco víc, necelých 50%.
1: Volby 2026, komunální a senátní.
14: Děkujeme Elišce Zábrocké. A jak se vyvíjí hlasování v Karlových Varech, to ví tamní reportér Zdeněk Trnka. Dobré odpoledne.
20: Sečteno více než 80% hlasů oprávněných voličů. Předběžně je na tom zatím nejlépe hnutí ANO s 26%. Na druhé pozici je nové politické uskupení Vary Plus, které združuje čtyři politické strany: Karlovarskou občanskou alternativu, Piráty, TOP 09 a KDU ČSL. Uskupení má zatím 23% hlasů. Na třetí pozici je průběžně hnutí Karlovaráci. Je třeba říci, že ambicí hnutí ANO je samozřejmě obhájit vítězství z posledních komunálních voleb voleb v Karlových Varech a svou pozici by ráda opět získala také současná primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová, která je v čele lázeňského města už dvě volební období. Tolik průběžně Karlovy Vary, situaci v Pardubicích teď přiblíží reportérka Naďa Kubínková.
0: Já přiblížím nejenom Pardubice, ale Pardubický kraj jako celek. Zatím je tady sečteno přes 80% okrsků. Volební účast v Pardubickém kraji je necelých 52%. Ve Svitavách vede Sdružení pro město Svitavy se současným starostou Davidem Šimkem. Druhé je Hnutí ANO. V Ústí nad Orlicí mají zatím nejvíce hlasů Oušťáci v čele se starostou Petrem Hájkem. V Chrudimi je na prvním místě Hnutí ANO se starostou Františkem Pilným. Sčítání v Pardubicích ale potrvá déle. Zatím je to pouze 30%, protože tady se volilo nejen do městského zastupitelstva, ale také do 8 městských obvodů. Zatím vede s výrazným náskokem Hnutí ANO, druhá je ODS. V Pardubickém kraji se konala také 4 referenda, všechna na Svitavsku a všechna byla o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé Kamenné Horky odmítli záměr postavit v okolí 4 větrníky vysoké až 200 metrů. Proti se vyslovilo téměř 90% hlasujících. Volební účast dosáhla tady necelých 76%. Výstavbu větrných elektráren odmítli také lidé v Mikulči a Skleném. V Dětřichově naopak obyvatelé podpořili pokračování jednání obce se společností ČES o možné stavbě větrníku. Z Pardubic Naďa Kubínková, Radiožurnál.
14: A ještě jednou otázkou před zprávami v 18.30 se obracím na našeho hosta Lukáše Jelínka. Vy jste svého času napsal, že na radnici se plnění slibů kontroluje snadněji. Platí to beze zbytku?
19: Tak bez zbytku samozřejmě ne, jistě jsou velké radnice, ve kterých se spousta těch slibů nějakým způsobem zašumlovat dá, ale všimněme si toho, že politické strany do těchto voleb šly se mnohem věcnějšími tématy, než třeba to bývalo v těch komunálních volbách v minulosti, ale zase možná s méně konkrétními sliby. Prostě oni dokážou nasadit téma, hovořit o bydlení, hovořit o dopravě. Když se ptáte na konkrétní řešení nebo na konkrétní závazek, tak tam už to bývá slabší, takže podle mě si i ti politici sami uvědomují, že jim voliči šlapou na paty, že se skutečně dívají na jejich výsledky a že se nechtějí úplně za všech okolností 100% k něčemu zavazovat, ale samozřejmě lépe se všechny ty závazky a sliby kontrolují v zastupitelstvech, kde máte málo členů, kde je to malá obec. Když je to větší obec, tak tam často, nebo velké město jako Praha, tak tam se potom často naopak nestačíte divit, co se odehraje v zákulisí.
18: Lukáš Vomlela souhlasí?
17: Já s tím souhlasím, já si také myslím, že debata byla daleko věcnější, než to bývalo v těch předchozích volebních obdobích a co se týká těch slibů, tak zaregistroval jsem, že i politické strany bývají opatrnější v některých ohledech v tom, co slibují a skutečně souhlasím.
14: Když jsme se ptali před chvílí Lukáše Vomlely na nějakou, řekněme, hvězdu, na nějaký meteorit, který zazářil v této předvolební kampani, kdo je to podle Lukáše Jelínka? Je to taky Jan Grolík?
19: No, ano, tady v tomhle tom zase já musím naopak s kolegou Vomlelou souhlasit, protože Jan Grolík byl skutečně nejvýraznější, ale podle mě vlastně ta jeho kandidatura není jenom zajímavá z hlediska lidovců, ale je to i z hlediska jakéhosi propojení politiky nebo politické programatiky s politickým marketingem. Prostě je to otázka, jestli i tradiční strany dokážou udělat volební kampaň tak, aby dokázali konkurovat těm nejnovějším novým hnutím. A pokud se to Janu Grolichovi podaří, notabene on hrál vabank v těch svých volbách, tak to možná může být docela i zajímavý.
14: Jak to myslíte,
19: signál,
14: že hrál vabank?
19: No, protože v okamžiku, kdyby nebyl zvolený senátorem, tak předpokládám, že by měl velmi těžkou budoucnost, ať už jako předseda KDU-ČSL, natož pak jako jeden z potenciálních lídrů nějaké příští širší pravicové nebo středopravicové koalice. Sice asi se nedá očekávat, že by lidovci byli tahounem nějakého příštího koaličního nebo aliančního dění na pravici, ale protože bude potřeba každý silný hráč, tak v tuto chvíli si podle mě Jan Grolík řekl o výrazné postavení v tom opozičním táboře.
14: Říká jeden z hostů volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, politolog Lukáš Jelínek. My jsme ve spojení také s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity v Opavě. V rozhovoru s oběmi pány budeme pokračovat i po zprávách, které začnou ve vysílání volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus už za několik málo okamžiků, až bude 18 hodin a 30 minut. Je 18.30.
5: Zprávy a Jana Gulda.
3: Komisaři už sečetli asi polovinu hlasů v senátních a komunálních volbách. K urnám podle průběžných výsledků dorazilo necelých 50% voličů. Jasno je už v malých obcích, nejvíc mandátů mají nezávislí kandidáti. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude znovu Tomáš Fiala z Naše Česko. Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů. Vyplývá to z prognózy České tiskové kanceláře na základě sčítání hlasů a víc řekne reportérka Anna Millerová.
21: Mandát podle prognózy obhájí taky senátor Jan Grulich z TOP 09. V obvodu Rychnov nad Kněžnou porazí jediného soupeře, tedy poslance Petra Sadovského z Hnutí ANO. A třeba na Českolipsku si budou voliči v druhém kole vybírat mezi Jitkou Wolfovou z ANO a libereckým hejtmanem Martinem Půtou z nezávislých kandidátů. Komisařům zbývá se číst asi 35% senátních okrsků. V minulých volbách bylo po prvním kole jasno o 5 senátorech. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Východoafrická Eritrea obvinila sousední Etiopii z vyhlášení války, požádala Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Informovali o tom agentury AFP a Reuters. Země se z vypovězení války obvinují navzájem. Rostoucí napětí souvisí s povstáním v etiopském regionu Tigray. Eritrejští vojáci tam v minulosti bojovali po boku etiopské armády, teď ale Eritrea podle etiopské vlády podporuje naopak povstalce. A policie dál pátrá po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Policisti po něm pátrají v režimu dítě v ohrožení. Chlapcova fotografie je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158.
5: Sport.
3: Fotbalisti Plzně po třech zápasech zvítězili v Šancelize. V 10. kole porazili Mladou Boleslav 3-0. Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4. Bohemians hostí Baník Ostrava a je u toho Kristian Šveda.
9: 32. minuta, Bohemians vedou nad Baníkem Ostrava 1-0 poté, co se prosadil domácí kapitán Aleš Čermák. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristian Šveda, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na Pražském okruhu a překážky na D5 u Rudné. Na Pražském okruhu pokračuje údržba obou tunelů. V každém směru se jede jedním pruhem, jede se pomaleji, provoz zeslábl, výrazněji se už nezdržíte. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně před sjezdem na Rudnou na 4,5 kilometru u nájezdu z odpočívky stojí dva kamiony a osobní auto. Blokují připojovací pruh, ten je tak výrazně kratší. Na silnici 13 z Bíliny do Teplic u odbočky na Křemíš vyšetřují dřívější nehodu, jede se levým pruhem bez většího zpoždění. V Praze na Nuselském mostě do centra je fronta na necelých 10 minut. Za mostem je nově uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky. A ve Vídeňské směrem z centra za křižovatkou u IKEMu řeší srážku dvou aut. Už se projíždí rychleji, auta se přesunula na autobusovou zastávku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů a výjimečně se objeví i přízemní mrazíky. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách místy i přehánky později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. A nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
5: Dobrý podvečer, v 18 hodin a 34 minut i v těch následujících minutách budeme mluvit s našimi hosty, politology, podíváme se za našimi reportéry a taky za některými politiky.
22: Volby 2026, volební speciál.
5: Politolog Lukáš Jelínek a druhý politolog Lukáš Vomlela, který nás poslouchá na dálku, neb je politologem ze Slezské univerzity v Opavě. Pane Lukáši Vomlelo, vy tam máte i referenda, která se konají teď v době těchto voleb. Už jsou známy nějaké výsledky?
23: Popravdě musím se přiznat, že tím, jak sleduju komunální a senátní politiku, tak jsem ještě nezabrousil vlastně na výsledky referend. Takže tady v této chvíli vám nemůžu poskytnout žádné informace, moc mě to mrzí, protože vím o nich, ale neměl jsem prostor se na to zaměřit.
24: Tak říkal jste, že se soustředíte na komunální volby, tak já bych přece jenom ještě chvíli navázal s těmi, protože se dívám na průběžné výsledky voleb do zastupitelstva města Ostravy, tedy třetího největšího města v republice, sečteno 28%. 25%, Hnutí ANO 28% hlasů, Srdcova, což je ODS, Lidovci, TOP 09, 18%, Starostové pro Ostravu 12%, Ostrava k 10,5%. To všechno vypadá, že bude pokračovat v Ostravě velká, široká koalice?
23: To nemůžu úplně odhadnout, protože přece jenom pravděpodobný vítěz, aspoň tak bych nazval Hnutí ANO, protože ještě nemáme sečteno většinu mandátu, ale na tuto otázku vlastně se vyjadřovali různými způsoby. Jinými slovy, byla připuštěna i možnost, že budou chtít vlastně zkusit si, řekněme, koalici, která bude kopírovat tu vládní koalici. Samozřejmě dávali najevo, že se jim velmi dobře komunikuje, velmi dobře spolupracuje se Starosty pro Ostravu, takže tady se taky připustila spolupráce do jisté míry i s Ostravákem. Ohledně Srdcovi a ohledně Pirátů, tak tam úplně sdílní nebyly. Teď mluvím o Richardu Verešovi, který vlastně mluvil o tom, že Srdcová se proti ním poměrně hodně vymezuje. Na adresu Pirátů vlastně pronesl, že mají poměrně hodně nových kandidátů jako takových, takže jsou pro ně méně vyspytatelní, čili závisí na tom, kolik se vlastně ANO podaří získat hlasů a potažmo i mandátu a jak moc bude v pozici, kdy si bude moci vybírat. Za dokonosti v Moravskoslezském kraji jsme zažili něco velice podobného, kdy v krajských volbách zvítězilo Hnutí ANO a mohlo vládnout samostatně, ale nejprve vysílalo signály, že by chtělo pokračovat tehdejší koalici, kde tedy byli i zástupci například ODS a třeba KDU ČSL, ale nakonec se vlastně rozhodli pro spolupráci s SPD, čili to jsou věci, které neumím úplně vyloučit, ale chtěl bych říci, že v závislosti na tom volebním výsledku, tak se ANO můžou otevřít docela dost velké možnosti, ale na druhé straně ta data, která máme v současné chvíli k dispozici, pokud by se udržel současný trend 28%, tak by to tak nemuselo nutně vypadat.
24: Tak budeme mít co sledovat v dalších dnech, možná i týdnech, uvidíme. Já ještě se zastavím u toho názvu Srdcova, což když je to napsáno, tak první čtyři písmena jsou malá, ova, jako tedy symbol Ostravy, jsou velká písmena. O čem svědčí, že ve druhém nebo ve třetím největším městě Česka ODS nekandiduje jako ODS, ale kandiduje jako Srdcova? Lukáš Jelínku.
19: Tak jestli můžu, já vlastně si myslím, že to není jenom případ Ostravy, je to případ dalších velkých měst, kde ODS vplynula do nějakých větších nebo širších koalic, kterým se v minulosti vyhýbala, a dokonce je to zvláštní po té, co se rozpustila na celostátní úrovni koalice Spolu, takže nějaké obdoby fungují v rámci té komunální politiky, ale ono to je hodně podle mě motivováno tím, že ty středopravicové strany si uvědomují, jakou dobrou výchozí pozici v řadě měst má hnutí ANO. Vyzkoušeli si to před 4 lety a ono nezáleží nakonec často na tom jenom, kolik získáte mandátu, ale jestli budete skutečně první na pásce, jestli budete rozhodovat o tom, kdo bude součástí koalice, kdo si bude nárokovat ten primátorský řetěz, aby vás nemohli nějakým způsobem obejít nebo vyšachovat. A toto si tentokrát podle mě, jak občanští demokraté, tak ty zbylé středopravicové strany v řadě měst skutečně pohlídali, protože nechtěli tříštit cíly, chtěli udělat takovou kandidátku, aby mohli být buď to první na pásce, nebo těsně druzí, a myslím si, že v řadě měst jim to nakonec vyjde. Jiná věc je, jestli takovéto koalice dokážou potom efektivně fungovat v tom komunálním prostředí po celé volební období.
2: Podívejme se zase za několika reportéry. V Liberci situaci několik hodin po konci voleb sleduje situaci reportérka Kateřina Kubíčková. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, já jsem teď ve volebním štábu Starostů pro Liberecký kraj, kteří šli do voleb v čele s Lukášem Hájkem. Starostové byli ve vedení města v předchozích dvou volebních obdobích a výsledky teď proto napjatě sledují. Atmosféra je tady zatím poklidná, nicméně při každém dalším přičtení hlasu je tady slyšet radostné zajásání, jelikož po sečtení poloviny okrsků prozatím vedou právě Starostové pro Liberecký kraj s přibližně 28% hlasů. V předchozích komunálních volbách bylo na druhém místě v Liberci hnutí ANO, které má aktuálně
6: aktuálně zhruba 18% hlasů. Předstihlo ho uskupení Lepší Liberec s necelými 22% hlasů. V několika obcích v regionu už je taky jasné, že současní starostové ve volbách neuspěli. Týká se to například Frýdlantu na Liberecku, kde zvítězil Jiří Stodulka z uskupení Frýdlant pro všechny a získal přes 32% hlasů. ODS současného starosty Dana Ramzera získala 15%. Celkově byla čtvrtá. Na Českolipsku lidé volili taky svého zástupce do Senátu. Sečteno je zhruba 90% hlasů a z 35% vede starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO. Na druhém místě je s 32% hlasů současný hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. V Českých Budějovicích situaci po volbách sleduje reportér Michal Bělský.
7: Členové hnutí a kandidáti Našeho Česka se začali scházet v restauraci u Solné brány okolo 15. hodiny, kdy sem dorazila i primátorka a jednička kandidátky Dagmar Škodová-Parmová. Asi o hodinu a půl později mezi své kolegy dorazil i lídr hnutí a jeho český hejtman Martin Kuba. No a nálada tady ve štábu je velmi optimistická, protože to zatím podle průběžných výsledků vypadá, že hnutí tady v Českých Budějovicích výrazně vylepší 14 mandátů, které teď má v 45 členem zastupitelstvu. Ty hnutí získalo na začátku letošního roku díky hromadnému odchodu členů od ODSky a má velké ambice dál vést Českobudějovickou radnici. Doposud tady Naše Česko mělo nebo stále má primátorku a 3 náměstky. Na radnici chtějí usednout i zástupci z opozičních hnutí ANO a Občané pro Budějovice, kteří už ale podle sečtených výsledků výrazně ztrácejí. Dá se tedy čekat, že vyjednávání o budoucí koalici bude hlavně v rukách Našeho Česka. S jakým mandátem ale budou jednat, to se uvidí nejspíš až v pozdních večerních hodinách, protože teď je zatím sečteno 2/3 okrsků a právě výsledky z těch největších budeme znát úplně nakonec. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.
24: A my ve společném speciálním volebním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus v Českých Budějovicích ještě chvíli zůstaneme, protože bychom měli být ve spojení s politologem z Jihočeské univerzity právě v Českých Budějovicích Vladimírem Hanáčkem. Hezký podvečer.
8: Hezký podvečer.
24: Slyšeli jsme teď průběžné výsledky, když se zaměříme na krajské město, tak v Českých Budějovicích Naše Česko vede, má necelých 30% hlasů, když je sečteno 70% okrsků. Naše Česko také už má jednoho senátora jistého. Je to úspěch pro Naše Česko, anebo třeba v případě Českých Budějovic byla ta očekávání Martina Kuby ještě silnější a větší?
8: Myslím si, že ve vztahu k tomu, o co nejvíce Martinu Kubovi a představitelům nové strany šlo, to znamená potvrdit tu dominantní pozici na českobudějovické radnici i samozřejmě ten senátorský mandát v obvodě Strakonice, tak vlastně tento cíl se zdá být tedy splněn. Samozřejmě pokud jde o tu sílu v krajském městě, tak tam samozřejmě možná předpokládali, že budou mít trochu více, to těžko říct, to by nám museli zodpovědět oni sami. Ten výsledek je v podstatě srovnatelný s tím, co měla ODS před 4 lety, takže z tohoto hlediska v podstatě jsou tak nějak na svém.
24: ODS aktuálně na 8%, co to pro stranu, pro Občanskou demokratickou stranu v jižních Čechách může znamenat do budoucna?
8: ODS byla tím odchodem významných představitelů nejen v Českých Budějovicích, ale i v dalších okresních a ORP městech jeho českého kraje zasažena poměrně silně právě do té nové strany Naše Česko spolu s hejtmanem Kubou. V podstatě, jak jsem tak měl možnost sledovat, tak dávali dohromady kandidátky z nových lidí, lidí, kteří byli ochotni to vzít na sebe. Často se pokoušeli dojednat různé koalice, tak aby to bylo snazší v tomto smyslu, třeba v některých okresních městech, takže z tohoto hlediska ODS určitě tím byla zasažena silně a samozřejmě se dalo předpokládat, že i volební výsledky jako takové přinesou oproti minulosti jistý tedy úpadek podpory.
11: My se v dnešním volebním studiu ptáme politologů, kteří přicházejí do debaty na to, kdo je podle nich takovou hvězdou, takovým zářným politikem z těchto voleb do třetiny senátu anebo do obecních zastupitelstev a zatím se shodují, že je to Jan Grolich, šéf lidovců, dosavadní hejtman Jihomoravského kraje a teď tedy po prvním kole už senátor. Řekl byste to taky tak, Vladimíre Hanáčku?
8: Myslím, že ano, v podstatě úspěch v senátních volbách v prvním kole vítězství je vždycky úspěch bez ohledu na to, ať je jakýkoliv počet kandidátů. V tomto směru ten výsledek Jana Grolicha v obvodě Vyškov je skutečně výrazný a nepochybně ten jeho cíl nějakým způsobem stvrdit tu svoji politickou sílu touto cestou i s ohledem na tu celostátní úroveň jako předseda KDU-ČSL určitě dosáhl.
24: Tolik politolog z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Vladimír Hanáček. Díky za rozhovor, naslyšenou.
8: Děkuji, naslyšenou.
11: A posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, volební studio. Je tady teď s námi Lukáš Jelínek, politolog, který od 18. hodiny poslouchá ty průběžné vstupy a analýzy. Co je podle vás do budoucna teď důležité pro stranu, kterou založil Martin Kuba, bývalý významný představitel Občanské demokratické strany, a ta strana se jmenuje Naše Česko?
19: Tak jedna věc je samozřejmě rozšířit to svoje působení, tedy mimo České Budějovice, mimo Strakonice, mimo jižní Čechy, o což se Martin Kuba snaží už dlouhodobě, ale podle mě napříč republikou zase až tak úspěšný nebyl oproti těm jeho očekáváním. Dohodl se na nějaké spolupráci s pardovickým hejtmanem Netolickým, s několika dalšími osobnostmi, ale zase jiné osobnosti mu dali košem. To znamená, že on bude muset přesvědčit o tom, že skutečně není předsedou jenom nějakého regionálního hnutí, což nebude pro něj tak úplně jednoduché. On sice už představil sice nějaké programové priority, nějaké slogany, ale nepředstavil program, dokonce k tomu se ani nějak zvlášť nemá, protože žije v tom domnění, že už dneska jsme v té době, kdy dokážou strany a hnutí vyhrávat volby bez ohledu na program. A druhou věc, kterou on si bude muset pohlídat, je také nějaká koaliční spolupráce nebo koaliční potenciál toho hnutí Naše Česko, což se konec konců hezky otestuje i v těch Českých Budějovicích, protože pokud bude Martin Kuba vyjednávat o koalici s Občanskými demokraty po té, co se rozešli, kdy jsou tam velmi špatné vztahy stranické, ale často i osobní, protože víme, že Občanské demokraty vedl pan Teplý ze známé jeho české podnikatelské rodiny a další člen té rodiny, tuším, že jeho otec je stále ještě sympatizantem nebo dokonce sponzorem, teď neberte mě za slovo hnutí, ano, tak tam zkrátka, ODS, pardon, ODS. Tak tam zkrátka je docela zajímavé sledovat to, jakým způsobem se ty vztahy budou utvářet do budoucna. I to nejspíš budou potom ti voliči vyhodnocovat, až si budou říkat, jestli je tady ještě potřeba opravdu nějaká nová strana mezi tou tradiční středopravicí, mezi hnutím ANO a mezi nějakým liberálním proudem. Myslím si, že zdaleka to nemá ještě Martin Kuba vyhrané.
11: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus a ve volebním studiu teď na dálku vítám předsedu České pirátské strany Zdeňka Hřiba. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
11: Už chcete komentovat ty průběžné výsledky voleb, které se týkají hlavního města Prahy?
1: Tak v Praze ještě není moc sečteno, takže to si proto myslím, že by bylo předčasné, ale myslím si, že z některých jiných částí naší země už přicházejí nějaké výsledky, například v Průšánkách už obhájil náš starosta Zbyněk Němeček se svojí kandidátkou Mladí pro Průšánky. Má tam více jak 50%, takže myslím si, že to je opravdu úspěch, který si gratulaci zaslouží.
24: To je pro vás tak důležité?
1: Ne, ale tak je to pochopitelně důležité mít starostu. Průšánky mají 2200 obyvatel, jestli se nepletu, ale je důležité, abychom měli starosty i v takovýchto cídlech a kromě toho je to teda to, co už je sečteno.
24: Skoro sečteny jsou také výsledky prvního kola senátních voleb na Kladensku, kde kandiduje vaše jediná senátorka Adéla Sucharda Šípová. V tom prvním kole to vypadá, že skončí těsně na druhém místě, je tam sečteno 76% okrsků, ztrácí na kandidáta Občanské demokratické strany 1% bod. Co tenhle výsledek pro vás znamená a co by pro stranu pirátskou znamenalo, kdyby neměla zastoupení v horní komoře parlamentu?
1: Já pevně věřím, že Adéla Šípová postoupí do druhého kola, bude jí čekat tedy potom náročné druhé kolo, ale já pevně věřím, že se jí podaří ten mandát obhájit, je za ní konkrétní práce, kdy se zastávala slabších, například proti domácím násilníkům a podobně, takže já jsem přesvědčený o tom, že za ní je ta práce vidět. A co se týče dalších námi podporovaných senátorů, obhajujících nebo i nových kandidátů a kandidátek, tak tam z tedy celkem 18 kandidátů, které my jsme nějak podporovali, to tedy znamená i včetně Adély Šípové, tak dva jsou už vlastně, mají mandát jistý, protože zvítězili v prvním kole, a 10 dalších to vypadá, že postoupí do druhého kola. Takže nadpoloviční většina to určitě potěší u těch námi podporovaných.
2: Šéf České pirátské strany Zdeněk Hřib, děkujeme za rozhovor, hezký večer, nashledanou.
1: Díky a nashledanou.
2: Lukáš Jelínku, co jste tomu říkal?
19: No, je pěkné, že mají Piráti starostu v Prušánkách. Ono to je zajímavé, to je, pokud se nepletu, to je velmi vyhlášená vinařská obec. Také jsem tam byl a ono uspět v takové tradiční nebo tradicionalistické obci.
2: S pirátským programem.
19: S pirátským programem, ono to zase nemusí být až tak úplně bezvýznamné. Ale popravdě řečeno mám pocit, že se trošku Piráti opájejí těmi posledními úspěchy, které ještě za své úspěchy vydávat můžou, což jsou tedy Prušánky a což jsou ti podporovaní kandidáti do Senátu, ale myslím si, že celkově v tuto chvíli pirátská strana nezažívá příliš silné období a patrně to bude vidět i v Praze nebo i v některých dalších městech, kde Piráti oslabí to, že se dokázali třeba i rozhádat se svým předsedou senátního klubu Václavem Láskou, proti kterému v současnosti vlastně velmi výrazně vystupují především na té pražské komunální úrovni, protože má také primátorské ambice. To jsou jenom ukázky toho, že prostě některé politické souboje úplně Piráti asi nezvládají tak, jak by je zvládat měli, ale vzhledem k tomu, že je to strana, která se průběžně obměňuje, která má pořád spoustu nových členů, takže to je strana, která může mít klidně zase za půl roku, za rok trošku jinou tváře, trošku větší dynamiku, takže zdaleka bych je nepohřbíval, ale myslím si, že tady tyto volby z hlediska Pirátů žádná velká výhra nebudou.
2: Říká Lukáš Jelínek, poslechněme si zase průběžné výsledky voleb. Slovo má Eliška Zábrocká.
12: Zatímco v Miskovicích na Kutnohorsku měli sečteno už 28 minut po uzavření volebních místností, ve velkých městech rozhodnuto ještě teď po zhruba 5 hodinách sčítání není. Třeba v Praze ještě není sečteno ani 10% hlasů, před malou chvílí tam ale vedení převzalo hnutí STAN, těsně poráží ODS společně s TOP 09. Kde už je rozhodnuto, to jsou některé senátní obvody, část voličů totiž vybírala i zástupce v horní komoře. Staronovým senátorem bude za Rychnovsko Jan Grulich z TOP 09, za Strakonicko Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko a za Trutnovsko Jan Sobotka z hnutí STAN. Do horní komory se zřejmě dostane už v prvním kole i šéf lidovců Jan Grulich. Kde budou lidé naopak volit i příští týden, to je třeba obvod Přerov, kde do druhého kola půjde pravděpodobně Petr Vrána z hnutí ANO a pak taky kandidát ODS Jakub Navařík. Velmi těsné je hlasování v senátních volbách třeba v Hradci Králové, kde zatím s 23% vede Martin Dvořák z hnutí STAN, nebo v Plzni městě, kde se ve vedení střídá se 30% Karel Řehka, kterého nominovali starostové, a Lucie Kantorová z ANO. To napínavé sčítání můžete sledovat třeba taky na zpravodajském serveru i rozhlas, anebo dál poslouchejte naše speciální vysílání.
22: Volby 2026, komunální a senátní.
2: Eliška Zábrocká už mluvila o té vyrovnané situaci, která se týká tedy hradeckého obvodu číslo 45, kde proti sobě stojí teď Martin Dvořák z hnutí STAN, který má 23% hlasů, a proti němu kandidátka ODS Zuzana Cerelová Petrofová, ta má 21,6, takže tam je to opravdu o 1% bod a sečteno je 74% hlasů. Ilustrativně, jak bude podle vás, Lukáš Jelínku, teď vypadat podpora jednoho každého kandidáta třeba tady na Hradecku před tím druhým kolem senátních voleb? Jsou to bývalé vládní strany, nyní tedy odsouzené do opoziční role?
19: No, budou to samozřejmě dostihy v přesvědčování těch kandidátů, kteří propadli, aby dali zrovna jim svůj hlas. Ale v Hradci Králové to není žádné velké překvapení, protože to je město, kde jednak sice je ten středopravicový tábor tradičně silný, ale jsou tam pravidelně tam vyrůstají různé nezávislé silné osobnosti, ať už do senátních voleb nebo do komunální politiky. Často tam sledujeme i takovou tu jistou hašteřivost těch právě těch středopravicových stran, které mají pocit, že jsou natolik silné, že se můžou dovolit volit, vyhraňovat vůči těm ostatním. Z tohoto úhlu pohledu si myslím, že asi bude mít možná trochu výhodnější pozici pan Dvořák v Hradci Králové, ale zase na druhou stranu, když jsem se díval, jak průběžně se ty výsledky v tom městě střídaly a vůbec jsem nebyl schopný jakékoliv jméno typovat, tak tam bych ještě skutečně počkal až do toho druhého kola, ale jsou i jiné případy, třeba v Brně, kde se v současnosti rýsuje v druhém kole souboj dvou senátorů, pana Papouška a pana Zitrbarta. Dá, pokud jeho jméno moc příliš nekomolím, který přesídlil do Brna.
14: První za ODS.
19: A druhý za hnutí STAN a přesídlil tam z Vyškova. To znamená, že v tuto chvíli dva stávající senátoři usilují o jeden brněnský mandát. Tam to podle mě bude také docela zajímavé nahánění těch podporovatelů. Takže z tohoto hlediska mám pocit, že to druhé kolo senátních voleb letos bude možná ještě atraktivnější než v minulosti.
24: Bude součástí toho boje ve druhém kole souboj o to, kdo bude lídr opozice?
19: No, nebylo by to zrovna nejchytřejší od těch politických stran, kdyby to takto pojímali, protože a mám pocit, že třeba Vít Rakušan, šéf Starostů a nezávislých, tady toto téma odkládá až někam za ty senátní a komunální volby. Ono samozřejmě je to velmi obtížné, protože ten součástí toho souboje bude také pochopitelně předsednictví senátu, kde se senátoři vždycky dokážou sice nějak domluvit, ale každý senátorský klub má svoje ambice, pokud se ukáže, že tady máme silný klub ODS, silný klub Starostů, dokážou si víc stříct, dokážou se nějak dohodnout. Ono se to potom to soupeření může posunout i do těch dalších měsíců před krajské nebo potom dokonce i před sněmovní volby, takže já si myslím, že ten spor o to, kdo bude lídrem opozice, asi tady tyto konkrétní volby nerozhodnou.
24: Když tady zaznívaly ty pochvaly směrem ke kampani šéfa Lidovců Jana Grolicha, který tedy se stal senátorem hned v prvním kole, do jaké míry on může promluvit právě do toho souboje, kdo bude lídrem opozice?
19: No, protože Lidovci jako strana asi sotva dotáhnou ODS nebo dokonce Starosty v těch preferencích, tak já si myslím, že on bude cený především jako součást týmu. Teda mohl by být, protože já teďka už tady hovořím o tom, že snad tady bude vytvářena nějaká opoziční koalice. O tom samozřejmě nevím, ale pokud by byla utvořena podobně jako před těmi předposledními sněmovními volbami, kdy jsme viděli na billboardech vedle sebe předsedy ODS, KDU, ČSL i TOP 09, tak v takovéto podobné sestavě by mohl být Jan Grolich prostě velmi, velmi nadějným želízkem v ohni, protože ale opět jsme zase někde hodně vepředu, protože pokud by byl lídrem ODS v té době Martin Kupka, dokázal by ho asi Jan Grolich svým vystupováním zastínit, ale co my víme, co bude za dva nebo dokonce tři roky.
14: A co my víme vlastně, co to znamená být lídrem opozice, protože podle některých je ta pozice obsazená, to je přece prezident republiky Petr Pavel. Je
24: na druhém místě Andrej Babiš.
14: Na druhém místě Andrej Babiš. Je to složité na orientaci, doba je dynamická. Když bych se ještě jednou otázkou Lukáši Jelínku zastavil u té podpory, která se uděluje pod prvním kole senátních voleb, jaký to má? Má to nějaký faktický smysl, když tedy prohravší kandidát ze třetího, čtvrtého místa řekne, že podporuje kandidáta XY? Vezmou to ti voliči jako tedy ten balík těch hlasů a takhle mu to tam dají?
19: Při množství těch kandidátů a při té nízké voličské účasti to tak silný nebo tak výrazný význam nemá. Ale zase na druhou stranu máme politické strany, které mají pevnější voličská jádra, strany, které mají ta jádra vlažnější, tak ty s tím pevným voličským jádrem by možná asi dokázali přesvědčit při nejmenším část svých voličů, aby někoho konkrétního šli podpořit, nejspíš na to budou spoléhat. Konec konců tady tyto senátní volby jsou hodně soubojem toho vládního a opozičního tábora. My už jsme tady slyšeli od těch koaličních politiků často to, že chtějí, aby uspěli jako jeden celek, ať už v senátních, nebo pokud to jde v komunálních volbách. Opozice si počíná velmi podobně tentokrát, takže pokud bychom v minulosti mohli hovořit o senátních volbách jako o nějakém takovém rozsypaném zrní, každý od někud, tak v tuto chvíli už jsou ty volby mnohem koncentrovanější i ty zájmy těch politických politických stran jsou koncentrovanější. No a v takové situaci se může stát, že budou voliči poslouchat některé z těch stranických lídrů, kterým hodně věří, ale spoléhat jenom na toto, to by bylo hodně málo.
11: A ilustrativně strany s tím pevným voličským jádrem jsou momentálně které?
19: No, dneska má vlastně velmi pevné voličské jádro hnutí. Ano, je to samozřejmě SPD. Svým způsobem by to mohly být i motoristé, když těm se sice ti voliči průběžně střídají, zdá se, ale zase na druhou stranu těch, nebo ta skupina lidí, nebo to množství těch lidí, kteří jsou připraveni volit motoristy, nebo je jejich retorika i v té celostátní politice nějak zaujala, tak podle mě asi také dokážou být v tuto chvíli lojální svým stranickým lídrům, aby potom netrhali partu a aby ta vládní koalice dokázala držet, co se dá i na té komunální nebo senátní úrovni, ale to skutečně při té voličské účasti v senátních volbách ve druhém kole má roli spíš menší než větší, ale v okamžiku, když jde o každý hlas, tak to může něco také znamenat.
11: Dalším hostem volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl politolog Lukáš Jelínek. Děkujeme za to a hezký večer.
19: Hezký večer, nashledanou.
11: Radiožurnál a Český rozhlas Plus a za chvíli zprávy. Zprávy a Jana Gulda.
0: Malé obce už mají jasno o novém vedení a známe i jména některých nových senátorů. Fotbalisti Bohemians hostí v Šancelize Baník Ostrava. Na Pražském okruhu v tunelech v obou směrech čekejte omezení. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
22: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Většina malých obcí už zná vítěze komunálních voleb a někde už je jasno taky o senátorech. Na Vyškovsku se jim stane jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. V prvním kole

0: Poprvé dosavadní starosta Jiří Čunek z KDU-ČSL výrazně ztrácí a podrobnosti má reportérka Michaela Kočendová.
1: Sdružení nezávislých kandidátů VS21, v jehož čele je ředitel místního gymnázia Martin Metelka, zatím získává přes 40% hlasů. Kandidátka Vsetín srdcem a rozumem, za kterou kandiduje dosavadní starosta Jiří Čunek, má přibližně 16%. Třetí je hnutí ANO s necelými 13%. Sečtených je zatím 80% okrsků a volební účast je přes 42%. Ze Vsetína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
0: V některých městech je letos sčítání volebních výsledků pomalejší. Například v Jihlavě, kde je tentokrát míň okrsků a v urnách tak končí víc obálek. A situaci tam sleduje reportér Milan Soldán.
2: Těch okrsků ubylo opravdu výrazně, zatímco v minulých komunálních volbách jich bylo 58, tentokrát je to jenom 35. Město to zdůvodňuje finanční úsporou a také možností zajistit bezbariérové volební místnosti. Aktuálně zbývá sečíst ještě 8 okrsků a průběžně vede koalice ODS, Lidovců a TOP 09, která má 37,5%, zatímco druhé ANO ztrácí asi 15% bodů. Z Jihlavy Milan Soldán, Radiožurnál.
0: Policisti prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl taky modrý batoh s obrázky planet. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Informace o něm volejte na linku 158. Už za hodinu začne 14. řada taneční soutěže Stardance. Na obrazovky České televize se vrací po 2 letech. Přípravy na začátek prvního přímého přenosu sleduje na pražském výstavišti redaktorka Tereza Cedidlová.
3: Na tanečním parketu postaveném v křižíkových pavilonech pomalu končí poslední zkoušky světel a hudby. Většina soutěžících teď sedí oblečená v županech v maskérně, kde se o ně starají vizážisté. Dnes večer diváci tady v sále i na obrazovkách České televize uvidí 9 párů, složených ze známých osobností a jejich tanečních partnerů a partnerek. Představí se třeba zpěvák Vojtěch Dyk nebo tenista Radek Štěpánek. Původně mělo ale soutěžit o jednu dvojici více. Herečka Petra Nesvačilová dnes na poslední kvůli zranění kotníku odstoupila. Celou Stardance bude i letos provázet Tereza Kostková a Marek Eben, kteří už dříve oznámili, že tato řada bude pro ně v roli moderátorů poslední. Z pražského výstaviště Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté pražských Bohemians hrají v 10. kole šance ligy s Baníkem Ostrava. Podrobnosti přidá z Vršovic reportér Kristian Šveda.
5: 48. minuta, Baník Ostrava prohrává na stadionu Bohemians 0-1 od 26. minuty, kdy skoroval domácí kapitán Aleš Čermák. Takže Bohemians vedou, přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Z Prahy Kristián Šveda, Radiožurnál.
4: Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, Jablonec zvítězil na hřišti Zbrojovky Brno 1-0 a Artis Brno vyhrál v Hradci Králové 4-2. Sprint při velké ceně Singapuru vozů Formule 1 vyhrál Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. V úvodu krátkého závodu havaroval z prvního místa Brit George Russell a jeho týmový kolega z Mercedesu Ital Kimi Antonelli dojel čtvrtý, tím navýšil vedení v poháru jezdců na 89 bodů. Následnou kvalifikaci na zítřejší hlavní závod vyhrál Verstappen před dvěma Ferrari, Monačana Leclerca a Brita Hamiltona.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na D5 u Nýřan. Na Pražském okruhu pokračuje údržba v obou tunelech, jede se v každém směru jedním pruhem, provoz je teď slabý, zdržíte se jen krátce. Na D5 z Rozvadova do Prahy za uzavřeným sjezdem na Nýřany máme hlášenou nehodu a překážky na vozovce, zpomaluje se na 93. kilometru. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor, za sjezdem na Mělník na 14. kilometru stojí porouchané auto, je v odstavném pruhu. Na silnici 27 za Železnou Rudou směrem do Plzně vyšetřují nehodu, čekejte omezený průjezd, je to tam bez kolony. A v Praze v Ostrovského ulici se u autobusového nádraží na Knížecí srazila dvě auta, průjezd křižovatkou je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů. Na jižní Moravě

0: Ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Dál posloucháte volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
1: Dobrý večer, v těch následujících minutách volebního studia budeme mluvit například s Karlem Havlíčkem z Hnutí ANO, ale taky s Janem Sobotkou z Trutnova, který v prvním kole se stal senátorem, a k tomu tady bude s námi taky komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, s nímž si začneme povídat jako s prvním.
2: Volby 2026, volební speciál.
1: Petře Hartmane, tak tě vítám po druhé tady ve studiu.
3: Mezitím se setmělo, co jsme se neviděli.
4: Takže dobrý podvečer.
1: Mezitím se setmělo, co jste se neviděli, to zní až tak existenciálně. Ale kdybychom se vrátili k tomu, proč jsme tady, a to jsou volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Co je tam pro tebe takové největší překvapení? Co se událo od té doby, co jsme se neviděli?
4: Já si myslím, že pro mě, když se podívám na komunální volby, samozřejmě velká města ještě nejsou úplně sečtena, tak tam největší překvapení je porážka Hnutí ANO v Ústí nad Labem a také v Lovosicích, protože tam jsou dva velké chemické závody spadající do koncernu Agrofert, kde ta pozice Hnutí ANO a Andreje Babiše byla poměrně silná, tam nevyhrál, naopak utrpěli velký debakl, alespoň podle těch prognóz v Ústí nad Labem, což samozřejmě ještě neznamená, že když někde prohrajete v komunálních volbách, že nakonec nemusíte vládnout nad tím městem, že je skutečně daleko důležitější pak ještě bude, zvlášť tam, kde ty výsledky nejsou úplně jednoznačné, kde někdo nedominuje, tak bude hodně záležet na tom vyjednávání po volbách. Tak z pohledu toho komunálního jsou to tyto věci a z pohledu voleb do Senátu, tak tam jsem nejvíc čekal na to, jakým způsobem se podaří Janu Grolichovi odrazit ten nápor vedení Hnutí ANO, které dělalo maximum pro to, aby ta kandidátka byla úspěšná, když už aspoň nevyhraje, tak aby prohrála co nejméně a nejlépe až v tom druhém kole, a to se také nepodařilo. Takže uvidíme ještě, jak se bude dařit v druhém kole v České Lípě, kde je současná poslankyně a starostka České Lípy proti Martinu Putovi, kde také Hnutí ANO má velký zájem na tom, aby tam uspělo, aby Martina Putu porazilo, tak tam se o tom rozhodne až ve druhém kole, takže jsou takové zajímavé momenty. A pak si myslím, že tam je ještě jeden zajímavý moment, který příliš nepotěší ministra životního prostředí pana Červeného, protože v Senátu podle mě už je prakticky jisté, že tam bude Grulich i Grolich.
1: Říká Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. A my jsme teď ve spojení s místopředsedou Hnutí ANO, Karlem Havlíčkem. Dobrý večer.
5: Dobrý večer z volebního štábu ANO z Chodova.
1: Vy jste říkal, že očekáváte, že Hnutí ANO v Senátu posílí. Stále platí, že je možný postup asi 15 kandidátů do druhého kola?
5: Vypadá to tak, že kolem té 15 by mohlo postoupit, ono to stále ještě drobně mění, někdy 15, někdy 16, někdy 14, takže uvidíme. Pokud by to bylo kolem toho čísla 15, tak my bychom samozřejmě byli spokojeni, nicméně jsme při zemi, víme, že Senát v tomhletom se rozhoduje ve druhém kole, uvidíme, kdo tam vlastně potom postoupí společně s našimi kandidáty a kdo zase vypadnou.
1: Ono se dá říct, že vaše případná interpretace toho úspěchu je v téhle podobě docela snadná, protože Hnutí ANO obhajuje jednoho senátora.
5: Ano, ale pro nás není úspěch, pokud obhájíme jednoho senátora, to zase v tomhle tom jsme ambicioznější, jsme nejsilnějším politickým uskupením za posledních 10 let, máme vládu, máme trvalé preference mezi 30 až 35%, tak samozřejmě chceme posílit více. Na druhou stranu jsme zase při zemi, to znamená, nemůžeme očekávat, že budeme mít dvouciferný výsledek v Senátu, ale samozřejmě budeme vděční za každého senátora, který se dostane z toho druhého kola do Senátu.
3: Tak jak trávíte dnešní odpoledne ve volebním štábu Hnutí ANO, debatujete už mezi sebou o strategii pro druhé kolo voleb? Máte už jasno, které ty volební obvody pro vás budou nejdůležitější, kam napřete největší pozornost?
5: Ještě nejsme tak daleko, protože zatím dáváme dohromady výsledky nejenom tady senátních, ale i komunálních voleb. Samozřejmě musíme se soustředit i na vyjednávání v rámci komunálu, protože ta určitě některá začnou ještě dnes v noci. Budou pokračovat zítra, takže zatím teď nemáme nějakou jasnou strategii. Co je zřejmé, myslím tím do Senátu, co je zřejmé, že podpoříme naše kandidáty ve druhém kole a teď si jenom musíme říct, kdo a jakým způsobem a kde.
3: Ještě se zeptám na komunální volby. Náš komentátor Petr Hartmann to připomínal před chvílí, výsledky z Ústí nad Labem. Tam je sečteno necelých 90% okrsků. Hnutí ANO má necelých 16%. Co říkáte tomuhle výsledku?
5: Vždycky máme město, kde se to podaří více, kde se to podaří méně. Zase posilujeme v Plzně zásadním způsobem. To jsem čekal, třeba se zeptáte. Naprosto klíčové město pro nás. Tam tedy jdeme hodně nahoru v Opavě a tak dále, v Pardubicích. A máte pravdu, v Ústí, tam to zase je slabší, ale tam já se domnívám, že to je tím, že tam proti nám se postavilo, ale teď mě chytejte za slovo, já tuším nějaká 5, 6, 7 sestava, která dala dohromady kandidátku, ale nejsem teď jistý, kolik jich tam postavilo proti nám, takže to se v tom nepochybně projevilo.
3: Každopádně je to jedno Ústí a v tuto chvíli má přes 50% hlasů, takže to vypadá,
5: že... To je to, o čem mluvím.
3: Přesně, to jenom doplňuji pro naše posluchače.
5: Ano. Pokud vždycky někdo postaví anti něco, tak samozřejmě zvyšuje se šance na jeho úspěch, ale to jsme viděli, jak to kdysi dopadlo v krajských volbách v Karlových Varech, tam aby tenkrát porazili ANO, tak dali dohromady dokonce 11 subjektů, dopadlo to naprostým fiaskem. Konečně i 5 koalice nedopadla dobře, takže je třeba taky dávat dohromady ty koalice tak, aby měli k sobě programově trošku blízko ideologicky, produktově a tak dále. Ale reflektujeme to samozřejmě, i anti může někdy zvítězit.
1: Pane místopředsedo, vy osobně pojedete třeba podpořit některého z kandidátů hnutí ANO nebo za hnutí ANO pro druhé kolo senátních voleb?
5: Já bohužel nikoliv, protože zítra večer mám povinnosti, odlétám do Indie, kde mám v příštím týdnu asi 6 nebo 7 členů indické vlády, nesmírně významná a důležitá setkání, je to vůbec největší výprava spolu s podnikateli asi 50-60 do Indie za posledních mnoho a mnoho let. Vracím se tady samozřejmě ve čtvrtek v noci, tak abych tady byl na druhé kolo, ale těch následujících 4-5 dnů budu v Indii. Ono obecně samozřejmě pro nás je to dneska trošku komplikovanější, když jsme ve vládě, tak máme obrovské množství vládních povinností a jsou věci, které se plánují dopředu. Nicméně tady jsem to alespoň posunul tak, abych samozřejmě odvolil první kolo a vrátil se do toho druhého kola. Navíc je s němou na příštím týdnu.
3: Kdybychom to celé, ten náš rozhovor a ten pohled na prozatímní výsledky dnešních voleb měli shrnout, plyne z toho něco pro vládu, pro vedení hnutí ANO?
5: Pro vládu z toho nevyplývá nic úplně zásadního. Vláda si udržuje stabilní preference, zejména tady hnutí ANO, to sledujeme asi mezi 30-35%. Jsem přesvědčen, že lidé vidí a že to konečně i v těchto volbách dali najevo, že jsme pro ně stabilním hráčem, suverénně číslem 1 v České republice, které nejenom pracuje, ale skládá určitě plní sliby. A konečně je to vidět i na tom prvním kole do toho Senátu. I když samozřejmě Senát není naší doménou, nikdy nebyl, tak je vidět, že už i před těmi 2 lety a i nyní tam bude mít velké množství kandidátů v tom druhém kole. A co se týká komunálních voleb, je šance, pokud samozřejmě odečteme všechny ty nezávislé spolky a tak dále, že přes hnutí nebo strany budeme opět první s určitým náskokem. Ale jsme při zemi a určitě si vyhodnotíme okamžitě všechna města, městečka, regiony nebo senátní obvody, kde se nám nedařilo, a budeme samozřejmě z toho vyvozovat závěry. To znamená, my rozhodně v tuto chvíli neoslavujeme, bereme to jako další krok k upevnění pozice ANO, ale budeme vyvozovat závěry z toho, co se nepodařilo.
1: Pane ministře, panu místopředsedo, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
5: Já moc krát děkuji a přeji všem klidný večer.
1: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My se opět obracíme a vracíme se do Prahy, kde sčítání hlasů sleduje reportér Petr Kastner.
6: Hezký večer. Já sleduji průběžné výsledky ve volebním štábu Prahy sobě. Teď je v Praze sečteno přes 12%. Praha sobě je zatím na třetím místě s průběžným ziskem necelých 17%. Její lídr Adam Scheinherr sem do štábu dorazil zhruba ve 3/4 na 4 a zopakoval, že po volbách už nechce být v opozici. Za dobrý výsledek by považoval 20%. Jako možné koaliční partnery vidí Piráty, Hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Řekl taky, že později večer, zhruba mezi 21. a 22. hodinou, si s ostatními lídry zavolá. Zítra ale Scheinherr očekává koaliční vyjednávání. To, že by se případně s některými lídry sešel ještě v noci, nevyloučil. Dodám informaci, že po minulých komunálních volbách v Praze sestavování koalice trvalo skoro 5 měsíců. Tehdy Praha sobě získala 14,7% a 11 křesel v 65 členem zastupitelstvu hlavního města. Sčítání hlasů v Brně sleduje ve volebním štábu dosud vládnoucí ODS a TOP 09 reportér Tomáš Kremr.
7: A v tomto volebním štábu, který je už tradičně v jedné z brněnských restaurací, to zrovna nevypadá na velké oslavě. Zaslechl jsem tu občas i mírně řečeno kyselé komentáře, protože občanští demokraté, kteří tady 8 let vládnou, jsou zatím při sečtení víc než 22% hlasů. Na třetím místě mají jich skoro 18%, oficiálně to ale zatím nějak nekomentují. Druhé je dnes opoziční hnutí ANO se skoro 20% a vítězí koaliční Lidovci a Starostové s téměř 25%. A pokud si tento náskup udrží, tak to bude poprvé, co v Brně Lidovci vyhrají volby. Dosavadní výsledek voleb v Brně zároveň taky ukazuje, že se do zastupitelstva dostanou i nyní opoziční Zelení, Piráti a nové hnutí Zalužánky. Naopak k opoziční hnutí SPD zatím propadá. No a lidé v části Brna taky volí nebo volili do Senátu. Sečtených je v tuto chvíli 14% hlasů a s víc než 40% zatím vede senátor a kandidát za ODS i další strany Zdeněk Papoušek a druhý je s 23% senátor za Vyškov, ovšem tentokrát kandidující v Brně Karel Peter Bart za hnutí STAN. Na třetím místě je potom 27% kandidát hnutí ANO a to je Jaroslav Štěrba. Z Brna Tomáš Kreml, Radio Žurnál.
1: Děkujeme reportérům, kteří vstoupili do speciálního vysílání do volebního studia Radio Žurnálu a Plusu. Zase po čase poprosíme Elišku Zábrockou o průběžné výsledky.
8: Malé obce a některé senátní obvody, to jsou místa, kde už sečtené hlasy jsou a je tam rozhodnuto, naopak větší města ještě nějakou dobu sčítat budou. Třeba v Praze známe výsledky ze zhruba 13% volebních místností, těsně vede zatím hnutí STAN, poráží ODS a TOP 09. V Brně zase vedou Lidovci společně se Starosty a to před hnutím ANO. To naopak vede třeba v Ostravě, má tam 27% hlasů, skoro 30% hlasů má pak v Českých Budějovicích hnutí Naše Česko a vede tedy tam. Jsou to stále ale ještě průběžné výsledky, konečné můžou být ale některé výsledky senátních voleb a to i přesto, že lidé volili teprve v prvním kole. V horní komoře znovu usedne Jan Grulich z TOP 09 z obvodu Rychnov nad Kněžnou, Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko za Strakonicko, za Trutnovsko Jan Sobotka z hnutí STAN a nově za obvod Vyškov předseda Lidovců Jan Grulich. Možná se k ním ještě někdo přidá, sečteno je 70% hlasů, ale víme, že v dalších víc než 20 obvodech by měli jít lidé k volbám i příští týden a vybírat tedy senátory ve druhém kole.
2: Volby 2026, komunální a senátní.
3: A ve speciálním volebním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus teď vítáme dalšího vítěze dnešních voleb, znovu zvoleného senátora z hnutí Starostové a nezávislí Jana Sobotku. Dobrý den.
9: Dobrý den, dobrý večer všem.
3: Sice ještě není sečteno ve volebním obvodě Trutnov, je tam sečteno 88% hlasů, ale vy máte aktuálně 58%, to znamená, že matematicky už můžeme říci, že jste obhájil křeslo senátora. Máte radost?
9: Určitě, určitě. Mě spadl kámen ze srdce a mám obrovskou radost, protože vyhrát v prvním kole, o tom se mi nesnilo a bylo to sice trošku mé přání, ale do posledka jsem si říkal, že to bude těžké.
3: Jak se vám to podařilo? Co rozhodlo?
9: Já nevím, já vlastně nevěřím na nějaké zbrklé a na poslední chvíli volební a předvolební kampaně a na populismus. Já vlastně celou dobu pracuju tady na městě ve Chlabí a pro region v rámci třeba i svazku města obcí Krkonoše a Krkonoš. A takže si myslím, že to je snad ta práce, která je za mnou, protože si myslím, že výsledky jsou vidět. A na druhou stranu v Senátu já jsem teďka měl možnost jaksi aktivně vystupovat i proti volbě ředitele Národního parku, protože ta volba byla zmanipulovaná a to vedení Národního parku není dobré a na neposlední řadě i jsem se věnoval novele stavebního zákona, kterou považuji za velký problém pro tuhle zemi a myslím si, že to je i o tom, že se snažím to jednat a řešit věcně, nikoliv nějak politicky, ideologicky. Prostě možná, že lidi vidí, že se tomu věnují, třeba.
3: Na druhé straně, když vypočítáváte tyhle věci, tak poslanecká sněmovna a vládní koalice, senát a senátory v lecčem přehlasovává. Nemáte z toho pocit frustrace a myslíte si, že v tom příštím volebním období nebo v těch nejbližších měsících to může být jiné?
9: Určitě. určitě to tak je. Samozřejmě, že když se věnujete pomalu celý život stavebnímu zákonu, jak to říct, a pak zjistíte, že vlastně ani v poslanecké sněmovně, ani v senátu nikdo nereaguje na ty připomínky, které to tam jsou a prostě to buldozerem přehlasují, tak vás to frustruje. Na druhou stranu ten senát má jako mnoho dalších rolí a třeba v rámci jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost prostě my se věnujeme bezpečnosti České republiky a vůbec jako té situaci bezpečnostní vlastně každý 14 dní velmi intenzivně a jsou tam prostě další role, které ten senát má, takže ta frustrace při projednávání zákonu je, ale můžete to nahradit i jinými způsoby, jinými jednáními, jinými styky a vlastně i vlastně v rámci teda toho výboru i třeba zahraničními kontakty.
1: Ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl s námi senátor Jan Sobotka, bezpartijní za hnutí STAN. Děkujeme, hezký večer.
9: Děkuju, hezký večer všem, nashledanou.
1: A ve vysílání teď vítáme ministra zahraničí Petra Macinku, předsedu strany Motoristé sobě. Dobrý večer.
10: Dobrý večer.
1: Můžeme, pane ministře, začít v Černoučku? Jaké to tam bylo?
10: V Černoučku? No. Tak já jsem v Černoučku nikdy v životě předtím nebyl, ale zrovna úplnou náhodou jsem se tam objevil, protože jsem byl podpořit náš volební stánek v nedaleké Roudnici a to je asi 6 nebo 7 kilometrů, takže potom při přejezdu jsem si říkal, to je tady tak blízko, slavná vesnice, musím se tam zastavit, abych se aspoň podíval, jak to vypadá. Myslím, že to je, musím říct, že to je velice hezká a mimořádně klidná obec.
1: A poslyšte, to už jste věděl, že se Petr Pavel, prezident republiky, vrací na volby, nebo jste to ještě nevěděl?
10: Já osobně jsem to nevěděl, ale říkám, ono to je úplně jedno. To nebyla žádná plánovaná akce, spíš to bylo opravdu spontánní záležitost, kdy jsem prostě přejížděl okolo a v té Roudnici jsem na stánku potkal právě kandidáta, který kandidoval ve volbách v Černoučku na jedné z těch kandidátek za motoristy nebo člen motoristů. Martin Král, to je vlastně v shodou okolností náš úplně první historicky komunální zastupitel za motoristy, který se stal, protože Černouček, jak je malá obec, tak tam ty výsledky byly sečteny velmi rychle a proto se ukázal ten výsledek hned, takže to bylo takové možná taková hra osudu, že první náš komunální zastupitel v historii motoristů vzešel právě tady z této obce.
1: Po té, co se tam náhodou zastavil předseda strany a ministr zahraničí.
10: To si myslím, že s tím opravdu nemělo žádnou souvislost.
1: Já říkám,
10: protože
1: po té, co jste se tam náhodou zastavil, to není nic jako
10: v
1: tom je ten osud. Pojďme se podívat ještě na další místa, ať nejsme pořád v Černoučku. V Ostravě kandiduje Matěj Gregor. Jaké tam má šance?
10: Já myslím, že v Ostravě zřejmě vypadá to podle těch průběžných výsledků, tak v Ostravě motoristé z těch tří velkých měst uděláme výsledek slušný, který bude určitě stát za to oslavit, takže já bych zatím nechci předbíhat, vedle toho, že bych chtěl tedy poděkovat na prvním místě všem voličům, kteří vůbec k těm volbám přišli, to je určitě důležité, tak věřím tomu, že asi budu moc pogratulovat našemu ostravskému lídrovi Matěji Gregorovi k tomu, že se mu tam podaří udělat pěkný výsledek.
3: Samozřejmě výsledky v Praze ještě neznáme, v tuto chvíli je sečteno 14%, na druhé straně v tuto chvíli to pro vás nevypadá příliš optimisticky, necelá 3% hlasů. Co tomuhle říkáte?
10: Tak samozřejmě, že mě to netěší. Prostě jasně se ukazuje, že v té Praze to pro nás není jednoduché a budeme se to ještě muset naučit. Já když jsem se teď díval na ty průběžné výsledky v Praze, tak opravdu to vypadá, že ty strany, které se vymezují vůči vládě a vůči vládním stranám, tak v Praze získávají něco okolo 70%, to znamená, to definuje tu Prahu a proto je vidět, že my to prostě v Praze máme těžké, musíme se to naučit a beru to vážně, samozřejmě, že mě to netěší, o to víc mě teda těší potom ten zatím průběžný výsledek Matěje Gregora v Ostravě.
1: Petr Macinka, ministr zahraničí a předseda strany Motoristé sobě, byl dalším hostem volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Děkujeme za vaše odpovědi, pane ministře, a přejeme hezký večer. Naschledanou.
10: Hezký večer vám i posluchačům.
1: I tento rozhovor poslouchal komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Jsi ani neudělal poznámku?
4: Já si ne. To pamatuju.
1: Tak co jsi tomu říkal?
4: No, tak je logické, že motoristé sobě jsou, dá se říci, mladou stranou, takže nemají ten přesah do těch regionů, že nemají tolik členů, aby mohli stavět kandidátky, tak se soustředili na velká města. Zdá se podle těch dosavadních průběžných výsledků, že skutečně nebudou mít zastupitele pouze v Černoučku, ale že velmi pravděpodobně budou mít zastupitele v třetím největším městě v republice, v Ostravě, a to mohou oprávněně považovat za úspěch, a myslím si, že takovýchto úspěchů už víc nebude, že skutečně v Praze by to byl spíše možná zázrak, kdyby se přes těch 5% přehoupli, ale je skutečně sečteno velmi málo, takže se to teoreticky může stát, ale tu Ostravu mohou oprávněně vydávat za svůj úspěch.
1: Tak málo stačí, Petře Hartmane?
4: No, tak musíte se spokojit s málem. Myslím si, že je to pořád lepší, než když by si pochvalovali, že mají pouze zastupitele v Černoučku. To by bylo skutečně velmi málo, a když budou mít aspoň zastupitele v Ostravě, a pak se samozřejmě také ukáže v tom povolebním vyjednávání, nakolik dokáží ten svůj zisk, který nebude nějak závratný, případně přetavit třeba v podíl na vedení města Ostravy a na nějaké zajímavé funkci, kde by se mohli dále profilovat.
1: Lídriní motoristů v Praze je Klára Sovová, která je spolumajitelkou, majitelkou Luční boudy a tuším, že Labské boudy ještě v Krkonoších. Je to dobrý tak ze strany motoristů přivést z hor dámu advokátku a postavit jí do čela kandidátky?
4: Tak oni úplně nepřivezli z hor, protože ona žije, pochází z Prahy a žije v Praze a působila tady a působí a je i velmi úspěšná, co se týče realit, alespoň tak o sobě mluvila v nějaké předvolební diskuzi, kdy hovořila o desítkách bytů, které vlastní v Praze a tak dále, takže ona není odtržena od dění v hlavním městě. Z těch informací, co mám, tak má samozřejmě kontakty na spoustu různých i vlivných lidí a tak dále, takže to není horálka, která omylem zavítala do Prahy, protože přijala, tak vede kandidátku motoristu, tak tomu rozhodně není, ale myslím si, že nebude natolik přesvědčivá, aby zkrátka získala na svoji stranu dostatek voličů, aby motoristé uspěli, a nepomůže tomu ani to, že se na kandidátku nechal zapsat třeba Petr Macinka, který tam také figuruje.
1: Myslím, že i Boris Šťastný je na kandidátce. Na volitelných místech?
4: Takhle z hlavy zas...
3: Podle těch výsledků to volitelná místa nebudou. Nejsou,
4: proto se, kdyby byly na druhém, třetím místě, tak asi by to volitelná místa nebyla.
1: Když se podíváme na ty průběžné výsledky, tak v obecních volbách vedla ze stran kandidujících samostatně i po sečtení hlasů ze 4/5 okrsků KDU ČSL. Na druhém místě u těch samostatných figurovali Starostové a Nezávislí, následovali Občanští demokraté a také Hnutí ANO. Volební účast opět podle těch průběžných výsledků o něco klesla, zhruba na 48,2%, což vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. A když se podíváme na to, co říkal ten, o kterém jsme tady taky často mluvili, Martin Kuba, tak z pohledu Hnutí Naše Česko podle něj dopadly komunální a senátní volby tak, jak se očekávalo, což řekl dnes Martin Kuba novinářům. Za chvíli další zprávy. Zprávy a Jana Gulda.
11: Většina obcí v Česku už zná své nové zastupitele. Komisařům zbývá se číst jen 20% hlasů. Statistici taky začali postupně zveřejňovat výsledky z velkých měst. A podrobně o nich teď redaktorka Anna Millerová.
12: V Praze je zatím sečtených asi 10% hlasů. Podle průběžných výsledků vede Hnutí STAN. Těsně za ním je koalice ODS a TOP 09. Na třetím místě se s odstupem drží Praha sobě. V Brně už mají komise sečtenou přibližně pětinu hlasů. Nejvíc jich zatím získává koalice lidovců a starostů, na druhém místě je Hnutí ANO. To z krajských měst zatím vítězí třeba v Ostravě. Na konečné výsledky si ale ve velkých městech ještě několik hodin počkáme. Anna Millerová, Radiožurnál.
11: Vládní motoristé nevpustili do volebního štábu novináře Deníku N a týdeníku Respekt. Předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka řekl, že dovnitř nemůžou z kapacitních důvodů. Deník N na tiskové konference Černínského paláce nesměl už v minulosti. Zaměstnanci rezortu zahraničí a sportu před těmito volbami nesměli mluvit ani s redaktory České televize. Macinka tak reagoval na to, že ho ČT kvůli volebním pravidlům nepozvala do debaty lídrů. K mexickému pobřeží se blíží hurikán Simon, který zesílil na 4. stupeň z 5. Americké národní středisko pro hurikány informovalo, že rychlost větru v bouři přesahuje 230 km za hodinu. Úřady vyzvaly obyvatele, aby se připravili na silný vítr, déšť a výpadky proudu. Meteorologové varují před povodněmi a sesuvy půdy. A policie stále pátrá po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Policisti po něm pátrají v režimu dítě v ohrožení. Chlapcova fotografie je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Sport. Fotbalisti Mladé Boleslavy prohráli v 10. kole šance ligy na stadionu Plzně 0-3 a v neúplné tabulce zůstávají třetí. Jablonec se posunul na 4. místo výhrou 1-0 v Brně nad Zbrojovkou. Artis Brno zvítězil v Hradci Králové 4-2 a Bohemians hostí Baník Ostrava. Podrobnosti má Kristián Šveda.
13: 75. minuta, Bohemians slavili vedení 2-0, nicméně hlavní rozhodčí teď branku Almáši ho odvolal pro offside, takže se vracíme na to původní skóre. Bohemians Baník 1-0, vysíláme přímý přenos na radiožurnálu Sport. Z Prahy Kristián Šveda, radiožurnál.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
14: Nehoda na D5 u Nýřan a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy zvolněte u sjezdu na Nýřany. Na 93. kilometru máme hlášenou nehodu, krátce tam zpomalíte. Na Pražském okruhu pokračuje víkendová údržba v obou tunelech. Jede se v každém směru jedním pruhem, teď plynule. Na silnici 35 z hranice do Valašského Meziříčí zpozorněte nedaleko kruhového objezdu u Lhoty nad Bečvou. U průmyslové zóny běhají dva psy. Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic pomalu za odbočkou na Kamenný Újezd. V táhle zatáčce u Boršova srazilo auto zvěře, vybočuje se a zpomaluje. A na silnici 38 za Znojmem směrem do Rakouska pozorně za odbočkou na Vrbovec. Leží tam sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky. Později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. A nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Dál posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
1: Dobrý večer v 19 hodin 34 minut. Za chvíli ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus přivítáme dalšího hosta.
2: Volby 2026, volební speciál.
1: A tím hostem je Vít Rakušan, šéf Hnutí STAN. Dobrý večer.
15: Hezký večer vám i posluchačům.
1: Postoupit do druhého kola, případně rovnou uspět v prvním kole, by mohlo všech 13 senátních kandidátů Hnutí STAN, to jste řekl. Vyšlo vám to?
15: Já musím říct, že pokud by se tohle povedlo, ještě nemáme sečteno všude, tak je to nad očekávání. Moje ambice nebo respektive ta deklarovaná i veřejnosti byla, aby do druhého kola postoupil dvojciferný počet. Můj osobní odhad, a přiznávám se k tomu, byl 10. Tohle je samozřejmě naplnění těch možných ambicí na 100%. Tam nelze relativizovat to, že to samozřejmě úspěch je, ale znovu říkám, počkejme na to, až sečteme všechny hlasy.
1: Nicméně už si můžeme říct, volební kampaň máme za sebou. Volební místnosti se uzavřely. Nejsou to rozhodně vaše první volby v profesi politika. Jaké byly ty letošní senátní?
15: Byly intenzivní v tom, že jsme obhajovali 11 mandátů a ten fokus na nás a vůbec ta zodpovědnost za to, aby to, co jsme jako opoziční parlamentní strany řekli, že chceme zachovat tu demokratickou většinu, tak na nás ta tíha odpovědnosti ležela největší. Proto jsem si třeba vyjednávání o těch jednotlivých senátních obvodech vzal přímo sám pod sebe jako předsednickou zodpovědnost a mám samozřejmě teď dobrý pocit a nejenom z našich kandidátů, ale i když se se podívám na ostatní strany, ať už ODS nebo další, tak to jednoznačně vypadá, že to riziko, že by současná vláda mohla v Senátu dosáhnout třeba i ústavní většiny a potom by se určitě děly věci, takže tohle riziko se nám povedlo eliminovat. A to je první úspěch, který chci zdůraznit.
3: Samozřejmě u senátních voleb ve většině obvodů nás čeká ještě druhé kolo. Vypadá to, že v některých obvodech budou vaši kandidáti proti jiným opozičním kandidátům. Jak k těmhle soubojům přistoupíte?
15: Za prvé jsem radši, než kdyby tomu bylo jinak a byl někdo podezříván z toho, že jsme zavinili vítězství některé ze současných vládních stran. Tady naštěstí vypadá, že to, co se stalo v minulosti třeba v Kroměříži, nenastane. No, bude to potom čestný souboj, zatím vlastně ti naši kandidáti, kteří tam jsou, ať už je to pan doktor Citrbárt v Brně nebo pan Mitáček ve Zlíně, tak do toho půjdou spíš z toho druhého místa, pokusíme se oslovit co nejvíce voličů. Samozřejmě se budeme i těch ostatních kandidátů ptát, zda by nechtěli našeho kandidáta podpořit, ale rozhodně budeme odmítat jakékoliv možnosti podpory. To by nikoho z našich kandidátů nenapadlo od jakýchkoliv extremistických uskupení. Ale tak bude to takový čestný souboj s dobrým pocitem, že v tom obvodě Senát svého demokratického senátora prostě nestratí.
3: Hodně sledované jsou samozřejmě volby v Praze, které jsou de facto krajskými volbami. Je zatím sečteno málo hlasů, něco přes 16%, ale v tuto chvíli Starostové a nezávislí jsou na prvním místě. Pokud by to tak dopadlo hypoteticky, budou ti primární nebo ti první, s kým budete jednat o koalici, ti na dalších místech, tedy Spolu pro Prahu a Praha sobě?
15: Jsou to přirození partneři a my od začátku říkáme, že ta jednání povedeme s Piráty. Od začátku jsme odmítali jakékoliv výzvy, které třeba přicházely od Pirátů, abychom někoho z případné spolupráce vylučovali. My jsme jim jako Starostové odpovídali, pojďme raději společně vyloučit hnutí ANO, protože ta konstelace bude taková, abychom bez něj byli schopni v Praze vládnout a pojďme se pokusit o nějakou racionální dohodu. Za prvé říkám, za nás budou opravdu vyjednávat naši pražští politici. Neříkám, že nebude moje konzultace s předsedy daných stran, ale my jsme hnutí, kde dáváme velkou důvěru našim lokálním politikům.
3: Že do toho skáču, ta konzultace se dá čekat třeba ještě v průběhu noci na zítřek? Vás předsedů stran?
15: Nevylučoval bych to, tak my jsme vždycky, ať už to byl Petr Fiala nebo teď Martin Kupka, tak jsme vždycky ten telefon zvedli po všech typech voleb a konzultovali jsme spolu, jak vidíme výsledky a dívali jsme se na to, kde bychom třeba už v brzkém příštím týdnu mohli společně podpořit nějakého senátního kandidáta, kde by tohle dávalo smysl. Určitě tomu nebude jinak ani teď. Budeme vyčkávat, jak dopadneme. Já jenom za Starosty bych chtěl říci, nejenom Praha, kde jsme měli 8% a teď atakujeme vítězství a naším cílem bylo dostat se někam ke 20%, i tohle je splněno. Ale jsou další zajímavá města. My jsme v Pardubicích neměli žádného zastupitele. Máme tam dvojciferný výsledek. V Budějovicích jsme neměli žádného zastupitele a jsme tam na jednom ze tří prvních míst. V Olomouci jsme na druhém místě a možná budeme usilovat i o ten primátorský řetěz. A v Brně kandidujeme společně s lidovci a tam zatím vedeme. A nestratili jsme ani venkov, takže za mě zatím ta situace vypadá pozitivně.
16: Ještě, pane předsedo, kdybychom vám chtěli to jednání s vašimi politickými kolegy zjednodušit, abyste se mohl teď zeptat šéfa lidovců Jana Grolicha na něco, co by to bylo?
15: No tak Jana Grolicha bych se teď v této chvíli zeptal na to, kdy se sejdeme, abychom se bavili o tom, jak budeme společně vyjednávat Brně, protože to je naše společná koaliční kandidátka a tam nejenom, že bychom měli, tam dokonce musíme sdílet taktiku a mít samozřejmě jednotný postup.
16: Jan Grolich odpovídá, dobrý večer.
17: Dobrý večer, rád vás slyším a já samozřejmě za chvilku odjíždím do Brna a věřím, že budu už součástí teďka těch prvních jednání, jinak to samozřejmě nechám na kolezích a věřím tomu, že hlavně podle těch průběžných výsledků se podaří v Brně a doufám, že i v Praze poskladat koalice tak, aby v něm nebylo hnutí ANO.
16: A my ještě poděkujeme.
15: Tak vidíte, už jsme si nemuseli ani volat, máme na věc úplně stejný pohled a já gratuluju a zdravím pana kolegu Grolicha.
16: No a máte tady taky médium, které vám ten kontakt umožní, takže taky děkujeme za poděkování. Vít Rakušan, děkujeme za rozhovor.
15: Díky.
16: Mějte se hezky, nashledanou.
15: Díky, hezký večer.
16: A vracíme se k čerstvě zvolenému senátorovi Janu Grolichovi. Tak jak to bude teď s vámi a s hejtmanstvím?
17: Tak já samozřejmě jsem už říkal dopředu, že počítám s tím, že vyzkouším ty funkce dělat vedle sebe. Zjišťoval jsem si to u kolegů, kteří vlastně v Senátu jsou, a je velké množství senátorů, kteří vedle toho mají nějaké civilní zaměstnání, a je taky dobré říct, že jsou tady hejtmani za hnutí ANO, kteří dokonce vedle toho dělají funkci poslance. Vyzkouším to, vyhodnotím, jestli to po nějakém čase, jestli to se takhle dá zvládat nebo ne.
16: A vy počítáte s kandidaturou ve sněmovních volbách za 3 roky?
17: To jsem také říkal dopředu, tady všichni už dopředu věděli, že budu senátorem, všichni počítají s tím, že za 3 roky se stanu i poslancem, já jsem strašně rád, že mi takhle všichni fandí, ale musíme počkat, co ukáže ten čas, jaký se může stát, že
3: já do toho vstoupím a možná doplním Jana Pokorného, on nenaznačoval, že byste byl poslancem, on se ptal, jestli budete kandidovat, to je přece jenom jiná otázka, jak o tom uvažujete v tuto chvíli?
17: Já jsem to říkal dopředu, proto na mě, to bylo jedno z témat, kvůli kterým na mě útočilo hnutí ANO, že jsem říkal dopředu, že pokud budu předsedou parlamentní strany, tak samozřejmě musím kandidovat ve sněmovních volbách, a ANO, může se stát, že pokud se stanu poslancem, tak bych byl senátorem na 3 roky, ale zároveň říkám, pokud má smysl být primátor na 4 roky, ministr na 4 roky, hejtman na 4 roky, tak si myslím, že má smysl být i senátorem na 3 roky.
3: V průběhu našeho speciálního volebního vysílání, tedy volebního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, řada politologů, když hodnotila předvolební kampaň, tak oceňovala tu vaší, ten klip, tu písničku Má leckdo v hlavě, samozřejmě i vaše alter ego pana Kšiltovku. Máte už Kšiltovku ty senátore a bude pokračovat tenhle ten styl komunikace i v Senátu?
17: Tak Kšiltovku ty senátore už mám, to jsem dostal od týmu, takže si myslím, že brzy bude vidět na sociálních sítích, a já obecně říkám, že pokud já budu jako aktivní politice, tak se pana Kšiltovky nezbavím. On tu práci prostě bude dělat tak dlouho, dokud mě z té politiky nedostane.
3: V té kampani to vypadalo na sociálních sítích vlastně na velký souboj vás a představitelů hnutí ANO. Tohle také bude pokračovat?
17: Tak důležité je říct, že my jsme nenatočili ani jedno útočné video, ani jako jednu reakci jako první. My jsme vždycky reagovali na to, co udělal některý z představitelů hnutí ANO nebo jiných vládních stran, a ukázalo se, že přestože z toho udělali ten senátní obvod, na který byla upřena největší pozornost, sami mě označili o ten senátní obvod za pro ně nejdůležitější, tak za mě je skvělá vizitka to, že ten výsledek je takový, že hnutí ANO tam má poloviční výsledek než já osobně, nebo než je ten náš, a myslím si, že to krásně ukazuje to, že tou nějakou normální slušnou politikou a dobrou komunikací jsme schopni opravdu oslovit i voliče hnutí vládních stran. Ten rozdíl je tak markantní, že je zjevné, že mě volili i voliči vládních stran.
16: Jaká byla soupeřka Petra Absolonova?
17: Myslím si, že se toho zhostila relativně dobře, ale důležité je říct, že já jsem vůbec nekandidoval proti Petře Absolonové, já jsem kandidoval proti čelním představitelům hnutí ANO a jejich marketingu, který do dneška byl označován za ten nejlepší, ale ukázalo se, že totálně selhal, protože s těmi našimi reakcemi na ty jejich útoky, které my jsme řešili s nějakou lehkostí, nadhledem, s humorem, tak na to prostě ten jejich marketingový tým vůbec neumí reagovat a vůbec si s tím neumí poradit, a my samozřejmě počítáme s tím, že s tím budeme pracovat i do budoucna.
16: A kdybyste nás zkusil zavést, pokud chcete, tedy do zákulisí toho, jak jste připravovali ty reakce, tak si představíme tedy, že na sociálních sítích se objeví nějaké reelsko nebo nějaké video nebo něco, co je namířeno proti vám nebo co souvisí s vámi. Jak to vypadá? Vy jste ten, který udá dramaturgii toho protiklipu nebo toho protivystoupení? Nebo jak jste to měli?
17: Bylo to různě, my máme v týmu jako hodně kreativních lidí, nebo několik kreativních lidí, někdy ten scénář byl vyloženě můj nápad, někdy to byl nápad některého z kolegů, někdy jsme to korigovali, že třeba přišli s nápadem, který jsem si třeba řekl, že už je trochu moc, nebo že nezapadá do toho stylu komunikace, který jsme nastavili, takže byla to taková společná práce, ale některé scénáře nebo to pojetí té reakce bylo čistě na mě.
16: Děkujeme za rozhovor. nově zvolený senátor, předseda Lidovců Jan Grolich. Mějte se hezky.
17: Já děkuji za rozhovor a hlavně děkuji všem posluchačům za tu velkou podporu, kterou mi dali.
16: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus, volební studio. Posloucháte Petra Hartmana, který zareaguje na to, co říkal Jan Grolich.
4: Tak to, že se mu daří, tak je zřejmé z výsledku těch senátních voleb, takže už z hlediska Jana Grolicha a také KDU ČSL jde o to, aby se to přeneslo na tu celostátní úroveň, na úroveň volebních preferencí do sněmovních voleb, protože tam neustále i noví lidovci jsou na podobných číslech jako ti staří, to znamená, že oscilují kolem 3% a to nestačí jak pro průnik do poslanecké sněmovny, tak to nestačí pro dobrou vyjednávací pozici při vyjednávání o nějaké třeba předvolební koalici. Takže ten cíl, když nastupoval Jan Grolich, byl zřejmý, on se musí etablovat v té celostátní politice, což se mu nyní tedy podařilo tím, že se stal senátorem a nyní tedy má další úkol, a to znamená zvednout preference KDU ČSL na té celostátní úrovni.
16: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a my jsme teď ve spojení s předsedou občanských demokratů Martinem Kupkou. Dobrý večer.
18: Dobrý večer.
16: Jaké je základní hodnocení toho dosavadního průběhu těch dosavadních výsledků voleb, jak do obecních zastupitelstev, tak do třetiny senátu, optikou ODS?
18: Příznivé, protože zejména v případě senátních voleb se ukázalo, že spolupráce současných opozičních stran opravdu dává české veřejnosti jistotu, že senát zůstane jako jasná pojistka demokracie a hráz před pravidelnými útoky současné vládní většiny na ústavní instituce, na soudy, na média a podobně. Tak to je pozitivní věc. Zdá se, že z našich kandidátů by do druhého kola jich mohl postoupit 9. Uvidíme, jak se sečtou hlasy v těch pražských a brněnských obvodech. A co se týče těch dalších kandidátů, které jsme podporovali, tak někteří z nich dokonce postoupili z prvního kola a v dalších případech to budou také kandidáti právě druhého kola, jejich také 9. Takže tohle je jednoznačně pozitivní zpráva. Co se týče těch měst, kde občanští demokraté uspěli, tak v některých případech jsme si tam přišli pro podporu pro současné vedení radnic, ať už je to třeba Jihlava nebo Znojmo, ale přečíslili jsme dosavadní výsledky v Teplicích, potvrdili jsme a posílili jsme v Trutnově velmi dobrý výsledek v Havlíčkově Brodě, v Klatovech, v Litoměřicích, skvělý výsledek v Kutné Hoře a v dalších mnoha městech. A samozřejmě teď sledujeme, jak se sečtou hlasy v těch největších městech.
16: A pane předsedo, dá se tohle, o čem mluvíte, nějakým způsobem zhmotnit v ještě efektivnější spolupráci nynějších opozičních stran?
18: Já věřím, že třeba právě v těch velkých městech bude možné vytvořit koalice s těmi stranami, které jsou na úrovni sněmovní v opozici. Uvidíme, jak se to podaří poskládat. To klíčové slovo, to rozhodnutí samozřejmě musí udělat v těch jednotlivých místech, protože jde o to, aby tam dokázali zajistit stabilní vedení města, naplnit program, se kterým oslovili voliče před volbami. Ale to je jedna rovina té možné spolupráce a určitě budeme rozvíjet spolupráci i na sněmovní úrovni. Ta se také v těch předchozích měsících dařila a pro mě je důležité, aby lidé mnohem víc viděli, jaké konkrétní věci, jaká konkrétní řešení jako alternativu vůči současné vládní většině nabízíme. Nejenom v odporu proti tomu dramatickému schodku na příští rok 386 miliard korun, ale představujeme například reformu pro vzdělávání, představíme reformu pro zdravotnictví, daňovou reformu. V minulém týdnu jsme představili dvě důležité věci, zrychlení odpisů a také investiční fond národ sobě. Tohle jsou také důležité věci pro to, aby ekonomika rostla.
16: A ještě kdybych se měl zastavit u té případné efektivnější nebo zintenzivněnější spolupráce mezi opozičními stranami, tak to řeknu takhle. Jak vzdálená myšlenka je vám v tuto chvíli ta, kterou bych popsal titulkem Spolu 2?
18: Tady je na druhou stranu potřeba říct, že řada voličů nám vyčítá, že jsme v té předchozí koalici ztratili něco ze svých tradičních návrhů, museli jsme udělat kompromisy. Nepochybně v té budoucí vládě také budou muset její aktéři udělat kompromisy, ale teď je důležité za mě, abychom dokázali předložit veřejnosti ten návrh našich řešení a určitě o nich budeme mluvit i s našimi partnery v rámci současné opozice.
3: Já se vrátím přece jenom ještě ke stále průběžným výsledkům letošních komunálních voleb. Vy jste vyjmenovával města, kde ODS posílila. Na druhé straně, když se podíváme na největší města, tak to vypadá, že ztratíte post primátora v Ostravě, ztratíte post primátorky v Brně. Ani v Praze, byť tam je sečteno necelých 19% hlasů, ale ani v Praze kandidátka Spolu pro Prahu vedená vaším místopředsedou Tomášem Portlíkem není v tuto chvíli na prvním místě. Co z tohohle plyne pro ODS?
18: Co se týče té Ostravy, tam bych určitě nepředbíhal, protože my jsme získali to primátorské místo z mnohem horšího výsledku v předchozích volbách. Ten výsledek 18,6% při sečtení zhruba 66% je jednoznačný úspěch v obvyklé baště hnutí ANO. Tak tohle je třeba jeden právě z těch povzbudivých výsledků. V tuhle chvíli je v Praze sečteno necelých 22% a jestli to dobře počítám, tak na stan ztrácíme něco kolem 1,4% a budou se sčítat i ty větší volební okrsky. Tady je opravdu předčasné říkat, jak to ve výsledku dopadne. V Brně se můžeme podílet na vedení města, tady bude záležet na těch povolebních vyjednáváních, stejně tak jako na dalších místech v České republice. Za mě ale, jak ten výsledek samotných komunálních voleb v porovnání s těmi výsledky před 4 lety vychází příznivě, samozřejmě ještě nemám k dispozici všechny statistiky, kde jsme posílili, kde jsme třeba naopak oslabili, ale troufnu si tvrdit, že a navíc to hodnotíme i osobně. V některých případech mě ty úspěchy těší, protože jsou potvrzením toho, že tam, kde se dařilo dělat dobrou politiku a oslovovat veřejnost, táhnout za jeden pro vás, tak tam ODS uspěla a navíc je to tak, že tam za námi jsou obrovské výsledky konkrétní práce, kterou voliči ocenili. A chci při téhle příležitosti taky poděkovat všem voličům, kteří přišli k volbám. Nejenom těm, kteří nám dali hlas, těm děkuju zvlášť, ale všem, kteří prostě k volbám přišli, já chci zároveň poprosit, aby nevynechali druhé kolo senátních voleb, pokud tam druhé kolo u nich v jejich senátním obvodu bude probíhat. Je to důležité, je důležité, aby Česká republika v Senátu dál měla protiváhu té současné vládní většiny ve sněmovně. A je také důležité, aby Senát dál fungoval jako jasná pojistka demokracie a svobody v České republice.
16: Tohle se obvykle říkává na závěr rozhovoru, tudíž vám za něj děkuji. Martin Kupka, předseda občanských demokratů, byl hostem volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Hezký večer.
18: Děkuji mnohokrát za pozvání a hezký večer všem vašim posluchačům.
16: No a teď zakončíme naše výpravy za reportéry po celém Česku. V Plzni vývoj sleduje Lukáš Milota. Dobrý večer, Lukáši.
19: Dobrý večer. Po sečtení nějakých 80% hlasů tak dominuje, dlouhodobě dominuje hnutí ANO s nějakými 33%. Druzí jsou průběžně STAN se 17%, třetí ODS 15% a do zastupitelstva v tuto chvíli míří ještě koalice nebo uskupení pro Plzeň, koalice Chceme Plzeň a Piráti, kteří jsou tak nějak plus minus kolem 5%, tak tam to kolísa. Já jsem teďko ve štábu dominujícího hnutí ANO. Primátor dosavadní Roman Zarzický mi řekl, že je připravený pokračovat v té současné koalici, tedy ANO, STAN pro Plzeň a případně tedy Pirátů, pokud se dostanou, ale nepreferuje ji, protože už ho prý kontaktovali i další partneři, kteří se dostali tedy nebo míří do toho zastupitelstva. Koalici bych chtěl mít vyjednanou buď o víkendu, nebo v průběhu příštího týdne. Mluvili jsme i s lídry těch dalších, tedy průběžně druhého STAN, ale Štolar, lídr, řekl, že by rozhodně si nepřáli, aby vznikla koalice ANO a ODS, takže jsou připraveni tedy také pokračovat v tom vedení s těmi současnými partnery. No a lídr ODS Lukáš Hegner, tak ten zase řekl, že jsou připraveni jednat se všemi demokratickými stranami. Průběžné sčítání hlasů v Ostravě sleduje naše reportérka Andrea Brtníková.
20: Tak v Ostravě je sečteno téměř 70% okrsků a průběžné výsledky opravdu ukazují na první místo pro vládní hnutí ANO. Na druhém místě je uskupení ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků. Přitom dosud krajské město vedl právě primátor za občanské demokraty Jan Dohnal. Velmi zajímavé výsledky přišly ze sousední Karviné z okresního města. Tam přesvědčivě zvítězilo sdružení Žijeme pro Karvinou, za kterými stojí v regionu velmi známé tváře z bývalé SocDem. V tom 41 členem zastupitelstvo toto sdružení získalo 30 mandátů. Vládní hnutí ANO bude mít pouze 7 zastupitelů a uskupení, ve kterém se spojují STAN, ODS, Piráti a Topka, tak to v té Karviné obsadí pouze 4 křesla. Takovou určitou pozornost určitě poutá drtivé vítězství dosavadního primátora v Karviné Jana Wolfa. Ten čelí trestnímu stíhání v souvislosti s korupční fotbalovou kauzou. Jan Wolf ve volbách přitom získal 8310 hlasů.
16: Tolik Andrea Brtníková, děkujeme za to. A ve volebním studiu je s námi stále komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Kdybych se vrátil, Petře, ke slovům předsedy ODS Martina Kupky, kdybychom si řekli sečteno a podtrženo, vypadá to tak, že občanským demokratům nezbývá, než upírat svoje naděje ku Praze?
4: No, mně se právě na komunálních volbách líbí, jak si vždycky tam najde každý své a jak si zdůvodní, že je úspěšný. A když se na to podíváme z pohledu Občanské demokratické strany, tak ona měla 3 primátory ve 3 největších městech v republice, byť nutno dodat, že v Ostravě k tomu přišli jak slepý k houslím, kdyby tam pan Macura se nerozhádal s vedením hnutí ANO a neupustil ANO, tak ho tam neměli, ale měli 3. V Ostravě a v Brně podle těch výsledků velmi pravděpodobně téměř jistě primátory mít nebudou. A teďka je otázka Prahy, kdy se hovořilo z pohledu právě celostátní politiky, že charakter voleb v Praze, těch komunálních, má nejblíže k těm volbám sněmovním, tak se také hovořilo o tom, že jestli někde dominuje ODS a TOP 09 nebo má nejsilnější voličské zázemí, tak je to Praha. A pokud nedokáže koalice Spolu pro Prahu, což tvoří ODS a TOP 09, v Praze zvítězit, ještě hodně před volbami se hovořilo o tom drtivě zvítězit, nyní asi už můžeme přejít k tomu zvítězit, tak to rozhodně nebude možno považovat za úspěch, byť samozřejmě pak záleží na tom povolebním vyjednávání a nelze vyloučit, že by třeba nakonec ODS neměla primátora, ale není to zdaleka jisté a myslím si, že to není dobrý výsledek pro ODS a že to je další důkaz toho, že ODS po té prohře v těch sněmovních volbách sice vyměnila předsedu, ale že zatím se jí nepodařilo působit na voliče natolik přesvědčivě, aby získávala zpět tu důvěru a výsledek v Praze to může potvrdit.
16: A pochopil jsi ze slov Martina Kupky, že ten projekt, řekněme pracovně Spolu 2, není oživitelný?
4: No já si myslím, že v tuto chvíli je zbytečně oživitelný, protože by se neměl oživovat a měl by se případně oživit až v nějaké kratší době před sněmovními volbami, kdy bude jasné, jak na tom jsou třeba lidovci, TOP 09, ODS a další, a kdy bude jasné, že je potřeba zvolit nějakou taktiku, pokud chcete být úspěšní v těch volbách. Představitelé stran právě té bývalé trojkoalice Spolu to pochopili před těmi před posledními sněmovními volbami, kdy se spojili a kdy jim to umožnilo vyhrát. Byť kdo si pamatuje, tak ještě před těmi volbami pár měsíců se hovořilo o tom, jaký to bude souboj mezi Andrejem Babišem a Ivanem Bartošem a že Petr Fiala je to akademik a naprosto nevýrazný člověk, který nemá šanci na úspěch a on právě tím, že dokázal vytvořit ten projekt Spolu, tak dokázal v těch volbách uspět a stát se premiérem. Takže já si myslím, že pro volby typu komunální, sněmovní, to nemá, teda krajské, to nemá vůbec žádný smysl, tak to vytvářet po celé republice koalici Spolu 2, ale že z hlediska, až se budou blížit sněmovní volby, tak to může být veře.
16: Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Blíží se 20. hodina a s ní další zprávy a i po těch výše zmíněných zprávách vás čeká pokračování dnešního volebního maratonu. Uslyšíte další rozhovory a další analýzy. Je 20 hodin. Zprávy a Jana Gulde.
11: Většina menších obcí už zná výsledky komunálních voleb. Německo ponechá po americko-ruské dohodě o naftě v platnosti všechny sankce vůči Moskvě. Judista Krpálek vybojoval bronz na mistrovství světa. Česko na šampionátu získalo dvě medaile. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost místy s přeháňkami. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Většina menších obcí už zná výsledky komunálních voleb. Nejvíc mandátů zatím získali nezávislí kandidáti. Volebním komisím zbývá zpracovat necelých 15% okrsků. Téměř hotovo už mají například na Žďársku nebo v okrese Praha-Západ. A podrobnosti přidá redaktorka Anna Millerová.
0: Většina okrsků už je sečtených i třeba na Bruntálsku nebo na Litoměřicku. Nejvíc práce ještě čeká komisaře ve velkých městech. Finální výsledky by tam měly podle statistiků být až ráno. Podle prognózy už je ale jasno třeba v Plzni nebo v Olomouci, kde vyhrálo hnutí ANO. V Praze po sečtení pětiny hlasů vede hnutí STAN. Těsně za ním je ODS s TOP 09. V Brně zas průběžně vedou lidovci ze Starosty. Anna Millerová, Radiožurnál.
11: Některé obce měly před volbami obavy z účelového přihlašování voličů. Například v Chožově na Lounsku si před hlasováním zhruba 30 lidí přihlásilo trvalý pobyt do zdevastovaného statku.

0: Žurnálu Grulich popsal své priority na dalších 6 let.
1: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva a doufám, že to bude takhle pokračovat.
0: Svůj mandát obhájil taky Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko v obvodu Strakonice. Senátorem ve volebním obvodu Trutnov bude opět Jan Sobotka ze STAN. Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a bude dál podporovat Ukrajinu. Vláda v Berlíně tak reaguje na včerejší dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Moskvou o dodávkách ruské nafty. Trumpův krok ostře kritizovali opoziční demokrati v americkém senátu, kteří ho označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Kyjev dohodu považuje za zbytečný ústupek, který jen umožní dál financovat ruskou invazi. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky na síti X spochybnil, že Moskva má přebytky nafty, které by mohla dodat na světové trhy. Jihomoravští policisti dál hledají 12-letého Romana Molnára z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů, nemá u sebe telefon ani peníze. Radiožurnálu to řekl policejní mluvčí Petr Vala.
2: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
0: Policie proto prosí o pomoc s pátráním. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky. Jeho fotografie je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158.
3: Sport. Výprava českých judistů přiveze z mistrovství světa v Baku 2 bronzové medaile. Na úspěch Renaty Zachové navázal ziskem své 6. medaile ze světových šampionátů Lukáš Krpálek, který v boji o bronz porazil Fina Pumalainena. Pokračuje Krpálek.
4: Pro mě bylo obrovskou motivací vybojovat pro Českou republiku 2 bronzové medaile z tohoto šampionátu. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo. A je to sice velký závazek do budoucna směrem k olympiádě, ale na druhou stranu zase velká motivace do pokračování v té stejné práci.
3: Fotbalisté Bohemians porazili v 10. kole Baník Ostrava 1-0. Jediným úspěšným střelcem v souboji sousedních týmů v tabulce byl Aleš Čermák. Plzeň už odpoledne porazila Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 před Přerovem i na silnici 4 za Vimperkem. Na D1 z Brna do Ostravy pozor na nehodu za sjezdem na dálnice do Zlína a Uherského Hradiště. Na kilometru 269 havarovalo několik vozidel po nárazu do pneumatiky v jízdním pruhu. Opatrně projedete. Na nehodu pozor i na silnici 4 ze Strakonic do Prahy. Za Vimperkem auto srazilo zvěř. Na místo jede policie, čekejte překážku na vozovce. V Ostravě nehoda na přivaděči k dálnici D1. Za sjezdem z Mariánskohorské ulice na kruhovém objezdu 2 osobní auta projíždí se pomaleji. Na silnici 26 z Domažlic do Horšovského Týna havarovala 2 auta u odbočky do Meclova, projíždějte opatrně. A na silnici 20 z Písku na Prahu a Plzeň za sjezdem na Krašovice na kilometru 159,5 stojí porouchané vozidlo, zasahuje do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v Čechách místy přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
7: Dobrý večer, ve 20 hodin a 7 minut stále sledujeme průběžné výsledky voleb do obecních zastupitelstev a obměňovacích do 1/3 senátu. Přinášíme také rozhovory s hlavními aktéry, s vítězi i poraženými. No a za chvíli se podíváme do některých volebních štábů.
5: Volby 2026. Volební speciál.
7: A začínáme v hnutí ANO. Slovo má reportérka Daniela Brichtová.
8: Hezký večer z volebního štábu Hnutí ANO. Členové vedení při svých příchodech mluvili o tom, že v Praze by chtěli získat 22% hlasů. Místopředseda Hnutí Karel Havlíček mluvil o tom, že je potřeba hlavně vyměnit vedení na magistrátu hlavního města. ANO je už dvě volební období po sobě v opozici. Kandidátku v Praze vede Jan Hušbauer, který na postu

0: lídra vyměnil Ondřeje Prokopa. My tady na Pražském Chodově stále čekáme, až přijde premiér Andrej Babiš a také na tiskovou konferenci k výsledkům. Co se týče senátních voleb, tak po sečtení 3/4 okrsků kandidáti hnutí ANO postupovali ve 14 případech. Podle Karla Havlíčka by byl mimořádný úspěch, kdyby postupovalo 15 kandidátů. Hnutí ANO v senátu obhajuje jeden mandát a v současnosti má třetí nejsilnější klub. A dění ve volebním štábu SPD shrne kolegyně Adéla Burešová.
1: Tady před chvílí začala tisková konference hnutí SPD. Jeho předsedové jsou z těch předběžných výsledků celkem zklamaní. Za úspěch totiž považovali hlavně druhé kolo senátních voleb. Tam se ale ani jeden z jejich 17 kandidátů nedostal. Zastoupení budou mít nicméně ale ve většině krajských měst. Třeba obhájili některé posty v Ústí nad Labem a úspěch mělo hnutí taky v Karlových Varech, kde měli taky zastoupení, nicméně doposud v opozici. Naopak podle předsedy SPD Tomia Okamury nemá hnutí velkou podporu třeba v jižních Čechách. V Českých Budějovicích podle těch předběžných výsledků nepřekročilo tu 5% hranici a stejně těžkou pozici má SPD taky v hlavním městě, kde má menší podporu než ostatní strany, včetně těch koaličních. Úspěch proto bude podle Okamury hlavně obhájení 3 současných mandátů na magistrátu. A co se teď děje ve štábu motoristů, to ví kolega Jakub Vik.
2: Právě teď tady čekáme na motoristickou tiskovou konferenci, už je tady připravená u pultíku a u banneru, začít by měla ve 20 hodin a 15 minut. Co zatím můžeme odpozorovat z naší novinářské místnosti, tak atmosféra mezi politiky motoristů je, řekněme, lehce pozitivní a zároveň taky poklidná. Předseda strany Petr Macinka už například vyzdvihnul zvolení prvního zastupitele motoristů v komunálních volbách vůbec, a to v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště taky prezident Petr Pavel. Motoristé mají našlápnuto na dobrý výsledek třeba taky v Ostravě, kde nejspíš získají několik křesel v zastupitelstvu. Naopak v Praze to zatím vypadá pro ně neslavně, bez mandátu. Předseda Macinka už uznal pravděpodobný špatný výsledek v hlavním městě. Poukázal taky na to, že pro mnoho členů strany jsou současné volby politický začátek. Do senátu motoristé žádného kandidáta nepostavili. A do dalších štábů se vydáme krátce po 8:30. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Posloucháte stále speciální volební vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My se teď zaměříme konkrétně na výsledky komunálních voleb v Brně, tedy ve druhém největším městě České republiky. Jsou to zatím stále ještě neúplné výsledky, protože aktuálně v Brně je sečteno něco přes 40% volebních okrsků. Na prvním místě jsou Lidovci a Starostové s necelými 26%, na druhém místě hnutí ANO s 18,5%, třetí ODS, TOP 09 a nezávislí s necelými 18%. My bychom měli být ve spojení s naším brněnským specialistou, reportérem i redaktorem podcastu Brněnská jedenáctka Tomášem Kremrem. Hezký večer opět ve vysílání.
4: Krásný večer.
3: Ty výsledky tedy vypadají tak, že příští primátor by mohl být od Lidovců a Starostů. Je to překvapení?
4: Je to velké překvapení, respektive pro ty, kteří brněnskou politiku sledují v těch posledních týdnech, možná není, protože ono v těch nějakých průzkumech a potenciálech Lidovci a Starostové vycházeli opravdu vysoko a to mám informace i od Lidovců a Starostů, tak oni si opravdu věřili na toho primátora. Nicméně pro samotné Lidovce, protože lídr té kandidátky je Lidovec jako Hruška, místní starosta tady městské části Kohoutovice, tak pro ně to je historický úspěch, protože oni nikdy v Brně nevyhráli. Tohle je, dá se říct, že to bude zcela jistě jejich první vítězství, tentokrát teda společně i s hnutím STAN v koalici předvolební.
3: My jsme před necelou půl hodinou mluvili s předsedou Občanské demokratické strany Martinem Kupkou. Ptali jsme se ho na to, co říká výsledku Občanské demokratické strany, protože ono to vypadá, že ODS v Brně přijde o post primátora. Aktuálně podle těch průběžných výsledků je Občanská demokratická strana až na třetím místě. Co za tím výsledkem stojí? Je to dáno tím, že pro voliče ODS nebo potenciální voliče ODS nebyla vybrána dobře lídrině, tedy Kamila Zlatušková, nebo v tom hraje roli hodnocení předešlého působení, kdy tedy v čele města byla Markéta Vaňková, primátorka za ODS, nebo se do toho mohou propisovat třeba i skandály okolo Pavla Blažka, který byl donedávna předsedou brněnské ODS. Co podle vás zatím je?
4: Já si myslím, že to je kombinace toho, co jste zmiňoval, a možná i to, že co jsem tak měl možnost sledovat tu kampaň ODS, která tady kandidovala ještě v TOP 09 a vlastně pár nezávislými, protože lídrině ODS i Kamila Zlatušková je vlastně nezávislá, není členkou žádné z těch stran, když je navržená stranou ODS. Tak její kampaň Nepřišlo mi, že byla až tak výrazná, až tak silná. Jiné strany si myslím, že se snažily výrazně, takže možná i to je jedna z těch odpovědí, ale vlastně to, co všechno jste zmiňoval, tak si myslím, že v tom určitě hrálo roli. My jsme s Kamilou Potyškovou malou chvíli mluvili, protože ona přišla sem do volebního štábu do jedné z brněnských restaurací, kde ODS pravidelně sleduje výsledky voleb a tady teda není moc dobrá atmosféra, protože takzvaně věřili si z ODS na mnohem lepší výsledek. Teď Kamila Totičková před pár minutami komentovala, že by se jí líbilo, kdyby to její uskupení ODS dokázalo ještě předběhnout hnutí ANO, dostat se z toho třetího místa na druhé. Tam je, ANO má nějakých 18%, dejme tomu ODS 17%, nám se to ještě může stát. Ale sama říkala, že se víceméně s tou funkcí primátorky rozloučila, byť tedy řekla, že jí nabídku dělat primátorku dostala od minimálně opozičního hnutí ANO, které řeklo, že by jako bylo ochotné jít do koalice s ODS a dát Kamile Potyškové ten hlavní post, ale ona od začátku tvrdí, že s hnutím ANO vůbec nechce vládnout, takže to odmítla.
3: Do brněnského zastupitelstva má šanci se dostat i uskupení Zalužánky, což už z názvu plyne, že souvisí s úvahami o fotbalovém stadionu pro zbrojovku Brno právě na tradičním místě, kde je chátrající zbytek bývalého fotbalového stadionu. Ty výsledky voleb a to, že Zalužánky se dostaly do zastupitelstva, naznačuje, že zbrojovka se dočká brzy nového stadionu?
4: To si vůbec nemyslím, protože to bude jako výrazně složitější debata, kterou nedokázali vyřešit ani zastupitelé v tom končícím volebním období. Ale myslím si, že právě to, že se kolem toho stadionu strhla taková mela a nakonec se nepovedlo té současné koalici před volbami schválit jakoukoliv dohodu s majitelem zbrojovky o tom, že by mu předali ty pozemky a celý ten stadion a on by tam za své peníze poskladal stadion nový, tak to si myslím, že má opravdu, že mobilizovalo fotbalisty, mobilizovalo to ty voliče hnutí Zalužánky, kteří teď zdá se, mají velkou šanci se do toho zastupitelstva dostat, i jenom s pár zastupiteli. A záleží, že teď bude velmi i na to, jestli se dostanou do koalice, protože, a zmiňovalo to tady teda i Kamila Zatučková jako kandidátka ODS, že čeká, co řeknou zatím vítězní lidovci, jestli je přizvou do koalice, anebo ne. A potom si taky budou moct vybírat, protože pokud budou platit jejich proklamace před volbami, tak ani lidovci, ani ODS nebudou chtít jít s hnutím ANO, ale zelení, kteří by mohli být zastupitelství, Piráti a Zalužánky, to jsou všichni tři potenciální koaliční partneři pro lidovce i ODS. Takže pokud bude tahle nová vláda vznikat na tom půdorysu, tak se tam můžou teoreticky dostat i zástupci hnutí Zalužánky. A teoreticky to může trochu přiblížit ten fotbalový stadion, ale nemyslím si, že to bude takhle jednoduché.
3: Říká náš reportér, brněnský reportér Tomáš Kremr. Zatím díky, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
5: A pokračuje volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My se za chvíli podíváme do hlavního města Prahy za naším redaktorem Dominikem Kučerou, pokud jsme s ním ve spojení, protože v Praze je sečtených přes 20% okrsků. Někteří kandidáti na primátora už se vyjádřili k možným koalicím. Ptáme se tedy Dominika Kučery, přejeme dobrý večer.
6: Hezký večer.
5: Jaké strany zatím vedou v tom průběžném sčítání hlasů do pražského zastupitelstva?
6: Podle dosavadních výsledků vedou Starostové a Nezávislí s více než 22% hlasů. Druhé v pořadí je Spolu pro Prahu, které má asi 21% hlasů. Praha sobě má necelých 17%, za ní je hnutí ANO, které má necelých 16% hlasů. Pátí v pořadí jsou Piráti s necelými 10%, to jsou průběžné výsledky.
5: A jak by mohly vypadat eventuálně budoucí koalice podle dosavadních vyjádření lídrů tedy?
6: Několik lídrů se vyjádřilo k možné podobě povolebních vyjednávání. Petr Hlaváček, kandidát na primátora z hnutí STAN, uvedl dnes ve volebním štábu, že si nedovede v hlavním městě představit koalici s hnutím ANO. Dále Starostové a Nezávislí odmítají spolupráci s SPD a motoristy. Podle Hlaváčka by měla povolební vyjednávání začít v pondělí. Lídr Prahy sobě Adam Scheinherr podle dosavadních vyjádření považuje průběžný výsledek za slibný a zvažuje koalici se Spolu, STANem a Piráty. Kandidátka na primátorku Tereza Nislerová z Pirátů ve volebním štábu řekla, že ideální koalicí by byla spolupráce Pirátů s hnutím STAN a Prahou sobě. Někdejší šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že by v Praze chtěl koalici bez ANO a SPD. Podle lídra pražské ODS a kandidáta na primátora Tomáše Portlíka jsou úvahy o koalicích předčasné. Uvedl, že je velmi skeptický k možnosti společného vládnutí s hnutím ANO.
5: Jaká byla v hlavním městě volební účast?
6: Průběžná volební účast je v Praze 41,5%. V minulých volbách to bylo 43,9%. Z městských částí byla tehdy nejvyšší účast v Křeslicích a Březiněvsi, kde dosáhla nad 68%. Naopak nejnižší volební účast v roce 2022 zaznamenala Praha 14, a to necelých 37%.
5: A Dominiku, v Praze se volí taky ve třech obvodech do horní komory parlamentu, do senátu. Jak to tam průběžně vypadá?
6: V obvodu Praha 9 vede z více než 43% David Smoljak za STAN. Sečtených tam je asi 15% okrsků. V obvodu Praha 1 je sečtených přes 7% okrsků a tam vede Jiří Padevět z hnutí STAN s více než 50% dosud sečtených hlasů. V obvodu Praha 5 vede Václav Láska z hnutí SEN 21 s více než 30% hlasů. Tam je sečteno přes 30% okrsků.
5: Tolik reportér Dominik Kučera a situace v hlavním městě České republiky po volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Dominiku, díky, hezký večer.
6: Naslyšenou.
5: Když zůstaneme, Petře Hartmane, v Praze, tak to je STAN, ODS a TOP 09, Praha sobě, pak na čtvrtém místě hnutí ANO a na pátém zatím Piráti, kteří nedosáhli ani na tedy dvouciferný výsledek, mají něco málo pod 10%. Co tam vznikne, pokud bychom měli tato čísla brát vážně a dávat jim nějakou logiku?
7: Tak já bych je úplně vážně zatím nebral, protože skutečně sečteno je málo, ale až to bude sečteno a bude jasno, kdo kolik mandátů má, tak pak budou různé matematické modely, které teoreticky budou dávat většinu v tom zastupitelstvu a pak uvidíme, jak se k tomu postaví jednotliví představitelé těch stran a hnutí, myslím, na té pražské úrovni, protože ono se zde neustále hovoří o tom, že třeba do toho vyjednávání mohou nějak zasahovat představitelé těch stran na úrovni předsedů těch stran, ale většinou to tak nefunguje, že oni mohou mít nějaký svůj názor, ale pak ta realita toho zákulisního vyjednávání a těch dohod, které někdy bývají učiněny i dopředu ještě před volbami nějaké předběžné, bývá jiná, může být v rozporu s tím přáním těch předsedů jednotlivých stran a pokud nejste dost důslední a nezajdete tak daleko, že třeba když vás ti lidé neposlouchají, tak je vyloučíte ze strany, jak se to stalo třeba lidem z hnutí ANO v Brně, tak někdy jste bezmocní. Tak já jenom tím chci říct, že až budou ty výsledky, tak podle mého názoru nelze úplně vyloučit to, že by třeba ODS a TOP 09, kdyby měli možnost si vybrat spolupracovat s Prahou sobě a Piráty na jedné straně nebo na druhé z hnutí ANO, tak já si myslím, že by nebylo úplně velkým překvapením, kdyby dali přednost hnutí ANO.
5: Jaký by to mělo dopad na celostátní politiku?
7: No, na celostátní politiku by to mohlo mít dopad v tom, že třeba před volbami jsme byli svědky toho, že na jedné straně jsme měli plakáty, kde hnutí ANO slibovalo, že peníze Prahy zůstanou Pražanům a na druhé straně jsme měli vyjádření představitelů vlády, že Praha má na účtech příliš mnoho peněz a že možná by také část z nich mohla být přesměrována do státního rozpočtu a podobně. A pak je tady ještě jedna taková kuriozita, že pokud jste procházeli Prahou a viděli jste různé poutače, nebyly to přímo billboardy, jak hnutí ANO, tak Spolu pro Prahu. Tak když jste úplně nezamířili na ta jména, neznali jste ta jména a neviděli jste ten znak, tak jste si nemohli být jisti, zda je to ten poutač ve prospěch Spolu nebo ve prospěch hnutí ANO, byly velmi podobné.
5: Takže na ten první pohled byly zaměnitelné.
7: No, tak možná to byla taková předzvěst toho, jak by to také v Praze mohlo vypadat, ale neříkám, že to tak bude. Znovu opakuji, je důležité, jak dopadnou ty výsledky skutečně, kolik kdo bude mít křesel zastupitelstvu, jak to bude poskládat. Pro koalici Spolu pro Prahu by asi bylo ideální, kdyby mohli dát dohromady vládu nad Prahou pouze oni se starosty, pak by v tom nebyl podle mě žádný problém, ale jak do toho budou muset přibírat Prahu sobě a Piráty, tak tam už nějaké problémy očekává.
3: V tuhle chvíli matematicky by ta dvojkoalice pravděpodobně stačila, ale tak, jak tady několikrát zaznělo a připomíníme to, sečteno je zatím stále málo méně než 30% volebních okrsků.
5: Teď už 30% dokonce. Než to dopověděl, tak to naskočilo. Další průběžné výsledky a Eliška Zábrocká.
8: Je jasné, že Česko bude mít už po prvním kole senátních voleb nejméně 4 nové senátory: Jana Grulicha z TOP 09, Jana Grulicha z KDU ČSL, Jana Sobotku z hnutí STAN a Tomáše Fialu z hnutí Naše Česko. Přidat se k ním ale může ještě kandidát starostů na Děčínsku Zdeněk Linhart, teď má 52% hlasů. Sečteno je aktuálně v senátních volbách už necelých 90% okrsků. Jisté ale je, že k volbám ve více než 20 volebních obvodech půjdou lidé i další týden. Tentokrát budou ve druhém kole senátních voleb vybírat ze dvou kandidátů. Dnes a včera se hlasovalo taky v komunálních volbách. Připomenu, že ve dvou největších městech zatím vítězí starostové, v Praze před ODS a TOP 09 a v Brně STAN společně s lidovci poráží hnutí ANO. Hnutí premiéra Andreje Babiše průběžně vede v 6 krajských městech, v Ostravě, v Olomouci, v Pardubicích, ve Zlíně, v Karlových Varech a taky v Plzni. Pojďme se podívat třeba do Ústí nad Labem, tam drtivě s více než 50% vede jedno Ústí. Druhé hnutí ANO má jen 16% hlasů. Připomínám, že všechno jsou ale teprve průběžné výsledky, naopak konečné už jsou ve většině menších obcí. Přehledně je najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
9: Volby 2026, komunální a senátní.
5: No a konečná je to i pro dlouholetého vsetínského starostu Jiřího Čunka z KDU ČSL, který v těch nynějších komunálních volbách neobhájil funkci a nebude se ucházet o žádný post ve vedení města. Připomeňme, že Jiří Čunek vedl kandidátku Vsetín srdcem a rozumem, kterou sestavili lidovci s nezávislými v komunálních volbách, ale skončili druzí. Před sečtením posledního volebního okrsku ve městě měli přes 16%, ale volby tam vyhrálo nové hnutí VS21, které získalo přes 40%. Tento výsledek byl pro Jiřího Čunka překvapením. Pro Petra Hartmana taky.
7: Tak neznám detailně situaci na Vsetínsku, ale je zřejmé, že politici, když jsou v politice dlouho, tak se přece jenom dříve nebo později, u Jiřího Čunka to bylo spíše později, okoukají a že zkrátka vývoj se nedá zastavit a že to bylo patrné i z toho, jak Jiří Čunek uspíval nebo neuspíval uvnitř KDU ČSL. On kdysi byl považován za jednu z velkých nadějí KDU ČSL, byl předsedou, pak tedy musel odstoupit trochu do pozadí, ale stále se spekulovalo o tom, když se hovořilo, kdo by mohl lidovce pozvednout, tak se hovořilo o Jiřím Čunkovi. Pak když jsme se podívali třeba i na výsledky krajských voleb, tak už to také nebylo ono. Takže zkrátka postupný ústupek nebo ústup ze scény. A dá se říci, že tady v tomto bude pro Jiřího Čunka konečná, ale stále je senátorem a je velmi úspěšný v těch senátních volbách, kdy dokáže vyhrávat v prvním kole. Takže myslím si, že to úplně definitivní konec Jiřího Čunka zatím ještě není.
3: Já se ještě vrátím k tomu, o čem jsme mluvili v úvodu této půl hodiny, tedy k prozatímním nebo průběžným výsledkům v Brně. ODS a TOP 09 až na třetím místě. Co je podle Petra Hartmana důvodem?
7: Já si myslím, že už to zaznělo, že tam jsou důvody mnohé. Jeden může být ten, že třeba lidé nebyli úplně spokojeni s tím, jak ODS vedla Brno, jak tam se objevovaly různé problémy, aféry, skandály, a pak si myslím, že také roli může hrát to, že když vy si vyhodnotíte, že chcete třeba jinou tvář do čela té kandidátky, někoho, kdo není považován úplně za, teďka to možná řeknu, ošklivě kovaného ODSáka, tak můžete docílit toho, že ti, kteří volili ODS, třeba nemají takovou motivaci přijít těm volbám. A když kalkulujete s tím, že byste vedle těch stávajících podporovatelů mohli na tvář nové lídrině zlákat jiné voliče, tak ti si řeknou, proč bychom volili ODS, když můžeme třeba podpořit lidovce se starosty a nezávislými. Takže možná to také hrálo určitou roli a pak uvidíme samozřejmě, jak se dál bude vyjednávat, protože já znovu opakuji, ono je hezké vyhrát, mohli by o tom vyprávět občanští demokraté v Plzni před 4 lety, kdy vyhráli, kdy počítali s tím, že budou mít primátora, a pak se sformovala koalice proti ním a primátora mělo hnutí ANO. Ukazuje se, že v Plzni asi si primátor hnutí ANO nevedl špatně, protože tam velmi pravděpodobně svůj post obhájí, a tak uvidíme, jak ta vyjednávání budou probíhat a budou probíhat i v Brně. Bylo by to možná trošku šokující, kdyby skutečně nakonec se ten vývoj povolebního vyjednávání v Brně posunul tím směrem, že hnutí ANO by tlačilo právě na ODS a na její lídrini, že z ní udělají primátorku a že ona by nakonec podlehla, přijala to, ale myslím si, že to není příliš pravděpodobné, že ona sama to vylučuje, popírá, takže tam asi tímto směrem to nepůjde.
10: Když jsme se bavili o té interpretaci výsledků, tak ale dá se říct, když to vezmeme nahoru, dolů, zleva, doprava, obecní zastupitelstva, senát, že Starostové a nezávislí jsou úspěšní v těchto volbách?
7: No, já o senátních volbách bych zatím nemluvil, protože skutečně oni hodně postoupili do druhého kola a pak bude záležet, jak tam uspějí, a já si myslím, že u těch senátních voleb je to komplikované z jednoho důvodu, za což byly ty strany opozice chváleny, že oni někde postavili společného kandidáta, ale pak je problém, když postoupíte do druhého kola a proti vám jde třeba kandidát hnutí ANO. A teďka tam propadly hlasy v tom prvním kole pro, dejme tomu, kandidáta SPD a někoho ještě, kdo také koho nelze považovat za nějakého příznivce opozice. A teďka je otázka, zda tito neúspěšní kandidáti vyzvou své voliče, aby třeba podpořili někoho, kdo tam kandidoval za hnutí ANO, zda to tedy ty voliči poslechnou a zda přijdou. Tím chci říct, že pokud se nepodaří zmobilizovat těm, kteří postoupili do druhého kola a nemají v tomto směru kde brát voliče, aby přišli, kteří třeba v prvním kole nebyli, aby je podpořili, tak to mohou mít složité. Takže já bych ještě byl opatrný z hlediska úspěchu Starostů v těch senátních volbách, a co se týče těch voleb komunálních, tak už z toho názvu vyplývá, že Starostové a nezávislí by měli být úspěšní především v těch komunálních volbách, v těch menších městech, obcích a tak dále, protože když oni vznikali a stále ještě, když se podíváte i na lidi, kteří se dostali do té celostátní politiky, třeba na té sněmovní úrovni, tak to z velké části jsou bývalí Starostové, takže oni, pokud mají dlouhodobě fungovat na české politické scéně, tak musí být úspěšní v těch komunálních volbách, musí mít dále ty své starosty a asi velmi pravděpodobně se jim to v těch menších obcích daří.
10: Být starostou anebo být členem hnutí, kde je substantivum starosta, je zřejmě nosné pro řadu těch obecních voleb, protože když se podíváme na obecní volby v Liberci, tak podle relevantního propočtu tam vyhrají Starostové pro Liberecký kraj, mají 28,14%, druhý lepší Liberec má zatím 22%. I tohle je jedna ze zpráv, která zazněla ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ty další už jsou za dveřmi, zbývá do nich jenom pár vteřin a pak budeme ve volebním studiu dalšími rozhovory pokračovat. Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
11: Oba volební dny se v Česku obešly bez větších problémů. Policie řešila několik případů nepovoleného ovlivňování voličů nebo nevhodného chování volebních komisí. První výsledky zveřejnili statistici už 28 minut po uzavření volebních místností, tedy o minutu dřív než při minulých komunálních volbách. A podrobnosti přidá redaktorka Anna Millerová.
12: Nejrychlejší byla komise z Miskovic na Kutnohorsku. Spočítat musela 343 hlasů. Tisící okrsek byl podle statistiků sečtený v 15 hodin a 13 minut. Nejpomalejší je jako tradičně Praha. Aktuálně tam komisaři sečetli asi 30% hlasů a jednu z nejvyšších volebních účastí mívají tradičně v Chile na Rokycansku. V druhé nejmenší obci v Česku tentokrát k urnám dorazilo 18-21 voličů. Anna Millerová, Radiožurnál.
11: Někde už je jasno taky o senátorech. Jiří Čunek z KDU-ČSL křeslo starosty ve Vsetíně neobhájil a nebude se ucházet o žádný post. Na Vyškovsku se pak senátorem stane jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Svůj mandát obhájil taky Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko v obvodu Strakonice. Senátorem ve volebním obvodu Trutnov bude opět Jan Sobotka ze STAN. Policisti dál prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl taky modrý batoh s obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm, má tmavé krátké vlasy. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. A železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou u Hříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu. Sport. Fotbalisti Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na 4. místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D1 v Praze a také u Přerova. Na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za nájezdem od Čestlic na 8. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Je to s opatrností průjezdné. Na D1 je nehoda také na trase z Brna do Ostravy za sjezdem na Zlín a Uherské Hradiště na kilometru 269. Havarovalo několik vozidel po nárazu do pneumatiky. Na místě policie projíždějte opatrně. V Litoměřicích na silnici 15 do Terezína havarovala dvě auta na Tyršově mostě. Je to průjezdné, doporučujeme ale opatrnost. Následky nehody překážejí u Vodňan na Strakonicku. Na silnici 20 do Protivína u odbočky na Strakonice auto srazilo zvěř, stojí v jízdním pruhu a musí se objíždět. A v Praze pozor v Patočkově ulici ve směru z centra. Před křižovatkou s Bělohorskou u Břevnovského kláštera havarovala dvě auta, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, ty ale později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. A nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
5: Dobrý večer, ve 20 hodin a 34 minuty po 14. hodině začalo volební studio, chvíli poté, co se zavřely volební místnosti a skončily volby do obecních zastupitelstev a do 1/3 senátu.
9: Volby 2026, volební speciál.
5: A podívejme se teď prostřednictvím našich reportérek a reportérů do volebních štábů stran nynější opozice. Začíná reportérka Jana Čermáková ve štábu Občanské demokratické strany.
14: Dobrý večer. Za jednoznačný úspěch označil předseda ODS Martin Kupka fakt, že 9 kandidátů strany do Senátu postupuje do druhého kola. Už dřív řekl, že by rád, aby ODS obhájila svých 5 mandátů, udržela si v Senátu svou pozici nebo ještě lépe posílila a předsedou zůstal Miloš Vystrčil z ODS. Průběžné výsledky komunálních voleb nechtějí zástupci ODS zatím blíž komentovat s tím, že je sečtená jen malá část hlasů. Kupka jen řekl, že považuje za pravděpodobné, že v Praze bude možné sestavit koalici bez hnutí ANO. No a jak to teď večer vypadá ve volebním štábu hnutí STAN, řekne reportér Vojtěch Tomášek.
15: Ve štábu starostů už padla tma, rozhodně ale ne splín. Průběžné výsledky totiž vypadají pro starosty velice slibně. V podstatě všude, kde postavili kandidáta na senátora, postoupili do druhého kola. Předseda jejich senátorského klubu Jan Sobotka získal mandát dokonce rovnou v prvním kole. S napětím samozřejmě starostové sledují sčítání v Praze, kde to zatím vypadá na jejich vítězství, na růžově nasvícených chodbách historického domu tady na Malé Straně. Je tedy kromě té radosti cítit ještě i napětí. Právě v hlavním městě by starostové rádi pokračovali ve vedení metropole a samozřejmě by taky rádi poprvé v historii získali post pražského primátora. Je znát, že je tu velmi odlišná atmosféra než před 4 lety. I tehdy jsem měl příležitost být právě ve štábu starostů. Starostové se v roce 2022 vzpamatovávali z kauzy Dozimetr a ten volební výsledek tomu i tehdy odpovídal. Uvidíme tedy, jak tady dopadne to konečné sčítání. Teď míříme do štábu Pirátů za kolegyní Lauru Hajkovou.
16: V prostorách Trojského pivovaru v Praze 7 je teď už atmosféra spíš neformální. Lídři strany dávají individuální rozhovory a baví se svými příznivci. Česká pirátská strana už za sebou má první tiskovou konferenci. Předseda Zdeněk Hřib nejdřív poděkoval voličům a členům štábu a následně ocenil, že by podle dosavadních výsledků měli mít Piráti své zástupce ve všech krajských městech a většině statutárních. Piráčtí kandidáti podle něj každou chvíli zahájí povolební vyjednávání. Zdeněk Hřib doufá, že Piráti budou součástí liberálních koalic. Jako příklad zmínil Ústí nad Labem, kde chtějí odstavit od moci hnutí ANO. Společně s jedničkou pražské kandidátky Terezou Nislerovou promluvil o tom, že by si v hlavním městě ideálně představovali vládu s hnutím STAN a Prahou sobě. Na souzení výsledků z Prahy je podle nich ale ještě brzo. Další tisková konference právě k dění v metropoli má začít o 9:30. Od pirátského štábu předávám slovo kolegyni Tereze Hipšerové do štábu TOP 09.
17: Ve štábu TOP 09 skončila před chvílí tisková konference, na které předseda strany Matěj Ondřej Havel zopakoval, že průběžné výsledky voleb vidí pozitivně. Hlavně v případě těch senátních, protože senátor Jan Grulich obhájil svůj mandát v Rychnově nad Kněžnou už v prvním kole a senátor Tomáš Třetina ve Znojmě postoupil do druhého kola. Třetina poděkoval voličům, ale upozornil, že vyhráno ještě nemá. Třetí kandidát, publicista Zdeněk Šarapatka, by naopak podle průběžných výsledků do druhého kola nepostoupil. Tady ve štábu nám řekl, že pokud neuspěje, po třetí kandidovat už neplánuje. V komunálních volbách Havel vyzdvihl například výsledky v Hradci Králové, kde TOP 09 získala o desetinu víc hlasů než při minulých volbách, nebo v Českém Brodě a Nymburce. Podle Havla ukazují, že se strana dokáže vrátit i do míst, kde dříve chyběla, nebo posílit stávající pozici. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
3: Vracíme se zpátky do studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pokračuje naše speciální volební vysílání a my už bychom měli být také ve spojení s naší ostravskou reportérkou Andreou Brtníkovou. Hezký večer.
18: Pěkný den z Ostravy do Prahy.
3: Jak vypadá aktuálně boj o Ostravu, tedy sčítání výsledků v Ostravě? Na jakou koalici to vypadá?
18: Tak to, Tome, ještě nemám vůbec odvahu říct, ale je jasné, že hnutí ANO tady v Ostravě míří k vítězství, ale na bouřlivé otevírání šampaňského to rozhodně nevypadá. Ono tady už máme sečteno přes 80% okrsků a hnutí ANO má 27%. Druhé místo je uskupení v čele s dosavadním primátorem za ODS Janem Dohnalem, to má 19%. Lídr ANO Richard Verheš už avizoval v tom volebním štábu, že hned zítra zahájí koaliční jednání. Ta nálada v tom štábu je, řekněme, napjatá. Oni s průběžnými výsledky totiž sledovali na obrazovce i prohraný zápas Baníku Ostrava a to nedopadlo úplně nejlíp, to víme. Kandidát na primátora Richard Verheš avizuje, že určitě bude záležet na tom, kolik těch menších uskupení překročí 5% hranici a jak se pak ty mandáty přepočítají a jak pak to ta kombinatorika vlastně umožní to, na co ty se ptáš, vytvořit tu možnou koalici. Já jsem se třeba dívala, tak zatím to vypadá, že tady v Ostravě by tu 5% hranici nemuselo překročit ani SPD. To, že ty výsledky jsou horší pro ANO než minule, tak Richard Verheš vysvětluje tím, že ANO je u vlády a taky, že teď nemají primátora a cituji, proto teď nemuseli být na té městské úrovni tak vidět.
3: Mimochodem, když jsi mluvila o Baníku Ostrava, no. Tématem v Ostravě je budoucí stadion pro Baník na tradičním místě na Bazalech. Jak ty výsledky, voleb vypadají směrem právě k tomu, jestli bude nebo nebude ten stadion stát v dohledné době?
18: Tak to já si vůbec neumím představit, jak by to bylo v každém případě, že současný pan primátor Dohnal je velkým fanouškem a příznivcem té stavby, ale ona postupně jaksi se zvyšovala její cena. Já si myslím, že něco bylo do voleb, nějaká prohlášení a nějaká proklamace a pak se bude muset udělat čistá čára podle toho, jak vyjdou ty koalice možné.
3: Možná podle toho, jak Baník také bude hrát, pokud bude prohrávat, tak možná nepotřebuje větší stadion, ale teď vraťme se k politice, respektive já vlastně zůstanu u spojení politika fotbal, protože se chci zeptat na Karvinou. Tam voliči podrželi dosavadního primátora Jana Wolfa, který se celostátně hodně proslavil v poslední době právě kvůli fotbalové aféře s ovlivňováním zápasů. Jaké to, že vyhrál, může mít dopady?
18: No, to jeho vítězství Jana Wolfa a jeho sdružení, které vede, je opravdu drtivé. V Karviné je zastupitelstvo 41 členů a on získal 30 mandátů. On má pohodlnou většinu, on vůbec nemusí tyhle ty otázky, co jsme řešili před chvíli, on nemusí vůbec s nikým nic dohadovat, on prostě teď už bouchá šampaňské. Mimochodem, já jsem se mu pokoušela dovolat, nejde to ani mluvčí, se nedovolá, že mluvčí jen poslala takovou reakci, kdy on, jak se říká, děkuje voličům a že má mandát, aby pokračoval v rozvoji. Ani slovo o žádných těchto kauzách tam nenajdeš. Ale tebe jako vystudovaného právníka může zajímat právě to, co to vlastně znamená do budoucna, protože já jsem tady odchytila našeho pana politologa Lukáše Vomlelu a shodli jsme se na tom, že ten případ opravdu otevírá zajímavou právní a politologickou otázku. Pokud by totiž Jan Wolf byl soudem, a teď musíme říct pravomocně odsouzen, pravomocně k nepodmíněnému trestu a pokud by se to teda všechno stihlo v těch 4 letech toho mandátu, no tak by potom podle zákona o volbách zastupitelstvo mělo řešit zánik mandátu a pokud by tak neudělalo, tak by do toho zřejmě vstoupil kraj prostřednictvím krajského úřadu. To je takové pole neprobádané.
3: To znamená, že ani drtivé vítězství ve volbách nemusí znamenat, no, že někdo zvládne celé volební období ve funkci primátora.
18: Ale je tam hodně
3: ale, kdyby. Jako... Přesně tak, ano, je to ano. Jasné a myslím, že i posluchači to vnímali.
18: Nepotrest ještě.
3: Zeptám se ještě na senátní souboje v Moravskoslezském kraji. Na jaké senátní duely to v tuto chvíli vypadá?
18: Tak v Karviné tam jednoznačně postoupili do druhého kola současná starostka Orlové Lenka Břiškovská, hnutí ANO, ta získala 34% hlasů, druhým Petr Kazík, ten je podporovaný takovým uskupením Osobnosti pro kraj, ten má zisk přes 14%. Potom máme Frýdecko-Místecko, tak tam postoupili dosavadní senátorka paní Helena Pešatová, ta získala 38% hlasů a pak, to je taky zajímavost, bývalý primátor Frýdku-Místku Petr Korč, ten má zisk 30%, takže to není tak těsné. A právě Petra Korče, zastupitela, letos v červnu odvolali z funkce primátora. Tak ta jeho kandidatura do Senátu vlastně přichází po takovém výrazném sporu na té místní politické scéně. No a teď tady s napětím čekáme, jak dopadne Ostrava. Tady je souboj lékaře, známého lékaře, porodníka Ondřeje Šimetky a náměstkyni primátora Lucí Baránkovou-Vilemovou. Tak tam zatím to vypadá, je to takové, že pan Šimetka, ten zatím má přes 45% a paní Baránková-Vilemová přes 30%, ale ještě není sečteno.
3: Samozřejmě dál to bude sledovat naše reportérka Andrea Brtníková. Zatím díky, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
10: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Můžeme se na chvíli zastavit ve volebním obvodě číslo 9, Plzeň město. Tam už je evidentní, že do druhého kola obměňovacích voleb do třetiny senátu postupuje bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, který kandiduje za hnutí STAN, a Lucie Kantorová z hnutí ANO. Karel Řehka má zatím při sečtení téměř 92%, 32% hlasů. Jeho soupeřka Lucie Kantorová z hnutí ANO 28% hlasů plus minus desetina. Jaký je to politický talent tento generál Řehka, Petře?
7: Nevím, jaký je politický talent, ale podařilo se mu vytěžit z té všeobecné známosti, protože on, když byl náčelník generálního štábu, tak samozřejmě se objevoval mnohdy v médiích, někdy pronášel výroky, které nebyly pochutí některým politikům, zvlášť ministryní obrany. Řešily se ty jejich spory, řešily je, dá se říci, premiéry, prezident a podobně, takže to je strašně důležité, když kandidujete do Senátu. Pak tam bylo zajímavé, že tedy kandidoval v obvodu, kde nezafungovala ta dohoda mezi ODS a starosty, protože tam byl dlouholetý senátor Lumír Aschenbrenner za ODS, který tedy už je nyní zřejmé, že ten mandát neobhájí a rozhodně z toho nebyl nadšený, že dostal takovéhoto soupeře. Takže uvidíme také, jaká bude jeho reakce. Zda se přesto přenese, zda třeba vyzve své příznivce, aby šli podpořit Karla Řehku, nebo zda se třeba nebude vůbec vyjadřovat. Takže uvidíme, ale je to zajímavé a je to potvrzení toho, že vy, když využijete to momentum, kdy jste velmi populární, tak máte skutečně v těch senátních volbách velkou šanci a stávalo se to i v minulosti lidem, kteří třeba předtím nebyli nějak celostátně známí, ale z nějakého důvodu se proslavili a pak se do toho senátu dostali a pak samozřejmě na nich záleželo, nakolik jsou schopni si tu popularitu udržet, tu pozornost, jak pracují a zda ten mandát obhájit, protože jsme byli svědky toho, že někdo vylétl jako kometa a pak za těch 6 let zase zhasl a ten mandát neobhájil.
10: Tak vzpomínáme si, ale už je to fakt pro pamětníky, například Václava Fischera z cestovní kanceláře Fischer, třeba, který vlastně uspěl taky v prvním kole a pak uplynul jeho mandát a...
7: No a s odstupem doby to vlastně je ke ctimu, že tak to uspěli, když to bylo dopředu zřejmé, že tam nic nezmůže a že to byl člověk, který neměl zkušenosti s politikou, ale právě to, že uspěl, tak zabránilo tomu, aby ODS a sociální demokracie tehdy prosadili ústavní změny, protože neměli proto potřebnou většinu v Senátu. Takže to jsou takové kuriozity, že na první pohled nesmyslný úspěch pak dává s odstupem doby docela smysl a byla to možná shoda okolností, ale vyšla.
10: Poslechněme si zase průběžné výsledky. Poprosím Elišku Zábrockou.
19: Zatímco většina malých obcí už zná své zastupitele, pokud ne, koukněte na web i rozhlas, tak z větších měst nám výsledky komunálních voleb stále přicházejí. V Praze stále vede hnutí STAN, má zatím 23% hlasů, těsně v závěsu je ODS a TOP 09 se zhruba 21%. Třetí je Praha sobě, má asi 17%. Komise tady v hlavním městě sečetly, ale zatím jen kolem 40% hlasů. V Brně tam se sčítá o něco rychleji, známe výsledky od víc než poloviny voličů. Ve vedení jsou Lidovci společně se Starosty, mají 26% hlasů. Druhé hnutí ANO má kolem 18%. V těsném závěsu na třetí příčce je sdružení ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Pojďme se podívat ještě někam, kde vládní hnutí ANO vítězí, to je třeba Olomouc, tam poráží se 26% Starosty, podobně je na tom v Karlových Varech nebo Ostravě. No a ještě jednou připomenu, že všechny výsledky, konečné i průběžné, jsou přehledně na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
9: Volby 2026, komunální a senátní.
10: I tady ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus po očku sledujeme televizní zpravodajství, jinak se samozřejmě hlavně věnujeme tomu našemu rozhlasovému, takže teď tam vidíme záběry z tiskové konference KDU-ČSL úspěšného nově zvoleného senátora, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Je zajímavé, v čem jsou tedy dámy i pánové odění. Jan Grolich má tričko vítěz senátorních voleb a ostatní mají trička s nápisem nejhorší senátorní volby,
3: kampaň ever.
10: Že tam mají to slovo senátorní, to je možná reakce na něco, co nám uniklo.
7: Tak nevím, mě to teda uniklo, nevím, jestli to někdy bylo, nebo jestli je to nějaká náhoda, nebo nějaká provokace, nebo záměr, ale je tam, spíš mě zaujalo to, že tam bylo něco ve stylu jako naděje začíná, nebo něco, že si Jan Grolich uvědomuje, že to není konečný proces, že je dobré slavit, ale že je třeba to posouvat dál, jak už jsem o tom mluvil, na tu celostátní úroveň a pokud to něco dovede, tak dovede být dobře připraven na úspěch. Že on, když ten úspěch má, tak okamžitě to komunikuje směrem k veřejnosti. Ukázalo se to na sjezdu KDU-ČSL, kde samozřejmě se dalo s 99% počítat s tím, že uspěje, ale okamžitě vyjeli Noví Lidovci a pořád se komunikovali Noví Lidovci. Byť se nekomunikovalo, co Noví Lidovci konkrétně chtějí dělat a řekl bych, že v některých věcech to není známo dodnes, ale jak se ukazuje v současné době a v současné politice jsou takovéto věci velmi důležité a když on bude vytvářet ten pocit, že prostě naděje začíná, že je tady někdo, kdo nastupuje a přináší tu naději, tak to je první předpoklad toho být úspěšný.
3: Mimochodem, když jsme mluvili živě v našem volebním studiu právě s Janem Grolichem, mě zaujalo i to, jak on zdůrazňoval, že na Vyškovsku, kde tedy se stal v prvním kole senátním kandidátem, pro něj zjevně museli hlasovat i voliči současné vládní koalice. To je zajímavý postřeh, na kterém zjevně také bude dál stavět.
7: No, bude na tom stavět, uvidíme, zda to potvrdí čísla, protože nevíme, jaká byla účast a zda skutečně to bylo nutné, aby hlasovali někteří příznivci současné vládní koalice, ale on...
3: Pardon, účast byla necelých 53%. No,
7: tak to už je velmi pravděpodobné, že tomu tak bylo. A on podle mě reaguje také na to, že skutečně si je vědom toho, že byl v současné době tak říkajíc vybrán jako ten terč z pohledu hnutí ANO, že možná přece jenom trošku obavy rostou z toho, že by se zde mohl vyprofilovat nějaký silnější soupeř, který alespoň z hlediska té opozice umí stejně dobře, možná v některých věcech i lépe marketing, než hnutí ANO, což v minulosti jsme byli svědky toho, že to nešlo, že se to nedařilo, že se o to pokoušel třeba Petr Fiala a tak dále. Nebyla to jejich parketa, nebyli v tom přirození, bylo vidět, že je to dojené, že to je hrané a na lidi to nezabíralo, ale nyní, když jsme sledovali tu kampaně na Grolicha, u které hovoří, že byla nejhorší ze všech a navždy, tak je zřejmé, že ta kampaň velmi dobře zabírala, fungovala, že si myslím, že to může vyvolávat určité obavy v řadách hnutí ANO i směrem k té celostátní politice, směrem k těm sněmovním volbám, protože pokud nebudou předčasné, tak přece jenom do nich je ještě dostatečný čas a dostatečný čas k tomu, aby Jan Grolich pracoval na tom, aby postupně rostl. Tak uvidíme, i když se značkou KDU ČSL, byť se označí jako noví lidovci, to není úplně jednoduché.
10: Dobře, ale Jan Grolich vypadá velmi autenticky, vypadá, že je mu v tomhle prostředí marketingově politickém dobře, jestli to můžeme takhle na dálku hodnotit, protože i ty záběry na představitele KDU ČSL, tak vlastně z nich sršela taková hravost, nadhled a usmívali se i ti, kteří běžně jako se brali velice vážně. Takže možná tady hnutí ANO našlo svého mistra v tom politickém marketingu.
7: No, když jsme viděli ty záběry, tak se usmívali a usmívali se, ale ne ti tradiční staří lidovci, protože tam většinou byli mladí lidé. Takže tam je i vidět
3: ale to. Ale vedle Jana samozřejmě Grolicha stál Marian Jurečka.
7: Toho považuji za relativně mladého z pohledu tradičních lidovců, takže to je také ten rys i na tom sjezdu KDU ČSL, to bylo vidět, že on byl obklopen skutečně velmi mnoha mladými lidmi, kteří byli nakaženi stejným elánem a stejným optimismem jako Jan Grolich, takže oni velmi dobře v tomto směru pracují a vystupují. Takže není náhoda, že právě když byly záběry například na televizní obrazovce, takže okolo něj byli většinou mladí lidé, včetně prvního místopředsedy strany pana Činčily.
10: Mhm. Když se podíváme na situaci, která je v Ústí nad Labem, protože pravděpodobně za chvíli bychom měli mluvit s Tomášem Vohryskem, s lídrem hnutí Jedno Ústí, tak tam je vlastně taková sedmikandidátka, která vyhrála a připravila hnutí ANO vlastně o tradiční úspěšnou radnici.
7: Ano, je to velký úspěch. Nejsem samozřejmě znalec Ústí a detailně jsem to tam nesledoval, ale nečekal jsem, že zrovna v tomto regionu a v Ústí nad Labem bude ANO tak málo úspěšné. A když si promítnete, že vlastně tam máte i hejtmana, že jste měli primátora a že se zdálo, že v Ústí není úplně těžké, aby hnutí ANO vítězilo v různých typech voleb. Ostatně nebyla v minulosti náhoda, byť to Andrej Babiš vydával za to, že chce se postavit tenkrát Ivanu Bartošovi, tak on před mnoha lety kandidoval v Ústí nad Labem v těch sněmovních volbách. Tak to také naznačovalo to, že si je vědom toho, že zkrátka Ústí nad Labem je zrovna oblast, kde hnutí ANO se těší silné podpoře, tak ty komunální volby to nepotvrdili, tak uvidíme, zda se ta situace bude opakovat i v těch případně dalších volbách, ať už krajských nebo potom sněmovních.
10: Jak už se říkalo v legendárním filmu Vrchní prchní Ústí není Praha, tak si poslechneme. Teď jsme ve spojení s mužem, který je lídrem té sedmi kandidátky Jedno Ústí. Jmenuje se Tomáš Vohryska. Zdravím vás ve volebním studiu Radiožurnálu a Plusu.
20: Dobrý večer.
10: Dobrý večer. Ta vaše sedmikandidátka drtivě vyhrála, připravila hnutí ANO o tradiční baštu. Vy jste získali přes 58%. Na čem jste
20: pardon, 51, zatím se počítá.
10: 51, promiňte, překoukl jsem se. Na čem jste postavili svoji kampaň?
20: Tak my jsme to postavili na tom, že jsme vlastně v rámci Ústeckého jara objeli celé Ústí a ptali jsme se Ústečáku, jak jsem tam žije, co by chtěli. A potom jsme v podstatě zpracovali ten program, který s námi napsali Ústečáci, prezentovali jsme to a objeli jsme znova celé město v rámci kam tour naživo a tam jsme vlastně řekli, jakým způsobem to město změníme, představili jsme programové priority. Máme samozřejmě, jak se zmínil, sedmi koalici, sedm stran a hnutí, včetně nezávislých kandidátů, která zaštítila demokratické opoziční strany, které vlastně se shodly na tom, že chtějí v Ústí nad Labem změnu. A spustili jsme kampaň, která byla vidět, která byla řízená, která nalákala, nebo bylo kvanta dobrovolníků, kteří nám v tom pomohli. Zapojili se komunity lidí a v podstatě jsme v lidech vyvolali naději, že změna je možná a opravdu přišli k těm volbám a dali nám přes 50% hlasů, což si myslím, že je v Ústí historický úspěch a pro nás to je velký závazek a samozřejmě s pokorou přijímám to, že budu řídit pravděpodobně tohle město v další 4 roky, tak abychom to Ústí nad Labem dostali z té nechválně poslední pozice mezi krajskými městy někam venš.
3: Na webu Jedno Ústí v sekci Vohryska primátorem je na začátku váš citát: Ústí není hnusné město, je to město, o které se léta nikdo nestaral a dá se to změnit. Tak jak se za 4 roky změní Ústí nad Labem?
20: Tak my to říkáme v tom našem programu, máme to tam celkem podrobně popsáno, říkáme i, které věci se stanou v jakých časech, co doručíme do půl roku, co zrealizujeme do 2 let, říkáme, že nám občané můžou každý půl rok dávat vysvědčení, chceme sledovat počty lidí, protože Ústí nad Labem je jediné krajské město.
3: Pardon, že do toho skáču, já tomu všemu rozumím, ale blíží se za chvíli zprávy. Co bude to nejviditelnější, na čem obyvatel Ústí nad Labem nebo ten, kdo tam přijede, pozná nejdříve, že je v Ústí něco jiného?
20: Takže nebude mít subjektivně nepříjemný pocit, že prochází centrem a veřejným prostorem. Veřejný prostor musí být tak, aby se tam lidé cítili dobře a aby se tam rádi vraceli. To je prostě základní věc. A tomu to postavíme, ale samozřejmě těch věcí máme mnohem víc. Když teda jste mi říkala, že mám být rychlej.
5: Poslední otázka. Chcete vládnout sami?
20: My máme koordinační radu v rámci koalice a tohle projednáváme dohromady, takže já samozřejmě předpokládám, že asi nám to stačí, aby jsme vládli sami, ale budeme to ještě definitivně řešit v koordinační radě a dáme to vědět.
5: Tak to byl Tomáš Vohryska, bezpartijní, který vedl 7. kandidátku Jedno Ústí, která v Ústí vyhrála. Tak děkujeme za rozhovor a přejeme vše dobré a hezký večer.
20: Děkuju a děkuji Sečákům za hlasy. Hezký večer.
5: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, volební studio. My se po zprávách podíváme pravděpodobně ze záznamu na tiskovou konferenci Hnutí ANO, protože za chvíli premiér Andrej Babiš a předseda Hnutí ANO řekne svůj asi základní postoj k výsledkům voleb tohoto hnutí. Kdybychom to chtěli říct, Petře, aniž bychom tě chtěli vkládat do úst Andreji Babišovi 1-2 větami, jakou očekáváš, že bude mít premiér reakci?
7: Tak já si myslím, že bude mít reakci podobnou, jakou mají předsedové dalších stran. To znamená, že bude hledat ta pozitiva, bude se snažit hovořit o tom, v čem hnutí ANO bylo úspěšné. Ostatně slyšeli jsme to už od Karla Havlíčka, že si vypomohl úspěchem v Plzni. Určitě zmíní asi úspěch v Ostravě. Bude hovořit o kandidátech v těch senátních volbách, kteří s velkou pravděpodobností, nebo někteří už naprosto jistě postoupili do 2. kola, takže si myslím, že tam moc sebekritiky nebo poraženectví nebude.
5: Porovnáme to potom s tím, co Andrej Babiš říká. Teď stojí na tiskové konferenci u řečnického pultu, vedle něj je místopředseda hnutí ANO, ministr Karel Havlíček. No a to byla další informace volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jak už to bývá, před námi jsou další zprávy, protože se blíží celá hodina. Tentokrát to bude hodina 1.20. Připomínám, že posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Je 21 hodin. Jana Gulda a zprávy.
11: Češi si v prvním kole zvolili minimálně 4 senátory, většinou mandát obhájili. Ukrajina by měla podle Donalda Trumpa vyměnit prezidenta. Fotbalisti Jablonce porazili zbrojovku Brno a posunuli se na 4. místo ligové tabulky. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Česko už zná 4 senátory zvolené v prvním kole voleb. 3 z nich svůj mandát obhájili. Nově v horní komoře parlamentu usedne jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Na Vyškovsku porazil už v prvním kole kandidáty hnutí ANO a přísahy. A podrobnosti přidá reportérka Anna Millerová.
0: O senátorovi už je jasno taky v obvodu Trutnov. Mandát tam podle prognózy obhájil Jan Sobotka ze STAN. Stejně úspěšný byl na Rychnovsku dosavadní senátor Jan Grolich z TOP 09. Na Strakonickou pak voliči dali znovu podporu Tomáši Fialovi z Hnutí naše Česko. Komisím teď zbývá zpracovat necelých 10% senátních okrsků. Nejdéle jim to bude trvat ve velkých městech. Třeba v obvodu Praha 1 je zatím sečteno jen 13%. A podrobněji se na výsledky voleb zaměříme po zprávách. Anna Millerová, Radiožurnál.
11: Komunální volby v Prostějově vyhrálo uskupení Na rovinu hnutí ANO, které zvítězilo v předchozích dvou hlasováních v letech 2018 a 2022, skončilo letos druhé. Podrobnosti má reportérka Barbora Taševská.
1: Hnutí ANO v Prostějově přišlo ve srovnání s hlasováním před 4 lety o 3 mandáty. Dosavadní primátor a lídr hnutí František Jura v reakci na výsledek uznal porážku s tím, že musí respektovat voliče. Nicméně i přesto, že hnutí skončilo druhé, ještě dnes začne vyjednávat se svými současnými koaličními partnery. Těmi jsou ODS a hnutí PVčko, které se i letos dostali do zastupitelstva. Vyjednávat už dnes začne také vítězné uskupení Na rovinu složené ze Starostů a nezávislých, Zelených a TOP 09. K jednání o případné radniční koalici vyzvalo ODS. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.
11: Někde jsou šance politických subjektů stále vyrovnané, třeba v Kladně, kde je taky náš reportér Richard Webs.
21: O první místo

0: aby si našli nového vůdce, který dokáže uzavřít dohodu. Protože tenhle mohl uzavřít spoustu dohod, ale z nějakého důvodu to nikdy neudělal. A půjdu ještě o krok dál. Kdybych byl prezidentem, ta válka by se nikdy neodehrála. Ta válka by nikdy nezačala. Neexistoval jediný důvod, proč válka mezi Ukrajinou a Ruskem vypukla. Vypukla kvůli neschopnosti.
1: V minulosti to přitom byla Moskva, která odmítala jakoukoliv dohodu o příměří nebo si kladla nesplnitelné podmínky. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů, je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh z obrázky Planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Informace o něm volejte na linku 158.
2: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli v 10. kole šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Jediný gól vstřelil v 85. minutě střídající útočník Antonín Růsek. Ten je odchovanec Zbrojovky a trefu proto neslavil.
3: To je normální, že vlastně je to vůbec můj první gól proti Zbrojovce a myslím, že by se to nehodilo, abych to nějak slavil. Mám tady k tomu úctu velkou, vlastně vychovali mě k tomu velkému fotbalu tady, takže nebyl důvod a samozřejmě mrzí mě to vůči Zbrojovce, ale teď jsem Jablonci. No.
2: Jablonec se v neúplné tabulce posunul na 4. místo za Mladou Boleslav, která v Plzni prohrála 0-3. Hradec Králové utrpěl druhou porážku za sebou. Nováčkovi Artisu Brno podlehl 2-4. Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 před Přerovem a překážka na D11 za odbočkou na Městec. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy se uklízí po nehodě za sjezdem z dálnice do Zlína a Uherského Hradiště. Na kilometru 269 několik vozidel narazilo do pneumatiky v jízdním pruhu. Projíždějte opatrně. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Městec Králové. Na 46. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta a blokuje tam odstavný pruh, na místo jede policie. U Vyškova čekejte překážku za sjezdem z dálnice D1 exitem Vyškov Západ na kilometru 226. Před křižovatkou stojí nepojízdný autobus a částečně omezuje průjezd. A u Vodňan na Strakonicku pozor na silnici 20 do Protivína. U odbočky na Strakonice auto srazilo zvěř a překáží v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později pak ale začnou ubývat a bude se vyjasňovat. A nejvyšší teploty zítra 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderuje Tomáš Pancíř.
6: Je 6,5 minuty po 21. hodině. Přestože od uzavření volebních místností uplynulo už víc než 7 hodin, stále v řadě měst netušíme, kdo usedne v novém zastupitelstvu a stále nemáme ani konečné výsledky prvního kola voleb do Senátu. Proto pokračuje dál speciální vysílání Radiožurnálu. Samozřejmě budeme všechno dál sledovat a ty průběžné nejaktuálnější výsledky vám v souhrnu nabídneme už za chvíli. Hezký večer.
4: Volby 2026. Volební speciál.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Volební komise dál na řadě míst České republiky sčítají výsledky komunálních i senátních voleb. Stále čekáme na výsledky z větších měst. O výsledcích v menších obcích už je ale většinou rozhodnuto, stejně jako o prvním kole ve volbách senátních. A celé odpoledne to všechno sledovala a dál sleduje Eliška Zábrocká z domácí redakce. Hezký večer.
2: Hezký večer.
1: Nejsledovanější v komunálních volbách jsou výsledky v hlavním městě Praze, už protože jsou to de facto krajské volby, byť tedy podle zákona o volbách do zastupitelstev měst a obcí. Jak to zatím vypadá tedy? Jak volili obyvatelé Prahy?
2: Tak tady platí, že výsledky jsou zatím průběžné, podle nich ale vedou starostové, mají asi 23% hlasů. Těsně druhá je ODS a TOP 09 s 21%, třetí pak je Praha sobě, má 17% hlasů. Starostové vedou tentokrát společně s Lidovci taky ve druhém největším městě v Brně. Tam mají ještě víc, konkrétně 26% hlasů, druhé je tam hnutí ANO s 18%. V obou městech jsme ve sčítání, ale stále teprve zhruba v polovině.
1: A kde je naopak ve vedení vládní hnutí ANO?
2: Je to mimo jiné hned 6 krajských měst, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Zlín, Karlovy Vary a Plzeň. I tady platí, že nejsou výsledky ještě zdaleka konečné. Zajímavé je to ale třeba v Ústí nad Labem, kde má většinou hnutí ANO velkou podporu, tak tam drtivě s více než 50% vítězí jedno Ústí a druhé ANO má jen necelých 16% hlasů.
1: A pravděpodobného budoucího primátora Ústí nad Labem jsme před chvílí měli v našem živém vysílání. Někteří voliči vybírali také senátory. Tam už je rozhodnuto?
2: Je jasné, kdo vyhrál hned v prvním kole a kde budou lidé muset do voleb příští týden taky. V Horní komoře znovu usedne Jan Grulich z TOP 09 z obvodu Rychnov nad Kněžnou, Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko za Strakonicko, za Trutnovsko je to Jan Sobotka z hnutí STAN a nově za obvod Vyškov bude v Senátu předseda Lidovců Jan Grulich. Stále čekáme na výsledky z Děčína, tam by mohl také z prvního kola postoupit kandidát starostů Zbyněk Linhart. Má v tuto chvíli 52,5% hlasů, sečteno je tam asi 90% volebních okrsků. Ve všech zbylých 22 volebních obvodech budou muset lidé k urnám i příští týden, kde budou ve druhém kole senátních voleb vybírat mezi dvěma kandidáty. No a připomenu ještě volební účast, ta nebyla a není ničím překvapivá, v senátních volbách je kolem 42% a v těch komunálních o něco větší, kolem 48%. No a doplním, že všechny výsledky, tedy průběžné i konečné, komunální i senátní, najdete přehledně stále na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
1: A samozřejmě to, jak bude pokračovat sčítání ve velkých městech, včetně Prahy, budeme dál sledovat i v našem vysílání. Dál to bude sledovat Eliška Zábrocká. Zatím díky, naviděnou.
2: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Radiožurnál, je minuta a půl před 9:45. Slovo dostává Petr Habka a Lucie Bílá.
3: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

Dívám ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dosavadní výsledky komunálních a senátních voleb před chvílí zhodnotil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Uvedl, že považuje zisk hnutí ANO v obecních volbách za velmi dobrý. Úspěšné byly podle něj pro hnutí také senátní volby. Andrej Babiš nicméně očekává, že ostatní strany se spojí proti kandidátům ANO ve druhém kole senátních voleb za týden. My vám víc o vystoupení špiček hnutí ANO nabídneme ve vysílání radiožurnálu po 9:30 večer. Do té doby se budeme věnovat ještě jinému vítězství. Judista Lukáš Krpálek totiž znovu uspěl mezi světovou elitou. Na mistrovství světa v Azerbajdžánu získal bronzovou medaili a my za chvíli nabídneme přímo z Baku rozhovor s Lukášem Krpálkem.

0: Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou 6. medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz vítězstvím v posledním zápase nad Finem Puumalainenem. Hned po úspěchu mluvil přímo v Azerbajdžánu s Lukášem Krpálkem náš reportér Petr Kadeřábek.
1: Lukáš Krpálek teď u mě stojí v mixzóně opřený, unavený, ale šťastný. 6. medaile z mistrovství světa ze 13. startu. Úžasná bilance.
2: Jo, je to něco nádherného. Já jsem nesmírně šťastný, že se to povedlo, protože je to těžší a těžší. Mi asi každý uvěří, že práce s těma mladejma 19-20 letýma klukama, tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně. Já zase na druhou stranu z té zkušenosti, samozřejmě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko. I v tom prohraném čtvrtfinálovém zápase si myslím, že to bylo skvělý. Bohužel jsem o kousek prohrál, nicméně pro mě bylo obrovskou motivací dokázat prostě vybojovat pro Českou republiku 2 bronzové medaile z tohoto šampionátu, takže ta motivace tam byla obrovská. Bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči za to a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo a říkám, já jsem nesmírně šťastný a je to sice na jednu stranu velký závazek do budoucna směrem k olympiádě, ale na druhou stranu zase velká motivace do pokračování v té stejné práci a pokusit se dostat na tu 5. olympiádu a pokud možno zabojovat stejně tak o tu medaili i na té olympiádě.
1: Lukáši, ještě jedna otázka, krátce jen. V boji o bronz mi přišlo, že jste omládl. Tam jste prostě asi nemohl prohrát. Od první vteřiny to tak vypadalo.
2: No ono, když jsem si uvědomil, kolik pátých míst jsem už na mistrovství světa vybojoval, tak opravdu jsem prostě nemohl prohrát. Já jsem tam šel s tím, že tam nechám úplně všecko, kdyby mě to mělo stát, nevím co, ale prostě šel jsem tam s tím, že tam musím vyhrát. To se povedlo, prostě vyhrát, vybojovat bronzovou medaili a říkám, já jsem nesmírně šťastný za tohleto a teď prostě na to zase nějakým způsobem navázat a pokračovat v této cestě, protože tato sezóna byla pro mě absolutně nádherná. Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů z mistrovství Evropy s stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat 5. místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě, bronzovou medaili v Číně, takže ta sezóna pro mě byla pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych tomu chtěl pokračovat.
1: Lukáši, běžte si pro tu svou odměnu, za chvilku dostanete bronzovou medaili.
2: Děkuji a zdravím do Česka.
1: Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál půl desáté. Jsou tu zprávy a Monika Chmilová.
1: Dalším senátorem zvoleným v prvním kole bude Zbyněk Linhart ze STAN. Na Děčínsku dostal nadpoloviční většinu hlasů. Komisaři už taky sečetli skoro všechny hlasy v komunálních volbách. Zbývá jim jen 5%. Postupně se objevují i výsledky z velkých měst. Víc je představí redaktorka Anna Millerová.
2: V Praze už je sečtená skoro polovina hlasů. Podle průběžných výsledků vede hnutí STAN, a to přibližně s 23%. V těsném závěsu se drží ODS s TOP 09. Na třetím místě je Praha sobě. Rychlejší jsou komise v Brně, tam už stihly sečíst asi 65% hlasů. Víc než čtvrtina voličů tam zatím podpořila koalici lidovců a starostů. Na druhém místě je hnutí ANO. Nejsilnější sněmovní strana ovládla zastupitelské volby v Ostravě, v Opavě a nebo třeba v Pardubicích. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Policie dál pátrá po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Policisté po něm pátrají v režimu dítě v ohrožení. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s obrázky planet. Chlapcova fotografie je na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Husíští povstalci z Jemenu opět zaútočili na letiště v saúdsko-arabské metropoli Riádu. Informovala o tom agentura AFP s tím, že nejméně 5 lidí je zraněných. Letiště je evakuované a uzavřené. Saúdská vláda se k situaci zatím nevyjádřila. Boje mezi jemenskými povstalci a mezinárodně uznávanou vládou podporovanou Saúdskou Arábií se obnovily letos v červenci. A je světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí, v průměru tedy asi 4 lidé denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky, třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Sport. Fotbalový útočník Patrik Šik pomohl gólem k vítězství Leverkusenu 4-3 v Mohuči. Šik dal branku i v pátém zápase německé ligy v této sezóně a vede tabulku střelců. Bayern Mnichov dostal v Augsburgu už 8. sekundě nejrychlejší gól v historii Bundesligy. Obhájce titulu uhrál jen remízu 2-2 a nevyužil šanci předstihnout Dortmund v čele tabulky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D7, zabito ze vsi a neprůjezdná silnice přes Strážovice. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy překáží nehoda, zabito ze vsi. Na 67. kilometru havarovala 4 osobní auta. V místě se zpomaluje, jede tam policie, čekejte omezený průjezd. Na dálnici D35 se připravte na překážku za Svitavami směrem do Hradce Králové. Na kilometru 196,5 stojí porouchané osobní auto, i tam opatrně. Silnice 54 z Kyjova do Slavkova u Brna je neprůjezdná ve Strážovicích. Zasahují tam záchranáři u požáru. Osobním autem můžete objíždět přes Sobulky a Věteřov. A u Vyškova čekejte překážku na silnici 379. Mezi Ješkovicemi a Ruprechtovem stojí porouchané osobní auto a vybočuje se tam do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, slovo má Tomáš Pancíř.
0: Je to tak, ve vysílání Radiožurnálu dál sledujeme sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách a samozřejmě také reakce na to, jak volby dopadají a dopadly. Pokud by vás zajímalo, jak dopadly volby konkrétně ve vašem městě nebo ve vaší obci, tak kompletní výsledky stále najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Jsou 4,5 minuty po půl desáté. Jsme rádi, že sobotní večer trávíte ve společnosti Radiožurnálu. Žurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu. It's gonna be a good night.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Komunální volby podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše potvrdili, že jeho hnutí je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě Senátu. Řekl to ve volebním štábu hnutí ANO. Nejdůležitější pasáže z jeho tiskové konference vám teď přinášíme ze záznamu.
2: Co je podstatné pro naši zemi je, že naše koalice bude vládnout do září 2029. A je jasně dáno, že když vedení měst a obcí budou chtít s námi spolupracovat, tak budeme spolupracovat. My jsme vláda pro všechny občany České republiky. My jsme se nikdy nechovali tak, že bychom říkali, že jsme jenom vláda vlastně voličů trojkoalice. Ne, my se chováme jako vláda všech a samozřejmě teďka mám na mysli hlavně Prahu. A mě strašně fascinuje, jak vlastně ty opoziční strany už dopředu říkají, že naše vláda je fuj. Tak si pojďme říct, že co to je ta Praha? Komu patří nemocnice? No patří ministerstvu zdravotnictví. Komu patří památky? Kdo bude stavět invalidovnu? Kdo dá na to peníze? No naše vláda. Kdo bude stavět okrut Prahy? No že se dá. To je ten rozpočet, kde křičí, že máme obrovský deficit. A vysoké školy, kdo financuje? No naše vláda. Soukromé školy, mě fascinuje, teďka jsem dneska ráno četl článek a už jsem to konečně pochopil, jak to funguje ty soukromé školy. Že město Praha půjčuje podnikatelům 500 tisíc korun až 30 milionů, aby si začali podnikat jako soukromá škola. Nebo školka. A já se ptám, proč nestaví Praha školy? Proč to nechává soukromníkům? Já jsem prosadil do rozpočtu pro ministra školství 600 milionů korun pro svazkové školy po celé České republice. Jsou tam projekty za 4 miliardy. Takže tohle je taky naše. Takže co vlastně má Praha? Praha má své školství, má dopravu, má metro. No. My chceme stavět novou nemocnici. My máme v Praze samozřejmě znovu ten projekt, který byl skvělý, a v Letňanech postavit administrativní čtvrť. Když jsme to předávali v roce 2021, tak to mělo návratnost 5 let. Mohlo to uvolnit stovky až tisíce bytů. Bylo zamítnuto. Nejmodernější onkologická nemocnice, co jsme chtěli stavět, Královský Vinohrad, zamítnuto. Tak já len říkám, že my samozřejmě novému vedení Prahy, a jestli tam bude hnutí ANO nebo nebude, já si myslím, že náš lídr je velice schopný, slušný, mladý politik, který dělá dobrou kampaň, ale pokud u toho nebudeme, tak samozřejmě to na Praze, jestli bude s námi spolupracovat nebo nebude. Takže za mě, abych dlouho nezdržoval, já jsem spokojený. Když vzniklo hnutí ANO, tak se všichni posmívali, že skončíme, jak všechny ty, nevím, kolik bylo těch stran minulosti. Je úplně jasné, že hnutí ANO je tady natrvalo. Ano, já vím, že je to špatná zpráva pro opozici, ale je to tak. Jsme nejsilnější politickou silou v této zemi a ještě s ní aj zůstaneme.
1: Tolik část vyjádření premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše z tiskové konference, která stále ještě pokračuje ve volebním štábu hnutí ANO v Praze na Chodově. My máme na místě dál naší reportérku. I s tou se ještě spojíme v našem speciálním volebním vysílání, které bude pokračovat až do půlnoci.

Marky Mark, Prince Little Joe ve vysílání víkendového večerního radiožurnálu, ve kterém samozřejmě dál sledujeme volby, ale už se nebudeme věnovat pouze volbám a pouze výsledkům hlasování do senátních nebo v senátních a v komunálních volbách. Budeme se věnovat i jiným tématům. Ultramaratonec Miloš Korpil je přírodní úkaz, ve svých 72 letech pořád závodí. Momentálně je v Alpách, kde ho čeká trasa 75 kilometrů s převýšením 4 kilometry. A jak za chvíli uslyšíte v našem vysílání, stíhá oběháním psát i knihy.

0: 3 minuty po 9:45 posloucháte víkendový večerní radiožurnál. 505 kilometrů za 6 dnů dokázal letos uběhnout 72-letý ultramaratonec Miloš Korpel ze Sokolova. Jeden z nejznámějších českých propagátorů běhání teď závodí v Alpách, trénuje mladší běžce a také píše knihy o běhání. Vydal už svoji 14. jmenuje se 155 běžeckých vychytávek Miloše Škorpila a nabízí rady začátečníkům i zkušenějším běžcům.
1: Miloš Škorpil je skoro přírodní úkaz, především se mu vyhýbají zranění, což je prý důsledek toho, že běhá od dětství a nepřehání to.
2: Já jsem opravdu začal běhat ty ultra až po těch 29 letech toho běhání, takže to tělo na to bylo už nějakým způsobem připravený. Že jo?
1: Však také letošních 505 kilometrů za 6 dnů uběhl Miloš Škorpil až na 5. pokus. Musel zestárnout.
2: Tam bylo zajímavé, ale i každý rok jsem se zlepšoval. Přestože jsem byl starší, že jo, tak jsem vždycky dal víc. Takže jsem si to nechal zapsat jako do té knihy rekordů naší, protože si myslím, že minimálně další 20 let to nikdo nepřekoná, protože tam jakoby, to neběhají už ty lidi. Že jo.
1: Miloš Škorpil spoléhá na to, že ve své kategorii už zůstal skoro sám.
2: Přesně tak.
1: Miloše Škorpila poslouchá manželka Dana. V sedě, to už toho má dneska dost, už je vyběhaná.
3: Můj muž mě nepochválí, jo? To je marný, tak já se musím pochválit. Já jsem letos, mám snad první rok za dobu, co jsme spolu, a jsme spolu 19 let, že jsem běhala poměrně hodně a vlastně přes sezónu teďko a bavilo mě to. Ale běhala jsem teda s kamarádkou, neběhala jsem jako s mým milým.
2: Ale jo. Konečně pochopila, že se nemusí hnát za nějakýma rekordama, jo? My jsme začali tím, že jsem jí řekl, hele, jdeme ven a jdeme šoupat nohama. Jo, aby tam neměla v té hlavě ten běh. A to je jedna z těch vychytávek, že ty lidi, když vybíhají, tak většina vyběhne, co může. Že jo. A potom umírají, že? Ale měli by naopak právě vyběhnout pomalučku, postupně se rozbíhat a pak jsou schopni běžet i daleko. Že?
1: Tento víkend běží Miloš Škorpil horský závod v Alpách. 75 kilometrů s převýšením skoro 4 kilometry. Takže ani po 60 letech běhání nemá v úmyslu se zastavit. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 22 hodin. Jsou tu zprávy a Monika Chmilová.
2: Komunální volby v Olomouci vyhrálo hnutí ANO. V Českých Budějovicích uspělo hnutí Naše Česko. Eritrea tvrdí, že jí Etiopie vyhlásila válku. Judista Krpálek přidal druhou medaili pro Česko na mistrovství světa v Baku. Vybojoval bronz a zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přehánkami. Později se začne vyjasňovat, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vítězem komunálních voleb v Olomouci je stejně jako před 4 lety hnutí ANO. V 45 členem zastupitelstvu bude mít 13 křesel. Druzí skončili Starostové a nezávislí. Třetí uskupení pro Olomouc. Hnutí ANO oproti minulým volbám ztratilo 3 mandáty. Lídrině kandidátky Miroslava Ferancová přesto výsledek nepovažuje za neúspěch.
4: Samozřejmě, že jsme chtěli obhájit ten počet mandátů, ale jsme rádi i za to, jak to dopadlo. Je tam hodně stran, které získali podobný počet mandátů, takže ten mix může být všelijaký, ale já doufám, že se nám teda podaří poskládat opět úspěšnou koalici, tak jako v minulosti, a vlastně zůstaneme jako vedoucí síla na radnici.
2: Do olomouckého zastupitelstva se dále dostali lidovci, ODS a zástupci hnutí Společně. Milujeme Olomouc a kandidátka SPD Svobodní a Trikolora. Komunální volby v Českých Budějovicích ovládlo hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Od voličů získalo téměř 30% hlasů. Naše Česko uspělo i v dalších jihočeských městech, například v Táboře nebo Strakonicích. Podle Martina Kuby má hnutí výsledky i za hranicemi jihočeského kraje.
5: Na nové začínající hnutí, když někde kolegové dosáhnou prostě 10-12%, tak to jsou poměrně hezké výsledky. Dělá mi radost i pohled na Ústí nad Labem, kde jsme byli součástí takové velké koalice a vypadá to, že ta koalice po letech zbaví Ústí toho minulého vedení a nastoupí na radnici. Tam my jsme toho součástí.
2: Východoafrická Eritrea obvinila sousední Etiopii z vyhlášení války. Požádala Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Dnes o tom informovali agentury AFP a Reuters. Země se z vypovězení války obvinují navzájem. Rostoucí napětí souvisí s povstáním v etiopském regionu Tigraj. Eritrejští vojáci tam v minulosti bojovali po boku etiopské armády. Teď ale Eritrea podle etiopské vlády podporuje naopak povstalce. Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte prosím na linku 158. Sport. Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronzovou medaili na mistrovství

0: Králové porazil Děčín 99-93 po prodloužení a Opava zvítězila na palubovce USK Praha 97-88.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Souticemi a nehoda na D7 za Byto ze Vsí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se vyhněte překážce za Trhovým Štěpánovem. Na kilometru 58,5 leží na vozovce v levém pruhu dřevěný špalek. Bezpečně se vyhněte. Na D7 z Chomutova do Prahy pozor za Byto ze Vsí. Na 57. kilometru havarovala 4 osobní auta. Na místě to vyšetřuje policie a zpomaluje se tam. Neprůjezdná zůstává silnice 54 z Kyjova do Slavkova u Brna. Ve Strážovicích zasahují záchranáři u požáru. Objížďky jsou možné přes Sobulky a Věteřov nebo Stavěšice a Dražůvky. A v Praze překáží nehoda v ulici v Botanice. V křižovatce s Preslovou se střetlo osobní auto s motorkou. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti až na 3 stupně a výjimečně se objeví i přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, slovo má Tomáš Pancíř.
3: A ve vysílání víkendového radiožurnálu dál sledujeme a budeme sledovat sčítání výsledků komunálních a senátních voleb, protože stále ještě zdaleka není všechno sečtené, také dál sledujeme a budeme přinášet reakce na tyto výsledky. Už za chvíli budeme naši pozornost věnovat Zlínu, tedy dalšímu krajskému a statutárnímu městu. Hnutí ANO současného zlínského primátora Jiřího Korce totiž v tomto městě proti předchozím volbám ztrácí část podpory a naopak Starostové a nezávislí ve Zlíně posilují. Detaily přineseme už za chvíli ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Sčítání hlasů z komunálních voleb finišuje. Teď se podíváme do Zlínského kraje, přímo ve Zlíně zatím vede hnutí ANO oproti minulým volbám, ale výrazně posílili Starostové a nezávislí. Změny přinesly volby také v dalších okresních městech na Zlínsku a podrobnosti sleduje naše reportérka Michaela Kočendová. Hezký večer.
2: Pěkný večer. Ve Zlíně si zatím prvenství drží hnutí ANO současného primátora Jiřího Korce, které získává zhruba 23% hlasů. Oproti minulým komunálním volbám v roce 2022, kdy ANO získalo téměř 32%, je to ale výrazný pokles. Naopak velký úspěch zaznamenávají Starostové a nezávislí, kteří jsou z přibližně 20% druzí. Před 4 lety přitom získali jen něco málo přes 7%. Oslabuje také ODS, která měla minulé téměř 16%, zatímco letos se její zisk pohybuje kolem 10%. Sečtených je zatím necelých 90% hlasů a přestože ANO vede, o budoucím složením vedení města rozhodnou až po volební jednání,
1: která samozřejmě budeme sledovat v dalších hodinách a dnech. Jak dopadly volby v dalších okresních městech Zlínského kraje, kde jsou největší změny?
2: Jedno z největších překvapení přinesl Vsetín. Tam z více než 40% zvítězilo nové sdružení nezávislých kandidátů VS21, vedené ředitelem gymnázia Martinem Metelkou. Dosavadní starosta Jiří Čunek z KDU ČSL se svou kandidátkou Vsetín srdcem a rozumem skončil až druhý a oznámil, že už se nebude ucházet o místo ve vedení města. V Kroměříži naopak zvítězilo hnutí ANO současného starosty Tomáše Opatrného s téměř 24%. A v Uherském Hradišti zatím vede z více než 26% uskupení Hradišťáci, které tvoří svobodní, soukromníci a nezávislí kandidáti. Kandidátka dosavadního starosty Stanislava Blahy z ODS je až třetí.
1: Tolik reportérka Michaela Kočendová k výsledkům komunálních voleb ve Zlínském kraji. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A já doplním, že detailní výsledky ze všech obcí České republiky najdete přehledně na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

To byla Anna K. ve vysílání Radiožurnálu. Kvůli volbám a sledování výsledků voleb a našemu speciálnímu volebnímu vysílání jsme se dnes věnovali sportu podstatně méně, než bývá o víkendech v našem vysílání zvykem. Za chvíli to trochu napravíme. Sportovní střelci Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na mistrovství Evropy v brokové střelbě bronzovou medaili, a to v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ale ve vyřazovacím finále prohráli se Slováky a také s vítěznými Rusy. Nejen o tom, ale také o dalších dnešních událostech ze sportu budeme víc mluvit už za chvíli. Bude tady náš pravidelný večerní sportovní přehled.

0: Čeští judisté po 45 letech přivezou dvě medaile z mistrovství světa. Bronz Renaty Zachové napodobil v mužské kategorii nad 100 kg dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek. Podrobnosti k tomu v úvodu pravidelného sportovního přehledu přidá František Typovský. Hezký večer.
1: Krásný večer. Sport. Lukáš Krpálek vybojoval na šampionátu v Baku bronz a celkově už má 6 světových medailí. V duelu o třetí místo porazil dvěma bodovanými technikami Fina Puumalainena. 35-letý judista byl ze zisku medaile šťastný i vzhledem k rostoucí konkurenci z řad mladých zápasníků.
2: No, mi asi každý uvěří, že práce s těma mladejma 19-20 letýma klukama tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně, ty zkušenosti samozřejmě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v Plzni 0-3 a po zápase 10. kola šance ligy zůstávají v neúplné tabulce na třetím místě. Opozici za nimi je Jablonec, který vyhrál 1-0 na stadionu Zbrojovky. Domácí Brňané tak nebodovali po druhé v řadě a v obou případech nedali ani gól. Reaguje na to trenér nováčka nejvyšší soutěže Martin Svědík.
3: Nikdo si nemohl myslet, že tou ligou budeme procházet jako už máslem, to zase jako, a já jsem říkal, že tahle vlastně sezóna bude sloužit i na to, aby tam byla nějaká selekce hráčů, aby jsme prověřili nějaký hráče, dali jim šanci, věděli co a jak a věděli, kde třeba nás potom pálí bota, kde potřebujeme větší kvalitu, kde ne, to znamená, že i tyhle ty zápasy nám to všechno ukazují.
1: Fotbalisté Artisu Brno vyhráli druhý zápas v sezóně. V Hradci Králové zvítězili 4-2 a doplňujeme ještě jeden výsledek 10. kola šance ligy. Pražští Bohemians doma zdolali ostravský Baník 1-0. Gólman Antonín Kinský v brance Tottenhamu přispěl k remíze 1-1 na hřišti Manchester United v 6. kole anglické fotbalové Premier League. Arsenal doma porazil Leeds 2-1 a bodově se dotáhl na vedoucí Manchester City, který má ale nedělní utkání v Liverpoolu k dobru. Brighton i v oslabení vyhrál v Sunderlandu 2-0 a je třetí. Pátá Chelsea deklasovala Bournemouth 5-1. Golfistka Sára Kousková bude ve finálovém kole turnaje Evropské túry v Koreji útočit z děleného 4. místa. Za vedoucí Japonkou Yamashitovou zaostává o 3 rány. Právě 3 údery přitom Kousková ztratila na posledních 3 jamkách.
4: Mě to samozřejmě malinko mrzí, ale nic jsme nezměnili. Možná tam bylo malinko víc chyb na konci. Nebyla jsem paradoxně vůbec nervózní, ale cením si spousty těch berdíků a těch skvělých ran do té doby, protože si myslím, že jsme hráli relativně bez chyb a asi někde jsem si to vybrat musela.
1: Do závěrečného kola vstoupí Kousková před 12. hodinou českého času. Dělená 8. příčka s odstupem 2 ran na Kouskovou patří Patricii Makové. Jana Melichová je o další 2 rány zpátky 21. A sprint při velké ceně Singapuru Formule 1 vyhrál Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Čtyřnásobný mistr světa dojel na osychající trati před druhým Britem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Třetí byl další jezdec italské stáje, Monačan Charles Leclerc. Ital Kimi Antonelli dojel čtvrtý a navýšil vedení v celkovém hodnocení šampionátu na 89 bodů. Jeho rival a týmový kolega z Mercedesu Brit George Russell ve sprintu z prvního místa havaroval. Následnou kvalifikaci na zítřejší hlavní závod vyhrál Verstappen před Leclerkem a Hamiltonem.

0: Radiožurnál je 10:30. Jsou tu zprávy a Monika Chmielová.
1: Senátorem v trutnovském volebním obvodu bude znovu Jan Sobotka za STAN. Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů. Druhá skončila Zuzana Chovancová z Hnutí ANO. Podle Sobotky vedla k vítězství nejspíš jeho dosavadní práce na Trutnovsku.
2: V neposlední řadě jsem se věnoval novele stavebního zákona, kterou považuji za velký problém pro tuhle zemi. A myslím si, že to je i o tom, že se snažím to jednat a řešit věcně, nikoliv nějak politicky, ideologicky. Prostě možná, že lidi vidí, že se tomu věnují.
1: Svůj mandát senátora na Strakonicku obhájil Tomáš Fiala z Hnutí Naše Česko. V Senátu bude za obvod Rychnov nad Kněžnou znovu Jan Grulich z TOP 09. Novým senátorem za Vyškovsko se stane jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grulich. Počet obětí ruského útoku na ukrajinské Záporoží stále roste. V troskách zasaženého obytného domu už záchranáři našli 20 obětí a stále pátrají po dalších nezvěstných. Záporoží zasáhlo dnes nad ránem několik klouzavých leteckých bomb, které způsobily rozsáhlé škody. Mezi mrtvými jsou i 3 děti a asi 20 lidí je zraněných. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý, má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru iRozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Sport. Házenkářky Mostu postoupily do závěrečného předkola Evropské ligy. Otočily totiž dvojzápas druhého předkola s týmem Gjorče Petrov. Po nedělní porážce 18-22 ve Skopje dnes Černí andělé v domácí odvetě severomakedonského soupeře deklasovali 27-17.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nehody jsou na D7 za Chomutovem a zabito ze vsí. Na D7 z Chomutova do Prahy se uklízí po nehodě u sjezdu na Hrušovany. Na 91. kilometru havarovala 2 osobní auta při kolizi se zvěří. A na místě zasahují i záchranáři, průjezd je omezený. Na D7 z Chomutova do Prahy nehoda také zabito ze vsí. Na 57. kilometru 4 auta, i tam se zpomaluje, kolona se netvoří. Silnice 54 z Kyjova do Slavkova u Brna je ve Strážovicích opět průjezdná. Zasahují tam záchranáři u požáru, už ale neblokují průjezd a není třeba objíždět. Na nehodu pozor na silnici 11 ze Šumperku do Rýmařova. V ostré zatáčce u Klepáčova osobní auto narazilo do svodidel, na místě to bude řešit policie. A následky nehody překážejí v Jablonci nad Nisou. Na silnici 14 v Podhorské ulici bourala 2 osobní auta v zatáčce, i tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ujediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ujediněle až 18, na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál s Tomášem Pancířem.
0: A náš volební speciál pokračuje i necelé 4 minuty po 10:30. I dál sledujeme sčítání výsledků a v nejbližších minutách se zaměříme na výsledky komunálních voleb v Praze.
3: Volby 2026, komunální a senátní.
0: Teď už bychom totiž měli být ve spojení s lídrem hnutí ANO ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy s Janem Hušbauerem. Dobrý den.
5: Krásný dobrý večer.
0: Dívám se na stále ještě průběžné výsledky pražských voleb. Sečteno je přes 70%, necelých 70,5% okrsků. V tuto chvíli na prvním místě je hnutí STAN 23%, druhá ODS spolu s TOP 09 necelých 22%, třetí Praha sobě 17% až čtvrté místo hnutí ANO 15,25%. Znamená tohle všechno, že míříte do opozice, nebo v tuto chvíli vidíte ještě nějakou šanci, aby hnutí ANO v Praze v příštích 4 letech bylo součástí koalice?
5: Tak vůbec ne, ještě nám chybí sečíst pár pár procent hlasů v Praze. Počkejme si na to, až budou kompletně sečteny veškeré volební okrsky. Teď teprve přicházejí ty největší sídlišní v oblasti a my určitě do opozice nemíříme. My jsme otevřený jednat i v rámci povolebního vyjednávání tak, aby Praha dostala tu změnu, kterou si zaslouží, o kterou stojí. Bohužel na voliče Prahy zapůsobila pravděpodobně antikampaň Antibabiš tak, že jsme nedokázali zapůsobit v rámci naší kampaně pro lepší kvalitu života Pražanů, ale já věřím to, že právě budeme schopni vyjednat i naší pozici ve vedení města.
0: S kým si dovedete představit při tomto rozložení sil, že byste tu pozici vyjednali?
5: Tak počkejme si ještě, až doopravdy budou sečteny veškeré výsledky v rámci Prahy a jak jsem zmínil, tak my jsme otevření vyjednávat v tuto chvíli se všemi krom Piráty. Já si strašně vážím toho mandátu, který jsem dostal. Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří nás volili a kteří tu změnu v Praze si přejí, tak aby jsme tady neměli koalici plnou ideologických sporů, kam by to i mohlo směřovat v rámci předvolební debaty, kdy hnutí STAN tady vyvolávali všichni proti ANO, Piráti vyvolávali, pojďme se spojit, Praha sobě, zhnutí STAN a my stojíme o změnu a se silným mandátem, který jsem zatím doposavat v rámci procentuálního rozložení získal, tak chceme vyjednávat tak, aby jsme byli schopni nabídnout právě v Praze tu potřebnou změnu, kterou si přálo více jak 70% Pražanů před těmito volbami.
0: Vy říkáte, že jste připraveni jednat, že jste otevřeni k jednání. Máte nějaký náznak od některého jiného subjektu z těch, u kterých vypadá, že bude mít své zastupitele, že i oni jsou otevřeni a že i oni počítají s jednáním s vámi? Jste s někým z nich v kontaktu?
5: Já si myslím, že tato otázka ještě je brzká. Doopravdy všichni si čekáme na to, až budou sečteny veškeré okrsky. Nikdo nechceme předbíhat finálnímu výsledku. A věřím tomu, že jednání se rozeběhnou i hned po sečtení i právě těch velkých například sídlišních oblastí.
0: Vy jste říkal, že v pražské kampani dominovalo téma Antibabiš. Když jste o tom sledujíc přicházející výsledky v průběhu odpoledne a podvečera přemýšlel, mohl jste vy jako lídr udělat něco jinak?
5: Určitě ne, já jsem do toho dal totální maximum, dal jsem do toho všechno, do této kampaně, tak, aby jsme právě dokázali voličům nabídnout tu změnu a co se týká pana premiéra, tak právě jsme chtěli dokázat i to, že je důležitá spolupráce mezi Prahou a vládou ve všech oblastech, ať už ze strany vlády, která tady má důležité investice, jako je Pražský okruh, železnice, nová nemocnice, či i v kulturní oblasti, například teďkon invalidovna a na druhou stranu, že Praha potřebuje přicházet z různými novelizačními záležitostmi tak, aby právě měla nástroje pro určité opatření, ať už v rámci bezpečnosti, dopravy nebo třeba bydlení. A s tím Praha musí přicházet a s tím musí Praha spolupracovat s vládou, protože právě Praha musí, stát musí přijímat tyto novelizační balíčky tak, aby Praha získala různé nástroje, jak tuto problematiku v Praze řešit.
0: Říká lídr hnutí ANO ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy Jan Hušbauer. Díky, že jste se připojil, že jsme spolu mluvili ve volebním vysílání Radiožurnálu. Naslyšenou.
5: Taky naslyšenou, děkuju.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Už přes 8,5 hodiny sledujeme sčítání výsledků letošních komunálních a senátních voleb. Stále ještě není sečteno. V Praze dokonce počet sečtených hlasů stále nedosahuje ani ke 3/4. Konkrétně je to 72%. V tuto chvíli stále ve volbách do pražského zastupitelstva vede hnutí STAN s 23% hlasů. Právě ve volebním štábu hnutí STAN před chvílí skončila další tisková konference, už druhá v průběhu dnešního večera. I tu sledoval náš reportér, který tráví v tomto volebním štábu celé odpoledne i večer, tedy Vojtěch Tomášek. Vojtěchu, hezký večer.
2: Dobrý večer od starostů. To, co si Tomáši zmiňoval, tu tiskovou konferenci, právě tam byla Praha, kterou si taky zmínil, hlavním tématem. Hodně se děkovalo, hodně se tleskalo. Tleskali členové hnutí, kteří jsou tady v sídle starostů na Malostranském náměstí a sledují z těch vyšších pater toho domu to, co se děje dole, protože je to tady několika podlažní. Celý den v podstatě starostové sledovali, jak ta Praha může dopadnout. No a nakonec tedy to vypadá skutečně, že starostové v Praze vedou. Věří se tedy na to, že by v Praze mohli i zvítězit. Samozřejmě kolem možné pražské koalice zůstává celá řada otázek, celá řada otazníků. Jsou jisté v podstatě dvě věci, to, že starostové budou trvat na postu primátora a to, že v té koalici nebude hnutí ANO. To teď na tiskové konferenci zástupci starostů taky potvrdili. Všechny ostatní varianty ale zatím zůstávají ve hře. Já jsem se díval, jak to teď početně vychází a starostové by teoreticky mohli složit koalici buď jen se Spolu pro Prahu, tedy s ODS a TOP 09, nebo třeba jen s Prahou sobě a s Piráty. Obojí početně vychází, ta druhá varianta vychází trošku silněji. Nicméně lídr starostů v Praze Petr Hlaváček nevyloučil ani variantu, že by v Praze mohla vzniknout velká koalice všech těch subjektů, které jsem zmiňoval. Což samozřejmě by mohlo být zajímavé, i pokud je třeba o vztahy občanských demokratů s Piráty, které jsou v Praze poměrně vyhrocené. To ale budeme muset všechno ještě sledovat, na to si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, protože ta jednání by měla začít zejména zítra. S Tomášem Portlíkem, lídrem Spolu pro Prahu, už Petr Hlaváček dnes mluvil a ta další jednání potom budou pokračovat. Takže jak ta Praha dopadne, to zatím stále ještě není jisté, ale jak si Tomáš říkal, nejsou sečtené ještě ani 3/4.
1: Uvidíme samozřejmě a bude určitě zajímavé sledovat ta povolební jednání v Praze. Pojďme se věnovat také senátním volbám. Jak starostové a nezávislí hodnotí výsledky jejich kandidátů v prvním kole senátních voleb?
2: Zatím také jako velký úspěch, protože se dá říct, že v podstatě všude, kde starostové své kandidáty postavili, tak do jisté míry uspěli. Například předseda jejich senátorského klubu Jan Sobotka, tak ten dokonce svůj mandát obhájil už v tom prvním kole. Já jsem se Víta Rakušana ptal, jak vidí budoucnost Jana Sobotky, jestli by měl pokračovat jako předseda senátorského klubu nebo třeba zamířit do vedení horní komory, myšleno tedy případně na post jednoho z místopředsedů. Ono to téma vlastně toho, kdo po těchto volbách bude druhým nejvyšším ústavním činitelem, tedy předsedou horní komory, se taky v průběhu jak té předvolební kampaně, tak i teď se řekněme, nějakým způsobem vynořuje. Vít Rakušan ale mluvil o tom, že on určitě teď nechce spekulovat a vymýšlet nějaké koalice proti stávajícímu předsedovi Miloše Vystrčilovi. Říkal, že starostové budou ctít ty senátní zvyklosti, tedy, že nejsilnější senátorský klub nominuje předsedu horní komory a to on říkal, že i kdyby starostové teď proměnili všechny své mandáty, tak to početně nevychází na to, aby byli oni tím nejsilnějším senátorským klubem. Zajímavá situace může nastat za 2 roky, to sám Vít Rakušan zmínil, protože za 2 roky budou starostové obhajovat pouze jediný senátorský mandát a podle Víta Rakušana, pokud se jim tedy podaří zužitkovat vlastně to, co dělali teď v kampani a to, jakým způsobem voliči komunikují a i to tedy, jaké výsledky jim to přináší, tak by třeba mohlo i znamenat, že by si mohli na ten nejsilnější klub v Senátu i pomýšlet. To je ale už za 2 roky, to je samozřejmě ještě v tuto chvíli daleká budoucnost.
1: A ona zajímavá situace situace může přijít také, pokud by vznikl senátorský klub Naše Česko, tedy subjektu, který založil Martin Kuba, což je varianta, o které jsme spekulovali i v průběhu odpoledne v našem volebním speciálu. Ale Tomáš, samozřejmě pravdu, na to, Tomáš, abychom to věděli mohlo... víc, ano, povídej.
2: To by mohlo klub ODS a TOP 09 samozřejmě do jisté míry oslabit, to je pravda.
1: To by ten poměr sil mohlo samozřejmě změnit, ale v tomto směru budeme moudřejší určitě až za týden po druhém kole senátních voleb, takže nepředbíhejme. Zatím tedy to byly informace od Vojtěcha Tomáška z volebního štábu Hnutí Starostové a nezávislí. Díky za to, naslyšenou.
2: Budeme to všechno sledovat. Díky, naslyšenou, hezký večer.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
1: V čele Senátu by Miloš Vystrčil rád pokračoval. Premiér Babiš označil rusko-americkou ropnou dohodu za velkou facku pro Evropu. Fotbalisté Ostravy prohráli v Šancelize na hřišti Bohemians a zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Miloš Vystrčil z ODS by chtěl pokračovat ve funkci předsedy Senátu. Řekl to ve volebním štábu občanských demokratů. Dodal ale, že výsledky k tomu musí vytvořit podmínky. Cílem ODS je v Senátu podle Vystrčila obhájit 5 mandátů.
3: Samozřejmě, kterýkoliv mandát navíc je úspěchem. Pokud se vám nepodaří všechny mandáty obhájit, tak samozřejmě to nebude úspěch. To neříkám nic nového a co se týká komunálních voleb, tam bych byl velmi rád, kdybychom byli zastoupeni v co nejvíce statutárních městech.
1: Horní komoru vede Vystrčil od roku 2020, kdy nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu. Senátoři ho pak do funkce znovu zvolili už 3x. Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradisku v referendech odhlasovali, že v obci chtějí zachovat všechny 3 železniční přejezdy. Zrušení jednoho z nich zvažuje Správa železnic. Proto, aby vedení obce podniklo veškeré kroky pro zachování přejezdů, hlasovalo více než 92,5, respektive téměř 96% lidí. Výsledky obou referend jsou platné, protože se jich zúčastnilo zhruba 46,5% všech oprávněných voličů, pokračuje lidovecký místostarosta obce Jiří Milič.
4: My jsme to očekávali, ale to se založí, to ničem nevede, jako jo, to bylo prostě úplně zbytečné, tady toto, protože stejně Správa železnic, jak nás informovali, 10 roků se s tím nic dělat nebude, tady s tímto záměrem, a po 10 letech buď se bude aktualizovat ten záměr, anebo se to hodí úplně k ledu, jo, takže bylo to úplně zbytečné.
1: Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s obrázky planet, je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte na linku 158.
2: Sport.
1: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena. A fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v 10. kole Šanceligy na hřišti pražských Bohemians 0-1. Během téměř 3týdenní reprezentační přestávky odehráli i přípravný duel v Katovicích. Trenér Baníku Roman Skuhravý nebyl s výkonem na hřišti Bohemians oproti prezentaci v přípravě spokojený.
5: Opravdu jsem čekal, že po těch 3 týdnech a hlavně po tom minulým týdnu, po tom zápase, kdy jsem to tam viděl, agresivnější výkon. A to byl vlastně náš life motiv jako přípravy. Chceme se rvát po každý metr. Bez balonu to tam bylo, ale s míčem to bylo hodně nesebevědomé.
1: V dalších sobotních zápasech Zbrojovka Brno doma podlehla Jablonci 0-1, Hradec Králové Artisu Brno 2-4 a Plzeň před

0: osvětlení.
1: Zadní mlhovky, jako je to lepší je mít prostě, no.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti až na 3 stupně a výjimečně se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přeháníky. Později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, slovo má opět Tomáš Pancíř.
4: Speciální volební vysílání Radiožurnálu vstupuje do své 10. hodiny. Stále sledujeme průběžné výsledky z velkých měst, především z Prahy, kde stále ještě nejsou sečteny všechny hlasy v komunálních a senátních volbách. A právě volbám do zastupitelstva hlavního města Prahy se budeme věnovat v dalších minutách Radiožurnálu. Zamíříme do volebního štábu ODS, protože právě tam před chvílí skončila tisková konference uskupení Spolu pro Prahu. Co zaznělo, to uslyšíte od nás už za chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Ve vysílání Radiožurnálu teď míříme do volebního štábu Občanské demokratické strany v centru Prahy. Právě tam před chvílí skončila dnes už druhá tisková konference. Tentokrát to byla tisková konference koalice Spolu pro Prahu, kterou tvoří ODS a TOP 09. Vše na místě sledovala naše reportérka Jana Čermáková. Dobrý večer.
2: Hezký večer. Lídr koalice Spolu pro Prahu, první místopředseda ODS a kandidát na primátora Tomáš Portlík před chvílí řekl, že se tisková konference koná v době, kdy je v Praze sečteno necelých 70% hlasů. Konstatoval, že chtěli v Praze vyhrát a připustil, že se zdá, že to prostě nestačilo. Stejně ale chce podle Portlíka koalice Spolu pro Prahu vytvořit stabilní vedení města a podílet se na pražské vládě, kdy bude město například rychleji stavět. Portlík už řekl, že si volal s lídrem STAN Petrem Hlaváčkem, co nejdřív se sejdou, už zítra nebo pozítří, a promluví si o prioritách, aby byli schopni sestavit funkční vládu. To by Portlík podle svých slov považoval za úspěch.
1: Vylučuje koalice Spolu pro Prahu spolupráci s hnutím ANO?
2: Podle Tomáše Portlíka je to zřejmé. Výsledky sice ještě nejsou stoprocentní, na druhou stranu už jsou skoro jasné. Spolupráci s hnutím ANO Portlík vyloučil. Znovu zopakoval, že si s Petrem Hlaváčkem ze Starostů musí nejdřív promluvit o programových prioritách. A Portlík taky připustil, že nakonec primátorem být nemusí. Doslova řekl, že na primátora má nárok vítěz. A pokud bude koalice Spolu pro Prahu druhá, musí to respektovat.
1: Říká naše reportérka Jana Čermáková. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný večer.
1: A ještě doplním aktuální výsledky. V tuto chvíli je v Praze sečteno necelých 80% hlasů. Na prvním místě zůstává hnutí STAN z více než 23% hlasů. Druhá ODS plus TOP 09, tedy Spolu pro Prahu, má 21,7%. Hnutí ANO je na čtvrtém místě s 15% hlasů. Takové jsou tedy aktuální výsledky. Sčítání v Praze stále pokračuje.

Posloucháte Radiožurnál. Jen 10 koní vyběhne do zítřejší Velké Pardubické a na nich také 3 jockeyové, kteří už dokázali v minulosti slavný dostih vyhrát. Připomeneme to už za chvíli.

0: Do 136. ročníku Velké Pardubické vyběhne zítra 10 koní. Opět ale bude podstatné i to, kdo je slavným překážkovým dostihem provede. Ve startovní listině jsou celkem 3 žokejové, kteří už si vyzkoušeli, jaké to je projet cílem Velké Pardubické na prvním místě. A jejich zkušenosti mohou v jednom z nejdelších dostihů v Evropě koním výrazně pomoci.
1: Tak ty koně, to jsou hlavní závodníci, my jim samozřejmě se snažíme pomoct, jako co je v našich silách.
2: Říká skromně Jan Faltejsek, sedminásobný vítěz Velké Pardubické, který bude v neděli v sedle spolufavorita Gottfrieho a může vyrovnat rekord Josefa Váni, ten vyhrál 8x. Ve startovní listině naopak poprvé od roku 2005 není Jaroslav Miška. A to může mít určitý vliv na největší středoevropský dostih, protože právě Miška byl v předešlých letech tím, kdo často udával tempo Velké Pardubické.
3: Chybí nám tam Jarda Miška, ty zkušený jezdci, který znají, jak naježdět ty skoky, kdo to bude prostě vodit, je to otázka. Já vidím, že klidně se toho zhostí irský host nebo prostě Pepa Bartoš, zkušený jezdec, ale to je prostě věc taktika každého z nás a uvidíme, jak se to prostě vyvine celý dostih.
2: Orders patří mezi ty top favority tady, on vyhrál velký cross v Cheltenhamu, jel i velkou národní dojel, velkou národní. Z prvního místa v Cheltenhamu dá se tady z irského pohledu vyhrát z prvního místa. V minulosti měli ostrované problémy na různých místech pardubického specifického závodiště.
3: Takže se to vyhrát dá, my známe z vlastní zkušenosti, že Orfe de Blanc se to podařilo 3x, takže když je ten kůň opravdu dobrý, kvalitní, tak potřebuje těžit z toho, že cvála a ty ostatní vlastně koně odcvála. Ale je to o té znalosti toho závodiště, jockey ho zná, ten kůň ne, ale myslím si, že to je natolik zkušený a dobrý kůň, že by to pro ně neměl být problém.
2: Popisuje trenér Dalibor Terek, který předloni slavil triumf ve Velké Pardubické právě s Gottfriem. Vítězné zkušenosti má i žokej Josef Bartoš, ten se posadí na Valacha Arukariase a možná bude právě tím, kdo nastolí tempo letošního dostihového vrcholu.
3: Pepa Bartoš má taky šikovnýho koně a je to hlavně pan jezdec, takže může si to vzít na sebe, udělat si takový tempo, který mu bude vyhovovat a může nás překvapit.
2: Přidává Dalibor Terek. Josefa Bartoše čeká už 21. Velká Pardubická a i podle něj to je výhoda. Jak říkal nedávno na radiožurnálu Sport v pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
4: Vím, kde se jezdí vlevo, kde vpravo a dokážu tomu koni najít lepší cestu k tomu skákání a získat tady na těch věcech. Třeba mu najít trošku kratší dráhu, než třeba jedou ostatní. V tom dostihu ty zkušenosti jsou jako důležitý, protože musí člověk chápat, jaký je tempo od startu, jaký je tempo po taxisu a jak se to mění a na to se musí reagovat. A to samozřejmě, pokud jedu po druhý, tak tohle ještě člověk tak nevnímá.
2: Mluvil Josef Bartoš o tom, že na pestrém závodišti v Pardubicích můžou žokejové hodně těžit z předchozích dostihů. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 11:30. Zprávy má Monika Chmilová.
3: Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potížemi, které obratem vyřešila. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec Radiožurnálu řekl, že volby hodnotí jako řádné.
4: Nezaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. To, co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
3: V loňských volbách do sněmovny byla aplikace e-doklady nefunkční a přetížená. Husíští povstalci z Jemenu opět zaútočili na letiště v saúdsko-arabské metropoli Rijádu. Informovala o tom agentura AFP s tím, že nejméně 5 lidí je zraněných. Letiště je evakuované a uzavřené. Saúdská vláda se k situaci zatím nevyjádřila. Jihomoravští policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografii pohřešovaného chlapce najdete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. A energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny nově budou platit i za rezervovaný příkon, který nevyužívají. Blokují tak připojení dalších zákazníků. Opatření má přinést uvolnění kapacity v síti.
0: Sport.
3: Házenkářky Mostu postoupily do závěrečného předkola Evropské ligy. Severomakedonský celek Gyorgye Petrov doma porazili 27-17 a smazali čtyřgólové manko z úvodního utkání ve Skopji. Osmi góly se pod výhru Černých andělů podepsala reprezentační spojka Markéta Šustáčková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D5 za Plzní a nehoda ve Strakonické ulici v Praze. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova velmi opatrně před sjezdem na Zbůh a Kozolupy. V omezení na 92. kilometru se blízko vozovky pohybuje několik divokých prasat.
6: Oni jsou opravdu jako těsně vedle. Na poslední chvíli jsem se vyhla. Jsou tam dva minimálně psi.
5: Na D1 opatrně, pokud budete sjíždět na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Za sjezdem před křižovatkou stojí nepojízdný autobus a vybočuje se tam. A v Praze pozor na nehodu ve Strakonické ulici ve směru do centra. Před Zlíchovským tunelem havarovala dvě osobní auta. V místě se zpomaluje, je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky. Později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál s Tomášem Pancířem.
7: Často se opakuje, že ve volbách může rozhodnout každý hlas. Důkazem toho jsou letošní výsledky prvního kola senátních voleb, protože nejtěsnější možný výsledek rozhodl o tom, kdo z kandidátů v obvodu Žďár nad Sázavou postoupí do druhého kola senátních voleb. Tím rozdílem byl právě jeden jediný hlas, který rozhodl, že postupuje kandidát z KDU-ČSL, zatímco kandidát ODS do druhého kola nepostoupí. Detaily i k tomu to najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Posloucháte Radiožurnál, přeju vám hezký večer.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

Ve vysílání Radiožurnálu dál sledujeme vše, co souvisí s dnešními komunálními a senátními volbami. Mapujeme situaci v jednotlivých městech a obcích. Například v Jihlavě vyhrál komunální volby tým pro Jihlavu uskupení ODS, Lidovců a TOP 09. V zastupitelstvu, které má 37 členů, získal 16 mandátů. My se do Jihlavy za detailními informacemi vypravíme za chvíli.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Komunální volby v Jihlavě vyhrál tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09. Před druhým ANO má náskok zhruba 14% bodů. S velkou pravděpodobností tak bude v čele města pokračovat dosavadní primátor z ODS Petr Ryška.
2: Poprvé od roku 1990 získal vítěz v Jihlavě víc než 30% hlasů. 37 členem zastupitelstvu bude mít 16 křesel.
3: Jsme udělali hodně dobrých věcí pro Jihlavu. Pak se tam samozřejmě projevilo i to, že si myslím, že fakt jako jediní máme na ty další 4 roky úplně jasný program a lidem jsme to říkali.
2: Myslí se i dosavadní primátor z ODS Petr Ryška. Poslední 4 roky jeho strana vládla v Jihlavě v koalici právě s hnutím ANO. Ve městě se za tu dobu postavila například nová multifunkční aréna nebo první část centrálního dopravního terminálu. Právě ten chce v nadcházejícím období dokončit.
3: Budeme se bavit, jak ANEM, ale samozřejmě i se STANem a s Pirátama, takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili, aby se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
2: Hnutí ANO, které vyhrálo 3 předchozí komunální volby v Jihlavě, bude mít nově 10 zastupitelů. V čele kandidátky vždy stál dosavadní náměstek primátora Radek Popelka, který tak zažívá první volební porážku.
4: Hrálo velkou roli masivní kampaň, kterou kolegové měli, zvládli dobře, to jako klobouk dolů a to mohlo u mnohých voličů rozhodnout.
2: Podle něj hrálo ve výsledku i roli, že zástupci ANO byli v končícím volebním období na rozdíl od jejich koaličních partnerů míň vidět.
4: My jsme přesvědčeni o tom, že společně jsme Jihlavu posunuli o obrovský kus dopředu a rádi bychom samozřejmě v této práci pokračovali dál.
2: Do zastupitelstva se dostali ještě starostové, kteří mají 5 mandátů. Po 3 pak získali Piráti a SPD. První povolební jednání o budoucí koalici by měla začít v neděli. Ustavující zastupitelstvo bude 2. listopadu. František Jirku, Radiožurnál.

Britská centrální banka Bank of England zveřejnila podobu nové emise bankovek. Proč na 5 librovce nahradí Winstona Churchilla obrázek ježka? I to uslyšíte ještě do půlnoci ve vysílání Radiožurnálu.

0: 10 minut před půlnocí posloucháte Radiožurnál. Britská centrální banka oznámila, jak budou vypadat nové bankovky. Historické osobnosti nahradí na librách obrázky zvířat. Například politika Winstona Churchilla vystřídá v budoucnu na 5-librové bankovce ježek. O tom, jaké zvířecí motivy budou na platidlech zobrazeny, rozhodli lidé v anketě.
1: Na přední straně všech britských bankovek zůstává i nadále portrét panovníka, tedy krále Karla III. Motivy, o kterých je řeč, se nacházejí na zadní straně bankovek. Ty se, jak říká Victoria Clelandová z Bank of England, i v minulosti pravidelně měnily.
2: Je jasné, že spokojení nebudou všichni. Vím, že někteří by chtěli, abychom zachovali historické postavy. Ty byly na bankovkách přes 50 let. Před nimi byly na bankovkách geometrické vzory. Nevylučuji, že se někdy portréty osobností zase vrátí. Teď je ale čas pro přírodní motivy.
1: O tom, jaké motivy to budou, rozhodlo v anketě asi 500 000 Britů. Nejvíce hlasů získal čmelák, následovala sova pálená a ježek. Ten jako první nahradí na 5-librové bankovce Winstona Churchilla. Jeho vnučce Emě Soamesové to na rozdíl od mnohých politiků vůbec nevadí.
3: Bank of England odvádí skvělou práci. A to, koho nebo co zobrazí na bankovkách, je čistě na ní. Musím říct, že v naší rodině jsme si nikdy nemysleli, že můj dědeček bude na bankovce navždy.
1: Přesně řečeno, Winston Churchill byl na 5-librovce od roku 2016. Oznámení Bank of England sice v Británii vyvolalo mnohé reakce. Ekonomové ale upozorňují na fakt, že používání hotovosti, tedy i bankovek, v Británii v posledních letech prudce pokleslo. V roce 2024 bylo hotově uhrazeno méně než 10% všech plateb. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru iRozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je přesně půlnoc. S novým dnem přinášíme hlavní zprávy.
1: Češi si zvolili své obecní zastupitele. Ve velkých městech se hlasy ještě sčítají. Už po prvním kole senátních voleb může mít Česko 6 jistých senátorů. Judita Krpálek vyhrál na mistrovství světa zápas o bronz a má 6. světovou medaili. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se vyjasní, teploty do 18 stupňů. Je neděle 11. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Volební komise dál sčítají výsledky komunálních voleb. K urnám podle stále ještě průběžných výsledků dorazilo zhruba 48% voličů. Detaily přidá redaktorka Eliška Zábrocká.
3: Sečíst zbývá asi 1,5% okrsků, a to ve velkých městech. Vůbec nejrychlejší byla letos volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku. První výsledky zveřejnila 28 minut po uzavření volebních místností, tedy o minutu dřív než při minulých komunálních volbách. Ty letošní byly podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce bez větších potíží.
4: Nedošlo k ničemu extrémně nestandardnímu. Za ministerstvo vnitra mohu tyto volby zhodnotit jako vlastně klidné.
3: Asi největším překvapením komunálních voleb je výsledek v Ústí nad Labem, kde poprvé v historii vítězné uskupení Jedno Ústí získalo přes 50% hlasů. Druhé je tam hnutí ANO se 16%. Výsledky voleb průběžné i konečné jsou na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: V komunálních volbách v hlavním městě zatím nejsou sečteny všechny hlasy. Ve volebním štábu Prahy sobě sleduje čekání na konečný výsledek reportér Petr Kastner.
5: V hlavním městě je teď sečteno skoro 87%. Na prvním místě je z 23% hnutí STAN, na druhém koalice Spolu pro Prahu, která má necelých 22%. Praha sobě je aktuálně třetí s průběžným ziskem přes 17%. Její lídr Adam Scheinher předpokládá, že se zástupci STAN a Spolu se sejde zítra. V případě společné koalice by měl zájem o gesci dopravy. Do zastupitelstva hlavního města se podle současných výsledků dostane taky hnutí ANO. Naopak SPD je zatím pod 5% hranicí. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: V Brně je po sečtení více než 94% okrsků jasné vítězství koalice lidovců a starostů. Získali přes 27% hlasů a vyhráli v Brně poprvé. Lidovecký lídr Jakub Hruška proto už další strany pozval k povolebnímu vyjednávání. Sleduje to reportér Tomáš Kramer.
6: Do štábu lidovců a starostů už přijeli zástupci dalších stran, které se v Brně dostaly do zastupitelstva, jenom kromě opozičního hnutí ANO, které tentokrát skončilo třetí. Druhá a dosud vládnoucí ODS a TOP 09 uznala porážku a chce s lidovci ve spolupráci pokračovat, i když ODS přijde o primátorský post. Vítěz voleb si taky mohl vybrat, jestli chce do vlády v Brně přibrat i nyní opoziční Zelené a Piráty, anebo nové hnutí za Lužánkami. A právě před malou chvílí lídr lidovců Jakub Hruška oznámil, že se všemi těmito stranami kromě ANO vyjednává a že právě s nimi by měla vzniknout nová vládnoucí koalice. On sám má být novým brněnským primátorem. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: V Ostravě obhájilo vítězství v komunálních volbách hnutí ANO. Získalo ale méně mandátů než před 4 lety. V Moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcova, složená z ODS, lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Uspěli i motoristé.
7: Já jsem to dneska i kolegům tady připomínal, že bychom se měli více usmívat, protože jsme zvítězili v těch volbách. Je to možná o jednotky mandátu méně, než jsme předpokládali.
8: Říká kandidát hnutí ANO na ostravského primátora Richard Vereš. Koalice na vládním půdorysu hnutí sestavit nemůže. SPD bude v zastupitelstvu chybět. Výsledek hodnotí lídr SPD Petr Harvánek.
9: Budu v tomhle hodně kritický, takže samozřejmě nejsem spokojený.
8: Koaliční jednání chce vítěz voleb zahájit v pondělí. Výsledek nabízí i variantu, která by hnutí ANO poslala do opozice. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
1: Česko může mít po prvním kole senátních voleb až 6 jistých senátorů. To by bylo nejvíc v historii. Šanci postoupit z prvního kola má v Praze jedna, zatím Jiří Padevět za STAN. Do horní komory už se ale během dne jasně dostalo 5 kandidátů.
10: Obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala.

0: amerických sankcí. Zelenský takový ústupek označil za projev slabosti. Trump ho obvinil z toho, že se nechce s Ruskem dohodnout.
1: Navrhuji, aby si našli nového vůdce, který dokáže uzavřít dohodu. Protože tenhle mohl uzavřít spoustu dohod, ale z nějakého důvodu to nikdy neudělal. A půjdu ještě o krok dál. Kdybych byl prezidentem, ta válka by se nikdy neodehrála. Ta válka by nikdy nezačala. Neexistoval jediný důvod, proč válka mezi Ukrajinou a Ruskem vypukla. Vypukla kvůli neschopnosti.
0: V minulosti to přitom byla Moskva, která odmítala jakoukoliv dohodu o příměří nebo si kladla nesplnitelné podmínky. Jihomoravská policie pátrá po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. Chlapec se nevrátil v pátek ze školy domů, pokračuje mluvčí krajských policistů Petr Vala.
2: Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je střední postavy a měří přibližně 165 cm. A nemá u sebe finanční prostředky ani mobilní telefon a na sociálních sítích nevystupuje.
0: Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe by také měl mít modrý batoh s obrázky planet. Jeho fotografie najdete na serveru iRozhlas. Chlapec by mohl být podle policie v ohrožení života, protože může trávit už druhou noc venku. Prosí proto veřejnost o pomoc. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Sport. Fotbalisté Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0. A judista Lukáš Krpálek vybojoval svou čtvrtou medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase se porazil dvěma bodovanými technikami Fina Puumalainena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů úspěšné kariéry.
3: Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů, z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat pátý místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě. Ta sezona pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych tomu chtěl pokračovat.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Požár na D1 za 9 kříži a nehoda na D5 za Plzní. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte komplikace za odbočkou na Domašov. Na kilometru 173 hoří velmi intenzivně vozidlo. Plameny šlehají vysoko, je tam hodně kouře. Na místo jedou hasiči, budou tam zasahovat a je možné, že provoz bude zastavený. A poslední exit by v tom případě byl 168 km sjezd na Domašov. Na dálnici D5 pozor na nehodu za Plzní ve směru do Rozvadova. Před sjezdem na Zbůh a Nýřany v omezení na 92. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. A průjezd je omezený, jede se pomaleji. V Praze překáží nehoda ve Strakonické ulici. Před Zdíchovským tunelem směrem do centra havarovala dvě osobní auta. S opatrností projedete. Záchranáři zasahují u Dukovan na Třebíčsku. Na silnici 152 do Moravského Krumlova havarovalo osobní auto. Projedete Kyvadlově jedním pruhem. A opatrně u Čejkovic na Hodonínsku. Na silnici do Mutěnic auto sjelo do příkopu. Na místo jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Během noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti až na 3 stupně a výjimečně se objeví přízemní mrazíky. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky s Vladimírem Krocem.
6: Ruská nafta do Spojených států, co udělá dohoda Trumpa a Putina s cenami na světových trzích? A jak podporovat péči o duševní zdraví vyučujících? Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti dohodu prezidenta Trumpa s jeho ruským protějškem Putinem o naftě. Ve společném prohlášení v čele s šéfem senátních demokratů Chuckem Schumerem hovoří o zoufalém ujednání s vrahounským diktátorem. Dohodu kritizovali i někteří republikáni. Trump v pátek oznámil dohodu s Moskvou o dodávkách nejméně 300 000 tun nafty na americký a světový trh.

0: Dalším hostem je Boris Tomčak, analytik společnosti Finlord. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to může ovlivnit světový trh s ropou?
1: Tak ten vplyv bude skutečně minimální. Ono to sice číslo 300 000 tun vypadá jako velmi vysoké, ale keď to porovnáme například so spotrebou nafty v Spojených štátoch, tak tam sa denne, za každý jeden deň spotrebovala nejakých 500 000 tón nafty. Takže ono to prakticky pokryje 14 hodín spotreby nafty v Spojených štátoch. Môžeme to porovnať napríklad aj s Českou republikou. V Českej republike sú strategické zásoby ropy a ropných produktov približne 2 milióny tón. Takže skutočne jedná sa o skôr taký malý objem. A ešte počítame s tým, že teda i v listopadu potom by malo byť nastať ďalšie uvoľnenie, približne 500 000 tón. A potom sa uvidí, ako budú ruské rafinérie schopné produkovať naftu, pretože tá ich voľná kapacita je prakticky veľmi nízka.
0: No práve problém je, myslím hlavne v tom, že surové ropy je na trhu dosť, ale chybí spracovateľské a přepravní kapacity, je to tak.
1: Je to tak, pretože i v Rusku po útokoch zo strany Ukrajiny tak boli rafinárske produkcie zničené a len s malou rezervou dokážu ruské rafinére vôbec pokrývať samotný domáci ruský trh. Tam tá ich voľná kapacita na export je 100 až 200 tisíc tón mesačne, takže skutočne oni nemajú nejakú veľkú kapacitu a ak budú ukrajinské dronové útoky pokračovať a ďalej ničiť zariadenia, tak oni vlastne Rusko buď bude musieť omeziť domácu spotrebu nafty, alebo nakoniec ten export nafty bude omezený.
0: No jak by vôbec Putin mohol obhájiť export suroviny ze země, kde chronicky chybí zejména pohonné hmoty, lidi stojí dlouhé fronty?
1: Pre Putina to bude určité politické víťazstvo, alebo je to už politické víťazstvo, že vlastne presvedčil Spojené štáty od vekového rivala, aby od neho odoberal vlastne ropný produkt, prípadne v budúcnosti môže i ďalšie komodity odoberať. Takže pre Putina je to skôr také ako mocenské politické víťazstvo. A na strane Trumpa tak je to zasa nejaký signál k jeho voličom, že sa snaží a riešiť situáciu s vysokými cenami pohonných hmot na americkom trhu, ale ako som uvedol, v tom fyzickom rozmere sa skutočne jedná o pomerne malý objem.
0: Trump v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinérie. Mimochodem podle aktuálních zpráv ukrajinské drony zautočily na nový terminál ropný, který hoří v Rusku. Jak velký to může fakticky mít vliv na cenu nafty?
1: No, musíme sa pozrieť na dva dôvody. Jedným dôvodom skutočne sú ukrajinské útoky na rafinérie. Prakticky, keď sa pozrieme na naftu, tak tá produkcia od začiatku roku poklesla o 1,5 milióna tón mesačne. Takže ako nastalo tam pomerne významné zníženie. Ale ešte väčší pokles nastal u produkcie pohonných hmot benzínu a nafty kvôli vojne v Perskom zálive. Tam vlastne tie rafinérie v Perskom zálive sú ešte viac obmedzené, pretože export cez Hormuzský prieliv síce sa zvýšil, ale stále je výrazne pod úrovňami pred vojnou.
0: Takže asi na 70% faktory, myslím, je to v túto chvíli.
1: Na 70% je to u ropy, ale u ropných produktov je to ešte menej ako 50%. Tam vlastne jednak sú zariadenia poškodené a tam bola preferencia exportovať viac ropu. A takže tieto dva faktory sú v tomto roku platné a iné rafinére, ktoré sú aktívne v iných oblastiach sveta, tak tie už prakticky idú na 95, niektoré až na 100% svojej kapacity a tým, ak je rafinérska produkcia zložitá technologicky, tak ono nie je možné veľmi rýchlo vybudovať novú kapacitu, aj keď na najbližšie roky už sa plánuje budovanie kapacít, predovšetkým v Ázii a napríklad aj v Afrike, ale tieto kapacity budú online až za 2-3 roky.
0: A jak sa do situácie promítá omezení vývozu ropy Čínou?
1: Čína je to ďalšia veľmoc. Vlastne Čína v tento rok menej nakupovala ropu v prvej polovici roku, takže to vlastne pomohlo trhu, že tá cena ropy nerastla až tak výrazne, ako mohla rásť, aj keď tam teda zvýšenie cien ropy nastalo. No a zároveň teraz už v posledných mesiacoch zase na trh s ropou prišla a začala ropu nakupovať. Takže to naopak zase cenu ropy udržuje vyššie. A predovšetkým to vidíme na a cenách prepravy pomocou tankerov, keďže vlastne teraz Čína sa snaží zohnať akúkoľvek ropu a prakticky za akúkoľvek prepravnú sazbu, takže tie prepravné sazby sú rekordne vysoké a v prepočte na bareli stojí preprava z Perského zálivu do Číny nejakých $35 za barel, čo je obrovská suma, keď si zoberieme, že samotná surovina, samotná ropa, jej cena sa pohybuje okolo $100 za barel a v normálnom období tá prepravná sazba je $2 až $3 za barel. Takže Čína vlastne teraz dosť ovplyvnila trh tej prepravy ropy.
0: A souhlasíte s předpovědí, když připomeneme, že Saudská Arábie zdvojnásobila vývoz ropy, země G7 se dohodly, že z nouzových zásob uvolní 100 milionů barelů ropy a paliv, že přesto se trh může plně zotavit až v průběhu roku 2027?
1: Áno, je to tak. Tam samozrejme nastalo nejaké uvoľnenie zásob, sú nejaké mechanizmy, aby sa dostávalo na trhy viac pohonných hmot a ropy. Ale kým nebude odblokovaný hormúzsky prieliv kompletne na 100% a kým sa vlastne nezvýši produkcia mimo Rusko, tak ten trh bude stále v nedostatku a tento nedostatok vlastne podľa rôznych predpovedí by mal byť odstranený až v druhej polovici budúceho roku.
0: Boris Tomčák, analytik spoločnosti Finlord, ďakujem vám. Naschledanou.
1: Ďakujem za pozvanie a pekne prajem.
0: Na 10. říjen připadá Světový den duševního zdraví. Poprvé ho vyhlásila Světová federace pro duševní zdraví v roce 1992. Letos má téma sdílená prožitá zkušenost, skutečné hlasy, skutečná změna. Když se zaměříme na pedagogy, více než polovina vyučujících ze základních škol vykazuje podle průzkumu znaky spojené s dlouhodobým pracovním stresem a je ohrožena syndromem vyhoření. Mezi hlavní stresory patří pocit nedocenění, zahlcení úkoly, náročné chování žáků a žákyň, komunikace s rodiči, pocit osamocenosti a nejasné hranice pracovní doby. Ve studiu vítám Hanu Matoušů, ředitelku neziskové organizace Get the Point, která se věnuje podpoře vzdělávání a rozvoji učitelské profese. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Proč je péče o duševní zdraví důležitou součástí kvalitní výuky?
2: Tak já si myslím, že je to takové jasné a víme to, myslím, všichni od sebe známe, že když se my sami cítíme lépe, tak věci, co děláme lépe, mají větší dopad, my z nich máme radost a na konci je větší užitek těch, ke kterým ty naše činnosti směřují. A to stejné je u pedagogů. To znamená, že myslím, že naším cílem je, aby vzdělávací úspěchy žáků a žákyň byly dobré. K tomu je potřeba dobré prostředí ve třídě, ale to nevzniká jen tak. A tam v té třídě s nimi je učitel. A není to tak, že on přijde a není to robot, to znamená, nemůžeme ho naprogramovat, aby podával každý den stejný výkon bez toho, že se o něj staráme. Je potřeba, aby on se cítil dobře a věřil ve výsledky své práce, ve svůj dopad a v nějakou efektivitu. A potom může mít takový dopad i na své žáky a žákyně.
0: No jak se tady to rozpoložení pedagoga přenáší do třídy?
2: Tak já myslím, že úplně jednoznačně, že můžete možná, když jste hodně silný a máte velkou sebereflexi, to nějakou chvíli udržet. A i když se necítíte dobře a nejste v dobrém rozpoložení, tak to žáci a žákyně nepoznají, ale to je velmi časově ohraničené, to nemůžete dělat do nekonečna. To znamená, že proto, abyste opravdu mohli odvádět dobrou práci, potřebujete vy sami být v pohodě a vnímat, že to prostředí, ve kterém je přátelské a že v něm chcete být.
0: Zatímco v Evropské unii vnímá pomoc učitele s učením pozitivně 71% žáků, v Česku je to pouhých 52%. Co s tím?
2: Ano, to číslo je velmi smutné a myslím, že to opravdu vyplývá z toho, jaká je situace na českých školách, že učitelé, kteří, jak už jsem zmínila, se necítí dobře a nebo jsou na pokraji vyhoření, jak se tam zmiňoval to číslo, že to je poměrně veliké číslo, vysoké číslo, je to 50%, čili polovina, tak nemůžou být adekvátní oporou pro své žáky a ty to samozřejmě cítí. To znamená, že se nemohou moc dobře v té hodině cítit dobře.
0: A v čem by tedy měla spočívat psychohygiena kantorů?
2: Já myslím, že bych to rozdělila do více rovin. Každý samozřejmě by měl pečovat nějak sám o sebe, vědět, co mu dělá dobře, nedělá dobře, kdy je ten čas zastavit a najít si ty nějaké nástroje, které mu pomáhají v tom, aby se cítil dobře. Ale zároveň to není jenom jeho individuální snaha, to, co by to mělo být, protože záleží i na škole, na místě, kde působí, a tam by měly být nastaveny dobré podmínky pro jejich práci, pro práci pedagogů.
0: A mohli bychom být konkrétnější, v čem to spočívá?
2: Spočívá to v mnoha věcech. Ten tým, který je na škole, by měl být jednotný, měla by tam být dobrá vzájemná komunikace, ti lidé by měli mít nějakou jednotnou vizi školy a měli by vědět, že to je bezpečný prostor, kde mohou chybovat a kde můžou zároveň sdílet.
0: A co rozumíte pojmem udržitelná práce?
2: Udržitelná práce je právě taková práce, která umožní tomu pedagogovi
0: nevyhořet.
2: Nevyhořet, přesně tak, a neodejít po 5 letech do předčasného důchodu. Ano.
0: No a kdy přichází ten okamžik, kdyby si měl člověk umět říct o odbornou pomoc, jak rozeznat ten syndrom vyhoření, že skutečně něco takového nastává?
2: Já myslím, že to jste šel už jakoby o krok dál, kdy už je to taková, že hasíme problémy. Aha. A bylo by hezké, kdybychom těm problémům uměli předcházet. K tomu by přesně mohla sloužit třeba supervize ve školách, kde na některých probíhá, ale co víme, tak to je opravdu jenom taková zatím zrnko písku. A právě když je tam ta supervize v té škole, tak se to obvykle dělá nebo zařizuje až v okamžiku, když tam něco hoří. Hmm. Což není úplně ideální, ano.
0: Dobře, ale pokud skutečně k tomu dojde, myslím si, že jednotlivec si nerad připouští, že dejme tomu má tenhle problém, syndrom vyhoření.
2: Ano, a já si myslím, že často si myslí, že je jediný, kdo ho má, a že když se právě otevře nějaké sdílení vzájemné, což je ta supervize v rámci školy, tak možná s překvapením zjistí, že podobnými syndromem nebo podobnými pocity trpí většina jeho kolegů. A že opravdu stačí nebo pomůže velmi, když se o tom baví společně, když si sdílejí i nějaké návody k tomu, co pomohlo tomu druhému, a když se naučí společně tomu předcházet.
0: Když jsem v úvodu jmenoval ty základní stresory, co vy považujete asi za největší problém současného školství?
2: Současného školství nebo to, co trápí ty učitele a učitelky?
0: No, takhle to myslím.
2: Ano. Myslím si, že je to opravdu, je to mix samozřejmě věcí. Je to nějaké nedocenění jejich práce. Je to vždycky komplikované to, že učitel a učitelské povolání takové nevděčné, že dopady toho, co děláte, se často projeví až mnohem později. To znamená, že je důležité učitelům opravdu dávat zpětnou vazbu co nejdříve a hodnotit je a dávat jim takovou, ten pocit toho, že víme, že jsou důležitý a zásadní. Potom jsou to samozřejmě vztahy, to, že se cítí dobře na té škole, že tam je prostor pro sdílení, že mohou, když se něco nedaří, tak mají kam jít a komu to sdělit. A že za to nebude nikdo peskovat ani kritizovat, že to je prostě normální součást jejich práce a že je jasné, že každý chybuje a ne, kdy se cítíme dobře. No a je to ta zahlcenost samozřejmě, ta je přítomná všude, ale.
0: A jak působí v této oblasti vaše neziskovka?
2: Já si myslím, že my máme vliv nebo můžeme mít vliv na to ocenění, o které jsem hovořila, protože to je jednou z věcí, co děláme, je odborná, že organizujeme odbornou cenu pro pedagogy základních a středních škol Global Teacher Prize Czech Republic. A v rámci té, když probíhá nominační a přihlašovací proces, tak vlastně veřejnost, to znamená kdokoliv, můžou to být kolegové, ale zároveň i děti nebo rodiči žáků, mohou svému učiteli poslat nějakou zpětnou vazbu na to, jak si myslí, že ta jeho práce na něj působí, a to si myslím, že má velký efekt.
0: Hana Matoušů, ředitelka neziskové organizace Get the Point. Děkuju moc a mějte se hezky, nashledanou.
2: Také děkuji, nashledanou.
0: Tolik polední publicistika, Vladimír Kroc.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po půlnoci. Krátké zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Vítězem komunálních voleb v Olomouci je stejně jako před 4 lety hnutí ANO. V 45členném zastupitelstvu bude mít 13 křesel. Druzí skončili Starostové a nezávislí. Třetí uskupení pro Olomouc. Hnutí ANO oproti minulým volbám ztratilo 3 mandáty. Do olomouckého zastupitelstva se dále dostali i lidovci, ODS a zástupci hnutí Společně. Milujeme Olomouc a kandidátka SPD Svobodní a Trikolora. Komunální volby v Českých Budějovicích ovládlo hnutí Naše Česko, jeho českého hejtmana Martina Kuby. Od voličů získalo téměř 30% hlasů. Naše Česko uspělo i v dalších jeho českých městech, například v Táboře nebo ve Strakonicích. Při útoku jemenských povstalců Husíů na letiště v saúdsko-arabském Riádu zemřelo nejméně 12 lidí. Na místě je taky přes 300 zraněných. Uvedl to tamní úřad pro civilní letectví. Letiště v metropoli Saúdské Arábie je po raketovém útoku ze sobotního odpoledne uzavřené a evakuované. Husíové na něj v poslední době útočí opakovaně. Po předchozích útocích tam tento týden zemřeli celkem 4 lidé, včetně jednoho pilota. Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a bude dál podporovat Ukrajinu. Vláda v Berlíně tak reaguje na páteční dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Moskvou o dodávkách ruské nafty. Trumpův krok ostře kritizovali opoziční demokraté v americkém senátu. A v Semilech je pro turisty po opravách opět přístupná vyhledávaná rýgrová stezka u řeky Jizery. Informovalo o tom vedení města. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél skály nad řekou a zrekonstruovali vysutou galerii. Práce trvaly od začátku září a stály přes 1 milion korun.
1: Sport.
3: Desítka koní i žokejů odpoledne zabojuje o vítězství ve 136. ročníku dostihu Velká Pardubická. Přímý přenos nejslavnějšího překážkového závodu ve střední Evropě začne v 15:30 na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Požár na D1 za Devíti kříži a překážka na D6 u Hostivice. Dálnice D1 z Prahy do Brna byla neprůjezdná za odbočkou na Domašov. Na kilometru 173,5 zasahují hasiči u požáru kamionu. A provoz byl na chvíli zastavený, teď už se dá s opatrností projet jedním pruhem. Na nehodu pozor na D1 za Brnem ve směru do Prahy. Na kilometru 184 osobní auto srazilo divoké prase, blokují tam odstavný pruh. Na dálnici D6 se vyhněte překážce za Prahou ve směru do Karlových Varů. Za sjezdem do Hostivice na 2. kilometru leží na vozovce sražená srna. A na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně před sjezdem na Nýřany. V omezení na 92. kilometru auto srazilo divoké prase. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky. Později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
2: Na hodinách máme necelé 4 minuty po půl jedné a začíná noční Radiožurnál s datem 11. října. Je tu neděle a samozřejmě i teď v nočním čase se budeme věnovat ještě hlavnímu tématu víkendu, a to jsou senátní a komunální volby. A v první reportáži se vypravíme na sever Čech. V krajském městě Ústí nad Labem se po 8 letech ujme vlády někdo jiný. Volby tam vyhrálo uskupení Jedno Ústí, hnutí ANO skončilo druhé. V reportáži za chvíli uslyšíte víc.
1: Noční Radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Po 8 letech přišlo hnutí ANO o prvenství v Ústí nad Labem. V komunálních volbách je sečteno téměř 99% okrsků. Krajské město teď povede uskupení Jedno Ústí, které podle průběžných výsledků získalo víc než 51% hlasů. Hnutí ANO už přiznalo porážku.
2: Všichni jsme Jedno Ústí. Není nějaký druhý, třetí, čtvrtý Ústí. Všichni jsme Jedno Ústí.
3: Ve volebním štábu uskupení Jedno Ústí bylo veselo. Oslava se přenesla i na ulici.
2: A prosím nás, vyberte ze svého středu největšího kontrolora a můžete nás samozřejmě kontrolovat, ať můžete všechno v pořádku.
4: Cítím se příjemně, možná to zní blbě, ale já jsem takovýhle výsledek v něj doufal, možná očekával, vlastně dal jsem se to jako za cíl, protože jsem chtěl, aby jsme měli silnou většinu. Tu koalici už máme celkem velkou, naučili jsme spolu řešit problémy, které v průběhu dojednávání toho memoranda a potom koalice, potom programu, tak když ty problémy vyvstaly, tak jsme se naučili řešit. Dneska jsme vlastně jeden tým.
3: Uskupení Jedno Ústí tvoří Pro Ústí, Ústecké fórum občanů, Starostové a nezávislí, TOP 09 a Naše Česko. Zatímco ve štábu u vítěze se oslavuje, ve štábu hnutí ANO je velmi smutná nálada.
5: Určitě smutno, samozřejmě. Prohra nikdy nikoho nepotěší, takže za mě jedině pogratulovat 7 koalici absolutnímu vítězství.
3: Shrnul výsledek komunálních voleb v Ústí nad Labem lídr kandidátky ANO Tomáš Hrubý s tím, že je ještě brzy na závěry a situaci je potřeba analyzovat a rozhodnout se, co dál. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Aneta Langerová s vámi byla v nočním radiožurnálu a přeji příjemný noční poslech i nadále. Tunisu ti už vyvezli specialisté na důlní stavby ze skály v Novém dvoře u Opavy. V areálu Arboreta obnovují zapomenutou břidlicovou štolu, ve které skončila těžba zhruba před 100 lety. Břidlice se používala hlavně na střechy domů a obnovený důl tuto historii připomene.
1: Bacha na hlavu tady, tady to nízké.
2: Tady jsou nějaké nápisy. 4.7. Zde pobývali Vlastík a Majka.
3: Tak třeba přijdou potom ještě tady na návštěvu.
2: Přísahali
4: věrnost.
2: Jo, to je, to víte, jo. Přísaha.
0: Zavalená štola přilákala před lety i zamilované. Museli se sem ale soukat po kolenou. Vzkaz se srdíčkem na zdi přečkal do dneška.
2: Teď jsme v té hlavní komoře K1.
0: Jiří Kocur má obnovu a vyklízení této štoly na starosti. Už se sem dá normálně projít. Dvě velké dutiny a dobývací komory jsou asi 50 metrů od vstupu do skály. Jsou krásně vidět vrstvy břidlice, jak se postupně odlamovaly.
2: Jakmile jsme to vytěžili, tak jsme potom objevili tady ty z větší části vlastně krásně zachovalé původní zakládky.
0: Obnovili jste i nebo postavili jste i portály, tady vidím.
2: Postavili jsme dva portály, jeden je v románském stylu a druhý je v gotickém stylu. Umožňovali vlastně průchod mezi těma jednotlivýma zdma nebo do těch jednotlivých komor.
0: Důl využíval zakladatel novodvorského arboreta Guido Riedl a proto se štola stane součástí prohlídky botanického parku. Bude to hodně neobvyklé zastavení, říká vedoucí arboreta Rostislav Schindler.
5: Mělo by se to otevřít příští rok v dubnu. Bude vlastně nový přístup, nová cesta udělaná ze zahrady, takže návštěvníci budou mít vlastně další kus nové přírody.
0: Stojí to za pohled i zvenku. Zmizelo tady křoví a odhalená skála se vstupem do útrop naznačuje, že tam uvnitř je něco velkého. Z Opavska Martin Knitl.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled přináší Monika Chmelová.
1: Novým senátorem za Vyškovsko se stane jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem za Trutnovsko bude opět Jan Sobotka. Při prvním hurikánu letošní sezóny zemřeli ve Spojených státech 4 lidé. Mladoboleslavští fotbalisté prohráli v Plzni a dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Senátorem v Trutnovském volebním obvodu bude znovu Jan Sobotka za STAN. Hned v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. Svůj mandát senátora na Strakonicku obhájil Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. V Senátu bude za obvod Rychnov nad Kněžnou znovu Jan Grulich z TOP 09, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Novým senátorem za Vyškovsko se stane jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grulich. Komunální volby v Jihlavě vyhrála koalice Tým pro Jihlavu. Trojice ODS, Lidovci a TOP 09 získala přes 37% a v 37 členem zastupitelstvu má 16 křesel. Druhé hnutí ANO bere se 23% 10 křesel. Pět zastupitelů má STAN a po třech Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených a koalice SPD, Svobodní, Pro a Trikolora. Lídr vítězné koalice Petr Ryška z ODS chce být znovu primátorem a plánuje jednat s ostatními hnutími a koalicemi v zastupitelstvu.
3: Tak ustavující zastupitelstvo je 2. listopadu a my určitě nechceme spěchat, určitě se chceme pobavit do programu a určitě chceme právě, protože jsme zvyklí to, co slíbíme, splnit, takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili, aby se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
1: Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 tisíc domácností. Hurikán Isaias už nad pevninou zeslábl. Předtím měl sílu hurikánu druhé kategorie z maximálních 5. Kvůli Velké Pardubické bude dnes uzavřená část silnice 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Draškovic. Výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude také dohlížet policie. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
4: Za policii bychom rádi požádali řidiče, aby respektovali dopravní značení, dbali pokynů policistů a pořadatelské služby. Řidiči, kteří nemíří na Velkou Pardubickou, pokud mohou, ať se okolí závodiště v neděli vyhnou, a návštěvníci, ať jednak vyrazí s dostatečným časovým předstihem a současně jsou při příjezdu i odjezdu trpěliví, schovývaví a ohleduplní k ostatním.
1: Přímý přenos dostihového závodu začne v 15:30 na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy v ligovém duelu v Plzni neskórovali a odvezli si porážku 0-3. Už po dvou minutách rozhodl domácí útočník Kristof Kabongo, který na jaře oblékal dres Středočechů. Duel hodnotí trenér hostů Aleš Majer.
5: Výkon byl dobrý, ale víme všichni, kde se rozhoduje fotbal, a to je v pokutových území a tam jsme dobrý nebyli. Takže když nejste dobrý v pokutových území a ještě v Plzni, která i když teď měla nějaký horší období, tak pořád je to vynikající tým náš český, tak samozřejmě vás domácí za to potrestají.
1: V dalších sobotních zápasech Bohemians zdolali Ostravu 1-0, Jablonec vyhrál na trávníku Zbrojovky Brno 1-0 a Artis Brno zvítězil v Hradci Králové 4-2. Dnes je na programu zbývající trojice utkání 10. kola. Liberec ve 13 hodin nastoupí proti Slovácku, v 15 hodin začne duel Teplice-Olomouc a program uzavře souboj Sparty s Pardubicemi s Výkopem v 18 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy, na Radiožurnálu uslyšíte reportáž.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprojezdná D1 za Ostrovačicemi a překážka na D6 za Prahou. Dálnice D1 z Brna do Prahy je neprojezdná za Ostrovačicemi. Na kilometru 172 provoz blokují zřejmě následky nehody. A poslední volný je sjezd na Ostrovačice na kilometru 178. Objíždět můžete po silnici 602 přes Říčany a Domašov. A prakticky na stejném kilometru jen ve směru z Prahy do Brna na D1 stále zasahují hasiči u požáru kamionu. Na kilometru 172 se projíždí na Brno pouze levým pruhem, kolona se teď už netvoří. Dálnice D1 ještě jednou za Brnem ve směru do Prahy. Na kilometru 184 se uklízí po nehodě osobního auta, které srazilo divoké prase. Tam je zabraný pouze odstavný pruh. A na D6 opatrně za Prahou ve směru do Karlových Varů. Za sjezdem do Hostivice na druhém kilometru ještě může ležet na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, později začnou ubývat a vyjasnit.

0: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu se obešly bez větších problémů. Policisté asistovali třeba na Jižní Moravě, v Hrušovanech nad Jivišovkou nebo některých brněnských částech je lidé přivolali kvůli tomu, že před volebními místnostmi politici pokračovali v kampani. To ale zakazuje zákon. Policie zasahovala i v Moldavě v Krušných horách, kde radnice už několik dní řeší podezření na účelové přihlašování nových obyvatel. Tam budou mít volby nejspíš ještě soudní dohru.
2: Já jsem tady 10 let napsaný jako v trvalém bydlišti na Moldavě. To, že jsme se odstěhovali, protože už tady není taková práce, to není zase takový
3: problém. Já jsem se neodstěhoval, já jsem tady...
2: Nikde jinde nás volit nenechají.
4: Stěžuje se jeden z 22 voličů, které moldavská radnice vyškrtla ze seznamu. Ti za přítomnosti policie sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle vedení obce se tam přihlásili jen proto, aby mohli ovlivnit výsledek hlasování. Situací se proto bude zabývat Ústecký krajský soud. Předsedkyně volební komise v Moldavě Jana Svitáková popsala atmosféru ve volební místnosti.
5: Pak směřují ten vztek na nás, víš, je problematické s nima i nějak jednat a vlastně jim cokoliv vysvětlit. Ta naše práce končí tím, že jim vlastně dáme tu možnost si sepsat stížnost.
4: Ve zbytku Česka byly volby klidnější. Tempo sčítání je skoro stejně rychlé jako před 4 lety. Za menší zpoždění podle místopředsedkyně Českého statistického úřadu Evy Krumpové může vyšší zájem o hlasování.
6: Český statistický úřad přebral první výsledky hlasování ve 14.28 a jednalo se o okresek v Miskovicích. V okrese Kutná Hora jako druhý byl zpracován okresek Lovčovice na Třebíčku a jako třetí Hvožďany na Domažlicku.
4: Tradičně vysokou účast měli v Chile na Rokycansku. Tam přišlo 86% oprávněných voličů. V absolutních číslech 18 z 21. A už před volbami bylo jasné, že se z voliči rozloučí primátorka Třince Věra Palkovská. Z čela města odchází po 20 letech. Letos už nekandidovala. Marek Sedláček.

0: Má být židle hlavně pohodlná nebo krásná a musí být lampa nenápadná, aby dobře sloužila svému účelu? Podobné otázky řeší neustále také čeští designéři, kteří představili své návrhy na pražském design bloku. Festival má dnes před sebou poslední den. Hlavním tématem 28. ročníku bylo právě světlo.
1: Lampy, lustry, stínidla nejrůznějších tvarů a velikostí rozsvítily několik pater pražského veletržního paláce. Ve velké dvoraně najdete v jednom z rohů také dílnu na světlo, nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Jde o několikametrový zcela zatemněný tunel, ve kterém v uvozovkách rostou po obou stranách lampičky s kulatou žárovkou na konci. Když se jí dotknete, tak se rozsvítí, zakývají se a pomalu zasnou. Popisuje jeden z autorů návrhu, Roman Mareš.
2: Připomíná to hodně tu Světlušku, jde to rychle vyrobit, je to jednoduchá, levná věc a udělat v sérii vlastně 2000 kusů lampiček, které jsou vlastně ručně dělaný, je vlastně docela náročný, takže jsme šli po jeho vlastně jednoduchým tvaru. V tom pingpongovém míčku je vlastně čip na míru, který symbolizuje tu Světlušku, takže vlastně jak ji pohladíte tu lampičku, tak ona vlastně svítí nějakých 30 vteřin a pak pomalu vlastně zhasíná a vy zase musíte aktivovat dál.
1: Práci designera okomentoval přímo na místě také středoškolský student designu David Glinský.
3: Mně to přijde jako hrozně hezký a zajímavý. Jako připomíná mi to dokonce trochu jako i film Avatar, jak tam tak jako běhal mezi těma rostlinama, ale mám pocit, že tady to nevydrží moc dlouho, že to je prostě takový světlo, který třeba během 3 měsíců už přestane fungovat. Vlastně takhle to zkoumám, takhle jako zjišťuju něco a tak dále. Beru z toho inspiraci a třeba kontakty nějaký.
1: Lampičky si mohou návštěvníci koupit, když vylezou z tunelu. Symbolickou Světlušku si můžou odnést domů nebo si ji postavit v tunelu s pomocí nevidomé mistrně nebo mistra dílny. Kolem jdoucí pak prochází labirint stánku k dalším tuzemským studiím. Sahají na materiály sedaček, berou si letáky a jdou si odpočinout třeba k instalaci Maxima Velčovského nazvané Veranda. Designér si přebral téma světla po svém a vytvořil obrovský stůl s červenobílým koskovaným ubrusem. Na délku má zhruba 20 metrů a deska se postupně svažuje a rozšiřuje. Zhruba uprostřed sedí také dvě studentky, Sofie a Kateřina.
4: My jsme dostali takový zadání ze školy, že si máme jako vybrat 3 firmy nebo produkty, které nás nejvíc zaujaly. Na to pak máme udělat nějaký projekt, takže teďkon si tady vybíráme, co nás nejvíc zaujalo. No za mě je to dobrý v tom, že tu jsou jako ne tak známý ty firmy. Malinký firmy, o kterých se třeba nedozvíte, když jako sem nejedete.
1: Skupinky návštěvníků míří z Veletržního paláce také na výstaviště do zrekonstruovaného průmyslového paláce. Před ním si mohou prohlédnout třeba instalaci Barbory Šlapetové a Lukáše Richsteina s názvem Jak se dotknout nebe. Další výstavy design bloku najdete třeba také v jízdárně Pražského hradu nebo Umělecko-průmyslové muzeu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Je půl druhé. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Komunální volby v Liberci vyhráli starostové pro Liberecký kraj a obhájili vítězství z roku 2022. Po sečtení všech hlasovacích lístků mají přes 28% hlasů. Druhé skončilo nové uskupení Lepší Liberec a na třetím místě je Hnutí ANO. Vítězné uskupení teď postupně jedná s dalšími partnery. Sešlo se s Hnutím ANO a koalicí Liberec otevřený lidem a Piráti. Na dnešní dopoledne má naplánovanou schůzku s Hnutím Lepší Liberec. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. Východoafrická Eritrea obvinila sousední Etiopii z vyhlášení války. Požádala Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Informovali o tom agentury AFP a Reuters. Země se z vypovězení války obvinují navzájem. Rostoucí napětí souvisí s povstáním v etiopském regionu Tigraj. Eritrejští vojáci tam v minulosti bojovali po boku etiopské armády. Teď ale Eritrea podle etiopské vlády podporuje naopak povstalce. A přes 100 ateliérů uměleckých škol a galerií se letos připojilo ke dnům otevřených ateliérů v Jihočeském kraji. Ještě dnes se lidé můžou setkat přímo s umělci a vidět je při práci. Kromě výtvarníků a řemeslníků se zapojili taky street artisti, šperkaři nebo keramici. Sport. Házenkáři Karviné zůstávají v novém ročníku domácí extraligy 100%. Druhý tým uplynulé sezóny porazil v šestém kole doma Kopřivnici 26-23 a vede tabulku o 3 body před mistrovskou Plzní. V sobotu taky Strakonice podlehly novému Veselí 29-33, Jičín Brnu 27-32 a Lovosice před vlastními fanoušky zdolali Frýdek Místek 29-27.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: D1 za Ostrovačicemi už průjezdná a nehoda u Lovosic. Dálnice D1 z Brna do Prahy byla neprůjezdná za Ostrovačicemi. Na kilometru 172 policie řeší nehodu. Dálnice stála, teď se to pomalu začíná rozjíždět. Kolona chvilku zabere, než se rozjede. Každopádně sjíždět z dálnice už nemusíte. D1 ve směru do Prahy je na kilometru 172 už průjezdná. Na D1 z Prahy do Brna na stejném kilometru 172 ještě stále zasahují hasiči u požáru kamionu. Tam už to bylo taky zavřené, je to teď průjezdné levým pruhem už bez kolony. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy vyšetřují nehodu na kilometru 184. Osobní auto tam srazilo divoké prase, zablokovaný je pouze odstavný pruh. A komplikace jste hlásili na silnici 247 ze Siřejovic do Lovosic. U křižovatky k dálnici D8 zasahují záchranáři u vážné nehody, ještě to může být neprůjezdné.
4: Bude tam teďka přistávat vrtulník, tak je to neprůjezdný. Je to křižovatka směrem na D8 a na Litoměřice. Směrem na Lovosice asi přes Lukavec.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přeháňky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: V pražském kongresovém centru dnes začne 30. ročník konference Forum 2000. Slouží k výměně zkušeností mezi lidmi z různých zemí v oblastech, jako je budování demokracie nebo ochrana lidských práv. Na konferenci se bude také vzpomínat na bývalého českého prezidenta Václava Havla, který byl jedním z jejich zakladatelů. My vám k tomu řekneme víc za malou chvíli.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Lake Malawi v nočním radiožurnálu. A už po 30. se dnes v Praze sejdou na konferenci Forum 2000 bojovníci za lidská práva z různých zemí, občanští aktivisté a bývalí i současní politici. Cílem je propojit účastníky z různých zemí a vyměnit si zkušenosti. A také na dálku podpořit lidi, kteří se stali terčem represí ve státech omezujících lidská práva. Letos se bude vzpomínat i na spoluzakladatele Fóra 2000, někdejšího českého prezidenta Václava Havla.
1: Bude rezonovat vlastně už i v názvu konference, kdy se odvoláváme na jeho slavné dílo Moc bezmocných.
2: Uvedl mluvčí konference Forum 2000 Filip Šebek.
1: Ale samozřejmě není to jenom připomínka jeho odkazu, ale jeho myšlenek, jeho důrazu právě na občanskou společnost, lidská práva, a samozřejmě tyto témata budou rezonovat zhruba v 60 panelových debat, diskuzí a workshopů. I have the distinct honor.
2: Loni na konferenci přijelo přes 800 delegátů ze 130 zemí. Podobně tomu bude letos. Mezi účastníky budou například bývalá litevská prezidentka Dalia Grybauskaitė, současný prezident Dominikánské republiky Luis Abinader nebo vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouska. Přijede i jemenská novinářka, lidskoprávní aktivistka a nositelka Nobelovy ceny míru Tawakkul Karman.
1: My se opravdu snažíme v každé zemi najít osobnosti, kteří by přispěli k debatám na témata, která na konferenci probíráme, a aby se tyto lidé vzájemně obohacovali a snažili se společně najít způsob, jak propojit své know-how ohledně podpory demokracie a jak je uvést co nejefektivněji v činnost, ať už v rámci vzájemné spolupráce a různých prostě prohlášení společných nebo tlaku na autoritářské režimy, aby propustili obhájce lidských práv, které drží ve vězení.
2: Na konferenci se také uděluje cena nadace Fóra 2000 za odvahu a odpovědnost. Oceněným, kteří mohou být obětmi represí, se tak vysílá signál, že se o nich ve světě ví a nejsou sami.
1: I takové to mezinárodní tlaky pak nakonec vedou k tomu, že se podaří vyjednat i propuštění podobných lidí statečných.
2: Připomněl mluvčí konference Forum 2000 Filip Šebek. Jména letošních laureátů ceny oznámí na zahájení konference ve 20 hodin. Pavel Novák, Radiožurnál.

0: 70. narozeniny oslavila včera Květa Jerjová-Pecková. V běhu na lyžích vybojovala 3 olympijské medaile a pak stála 14 let v čele českého klubu Fairplay.
1: První medaili pro Československo získala dnes na 14. zimních olympijských hrách v Sarajevu Květa Jerjová. V běhu na 5 kilometrů obsadila třetí místo za Finkou Hemelajnenovou a Norkou Anliovou. Jerjová si tak zopakovala úspěch z minulých zimních her v Lake Placid, kde na stejné trati také vybojovala bronz.
2: K tomu ještě v Sarajevu 1984 jako finišmanka dotáhla československou štafetu ke stříbru. Jednu medaili získala i na mistrovství světa. Květa Jerjová měla k lyžování blízko odmala, vždyť vyrůstala v podhůří Krkonoš, ale systematicky se sportu zpočátku věnovat nemohla.
3: Otec byl soukromý zemědělec, byl jediný ve vsi, a my jsme měli 7,5 hektarů půdy, takže bylo potřeba ji obdělat, bylo potřeba se uživit. A protože jsem byla nejmladší ze 4 dětí, tak samozřejmě všechny jsme museli pomáhat, seč to šlo.
2: Až když otec zemřel a rodina s hospodářstvím nepokračovala, začala Květa Jerjová ve 13 letech chodit do lyžařského oddílu. A jak zjistila, předchozí dřina na poli se jí náramně hodila.
3: My jsme už jako děti museli třeba hrabat několik hodin. Já jsem vlastně od dětství, aniž bych se to uvědomovala, tak jsem vlastně na té fyzické kondici zapracovala takým tím přirozeným způsobem, takže nebyla to dřina, těžké zvedání čínek, ale byly to jednoduché pohyby, ale tím, že se dělali dlouho, tak vlastně se tam vytvářela skutečně velmi dobrá fyzická kondice, aniž by si to člověk uvědomoval.
2: Vzpomínala před časem běžkyně na lyžích, která vrcholovou kariéru ukončila už v 27 letech, aby mohla založit rodinu. Stala se Květou Jerjovou Peckovou, protože si vzala jiného olympijského medailistu, veslaře Zdeňka Pecku, se kterým měla 2 dcery. Trénovat nástupkyně nechtěla, raději učila ve škole a mezi lety 2006 a 2020 vedla český klub Fairplay.
3: Já jsem hodně jezdila na školní finále v různých sportech, takže pro mě bylo velkým potěšením třeba vidět tu skupinu dětí, která nějakým způsobem je vedená, která prostě i, řekla bych, v tom relativně mladém věku byla zastáncem toho, že sportovat se má vždycky férově, že tam vlastně měli i dobré příklady. A já jsem se snažila, abych byla u toho, abych jim to vždycky připomněla. To si myslím, že v té výchově je dost důležité.
2: Říkala Květa Jerjová-Pecková, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
2: Just a perfect day. Drinks and grill.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: V Karlových Varech začnou jednání o nové povolební koalici. Husíové znovu zaútočili na letiště v Riádu, zemřelo nejméně 12 lidí. Fotbalisté Jablonce porazili zbrojovku Brno a v tabulce jsou 4. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vítězem komunálních voleb v Karlových Varech je hnutí ANO. Získalo více než 26% hlasů. Druhé skončilo uskupení Vary Plus a třetí hnutí Karlovaráci. Vítězové voleb začnou dnes jednat o nové koalici. I tentokrát je chtějí sestavit především s uskupením Karlovaráci, říká primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
3: My jsme už říkali, že bychom rádi pokračovali v té nastavené spolupráci, to znamená, ANO se vlastně 8 let spojovalo vždy s Karlovaráky a budeme rádi, když v spolupráci budeme moct vést Karlovy Vary i další 4 roky. Rozhovory povedeme už teď o víkendu, takže já věřím, že bychom vlastně po víkendu měli vědět, jak by mohla případná koalice v Karlových Varech vypadat.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v referendech odhlasovali, že v obci chtějí zachovat všechny 3 železniční přejezdy. Zrušení jednoho z nich zvažuje Správa železnic. Proto, aby vedení obce podniklo veškeré kroky pro zachování přejezdů, hlasovalo více než 92,5.